Sérii, která dala nahlédnout do některých etap životního příběhu a tvorby Milese Davise, připravil Jiří Malý. Od narození této hudební osobnosti uplyne v těchto dnech 100 let. I příští jazzová hodina bude reflektovat Milese Davise. Broňa Procházková představí novinku kvartetu Libora Šmoldase Sorry Miles. Premiéra bude v sobotu od 21 hodin. Na vlně jazzu jsme se dostali ke druhé hodině. Je středa 27. května a Milan Remeš vás vítá u vysílání Rádia 7, které vám již za čtvrt hodinky nabídne čtení na pokračování z knihy povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Jsme rádi, že i tu dnešní noc trávíte s námi.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Ve čtení na pokračování se dnes završí povídka Mirka Vostrého Noční výpravčí z knihy Muzikant na jezeře. V minulém dílu výpravčí Andrejevič vzpomínal, jak nastoupil do služby v Jedlové a spřátelil se se strojvůdcem Janderou, otcem mladého muže, který sedí před ním. Osudného dne 8. června 1979 byl Andrejevič rozrušený kvůli problémům v manželství a proto zapomněl přehodit výhybku. Vlak odjel na špatnou kolej a srazil se s protijedoucím nákladním vlakem. Strojvedoucí Jandera zahynul. Andrejevič se za svou chybu celý život nenávidí a je odsouzen vypravovat každý pátek noční vlak, který se záhadně objevuje bez strojvůdce a zase mizí. Muži před sebou nabídne, aby tento vlak odřídil. Janderův syn bojuje mezi nenávistí a soucitem. Nakonec však lítost převáží a s bláznivou nabídkou odřídit neexistující vlak souhlasí, čte Vladimír Hauser.

Andrejevičovi se ulevilo, dokonce bych řekl, že měl radost. Ten vlak přijede za... Počkejte. Podíval se na hodiny, co visely na stěně. Přijede přesně za 12 minut. Vy nastoupíte, vlezete do kabiny, to vám bude trvat tak 2 minuty, a potom máte 6 minut na to, abyste se v kabině kouknul, co a jak. Připomenete si, jak se to rozjíždí, a pak už jenom pojedete. Já vám dám odjezd ve 47 a vy prostě pojedete. A zase se vrátíte. Tak jo, souhlasil jsem rezignovaně. Prostě pojedu. Bylo mi jasný, že to celý je absolutní nesmysl, jenže, jak jsem říkal, ten hluboký smutek v jeho očích a teď zas taková naděje, prostě jsem mu nemohl říct, co si o tom myslím. Jo, málem bych zapomněl, ozval se Andrejevič. Nebojte se, já vám tu výhybku přehodím. Vy pojedete na Děčín, ne na Lípu. Něco mi říká, že od Lípy dneska přijede nákladní vlak, takže kdybyste před sebou viděli jeho světla, tak se nebojte, on pojede po jiný koleji. Vy na Lípu nejedete, jedete na Děčín, je to jasný? Jasný, potvrdil jsem. Chtěl jsem to mít rychle za sebou a zase zalíst do spacáku. Andrejevič mi ještě zdůraznil, když proti sobě uvidíte světla vlaku, tak nespomalujte. Já jsem vám přehodil výhybku a vy jedete na Děčín. Jo, pojedu jak o život, ujistil jsem Andrejeviče, který mu teď oči hořely jako v horečce. Hlavně se z tohohle divného snu brzo probudit a na nic si nepamatovat. To bylo jediný, po čem jsem v tu chvíli toužil. Vyprahlo mi a tak jsem do sebe obrátil svůj hrníček, jenomže v něm už nebyla ani kapka. Andrejevič mi z konvice dolil vystydlý čaj a já jsem to s povděkem vypil. V tu chvíli Andrejevič zvedl prst a zašeptal, slyšíte, už přijíždí. Jasně, už přijíždí, ty magore, pomyslel jsem si. Ale pak jsem, a to mi nebudete věřit, fakt uslyšel vzdálený brumlání dýzlového motoru. Přibližovalo se to a otáčky se postupně snižovaly, až se ustálily na pomalým volnoběhu. Znělo to, jako když přede obrovský kocour. Andrejevič ze zdi sundal červenou čepici, ze skříňky vedle stolu vzal plácačku, z kapsy vylovil píšťalku a otevřel dveře. Jak jsem se zvedal ze židle, tak jsem skrz ty dveře uviděl motorák. Na třetí koleji stála stará M262 v plný parádě a ve světle nádražních lamp byla tak trochu tajemná, jako z nějakého eisenboňáckého hororu. Pořád ale stejně krásná, jak jsem si ji pamatoval, když s ní jezdil táta. Dole tmavě červená, nahoře smetanová. A z oken se linulo takovýto teplý, sametově měkký světlo. Úplně mě přitahovala jako magnet. Šel jsem pomalu k ní, jak ve snu, a na obrubníku jsem spatřil kocoura. Kouknul na mě a pak zas na ten vlak. A seděl jak přibitej. Jak jsem se k tomu vlaku blížil, všiml jsem si, že je úplně prázdnej, ani jeden cestující. Do kabiny strojvůdce jsem ale neviděl, byla tam tma, tak mě napadlo, že odtud třeba vykoukne táta. No jo, byl jsem si tím skoro jistý, jenomže nevykoukl. Když jsem přišel až ke kabině a nahlídl dovnitř, viděl jsem, že tam nikdo není, ani táta, ani žádnej jiný strojvůdce. Ničemu jsem nerozuměl, ale to bylo v tu chvíli jedno. Bylo potřeba odjet a jediný, kdo to mohl udělat, jsem byl zřejmě já. Tak jsem vlezl do kabiny a začal vzpomínat, kde jsou ty nejdůležitější knoflíky, hejblata a ukazatele. Podařilo se mi rozsvítit v kabině, ale vypínač dálkového světla jsem nenašel. Na nic. Pojedu jenom kousek, jak říkal Andrejevič, tak mi budou muset stačit spodní světla, co zůstaly rozsvícený. A byl jsem rád, že motor zůstal běžet, ten bych určitě nedokázal nahodit. Pomalu jsem začínal věřit,
že se dokážu rozjet. A snad i zastavit. Jak jsem se rozlížel po kabině, najednou mi zrak zavadil o něco, co viselo na roletě nad oknem. Udělalo se mi slabo, až jsem se musel opřít o přístrojovou desku. Byla to taková modrozelená plyšová myš, která dělávala v kabině společnost mýmu tátovi. Takže tohle nebyl jen tak nějaký motorák. Já mám řídit tátův motorák.

0: Výpravčí Andrejevič stál před nádražní budovou a čekal na čas odjezdu, který byl v jízdním řádu napsaný před 17 lety, ale teď už ne. Pak se najednou otočil a zmizel v kanceláři. Za okamžik vyběhl a pospíchal ke mně. Otevřel jsem boční okno a on mi podal hrnek.
1: Myslel jsem, jestli se vám nebude hodit trocha čaje, tak jsem vám ho dolil. Řekl trochu udýchaně, ale s úsměvem. Není zrovna horký, ale teplej ještě je. No, spíš skoro studený. Jo, a když nemám to mlíko, tak jsem vám tam kápnul trochu rumu. To mě teda pobavilo. Že bych si před jízdou dal panáka, to se mi ještě nestalo. I bez toho rumu bych neměl řídit, vždyť jsem v sobě měl 4, vlastně 5 piv, když počítám to lávový. Ale byl jsem si jistý, že v tomhle případě to vadit nebude. Napil jsem se, ten na mě fakt nešetřil. To nebyl čaj s rumem, ale rum s jemnou příchutí čaje. Mělo to takovou sílu, že kdybych to vyžáhnul všechno, tak ten vlak neudržím na kolejích. Postavil jsem hrnek na pultík vedle přístrojové desky a čekal, až mi Andrejevič dá odjezd. Byl jsem příšerně nervózní a zároveň, nebudete mi to věřit, jsem v celém těle cítil takový to mrazivý chvění, jako když se těšíte. Jo, já jsem se na tu jízdu vlastně docela těšil. Poprvé v životě budu řídit vlak úplně sám. A navíc to je tátův vlak. Víte, měl jsem tak trochu pocit, že když to dokážu, tak tím tátovi udělám radost, nebo že na mě bude hrdej. Každou chvíli jsem čekal, že Andrejevič zvedne plácačku a zapíská. On ale najednou vykročil k vlaku. Vyklonil jsem se z okna a on na mě: za minutu jedete. Hned za nádražím se tratě rozdělujou. Vy pojedete napravo na Děčín. Je možný, že od Lípy bude za chvilku přijíždět náklaďák. Kdybyste ho náhodou před sebou viděl, tak se nelekněte. Já jsem vám přehodil výhybku na Děčín. Hlavně se nebojte a nespomalujte. Ty poslední věty pro něj musely být důležitý. Říkal je totiž už podruhý a hodně naléhavě. Dobře, tak jedu na Děčín a nemám zpomalit a nikdy bych viděl, že proti mně jede vlak. Znělo to naprosto bláznivě. Ale já, jak jsem byl tak nějak v euforii, jsem byl ochotnej to fakt udělat. Bylo mi totiž jasný, jak to Andrejevič myslí. Já jedu na Děčín a ten nákladák přijede od Lípy. I kdyby to vypadalo, že se řítí proti mně, nemůžeme se srazit, protože jedeme každej po jiný koleji. Teda, jestli Andrejevič správně přehodil výhybku. Tady jsem trochu znejistil. Z mého rozjímání mě vytrhl zvuk píšťalky. Pohlédl jsem k nádražní budově a před ní stál Andrejevič se zvednutou zelenou plácačkou. A ten kocour seděl pořád na obrubníku vedle něj a jakoby mě pozoroval. On i Andrejevič byli ozářený zepředu lampou a měsícem ze strany. Kdyby se to bejvalo dalo vyfotit, tak jsem mohl vyhrát nějakou soutěž. To bych ale musel mít foťák. A taky bych nesměl mít zrovna odjezd. Odbrzdil jsem a posunul páku dopředu. Otáčky motoru se zrychlily a já jsem se začal rozjíždět. Lampy, co jsou v kolejišti, pomalu mizely za mnou. Jedna, druhá, třetí. Tu poslední jsem už minul docela rychle. Na tachometru bylo něco přes 30. Kolejiště se začalo zužovat do jediné koleje a já jsem vyjížděl z nádraží a vlak pořád nabíral rychlost. Teď už mi na cestu svítil jen měsíc a ty moje dvě světla, takže jsem moc daleko neviděl. Co jsem ale viděl celkem zřetelně, zrovna v tu chvíli, kdy jsem projížděl poslední výhybkou, byly 3 světla, které se vynořily z lesa kousek přede mnou. 2 slabší dole a 1 oslnivě jasný nahoře. Proti mně jel vlak. Při téhle rychlosti jsme od sebe mohli být tak 10 vteřin, spíš míň. Nevěřil byste, jak rychle dokáže tělo vyprodukovat čůrek potu. To moje bylo v téhle disciplíně zřejmě rekordmanem, akorát já jsem to dřív nevěděl. Téměř okamžitě jsem měl mokrý čelo a to, co mi teklo po zádech, byl malej Niagarský vodopád. Jo, a taky mě udivilo, kolik myšlenek vám může prolítnout hlavou v tak krátkým momentu. Měl jsem sto chutí zastavit a aspoň trochu zmírnit ten náraz, který musel každou vteřinu přijít. Jenomže Andrejevič říkal nespomalovat. Jasně, a já budu poslouchat chlapa, co mi svojí blbostí zabil tátu, to určitě. Jenomže on tentokrát výhybku určitě přehodil. A jestli považoval za důležitý, abych nespomalil, tak bych měl přidat plyn. Brzdí, ten vlak jede přímo na tebe. Těch myšlenek bylo mnohem víc, ale tohle jsou ty hlavní, abyste si to uměl představit. Už jsem měl ruku na brzdě. Najednou, aniž bych to nějak promyslel, jsem ji přesunul na plynovou páku a šoupnul ji na vyšší rychlost. Táta by to udělal taky tak, určitě jo. Když Andrejevič prohlásil, že mě poslal po správný trati, tak to tak bude. Jedu na Děčín a s tím vlakem se minu. A jestli ne, no, jestli ne, tak se za chvilku setkám s tátou. A víte, že mě v tu chvíli tahle vyhlídka nijak neděsila? Poslední vteřina. Byl jsem oslněný tím dálkovým světlem, takže jsem nic neviděl a ničím jsem si nemohl být jistý. Byl bych ale přísahal, že ten náklaďák jede po mý koleji. A pak už nic.

Neměl jsem tenkrát nejmenší představu, jak to vypadá v nebi. A nemám ji ani teď. Jednu jsem ale věděl docela přesně. Farář v kostele, kam jsem několikrát zabloudil, určitě nic neříkal o něčem vlhkým, teplým a drsným, co se vám bude pohybovat po obličeji. A taky to předlo. Otevřel jsem oči. Na spacáku, co jsem v něm byl zakuklený až po krk, ležela kočkovitá šelma, šedivá, a jazykem mi drhla tvář. A dokud jsem ho měl zavřený, tak i oko. Pokaždý mi trvá díl, než se probudím k životu, ale tohle ráno snad nemohlo být pomalejší. Kocour mě důkladně olizoval ještě pěknou chvíli, než jsem pochopil, kde to jsem. Bylo světlo a ty veliký kulatý hodiny pod stropem ukazovaly 6:30.

0: To jsem si mohl myslet. Takový pěkný, záhadný dobrodružství a on to byl jenom sen. Byl jsem zklamaný. Ale ten sen byl neobvykle živej. A já jsem věděl, že si ho budu navždycky pamatovat. Kocour se zase zatvářil hladově. Tyhle zvířata prej nemají v obličeji svaly, kterýma by se mohli nějak tvářit. Myslím jako, že se tváří furt stejně. Jenomže on, a na to bych přisahal, to uměl. Teď zrovna nasadil výraz umírám hladem a můžeš za to ty, tak s tím koukej něco dělat. Možná to ale taky byl jeho jediný výraz. Hele, víš, že díky tobě mám k snídaní jenom tatranku a ta ti včera zrovna nevonila, tak si běž chytit hraboše, jo? Dělal, že nerozumí. Nechal jsem kocoura kocourem a vstal jsem, že si uvařím čaj. Pak ale nevím proč mě napadlo, že se ještě jednou půjdu podívat na tátu, teda na jeho pomníček. Věci zůstaly na lavičce a já jsem šel podél kolejí na konec nádraží, tam, co už jsou jen ty dvě koleje, na Lípu a na Děčín. Tátův pomníček byl stejný, jak jsem ho viděl večer. Na děčínský trati se ale bělalo něco malýho, čeho jsem si večer nevšiml. Popošel jsem blíž a tam na jednom pražci stál hrnek. Zvedl jsem ho. Jednota. A v hrnku až do půlky čaj. To mi hlava nebrala. Měl jsem za to, že jsem už z hůru, jenže se nejspíš mejlím. Čuchnul jsem si. A co byste řekl, že jsem ucítil? Hrum. Tak to bylo přesně to, co jsem v tu chvíli potřeboval. Vyžahl jsem to na ex a s hlavou úplně prázdnou jsem se s hrničkem v ruce vydal přímo po kolejích zpátky k nádraží. Zaklepal jsem na dveře kanceláře a pak zkusil kliku. Bylo otevřeno. Z vedlejší místnosti jsem slyšel nějaký štrachání. Potom všem jsem si byl jistý, že se odtamtud vynoří Andrejevič a do toho hrnku mi naleje čaj. Před chvilkou jsem ho zalil a touhle dobou už bude akorát. Chvilku jsem počkal a výpravčí přišel. Andrejevič to ale nebyl. Co byste potřeboval? Zeptal se, když mě uviděl. Několik vteřin jsem mlčel, než jsem zpracoval to překvapení, že to není Andrejevič. Tenhle hrnek je váš, ne? Jo, mám tu dva takový. Vlastně dneska ráno ten druhý nebyl na svým místě. Myslel jsem, že jsem ho večer nechal tady na stole. Kde jste ho našel? Vzal si ode mě ten hrnek a asi i na dálku cítil rum, protože se zarazil a zblízka si k němu čuchnul. Tak nevím, jestli je to ten můj. Já rum nepiju. Pil jste z něj vy? Přikývl jsem. Bude to ten váš, našel jsem ho tamhle venku. Výpravčí vypadal jako celkem příjemný člověk, tak jsem se osmělil. Nezlobte se, že jsem tak zvědavý. Jak dlouho jste výpravčím tady vědloví? Takovou otázku od člověka, který ho vidí poprvé, nečekal, ale klidně odpověděl. Dost dlouho. Od 79. Tenkrát v létě se tu uvolnilo místo, tak jsem dal i mě. Proč vás to zajímá? Místo odpovědi jsem vyzvídal dál. V té době tady jezdil noční vlak na Děčín. Chvíli před půlnocí, teď už v jízdním řádu není. Výraz v obličeji výpravčího prozrazoval, že ho čím dál víc zajímá, proč mu kladu takový divný otázky. Jo, ten tady jezdil. Já už ho ale nepamatuju. Zrušili ho po jedný bouračce. Stará M262 to byla a to byla jediná, co jezdila přes Jedlovou. Další sem pak už nedali. Asi snadno odhadnete, na co jsem se zeptal pak. Znal jste Andrejeviče?
1: Jo, znal.
0: Ale jestli mi hned neřeknete, proč se vyptáváte, tak vám nic víc nepovím. Byl už trochu podrážděný. Můj táta, co jezdíval s tím nočním motorákem, ho znal. Rád bych ho našel. Ne tátu, Andrejeviče. Kdybyste mi mohl poradit, jak ho najdu, tak bych vám byl vděčnej. Výpravčí přikývl. Za Andrejeviče

Že musíte do dolního podluží, kde přesně bydlí, to se budete muset doptat tam, nejlíp v hospodě, tam vědí všechno. Moc si o toho ale neslibujte, všichni říkají, že to je divný patron. Od té doby, co mám na svědomí tu srážku vlaků, je zatrpklej a není s ním řeč. Sám jsem ho jednou, to už je díl, potkal a nic příjemného to nebylo. Takovej nešťastný bručon to je. No, není divu po tom, co se mu stalo. Jestli ho ale opravdu chcete najít, tak do toho podluží jeďte. Půjdete tamhle kousek přes les, přijdete na hlavní silnici a tam je zastávka autobusu. V podluží pak budete za pár minut. Jak jsme spolu mluvili, koukal jsem chvilku na výpravčího a pak zas kolem po kanceláři. Něco mi padlo do oka. Bylo to kulatý a červený a pořádně zaprášený. To jsem viděl i takhle z dálky. Ta čepice, co tamhle visí, ta není vaše, že ne? Vy máte tu svoji na hlavě. Výpravčí se podíval tam, co jsem ukázal. To tu byla vždycky, já ji vůbec nevnímám. Kdybyste mi ji neukázal, tak o ní nevím. Myslím, že patří Andrejevičovi, řekl jsem. Kdyby vám to nevadilo, já bych mu ji dal, až ho najdu. Výpravčí se zamyslel. To samozřejmě můžete, ale nevím, jestli mu udělá ta radost. Co jsem slyšel, tak se snaží zapomenout, že kdy dělal výpravčího. Když na tom ale trváte, tak si ji klidně vemte. Vzal jsem čepici, venku pod střechou jsem si uvařil čaj a snědl tu tatranku. Kocour, který asi pochopil, že se ode mě už ničeho nedočká, byl pryč. Nejspíš si vzal k srdci moji radu a šel si ulovit hraboše. V podluží jsem se zeptal, kde Andrejevič bydlí, a hospodská mě poslala do domku u řeky kousek za poštou a nezapomněla mě upozornit, že je divnej. Má prej takový vyhaslý, strašně smutný oči a není s ním žádná řeč. Trochu jsem se začal obávat, koho tam potkám. Zazvonil jsem u branky a čekal. Chvilku na to se otevřely dveře a v nich chlap. Byl to Andrejevič, jenže mnohem starší, než jak jsem s ním mluvil v noci. Šedivej, vlasy prořídlý, plno vrásek. Už takhle na dálku jsem ale viděl ty jeho oči. Byly veselý a plný života. Takový, co má člověk, který toho hodně prožil a zase se z toho dostal. Pojďte dál, povídal, jako kdyby mě čekal. Vůbec se nedivil, co tam chci, ani se neptal, kdo jsem. Dáte si čaj? Před chvilkou jsem ho zalil a touhle dobou už bude akorát. Seděli jsme spolu u čaje a vlastně jsme ani moc nepovídali. Spíš jsme mlčeli a mezi náma byla pohoda. Taková, jakou si člověk naplno užívá a radši ani nemluví, aby ji nezaplašil. Vlastně jsem tady, abych vám něco dal. Je to vaše? Podal jsem mu červenou čepici. Andrejevič ji chvilku ohmatával a prohlížel a nakonec si k ní přivonil a mlčel. Pak se podíval na mě a prohlásil, jo. A bylo to. Čaj byl dopitej a byl čas se zvednout. Jak mě Andrejevič vyprovázel ke dveřím, povídá, teď už je všechno, jak má bejt, že jo. Přikývl jsem.

No, hospoda za chvíli zavírá, pivo máme skoro dopity, tak se asi zvednem, ne? Pomalu se začínám těšit do spacáku. Dneska nebude úplně, jako byl tenkrát. Měsíc ale bude svítit i tak. Ustelu si na lavičce, ale spát ještě nepůjdu. Sednu si na obrubník a dám si ještě jedno pivo. Lahvovou dvanáctku, co jí pro tuhle příležitost mám v batohu. Až ji otevřu, tak přijde ten šedivej kocour a ve svitu měsíce bude úplně stříbrnej. Ví, že i dneska mám pro něj lahůdku, po který se bude olizovat ještě ráno. Pečenou šunku od kosti. To on neví, vím to zatím jen já. A kdyby měl málo, tak vytáhnu prvou slovenskou klobásu. Víte, jak to je. Někdo chodí na dušičky na hřbitov a já jezdím začátkem června do Jedlovy.

povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudba Jonatan Kaleta. Další kapitolu otevřeme dnes ve 12 hodin a 15 minut. Posloucháte Rádio 7 a také Miriam Kaiser a její písničku Otvorím v pustinách rieky.

Před námi je třetí hodina, po které nás čeká povídání Lenky Malinové s kazatelem Karlem Fáberem ve fortepiánu o tom, jak se z fanouška heavy metalu stal fanouškem Ježíše Krista. Tak zůstaňte s námi.

0: se na těch čirých vodách setkají.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Středa 27. května 2026 dospěla ke své třetí hodině. Společníkem na dnešní noční pouti vám je Rádio 7, za jehož mikrofonem sedí Milan Remeš. Nyní vám nabídneme reprízu pořadu Fortepiano, do kterého si Lenka Malinová pozvala kazatele Karla Fábera. Ten bude povídat i o tom, jak ho jako mladého fanouška heavy metalu oslovil letáček s nápisem Ježíště miluje. Přeji vám dobrý poslech.
1: Fortepiano.

0: Bůh je neskutečně kreativní. Vidíme to všude kolem sebe, když pozorujeme přírodu i veškeré tvory, které na ní žijí. Ovšem tím jeho kreativita nekončí, protože nás miluje, hledá způsoby, jak nás oslovit. Uslyšíme to i v dnešním pořadu, ve kterém vítám Karla Fábera. Začíná fortepiano a u mikrofonu je také Lenka Malinová. Karle, vítej.
1: Ahoj.
0: Odkud jsi přijel?
1: Já jsem přijel z Říčan, z těch vzdálenějších, tedy od Prahy.
0: A čím se zabýváš, co je tvoje povolání?
1: Jsem kazatelem církve bratrské tam v Říčanech.
0: A rodinu máš?
1: Mám dva dospělé syny a manželku.
0: Manželku taky máš.
1: Tu mám taky, ano.
0: Tak je to v pořádku. Tak my si dneska budeme povídat trošku o tom tvém životě, jak to bývá pravidlem v tomto pořadu. Já budu ráda, když nám dáš nahlédnout do těch různých zákoutí. A když jsem o tobě se chtěla něco trošku dozvědět a psal jsi mi, tak jsem zjistila zajímavé věci a já budu ráda, když je osvětlíš potom. Rychlé šípy... První bod. Milovník přírody, ale také příznivec metalové hudby a hospody. Jak to jde dohromady? Je to trošku proti sobě, ne?
1: No, z dnešního pohledu i mně to přijde hodně proti sobě, až bych to označil, že to byla taková schizofrenie, kdy vlastně dva úplně nestučitelné životní styly jsem žil v jedné osobě, kdy přes víkend jsem byl ten milovník přírody, jezdili jsme na vandry, hráli jsme si na rychlé šípy, na skauty a přes týden jsem chodil do hospody na fotbal a žil jsem úplně jinak.
0: Pak se zase v té přírodě trošku načerpal kyslík, že? Protože v té hospodě ho moc není.
1: No, je to tak.
0: O jaké době se to bavíme? Jaká jsou to léta, kdy si tohle prožíval? To už si nebyl asi malé dítě, do hospody by tě nepustili, nebo by ti tam minimálně nenalili?
1: No, to je jako zajímavé, protože já vlastně... To občas tak jako říkám, že já jsem na své osmnáctiny se přestal opíjet. Takže oni mi nalili, ale já jsem vlastně těsně před osmnáctýma narozeninama uvěřil a pak už jsem tuhle tu potřebu neměl.
0: Aha, tak to jsem teda netušila, že tě to postihlo ještě dřív, než jsi byl plnoletý. No dobře, tak vyrůstal jsi v době, kdy ještě tady byl ten komunistický režim, je to tak?
1: Je to tak.
0: Kdy jsi dětství si prožil tedy v komunismu, nebo jak to bylo? Zasaď nám to trošku časově.
1: No tak já jsem vlastně se narodil v 69. roce, takže krátce po okupaci. A celé dětství jsem prožil v komunismu a vlastně to bylo i zajímavé, že já jsem nikdy nějak neměl moc příležitostí se o Pánu Bohu něco dozvědět. A možná to tak komunisti nemysleli, ale díky tomu, jak to zakazovali, tak ve mně vyvolali o tu větší touhu po něčem takovém.
0: Po čem jsi vůbec toužil? Chodil jsi do přírody, ale zároveň do hospod. Co jsi hledal?
1: No, to je právě to, že to zní trochu jako divně, ale já jsem na obou dvou těch místech hledal lásku, přijetí, opravdovost, na nějaký naplnění a smysl života, jako taková touha potom být někde, někam patřit, tak vlastně to všechny ty místa, kde jsem byl, tak to naplňují.
0: Je zajímavé, že Pán Bůh jedná zvláštním způsobem a jednal i za komunismu a i když církev nebyla žádaná a nebylo to něco, co by ten režim podporoval, tak přesto tady byla. Kdy ty ses dostal poprvé do církve? Jakože církve.
1: No, já jsem do církve se dostal vlastně až hrozně pozdě, někdy v 16 letech. A do té doby jsem vlastně jako o křesťanství věděl akorát, že teda na Vánoce je to o nějakým Ježíškovi, což mě ale až tak nezajímalo. Mě zajímaly ty dárky a to, že je volno. A pak občas jsem se, že člověk potká nějaký kostel občas, ale to vůbec, mu jsem vůbec nerozuměl a přišlo mi to prostě, že s tím nemám nic společného.
0: Je zvláštní, že Pán Bůh oslovuje člověka tak, jak to potřebuje. Co oslovilo tebe? Co bylo takovým tím prvním ťuknutím?
1: Tak mě celkově, jako co se týče vůbec vztahu k Bohu, přišlo, že vždycky jsem od malička nějak věděl, nebo to je příliš silné slovo, ale prožíval, cítil, že něco jako musí být, jo, něco nad náma, nějaký. Neuměl jsem to pojmenovat, v té době jsem hledal různé věci, takže moje oblíbené zájmy jako mimozemšťani nebo indiáni s jejich manituem. No a vlastně pak až po té, co jsem nějak se trošku dozvěděl o křesťanství, tak to mi zapadlo. Že to
0: a kde
1: se
0: dozvěděl o křesťanství?
1: O křesťanství jsem se dozvěděl takovým zajímavým způsobem, zvlášť na Rádiu 7 z toho budou mít radost, protože můj starší bratr, někdy to bylo rok 85, 86, můj starší bratr jako poslouchal různá zahraniční rádia a psal si, tenkrát ještě poštou, no, psal si o vysílací časy. A mezi těma různýma zahraničníma rádiema bylo taky TVR a oni mu poslali ty vysílací časy a spolu s tím mu poslali nějaké brožurky, například právě vztah jako stvoření a stvořitel a taky mezi těma věcma byly i samolepky, z které jedné jsem si udělal placku, kterou jsem pak nosil. Na té samolepce bylo Ježíš tě miluje. A kdybyste mě tenkrát potkali, tak byste se mě asi lekli, protože jsem měl džínovou bundu s různýma nášivkama, jako Iron Maiden a další. Takovou olověnou lepku jsem měl pověšenou na kapse a mezi tím vším jsem měl Ježíš Kristus tě miluje.
0: Zajímavá společnost. V zajímavé společnosti se ocitl ten nápis Ježíš tě miluje.
1: Je to tak a vlastně takhle vymoděn jsem jednou jel do Tuzexu, to ano. Mladší nebudou vědět, co to znamená, ale...
0: No popiš to, co to byl Tuzex.
1: To byl speciální obchod, kde se dalo koupit zahraniční západní jako zboží za bony, který se legálně nedali koupit, že? To se muselo někde vyšmelit. A já jsem si jel koupit džinovou bundu novou. A na zastávce mě potkal jeden kluk z Žižkovského sboru v Praze a ten mě oslovil překvapivě, říkal, jako jestli věřím, když nosím placku s nápisem Ježíš Kristus tě miluje. A já jsem mu celkem popravdě řekl, že ne, ale že mi to zajímá, že to je něco, co nějak...
0: Se ti asi líbila nějak? Se ti líbila ta placka? Nebo ta samolepka?
1: Ta placka byla velmi jako zajímavá. No, ve škole si ji spolužáci pučovali. A jeden, když takhle s ní chodil, tak se vrátil a říkal, že v tramvaji nějaký lidi to od něj chtěli koupit. A tak já jsem mu vynadal, že to neprodal, protože jsme mohli mít na pivo.
0: No, vidíš to. Když se vrátím ještě k tomu vysílání Transport Rádia, jenom osvětlíme, že se vysílalo ze zahraničí, tedy z Monte Carla. A pokud si dobře pamatuji, tak to vysílání bylo, ta stanice šla naladit, byla velmi blízko Rádia Luxemburg. A tak když někdo chtěl poslouchat zahraniční vysílání v češtině, tak mohl docela snadno se tam k tomu dostat.
1: Je to možné, že tady tím způsobem se to dostalo až k nám.
0: Takže je tady nějaká propojka, že Transport Rádio nějakým způsobem zasáhlo i do tvého života, tehdy ještě co by mladí. Díka. Ale to ještě nebylo to, kdy Pán Bůh zaklepal na to tvoje srdce.
1: Ten kluk, který mě oslovil, tak mě pozval na shromáždění, tenkrát na Žižkov v Praze, kam jsem skutečně dorazil. Akorát to pro mě nebylo úplně jako ideální, protože jsem přece jenom poslouchal ten metal a nechci se nikoho dotknout, ale dýchavičné harmonium a kancionálové písně nebylo to můj šálek kávy, co by mě oslovilo.
0: Jsi dostal do jiného světa najednou.
1: Ale úplně. Ale je zajímavé, že mě, jakoby pro mě to až tak jako nezajímalo, protože já jsem to tak nějak byl spojený, že to asi patří k tomu křesťanství, a tak jsem to jakoby úplně neřešil. Ne, nelíbilo se mi to, ale zároveň to pro mě nebyl důvod, proč bych jakoby nějak s tím nechtěl nic mít.
0: Je zajímavé, že tuto zkušenost má asi mnoho lidí, zvlášť z minula, že když přišli do církve, že tam se zastavil čas, že jako kdyby se ocitli v jiném století a úplně v jiném světě, že...
1: Je to tak, no. Ale tenkrát mě to nepřišlo nic jako
0: ale přesto,
1: divného.
0: No. Přesto všechno, pán Bůh tam byl a pán Bůh nějakým způsobem oslovoval člověka, i když přišel do takového prostředí.
1: Je to tak?
0: To je ten zázrak. No takže jsi přišel tady do toho jiného světa a co?
1: No tam jsem párkrát chodil, ale problém byl samozřejmě, že já jsem o víkendech jezdil na ty vandry, takže v neděli jsem jako nechodil, jenom občas, na mládež jsem chodil různě nějakou dobu, ale pak to postupně vyšumělo. No a po roce mě ten kluk potkal znova. A řekl, co, jako kde jsem, jak jsem na tom. A zase mě pozval a to byla evangelizace v Praze, v Soukenické ulici, v Církvi bratrské. A já jsem tam šel a tam byla výzva, abych povstal, já jsem celou dobu stál, tak to bylo. Ale zároveň byla výzva, aby jsme šli, jako kdo má zájem, tak o tom dál hovořit, tak jsem šel do té místnosti a tam jsme se bavili a jedna sestra, která potom v mém uvěření hrála celkou významnou roli, tak na mé otázky s mimozemšťanama a s indiánama a tak říkala, no o tom se můžeme bavit celé hodiny, ale jestli nějaký mimozemšťani jsou nebo nejsou, to pro tvůj život nemá vůbec žádný význam. Ale to, jestli přijmeš Ježíše, to může tvůj život změnit. A já jsem říkal, že chci, akorát jsem říkal, no já až přijdu domů, tak to udělám. Což k čemu už nedošlo v tu chvíli.
0: Jak to tak bývá.
1: Ale vlastně začal jsem si číst Bibli, začal jsem se modlit. Asi jsem v té době o sobě říkal, že jsem křesťan, zároveň jsem neměl úplně problém chodit do té hospody. A vlastně takový ten okamžik, který bych označil jako znovuzrození nebo uvěření, to už dlouho potom, bylo, když jsem se jeden večer modlil k Bohu, četl jsem kázání nahoře, kde Ježíš celkem jasně představuje nějaký svůj program. A tak jsem se pak modlil a řekl jsem, Bože, jako chci takhle žít, ale asi to nedokážu. Tak mi s tím budeš muset pomoct. A myslím, že pán Bůh to vzal vážně.
0: Co to znamená, že to vzal vážně? No, co se stalo? Stalo se něco?
1: No, stalo se spoustu zajímavých věcí. Například jsem se přestal opíjet.
0: Už ti to nechutnalo?
1: Ne, to by pořád chutná, ale nemám potřebu to přehánět. Uhum. Ale hlavně já jsem tak nějak vždycky cítil, že to, co jsem od Pána Boha přijal, že chci dávat dál, takže pro mě bylo tak nějak jako samozřejmé, že jsem se snažil zapojovat do různých jako aktivit, do dorostu, pak do mládeže. A pak nastal takový čas, kdy jsem přijal pozvání na kazatelskou stanici, kterou jsem nějakou dobu vedl a nakonec přišlo pozvání do vikariátu. A do kazatelské služby teda.
0: To ale byl nějaký proces, který určitě trval několik let.
1: Dlouhý proces.
0: Tak po písničce ještě se k tomu trošičku vrátíme.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová, mým hostem Karel, a to Karel Fáber, který přijel z Prahy, aby nám povykládal o svém životě. Už jsme se dozvěděli takové ty základní obrysy tvého života, co naplňovalo tvůj život, když jsi byl náctiletý, když jsi miloval přírodu a zároveň hospodu i tu metalovou muziku, prostě takový zvláštní koktejl si měl ve svém životě. A potom si přišel do církve, kde si začal poznávat něco úplně jiného, tvůj život se začal pomalu měnit. A já bych chtěla, abychom se zastavili chviličku u té sestry, o které jsi mluvil, protože si myslím, že to je docela jako důležité, když člověk, který je v tom procesu hledání nebo objevuje teprve i co to znamená věřit v Boha, že je hrozně důležité, když má někoho, za kým může přijít a kdo ho podepře, no, možná chápe, že?
1: Je to tak, ta sestra jmenuje se, nebo Ela Mančalová, ona už zemřela, ale ona měla opravdu obrovské srdce pro lidi, jako jsem byl já. A pamatuju si na jeden takový příběh, událost, která to tak celé dokresluje, kdy já jsem úspěšně složil závěrečné učňovské zkoušky a pak jsme to šli s kamarádama zapít. Ale bylo to úterý, kdy byla biblická hodina v Soukenické. A já jsem si tak večer po pár pivech vzpomněl, že chci Pánu Bohu poděkovat, že jsem to udělal. A tak jsem se sebral a šel jsem na biblickou hodinu, kde ve dveřích mě teda odchytla tahle sestra. Ptala se, jako, co se děje, tak jsem jí říkal, že jsem udělal tu školu a že chci Pánu Bohu poděkovat. A ona byla tak moudrá, že mě nevyhodila rovnou, ale že to vzala vážně a pomodlila se se mnou, poděkovali jsme Pánu Bohu a pak mě teda poslala, ať se jdu domů vyspat.
0: Ona viděla, v jakém si stavu.
1: Myslím, že každý musel vidět, v jakém jsem stavu.
0: Moudrá žena. Už to byla starší sestra?
1: To byla v té době mi připadala samozřejmě starší, takže mohla být v mém věku dneska.
0: Díky Bohu za takové lidi.
1: Je to tak.
0: Já si myslím, že je strašně důležitý ten start, který člověk má i myslím na to, když začne žít jinak, než doposud žil, že ten start je strašně důležitý a je strašně důležité, kým je obklopen. Jo, co mu pomáhá a co nepomáhá, protože potom tím se nastaví ty věci do budoucna. Aspoň já to tak ve svém životě mám, že také vzpomínám, jak jsem mohla chodit do kazatelské rodiny a jak mi to hrozně pomáhalo, že jsem tam mohla složit svoje starosti, bolesti i radosti, a že tam vždycky byl ten čaj a buchta a prostě ta otevřená náruč, že jo?
1: Je to vždycky úžasný, když se člověk potká s někým, s kým může, u koho může být takový, jaký je, že jo, na nic si nehrát. Navíc já jsem opravdu moc rád za ten sbor, kde jsem vyrostl, protože aspoň tenkrát to bylo takové jasné, že evangelium je jasná záležitost. Naučil jsem se opravdu milovat Bibli, brát jí vážně a všechno kolem toho. Pak na druhou stranu Pán Bůh mě tak vedl, že jsem se setkal vlastně s charismatickým hnutím. Tenkrát na Maniny jsem chodil k Danu Drápalovi, že církev křesťanské společenství ještě neexistovalo. A tak tam jsem zase se učil, že to, co čtu v té Bibli, že to není jenom a nemá být jenom teorie, ale že máme to očekávat ve svém životě. Tak jsem se modlil za různé věci a tam vlastně by asi stálo za to říct taková událost, která mě potkala, než jsem šel na vojnu, protože to bylo v 89. roce, takže ještě za komunistů. A já jsem vlastně měl jít na vojnu, kde jsem měl přísahat. Jednak jsem měl problém s tím, že nechci přísahat, protože v Biblii nepřísahejte, a jednak jsem nechtěl přísahat věrnost komunistické straně a našim věrným spojencům v Sovětském svazu. To bylo to poslední, co mě napadlo.
0: Rozumím.
1: A problém byl, ale že druhá alternativa byla asi vězení nebo nějaká jiná jako komplikace. Tak jsem se modlil k Bohu a co mám dělat, že nechci přísahat, že jak to mám jako zařídit. A tam jsem prožil vlastně takový nejradikálnější mojí zkušenost, kdy ke mně opravdu, věřím tomu, Pán Bůh promluvil a řekl mi, jdi na vojnu, já tam tu přísahu zruším.
0: No, to je docela troufalá myšlenka, že? Já přísahu zruším.
1: To bylo uprostřed komunismu, i když někteří říkají, že to už bylo na konci, akorát já jsem to tak rozhodně nevnímal. Mm-hmm. A tak jsem šel na vojnu. To v říjnu, 28. října jsem skládal přísahu, no a pak byl 17. listopad, kdy se všechno změnilo a já jsem někdy v červnu roku 90 šel domů, mám propouštěcí list z armády a přísaha pro mě neplatí.
0: Tak se to naplnilo. Co se stalo s tou metalovou muzikou? Přestal jsi úplně poslouchat, anebo jsi jenom vyhledával podobný žánr, ovšem s jiným obsahem?
1: Metalovou muziku mám pořád rád. Je mi to, že když to je nahlas a rychle, že to je dobře. Ale samozřejmě jsem vděčný za křesťanské, takže například Ram Adonai je moje milovaná skupina. No. Ale moc jich není, no.
0: Moc jich není, no. No, o muzice se nebudeme dál bavit, to je zase moje téma a já bych se rozvykládala, ale nejsem tady od toho, abych vykládala já. Mám tady svého hosta, Karla Fábera, kterého jsem si pozvala proto, aby dal nahlédnout do toho svého života. Ty jsi říkal, že od té doby, co vstoupil Pán Bůh do tvého života, tak jsi měl touhu vyprávět o něm a říkat dalším lidem to evangelium, tu dobrou zprávu. Ovšem, každý se nestane potom kazatelem jako ty. Jaká tam vedla cesta?
1: No, já jsem neprožil žádný takový jako nadpřirozený povolání do kazatelské služby, ale právě takovým postupným procesem. Pamatuju si jednu situaci, kdy jsme s jedními americkými misionáři dělali English campy a oni se ptali, proč nejsem kazatel. Tak jsem říkal, no nikdo mě do toho nepozval. A oni se shodli, říkali, no hele, kdyby jsme čekali, až nás do toho někdo pozve, tak bychom nikdy nezačali dělat tady tu práci. Tak to byl jeden z takových střípků, který mě vlastně potom dovedl až do toho, kdy jsem přijal to pozvání do vikariátu a nakonec se mi podařilo i dosáhnout té ordinace, což nebyl úplně jednoduchý proces v mém případě.
0: Nebyl jednoduchý proces, možná ten proces, to slovo proces je tady na místě, protože člověk asi musí projít nějakým i tím vnitřním procesem k tomu, aby mohl takovou službu dělat. Čím ty si prošel takovým těmi změnami, které Pan Bůh chtěl udělat ve tvém charakteru, v tom, jak jsi žil, protože nějaká cesta vedla k tomu, než se stal tím kazatelem, byl jsi, říkal, v Betlémě, to byla také určitě cenná zkušenost.
1: To právě chci říct, že to asi nejradikálnější nebo největší dopad na moje nějaké formování měla právě ta zkušenost, že jak jsem odešel z té vojny, tak jsem pak musel na civilku a to jsem si zařídil v Kloboukách u Brna v komunitě Betlém, kde jsme se starali o tělesně postižený a to byla vlastně pro mě obrovská škola. Jednak jsem nikdy do té doby s žádnýma tělesně postiženýma neměl jako zkušenost nějakou zásadní. A tam jsem objevil, že to není tak, že já jim někomu pomáhám, ale že naopak od nich spoustu věcí přijímám a obohacuje to můj život. Když vidím lidi, kteří nemůžou chodit a zvládají krizové situace líp než já, tak si říkám, to je, oni by si měli právo stěžovat a ne já, a oni mě pozbuzovali a dodávali jako naději. A zároveň ta druhá stránka věci byla, že v té komunitě bylo zastoupeno vlastně všichni lidi z různých aspektů křesťanství, takže od ultracharismatiků až po katolíky, a bylo jako zajímavé s těma lidma jednak vést rozhovory, ale vlastně ve finále potom zjistit, že tam jsme stejně proto, aby jsme někomu druhému pomáhali a sloužili a ne, aby jsme vedli řeči, tak to bylo, to mi hodně otevíralo oči.
0: Pomohla ti tahle zkušenost potom v té následné práci, kterou si dělal? Uvědomil jsi třeba jako, protože tak třeba se umím zorientovat nebo cokoliv?
1: To nevím, to se neuvědomuji takhle přímo, ale určitě, protože že do té doby jsem tak byl v nějaké bublině, jak se dneska říká,
0: ano.
1: A přišlo mi něco samozřejmého z těch křesťanských věcí a najednou jsem zjistil, že jsou křesťani, kteří to vidí úplně jinak.
0: Trošku jiné náhledy.
1: A jsou to stejně dobrý křesťani jako já, takže to je celkem jako obohacující.
0: Jo, určitě ano. Možná bys mohl trošku přiblížit, v čem spočívala ta tvoje práce. Myslím si, že mohl by tady být takový trošku idealistický náhled na to, že to spočívá v tom, že ty lidi na tom vozíčku různě postižené prostě vezmeš někde, aby se dostali mimo zdi té budovy, kde trávili ten čas, ale to je docela náročná práce.
1: No, asi to náročná práce je, ale to jsem byl ještě mladý, takže to jsem jako zvládal, ale samozřejmě to znamenalo jakoby fyzicky těm lidem pomáhat, nebo my jsme to měli tak rozdělený, že já jsem měla starost jednoho kluka vlastně pořád a on nemohl ani sedět, ten na takovém vozíku vlastně ležel a s tím jsem trávil většinu času, ale my jsme se snažili právě vytvářet komunitu, kde bylo jedno, jestli je člověk zdravý nebo má nějaký handicap, a rozhodovali jsme o všech těch věcech společně a snažili jsme se opravdu jim dát zakusit, že jsou normální lidi ze všem všudy. Pamatuju se nějakou situaci, kdy jsem s jedním klukem jel do obchodu, on byl návštěvník a on měl hrozně rád kravaty. Jo. A on si jel koupit kravatu a byli jsme v tom obchodě a paní prodavačka samozřejmě mluvila na mě, jako co chceme. A já říkám, já nic nechci, zeptejte se jeho. On normálně umí mluvit a řekne vám to. Jo, že prostě člověk se najednou uvědomí.
0: Nevíme si rady, že jak ano, mluvit s no, takovými lidmi.
1: Mhm. No, tak jsem zjistil, že nejlepší je mluvit s vámi normálně, oni buď to

0: No, taková ta úcta k jinakosti, to určitě. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že člověk potřebuje mít nějaké pevné kořeny, aby mohl mít tu úctu k jinakosti. Jo, že někdy jako mám pocit, že dneska ten důraz na to, jak všichni všechno, takže vlastně potom nikdo neví, kdo je kdo, ale pokud jsme si jistí, jsem přesvědčený o tom, že když jsem si jistý, kým jsem, tak pak můžu přijímat a necítit se ohrožený tím, že je někdo jiný.
1: Znát tu svou identitu, tak. Že se to tak jako dneska říká ano. Hodně, ale víme všichni, co to znamená. Přesně jsi to řekl, vědět, kým jsem. Mít tu jistotu, kým jsem. Tak dáme další písničku.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
1: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano, u mikrofonu je Lenka Malinová a host je Karel.

0: Karel Fáber toho času, kazatel, už jak dlouho? Dlouho, že?
1: Dlouho. Zůstaneme u toho, že dlouho.
0: Já vím, no, ta čísla, já taky ta čísla moc, než bys to spočítal, tak budeme radši mluvit dál. Povídáme si o tvém životě, co tebe oslovilo, co tebe přivedlo k tomu, že jsi otevřel svůj život Pánu Bohu a co tě přimělo k tomu, abys potom dál byl tím nositelem té dobré zprávy. Funguje pořád ta věta Ježíš tě miluje?
1: No, věta Ježíš tě miluje, to je otázka, jestli funguje. Já myslím, že na jednu stranu je to pro spoustu lidí takový klišé, že je to prostě jenom nějaký reklamní poutač bez obsahu. Ale na druhou stranu všichni toužíme po lásce, všichni toužíme po přijetí, po vztahu, který naplňuje náš život. A tady je potřeba říct, že Ježíš to všechno naplňuje, že to doopravdy je v něm. A tak tedy to nefunguje jako nějaká hláška, ale funguje to jako příklad, funguje příklad našeho života s Kristem. Pokud lidi na nás uvidí, že odpouštíme našim nepřátelům, že nesobecky milujeme, že pomáháme druhým a že náš život s Kristem má stabilitu, získává v něm stabilitu, tak to je mnohem víc než nějaké řeči o lásce a o tom, že Ježíš nás miluje. Lidi potřebují vidět tu realitu. Jenom mě u toho napadá můj oblíbený citát Františka z Assisi, který údajně řekl, kažte evangelium všemi způsoby, a když to bude nezbytně nutné, použijte i slova.
0: To je asi to ono, tím životem, že? Tím životem být světlem, být svědectvím o tom, že Pán Bůh je živý a že něco dělá v lidském životě. Určitě ano.
1: Myslím, že lidi byli na to vždycky hákliví a dneska o to víc na nějakou přetvářku a dělání věcí jenom proto, aby se dělali bez toho vnitřního obsahu. A pokud chceme být přesvědčivý, pokud chceme přinést někomu něco, tak musíme mít ten vnitřní obsah.
0: Myslíš, že se evangelium je pořád stejné, ale trošku se mění způsob, jakým je neseno určitě během té historie až do dnešní doby a i v tom našem životě, jak ho procházíme, tak se mění věci a mění se způsob vyjadřování a všechno. Teď na tohle jsem tě nepřipravovala, jo, na tuhle otázku, ale schválně. Jo. Myslíš si, nebo je to tak, že když jsi začal tu kazatelskou službu, já nevím, v 90. letech, nebo já nevím, kdy to bylo přesně, a teď, že říkáš trošku něco jiného, máš takovou nějakou ústřední zprávu, ústřední poselství, které je pořád stejné, nebo je to teď trošku jiné, než to bylo?
1: No, zase se na to dá odpovědět dvěma způsobama. No. Myslím si, že to ústřední poselství je pořád stejné, jenom to provedení se, doufám, mění k lepšímu teda. No. Takže někdy jsem objevil nějaké nahrávku svého starého kázání a říkal jsem si, že obdivují ty posluchači, že to poslouchali.
0: Tak asi tak, jo.
1: Nevím teda, co říkají dneska, jo, ale...
0: Myslím na to, že třeba vznikají různé církve, společenství, kde se klade důraz na to oslovit mladé lidi, tak musíme mluvit jejich jazykem, musíme dělat to, co se jim bude líbit, musíme přizpůsobit tu církev tomu způsobu života, který žijí ti lidé a tak dále. Mohla bych pokračovat dál a dál.
1: To má zase dva rozměry, jo, protože dá se to udělat dobře a dá se to udělat špatně. Když jako se budeme přizpůsobovat lidem ve světě za každou cenu, tak nám vlastně z toho evangelia nic nezbyde. A zároveň, když budeme chtít trvat a lpět na těch našich starých osvědčených postupech, tak budeme nesrozumitelní. Tak jsem přesvědčený, že je potřeba se držet té staré zvěsti, která je pořád stejná, ale dávat jí nový obsah a novou formu a nové způsoby, tak, aby tomu lidi v dnešním světě rozuměli. Což Když se podíváte na Ježíše, tak ten to přesně dělá.
0: Mm-hmm. Co potřebují lidé dnes slyšet? Je to jiné než před 20 lety třeba?
1: Já myslím, že to je pořád stejné, ale ten způsob se trošku mění a tam mi přijde, že občas ne úplně k dobrému. Že já, když jsem uvěřil, tak jeden z motivů, proč, když jsem nad tím přemýšlel, tak bylo, že pokud Bůh existuje, a tak ten můj život, který žiju, tak kvůli tomu musím skončit v tom pekle. No. A říkal jsem si, no co mám dělat, abych tam neskončil. To byla ta hlavní otázka. A dneska mluvit o pekle je v podstatě jako neslušné. To se vlastně nesmí. A mluví se o tom, jak nás Bůh miluje. Což je samozřejmě pravda. Bůh nás miluje a je tady pro nás. Ale pokud zůstane jenom u toho a neposuneme se i k tomu, že my jsme vůči Pánu Bohu taky něčím povinováni a jsme tady pro něj, tak máme jenom půlku, to je toho evangelia.
0: Je to jenom půlka, není to celé evangelium. Je to tak a možná jsme v době, kdy je to čím dál těžší nazývat ty věci tak, jak jsou v Bibli napsané, takové to nekompromisní. Jak to řekl pán Ježíš, že? Pán Ježíš jako nedělal žádné takové kompromisy, říká ano, ano, ne, ne.
1: Je to tak a v podstatě to je moje jako celoživotní otázka, nebo celoživotní, co jsem křesťanem. Když se díváme na Ježíše, tak on nehřešil, byl právě nekompromisní, šel jasně za Pánem Bohem a zároveň ho ty lidi, ty hříšníci ho milovali. Tak to je pro mě otázka, na kterou nemám odpověď. Jak to ten Ježíš dělal? Že je miloval, neříkal jim, že je všechno v pořádku, říkal jim naopak, že je potřeba něco změnit a zároveň je miloval a oni to tak vnímali. A my to neumíme a vždycky si vybereme jenom tu jednu polovičku. Buď to je všecko jedno, pán Bůh je kamarád, s kterým tady dělá tvoje přání, anebo zase dáme důraz na to, že na toho přísného pána Boha. Ale Ježíš to uměl tak pěkně propojit.
0: No máme se co učit od něj.
1: Neustále.
0: Máme se co učit od něj. V čem je to tajemství? Jestli je to opravdu to, že ty lidi vnímali, že je má rád? A potom také, i když to bylo těžké slyšet někdy, ta jeho slova, tak potom ale dopadala do těch srdcí a přinesla něco, nějaké ovoce. Jestli ta láska je to nejdůležitější? Asi jo?
1: Já bych řekl, že ano. Už nepochybně, nejméně 2000 let.
0: Nejméně 2000 let. No, my jsme už skoro trošičku v té poslední části našeho dnešního povídání a mě by zajímalo, jestli jsi někdy za tu dobu, co jsi kazatelem, z toho chtěl utéct. Jestli jsi řekl, tak už toho bylo dost.
1: Jestli utéct, to nevím, ale vím, že jednou byla taková situace, kdy jsme řešili, co dál, a pro mě bylo obrovským vysvobozením, kdy jsem právě hledal, jak to řešit. A byla to situace, kdy jsem si uvědomil, že Pánu Bohu můžu sloužit i jinak než jako kazatel. Že to není...
0: Opravdu.
1: Že to není bezpodmínečně nutné. Tak pak nakonec jsem nikomu za tím zůstal, ale bylo to pro mě jako důležitý, že pán Bůh, když bude chtít, tak si mě použije nějakým jiným způsobem.
0: Myslím na to, že ten život, který žijeme, není život bez překážek. Musíme překonávat různé překážky, někdy i krize, zkoušky a tak dále. A že někdy, když si tady povídáme, tak mohlo by se zdát z těch rozhovorů některých, že všechno plyne tak nějak jako volně, krásně a že to na sebe navazuje. Jak bys nazval ty ten svůj život? Od té doby, co si uvěřil, plyne to v klidných vodách A nebo jsi měl také období, kdy jsi fakt jako musel bojovat?
1: No já myslím, že mám neustále období, kde musím bojovat. Mm-hmm. Že,
0: za co bojuješ?
1: No jednak, abych byl věrný tomu, co říkám. Že bych nechtěl se dostat do bodu, kdy o něčem kážu a něco jiného žiju. A to není úplně samozřejmé a jednoduché. A taky mě trápí to, že ty lidi okolo mám pocit, že o to evangelium nemají zájem a přitom vím, že je to nejlepší, jako co by ve svém životě potřebovali.
0: A mají nebo nemají?
1: Zájem? Mm-hmm. Já myslím, že to je právě složitá otázka, že oni dneska nemají zájem o to organizované křesťanství. A když potom člověk vidí, jaký mají zájem o ty jako jiné duchovní jako věci, tak to mě úplně fascinuje.
0: My jsme se o tom bavili s mladými lidmi, se kterými se scházíme, že máme takové ty určité zábrany oslovovat lidi, že nám to přijde někdy trapné a bojíme se dopředu, máme ty předsudky, bojíme se dopředu toho odmítnutí. Ale že když to překonáme, takže většinou ta odezva není negativní.
1: Asi jakdy. Já mám takovou zkušenost, ta je teda negativní trochu. Přečetl jsem si v nějaké příručce, že apoštol Pavel, když kázal, tak šel na ta místa, kde bylo hodně lidí. No, tak jsem si říkal, jo, tak dobrý, tak jsem někde v Praze na ulici viděl nějakou skupinu lidí, říkám, tak musím jako apoštol Pavel, vezmeme jich 5 na 1. A když to celé skončilo, tak jsem si já doplnil teda k příručce další jako poznámku, že to je hezké, že když osloví člověk víc lidí, tak to má větší jakoby účinnost, anebo je to taky o to větší jako ostuda.
0: No, trapas.
1: Když vám vynadá jeden, je to dobrý, když vám vynadá 5, tak je to horší.
0: Vynadali ti.
1: Nedopadlo to úplně dobře.
0: I takové věci se někdy stávají a zase se můžeme podívat na to, že nejsme jediní, kdo něco takového zažívají a že je to v podstatě úplná maličkost oproti tomu, co prožívají někde křesťané v jiných koutech naší země koule, tak nám to může pomoct překonat, že jo,
1: tady
0: tu nepříznivou situaci. Poslední otázka. Jaká byla církev, když jsi ji poznal a jaká je teď a co potřebuje podle tebe, podle tvého vnímání?
1: Církev, kterou jsem poznal, tak byla vlastně hrozně uzavřená. Byli jsme, že bylo ten komunismus, byli jsme, jakoby, církev byla, jak bych to řekl, církev byla takovou oázou proti tomu nepřátelskému světu tam venku. A to myslím, že díky Bohu jsme tady tu mentalitu buď to opustili, nebo se snažíme opustit.
0: Už jsme taky úplně v jiném kontextu.
1: Ano, no ale myslím, že některým lidem to zůstalo pod kůží hodně.
0: Ano.
1: A že potřebujeme se to učit, co to znamená, že jsme součástí té společnosti a můžeme oslovovat lidi různýma způsobama. A hlavně přijímat a ukazovat jim tu lásku Kristovu. Tak jako ta sestra, která mě přijala v mém pivním opojení, tak a neodmítla mě, ale brala to vážně, tak já se pořád znovu a znovu musím učit brát vážně ty lidi, kteří ty věci dělají úplně jinak.
0: Aby církev byla otevřená pro všechny.
1: Přesně tak. Jenom taková ilustrace malá. My jsme vždycky se snažili, aby teda byly i jiné písně než kancionálové na shromáždění a pro některé to bylo nepochopitelné a pro mě je taková jakoby dneska výzva. Vždycky si říkám, jestli až přijde nějaká mládež, že by chtěli na shromáždění chválit Pána Boha třeba hip-hopem, tak jestli jako...
0: Jestli by to někteří přežili.
1: Jak to, no ale jestli bych to přežil já. Jako.
0: No, to je opravdu otázka. To je slovo do pranice.
1: Ale je to jenom muzika.
0: Je to jenom muzika a je to jenom otázka nějakého vývoje, že? A nějakého i vkusu a životního stylu, protože to se mění.
1: je to tak.
0: Takže buďme otevření, to myslím, že bychom si mohli z rozhovoru s Karlem Fáberem vzít. Buďme otevření pro lidi, kteří jsou jiní než my. Není to snadné, ale můžeme se to učit, že, společně.
1: Je to stálý zápas.
0: Měl bys na závěr nějaké povzbuzení pro lidi, kteří poslouchají?
1: Povzbuzení bych měl v tom, že má smysl se držet Krista. Má smysl ho brát vážně a i když celý svět bude říkat, že to je jinak, tak mu můžeme věřit. A zároveň, aby jsme právě byli otevření a milosrdní k těm lidem okolo nás. Aby jsme, tak jak jsem říkal, tak jak to dělal Kristus, tak podle mého jsme povoláni k tomu, aby jsme tady ten boj, ten zápas každodenní vedli o to být věrní té pravdě a zároveň byli otevření lidem v těch situacích, ve kterých jsou.
0: Tak to jsou slova Karla Fábera, dnešního hosta pořadu Fortepiano, které zrovna teď končí. Od mikrofonu se loučí také Lenka Malinová. Přeji vám boží blízkost a také další dobré kroky směrem k Pánu Bohu i k lidem.

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi tam brány, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

Vyprávění Karla Fábera ve fortepianu nás doprovodilo až ke 16:00 ze středy 27. května. Reprízu si můžete naladit ještě v sobotu v 11:00. V pondělí od 10:00 dopoledne bude hostem Lenky Malinové v dalším vydání fortepiána Čenza Šeda. Společnost vám stále dělá Rádio 7 s Milanem Remešem za mikrofonem a již ve 16:45 vás pozveme k poslechu dalšího pořadu, do kterého si moderátoři zvou zajímavé hosty. Tím pořadem jsou Zákoutí, ve kterém si bude Lucie Endlicherová povídat s dirigentem Ondrejem Olosem, tak zůstaňte s námi.

O hledání životních cest a zdrojů jsme dnes mluvili s dirigentem Ondrejem Olosem. Reprízu dnešního dílu si můžete naladit ještě v sobotu ve 23 hodin a 15 minut. Dalšího zajímavého hosta uvítáme v zákoutí v neděli od 18.30, kdy bude hostem Lucie Endlicherové fotograf Miroslav Hlinka. Na Rádiu 7 vám teď posíláme písničku Marka Schulze, 91. žalm.

FM, Radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Tvé svaté jméno Ježíš dospívala Magda Eliášová. I krátce před 5. hodinou. Po ní vás pozveme do příběhu Jakuba Čermáka, který se bude ohlížet za stopami božího jednání ve svém životě. Na Rádiu 7 vám teď posíláme písničky od kapel Timothy a Souznění.

0: Bylo 5 hodin, je středa 27. května 2026 a ve vysílání Rádia 7 nyní dostane prostor pořad Stopy, ve kterém se jeho hosté ohlíží za stopami Božího jednání ve svých životech. Hezký poslech vám přeje Milan Remeš.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
0: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes uslyšíme příběh Jakuba Čermáka, kterého se doptával Kuba Lofítek. Dobrý poslech vám přeje za tým Rádia 7 Milan Remeš.
2: Ahoj, já jsem Kuba a dneska bych vám chtěl povědět o mé cestě za Bohem. Já jsem vlastně vyrůstal od malička v krásné mluvící křesťanské rodině, kdy opravdu rodiče nás s láskou vedli k Bohu. Každý týden jsme navštěvovali křesťanské společenství, takže už od malička jsem slýchával a vnímal to, co křesťanství znamená. Zároveň jsem získal i pár neuvěřitelně skvělých kamarádů na celý život, kteří jsou mi oporou a musím říct, že v tomhletom mi rodiče dali fantastický základ, ale nikdy jsem vlastně nevěděl, co to přesně znamená být křesťan, následovat Boha. Bylo to pro mě strašně moc abstraktní a jelikož jsem fotbalista, tak jsem už od mala jezdil na kempy Ambassadors, kteří vlastně pořádají, spojí fotbal s křesťanstvím. A na jednom z těchto kempů, kdy vždycky večer bylo nějaké slovíčko o Bohu a zároveň byla spousta chval, tak jsem vlastně cítil, že to je pro mě ta správná cesta, že takhle chci žít, že se dá spojit i fotbal s křesťanstvím a že to je něco pro mě důležitého. A když jsem přijel domů, tak jsem říkal mamce, že se chci nechat pokřtít, že jsem se rozhodl právě na kempu Ambassadors. Od té doby se samozřejmě moje víra stále vyvíjí. Je to občas náročné, občas radostné, ale to nejdůležitější na tom je, že můžu každou tu chvilku prožívat s Bohem, že mu můžu svěřit úplně všechno, co se v mém životě děje. A to je na tom to nejlepší, že tu vždycky pro mě někdo je, o koho se můžu opřít. A určitě bych moc rád vás všechny povzbudil, jestli nevíte, jak to udělat, nebo jestli byste taky chtěli zažít tuhletu volnost a svobodu, tak se určitě můžete pomodlit. A modlitba neznamená nějaká dlouhá báseň, kterou musíte odříkat, ale klidně stačí říct jenom, Bože, jestli seš, tak se mi ukaž. A pokud to budete myslet opravdu vážně a budete o to mít zájem, tak věřte, že se vám Bůh ukáže.

0: zaznělo, že jsi vyrůstal v křesťanské rodině. Bral jsi to od malička jako výhodu, jako něco, za co jsi vděčný, nebo přišly i třeba chvíle, kdy jsi to v životě bral jako handicap? Proč musím tohle, proč musím tam, nebo proč si třeba nemůžu žít po svém, nebo dělat to a ono? Bylo to vyrůstání v křesťanské rodině vždycky požehnáním, něčím dobrým v tvých očích, nebo to někdy bylo handicapem?
1: Občas to bylo náročné, tak jsem si samozřejmě říkal, proč musím v neděli stávat brzy a všichni můžou vyspávat. A různé takové banální záležitosti, nebo když jsem poprvé přišel na fotbalový trénink, tak jsem nechtěl, aby to nikdo věděl, že jsem se za to vlastně styděl, což vídám kolem sebe i v téhle době, ale přijde mi to úplně zbytečné, protože pokud člověk skutečně má rád Boha, tak jeho hlavním cílem je, aby to ostatní věděli a aby ho ostatní také poznali. Takže pokud se ve stejné situaci jako já, když jsem přišel na první fotbalový trénink, tak určitě se nemáte za co stydět a buďte na to hrdí a říkejte ostatním lidem o tom, jak dobré to je.
0: A jaké v tomto byly třeba ty tvoje první kroky v té změně, kdy žiješ s tím povědomím, je to něco, za co se stydím, a najednou se to v tobě změní a chceš, aby to bylo něco, co je přirozenou součástí toho, kým jsi, o čem mluvíš, jak reaguješ?
1: Určitě to nebylo jako, že se to stalo najednou, že najednou prostě se to celý změnilo, ale bylo to takové jednoduché věci, kdy třeba ve škole se tohle téma otevřelo a já jsem se hrdě přiznal, že to je něco, v čem vidím smysl a v co věřím, a vlastně postupně takovými malými kroky jsem došel až k tomu, že o tom s radostí sdílím příspěvky na sociálních sítích.
0: Zmínil jsi také to, že na tom křesťanském fotbalovém kempu byly večer nějaké programy, nějaké duchovní programy, bylo tam pro vás připraveno něco v tomto smyslu a v tobě to nějak zarezonovalo, něco to v tobě způsobilo. Někdy to může být takové mystérium, takové tajemno, to, co se odehrává mezi námi a Bohem. Dalo by se do toho nějak nahlédnout, jaká je ta komunikace člověka s Bohem v ten daný moment, kdy se člověk nějak Bohu vědomně otevírá a prostě chce ho pozvat do svého života?
1: Určitě bych řekl, že člověk opravdu musí být upřímně otevřený tomu, a když poslouchá nějaké to křesťanské slovo nebo kázání, tak vědomě si hledat, kde se v tom příběhu dokáže najít. Já si pamatuju, že jsem z toho večera odcházel s úplnou radostí a nabit energií, protože jsem věděl, že to je přesně ta cesta, kterou se chci vydat a na kterou mě Bůh volá.
0: Vztah s Bohem a to setkání s ním, je to více či méně o nějaké životní proměně? Dalo by se říct, v čem Bůh proměnil nebo proměňuje tebe, když si vezmeš ten život, kdy jsi možná v tom prostředí vyrůstal, ale neměl si k tomu osobní vztah a teď je to něco tvého osobního, k čemu se hrdě hlásíš?
1: U mě vlastně není zas taková obrovská životní změna v tom životním stylu, v tom, jakým způsobem se prezentuju, ale ta největší změna byla určitě, takže jsem vlastně na to byl pyšný, jak už jsem zmiňoval, a nebál jsem se o tom mluvit, že jsem věděl, že taková je moje identita a chci, aby to všichni ostatní věděli, když to předtím to byla spíš identita naší rodiny a mě nějakým způsobem přisouzená a úplně jsem se v tom neviděl. Takže taková ta změna, že opravdu cítím, že tohle je moje cesta.
0: Někdo by mohl i namítnout, narodil se do křesťanské rodiny, tak si tu cestu měl umetenou. Já jsem se narodil do úplně jiné a prostě pro mě ta cesta není. Jak třeba oslovit nebo povzbudit k tomu objevování vůbec toho, kým Ježíš je, co tady pro člověka udělal? Jak tomu povzbudit člověka, nebo jaký by vůbec mohl mít důvod takový člověk začít o těchto věcech přemýšlet, když v uvozovkách tím je nepolíbený?
1: Já si myslím, že určitě by se měl každý člověk, a to vůbec nezáleží na tom, jestli věří Ježíše nebo ne, měl podívat na tu historickou otázku, co se píše v Bibli, a klidně si to analyzovat logicky, racionálně, protože to, co nám dozví za moudrost, je opravdu neuvěřitelná. Pak už záleží jenom na člověku, jaký rozhodnutí učiní, ale myslím si, že by měl každý člověk hledat a zjišťovat si o tom informace, protože většina lidí o tom neví vůbec nic, a potom, když ty informace má, tak může udělat své racionální rozhodnutí a rozhodnout se, jakým směrem se vydá, ale přijde mi škoda, že spousta lidí vůbec se tomu ani neotevře a vlastně ani nezjišťuje, co je možné a co se stalo v našich dějinách.
0: Zazněla i ta touha nechat se pokřtít. Jakým milníkem nebo jak důležitou událostí pro tebe v životě byl křest a jak bys to přiblížil pro člověka, který opět třeba není z křesťanského prostředí?
1: Určitě to byl velký milník, bylo to vlastně v době, kdy jsem ještě byl menší, mohlo by mít 12 let, a vlastně je to nějaký ukazatel toho, že člověk se vydává na cestu za Ježíšem a že s ním chce žít, a vlastně tím křtem to potvrzuje, což symbolizuje, že vlastně je ponořen do vody a jakmile vyjde z vody, tak vychází nový člověk, který chce následovat Ježíše.

Jakub Čermák nakonec poznal, co to znamená být křesťanem a na své životní cestě se vydal za Ježíšem. Křesťanská identita jeho rodiny se stala i jeho vlastní. Zároveň nás všechny zve, abychom o Ježíši a o tom, co je o něm napsáno v Bibli, přemýšleli také. Abychom tu důležitou zprávu, která je tady pro nás, nenechali bez odpovědi. Nemusíte vyrůstat v křesťanské rodině, abyste mohli věřit Ježíši Kristu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně víry, napište nám prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Děkujeme, že jste u dnešního vyprávění byli s námi. Pokud byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš s Kubou Lofítkem a těší se na slyšenou zase příště.

Premiéru dalšího dílu Stop si můžete poslechnout v pondělí ráno od 8.30, kdy se o svůj příběh cesty k Bohu podělí Jana Krutová. Ve vysílání Rádia 7 nyní dostanou prostor písničky a o 17:30 vás pozveme k závěrečné části série Ikona dřevo mezi světy, která nabídne shrnutí a klíčové myšlenky celého cyklu, který připravil Lukáš Targoš. Jsme rádi, že i v tom novém jitru jste s námi a posíláme vám písničku Jiřiny Džiny Čunkové a Kristýny Exnerové Znátě.

0: like this.
1: Nikdy jsem nesnil, že budu takto milován, dospívala kapela We Are Messengers na Rádiu 7. Po další písničce, kterou bude písnička Clean, Očisti mě od Lucy Grimble, už nás čeká pořad Překročit hranice.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Už 9 týdnů jsme se v tomto pořadu věnovali kříži, symbolu, který je neodmyslitelně spjatý s křesťanstvím, protože ukazuje na zástupnou smrt Božího syna. Závěrečnou část celého cyklu uslyšíte opět v podání Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
2: Ježíš skrze svoji smrt se dostal do podsvětí mezi duchy v žaláři, kteří tam čekají, především těm neposlušným z období Noema, ale pointa zůstává, že se tam dostal do říše mrtvých k těm, kteří byli drženi smrtí a jejími sluhy v zajetí. A než se smrt zpamatovala, co se děje, Ježíš královský a její království vybrakoval skrze sílu dobré zprávy. A to je to, co znamená evangelium o svém vítězství. A mnozí teologové v historii si myslí, že když Ježíš přišel vyplundrovat ten poklad, tu celou lidskou rasu, která byla držena smrti v zajetí, takže nakonec tam smířil úplně všechny ze sebou. Svatý Epifanus z Kypru napsal ve 4. století. Jeho tělo bylo opravdu pohřbeno a po 3 dny zůstalo bez duše, dechu a bez pohybu. Bylo zabaleno v plátně, vloženo do hrobu, přikryto kamenem a zapečetěno. Jeho božství však nebylo ani zapečetěno, ani pohřbeno. Společně s jeho svatou duší sestoupilo do nejspodnějšího světa a osvobodilo tamní zajaté duše. Jeho božství zničilo osten smrti, rozbilo mříže a spoutalo železo. Takhle církevní otcové představují,

tam je před rokem. A tady vám ale ukážu ikonu skříšení z fresky v církvi Spasitele v Istanbulu z roku 1320. Ale freska je z roku 1320. A je to freska vzkříšení. A na té fresce vzkříšení vidíte spoustu věvů, o kterých se dá mluvit. Dole je spoutaná bytost. To má být spoutaný ďábel nebo spoutaná smrt, která je poražena tím, že Ježíš se vstoupil do pekel. Kolem ní je plno klíčů od smrti a pekla. A pak Ježíš říká, já mám všechny klíče od smrti a pekla, už ďábel je nemá v ruce, já je mám. A Ježíš stojí na dveřích do pekla, které se rozpadly tou jeho invazivní silou, protože Ježíš sám říká, že brány pekla neobstojí. A takže když Ježíš přichází do pekla, tak rozrazí ty dveře. On tam nepřišel jako vězen, on tam přijde jako vítěz a rozrazí dveře a postaví se tam jako vítěz. A na té ikoně vzkříšení Ježíš není nikdy sám. Je obklopený zlatem a modrou barvou, to implikuje, že Ježíš vládne na nebi i na zemi, že vládne pod zemí, že vládne kdekoliv, že naplnil sám sebou celý ten prostor. Ale není tam nikdy sám, je tam spousta dalších lidí. Jsou tam různí spravedliví starého zákona, kteří čekají na své vykoupení. Vždycky je tam David, Šalamón, Jan Křtitel. Ale jedna věc, která se mi na té ikoně vzkříšení líbí úplně nejvíc, jsou ty dvě postavy, které Ježíš drží za zápěstí. Všimněte si, že je nedrží za ruku, jako nějak milé, ale za zápěstí, chytne je tady za zápěstí a vytrhává je ze smrti. Tyhle dva staří lidé, tamhle starý muž a stará žena. Ježíš tam sestupuje a vytrhává je z moci smrti. A tyhle dva lidé reprezentují, a uhodli jste to určitě, jestli jste nad tím zamysleli. Je to Adam a Eva. Je to Adam a Eva, kteří tam čekají celý svůj život na své vlastní vykoupení. A Ježíš je vytrhává pryč. Není to, že oni se snaží, je to, že Ježíš je vytrhává pryč z moci smrti. Adam, my ho bereme jako osobní jméno, ale Adam v překladu znamená lidstvo. A Eva v překladu znamená živá. Takže přeneseně je to, co tady Ježíš vytrhává z moci smrti, je celé živé lidstvo. Vytrhává z moci smrti. Někdy nám nestačí proza popsat, co Ježíš udělá na kříži a potřebujeme k tomu obrazy, které nám vizuálně trochu představí tu ohromnou sílu kříže. Brian Zahn napsal, když se smrt odvážila spolknout lidství Krista, byla následně zevnitř zničená božstvím Krista. Je to proto, že smrt nikdy nemůže udržet vevnitř život. Život je vždycky silnější než smrt. První křesťané nechápali kříž a vzkříšení jako dvě události. Oni to chápali jako jednu velkou událost, kdy Ježíš skrze svůj kříž přichází ke vzkříšení, protože život je vždycky silnější než smrt. A skrze vzkříšení toho ukřižovaného jeho přítomnost naplňuje celý vesmír jeho přítomností a to je jeho cílem, to je jeho záměrem. Když dnes lidé umírají, tak už nejdou na nějaké místo utrpení, místo čekání, ale setkávají se se svým stvořitelem, který pro něj je spasitelem a soudcem, pro někoho spasitelem, pro někoho soudcem. A slyší možná od nich slova, která zaznamenává Jan ve zjevení, kdy říká, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, žijí na věky věku. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. Já mám klíče smrti i podsvětí. Smrt už nevládne, už tě nemusí držet v šachu, už tě nemusí držet ve strachu. Proto je kříž takový zázrak. A proto má kříž tak zázračnou moc. Ne samotný obě kříže. Když si postavíme kříže, vytetujeme kříže, budeme nosit kříže na řetízku, to samo o sobě nic nezmění. A tohle je jenom symbol, ikona, ale to, co kříž reprezentuje, má tak ohromnou moc. Když totiž Ježíš stává z mrtvých, je to víc než jenom, že se fyzicky probudí, byť to je toho součástí. Je to zcela něco nového. Ježíš svým vzkříšením začíná úplně novou etapu. Je prvotina našeho vlastního vzkříšení. Tak o něm mluví apoštol Pavel, že je prvotina toho, co se stane nám všem. Je novým Adamem, skrze kterého přichází na všechny lidi spasení. Tak jako ten první Adam a skrze jeho pád, my jsme se stali součástí toho příběhu.

0: tak Ježíš je nový Adam, nové lidstvo, nová věc. Ježíš je Immanuel, Bůh, který je vždycky s námi, který nám dává život. My umíráme spolu s Kristem, abychom mohli žít. Pověsili jsme naše vlastní já na kříž spolu s Kristem, aby naše tělo plné zlozvyku a návyku a špatných impulzů bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Jsme smíření s Bohem, jsme přátelé s Bohem, jsme spolupracovníci s Bohem, jsme pozváni do nového světa skrze dveře, kterými jsou kříž. A ten nový svět už začal a plně se projeví, až se Ježíš vrátí a bude to opravdový návrat krále. Ale dnes žijeme v čase mezi tím, kdy Bůh něco začal a co se plně teprve projeví a je to čas, ve kterém očekáváme zázrak. Zázrak ve vděčnosti na nádherného dílo, protože kříž je hrozný a nádherný zároveň. Kříž je zázračný. Kříž je popravčí nástroj pro dokonalou, mučivou smrt. V temnotě a osamění se stal ale dveřmi do života, kde všechno zkvétá. Kříž je místem, kde všechno zkvétá. Proto taky očekáváme zázrak. Zázrak, že už nikdy na světě nebudeme se muset cítit sami. Ať se v našem životě děje cokoliv, ať procházíme údolí stínu smrti, tak můžeme očekávat zázrak Boží přítomnosti. Můžeme očekávat zázrak, že si nás Ježíš nakonec přitáhne k sobě skrze svoje smíření, že si nás přitahuje k sobě celý náš život. Zázrak, že se nemusíme na sebe dívat jako na slabé a bezvýznamné, protože Ježíš nás miluje takové, jací jsme a zaplatil za nás velkou cenu svůj vlastní život. Zázrak, že věci nemusí zůstat v tichu a temnotě porážky, protože neděle přichází. Zázrak kříže, který se zjevil ve vzkříšení. Zázrak, že už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Kříž je krásný, protože díky němu můžeme, ba musíme očekávat zázrak.
1: My jsme v samém závěru série, ve které jsme se 10 týdnů věnovali kříži, jeho významu, tomu, co se na kříži vlastně stalo a tomu přesahu do našeho života. Lukáši, kdybychom to dnes měli shrnout, co by si lidé po poslechu této série měli konkrétně odnést do života?
2: Pro křesťana je kříž nejdůležitější symbol a nejdůležitější moment Ježíšového působení. My vnímáme, že základem křesťanství je Ježíšovo vzkříšení z mrtvých, že to je to, co stojí za vznikem církve a je to pravda. Ale bez kříže by vzkříšení nemělo smysl a bez vzkříšení by kříž neměl smysl. Ty dvě věci jsou společné, události velikonočního víkendu jsou základem celého křesťanství. A my někdy o kříži mluvíme ledabyle, nechápeme ten duchovní význam a praktický význam, který to pro nás znamená. Nechápeme, co to znamená skutečné vysvobození ze smrti, z moci prostě hříchu, ďábla, temnoty. A myslím si, že potřebujeme pochopit, že kříž je brána do úplně nového světa, do světa, ve kterém můžeme očekávat Boží zázrak, ve kterém můžeme očekávat jeho působení a který nakonec navrací zpátky a do mnohem lepší varianty to, co bylo hříchem zničeno a poznamenáno.
1: Říká Lukáš Targoš, autor série Ikona dřevo mezi světy. Lukáši, moc děkuji za tvůj čas i za to všechno, co jsi sem přinesl. Těším se na slyšenou zase za týden.
2: Mějte se hezky a těším se také.
1: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Na slyšenou.

V dalším pokračování pořadu Překročit hranice uslyšíte první část nového cyklu, který Lukáš Targoš nazval Josef – životní jízda. A na Rádiu 7 ho naladíte v pondělí od 9.30. Teď už Adam Bubík a písnička Immanuel.

Na Rádiu 7 se blížíme k 6. ranní hodině a to je chvíle, kdy se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš. Dnes je tomu 25 let, kdy překonal v rakouském Getzisu Roman Schäberle jako první atlet hranici 9000 bodů v 10 boji a překonal zároveň i světový rekord. V Biblii apoštol Pavel také mluví o závodě, kde všichni běží, aby získali cenu. Tu získává vždy jen vítěz. Taková cena i rekordy jsou ale pomíjivé. Pavel vybízí, abychom v životě běželi tak, abychom získali cenu, která je nepomíjivá a věčná, vavřín spravedlnosti a korunu života, kterou má Bůh připravené pro všechny, kteří poznali a vyznali ve svých životech Ježíše Krista. Přeji vám, abyste i ten dnešní den šli ve svém životě za Ježíšem a pokud ho ještě neznáte, abyste ho poznali a věděli, že mu na vás záleží a jeho láska vás přivede až do cíle. Do Božího království. S ním jste vždycky na vítězné straně, jak zpívá i následující píseň Izraela Hautna. Krásný a pokojný den s Bohem i naším rádiem. A já...

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Opravdu krásný letní den s datem 27. května se před námi rozvíjí. Stojíme na jeho prahu a zároveň i na prahu dnešního ranního vysílání. U mikrofonu už je s vámi Andrea Audová a jsem ráda, že jste s námi. Čím tento společný čas naplníme, si řekneme právě teď. Vítejte u ranního vysílání Rádia 7. S novým dnem využijeme tichý čas k zastavení v 6.15. Ježíš na poušti byl oslaben a do toho přišel ďábel, který se zaměřil na tři oblasti. Hrál si na přítele, který nabízí laciná řešení. Jak souvisí Ježíšova pokušení s těmi našimi, uvažuje Pavel Mošner od 6 hodin 45 minut. Magazín bude o konferenci 7 nemocí srdce a také o kurzech Alfa. No a v čem spočívá služba dobrovolníka na festivalu United, popíše potom ranní telefonát po 7:30. Pokud získáme Boha, není důležité, co jiného máme. Pokud nemáme Boha, je jedno, co všechno nám patří. Více uslyšíte v další části Bible Guideu. Poslouchejte od 8. hodiny. Jaká by měla být církev? Pět vlastností, nebo spíše hřiven, vnímá jako důležité Petr Hůšť. Inspiraci nabízí závěrečná část série Myšlenky o církvi v pořadu Krika. Poslouchejte po 8:30. Dívat se na svět božíma očima, to je touha zachycená v anglickém textu písničky, kterou vám představí rozhlasová lektorka angličtiny Elza v pořadu Life Plus o 9:30. Miroslav Makovička zažil rodící se novou denominaci. Apoštolská církev byla oficiálně ustanovena v roce 1989, těsně před sametovou revolucí. Pionýrské počátky i vlastní růst v poznání Pána Ježíše Krista popisuje v relaci Řeka života, kterou naladíte od 10 hodin. Tak všechny tyto pořady se vejdou do středečního ranního vysílání. Věřím, že si mezi nimi najdete něco, co vás potěší, povzbudí nebo inspiruje. Tak ať už právě vstáváte, nebo míříte do práce, nebo si chystáte snídaní, nebo cokoliv jiného dalšího děláte, jsme rádi, že můžeme být s vámi. A pokud byste nám chtěli napsat, kde Rádio 7 konkrétně posloucháte, tak nám uděláte velkou radost. Buďte s námi a čerpejte.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.

tak toto bylo vyznání nebo takové uznání Boží svrchovanosti a to, že mu plně důvěřujeme v podání Camille Apetauer a City House Music. Nás teď čeká Hillsong United s písní Holy, Holy, Holy, jsi svatý, všemohoucí Bůh, naše píseň k tobě zní. Bude zpívat Hillsong a potom už nás čeká ranní stišení. Taková chvíle, kdy společně otevíráme Bibli a dáváme Bohu do rukou ten dnešní den. Dnes si společně otevřeme Exodus ve 14. kapitole. Tak pokud se chcete ještě v té písničce zamyslet nad tímto textem, teď je právě ten prostor.

otevíráme společně Bibli a dnes budeme číst ze 14. kapitoly Exodus. Přečteme si jenom jeden verš, ten 14. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Když si tento verš zasadíme do kontextu, tak je to ve chvíli, kdy Izraelité vyšli z Egypta, za nimi byly těžké roky otroctví, předtím rány, spousta napětí, strachu, nejistoty. No a potom museli být nějak aktivní, museli být poslušní, museli se zbalit, vykročit, opustit známé prostředí a jít tam, kam je Bůh vede. Tak to nebylo vůbec pasivní čekání, bylo v tom hodně odvahy a takové to překračování té své osobní komfortní zóny. A tohle všechno udělali a pak dojdou na místo, kde už dál nemohou. Před nimi moře a za nimi egyptské vojsko. Řekli bychom taková slepá ulička. A právě tam zní tento verš. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Přemýšlím o těchto situacích v mém životě, o těch zklamáních, nadějích, které nevyšly, kdy o mě třeba lidé říkali nepěkné věci, chtěli mi ublížit, očernit, pomlouvali, o chvílích, kdy už nevidím cestu ven. A v té chvíli mám dvě možnosti. Buď propadnu strachu a beznaději a začnu Bohu vyčítat, proč jsem tady, proč si mě sem přivedl do té slepé uličky, proč si mi nepomohl. A nebo druhý extrém, začnu bojovat ještě usilovněji a tlačit věci silou. Horečně něco vymýšlet, vzít všechno do svých rukou a někdy se v tom fyzicky nebo i psychicky úplně vyčerpat. A přichází vyhoření a s ní třeba deprese nebo úzkosti. Jenže právě v těchto chvílích Bůh říká, už si udělal to, co bylo na tobě. A teď to nech na mě. Této situaci si, protože se máš něco naučit. Něco o sobě, něco o mně. To budete mlčet totiž vůbec neznamená pasivitu nebo rezignaci. Neznamená to vzdát se. Je to mnohem víc takové hluboké, důvěrné odevzdání kontroly. Přestat se snažit křečovitě zachránit všechno vlastní silou. Vybavuje se mi v této souvislosti i David. David, který měl několik příležitostí vzít si vládu do vlastních rukou. Mohl bojovat za sebe, mohl použít sílu, ale čekal, až ho Bůh potvrdí. Nechtěl si pomoci nečistými nebo násilnými prostředky. A tak bych si to chtěla dnes připomínat. Chci být aktivní tam, kam mě Bůh posílá, udělat poctivě ten svůj díl a překračovat tu svou komfortní zónu. Překonat prostě strach i pohodlnost, lenost. Ale až dojdu k místu, kde je přede mnou zeď a dál už sama nedohlédnu, když přijde ta slepá ulička, tak vyznat, kladu si ruce na ústa a nechávám to na tobě, Bože. A to jsou právě chvíle, kdy může přijít zázrak, kdy se Bůh může oslavit a moc rád to dělá. Tak nechme Boha, aby bojoval za nás. Pane Bože, tak ti moc děkujeme za to, že se rád oslavuješ na naší slabosti, že nás buduješ, že nás formuješ a připravuješ na tu bitvu, kterou máme bojovat a zase nás třeba vedeš do odpočinku. Děkuji ti za to, že jsi laskavý Bůh, laskavý Otec, který se o nás zajímá, ale zároveň jsi silný a mocný Bůh. A tak si nechceme nechat ukrást oblasti, do kterých máme vstoupit, ale třeba ještě není ten čas.
a nechceme vstupovat do věcí právě, kde ještě máme počkat nebo které nejsou pro nás. A tak ti dáváme moc a slávu a s pokorou si klademe ruce na ústa a chceme čekat na tebe.

Slyšeli jsme kapelu Only His a také Adonai. Je krátce po 7:30. Ranním vysíláním vás na Rádiu 7 provází Andrea Audová. Do 7:00 máme před sebou ještě biblickou úvahu, ve které se Pavel Mošner zamyslí nad pokušením na poušti. To bude asi za 15:45. No a do té doby budeme hrát. Teď tady mám Pavla Helana, potom Jana Knížka, Veroniku Libánskou.

Tak to byla píseň Veroniky Libánské uměleckým jménem Mio s názvem Lev z Judy. No a nás teď čeká písnička Jiřiny Džiny Čunkové Tlukot srdce, která nás dovede k biblické úvaze z pera Pavla Mušnera. Bude o pokušení na poušti. Přeji vám krásné ráno.

U Matouše ve 4. kapitole od 1. verše čteme, že byl Ježíš vyveden od ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Všimněme si, že nebyl pokoušen v chrámu nebo při křtu, ale na poušti. Tedy když byl unavený, když byl sám a hladový, nejzranitelnější. Poušť je místo zkoušky, ale také místo Boží přítomnosti. Na poušť Ježíše, všimněme si, nevede Satan. Ten ho tam jen pokouší. Na poušť ho vede Duch Boží. Boží přítomnost zůstává uprostřed zkoušek a nesnází. Ježíš slyší na poušti hlas pokušitele. Ten říká, řekni, ať se jen z těchto kamenů stanou chleby. I když byl Ježíš po 40denním půstu vysílen, přece nepoužil svou božskou moc, aby si opatřil jídlo. Na jídle není nic špatného, ale on se vzdal nezávislého používání neomezené božské moci, proto aby naplno prožil, jaké to je mít pouze lidské možnosti. A pak slyší výzvu, jsi-li syn Boží, vrhně se dolů. Je přece psáno, svým andělům dá o tobě příkaz. Když se Satan pokoušel svést Ježíše k hříchu, citoval verše z Bible. Někdo dokáže velmi přitažlivými a pádnými argumenty ospravedlnit něco, o čem víme, že je to špatné a neměli bychom to dělat. Možná své názory dokonce podloží i texty z Bible, které na první pohled jakoby jejich postoj potvrzovaly. Ježíš Satanovi odpověděl, také je psáno, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Ježíš odpovídá také citací z Božího slova, konkrétně z 5. Mojžíšovi ze 6. kapitoly 16. verš. Ale Ježíšovo slovo je ve správném kontextu, bez manipulace z Biblí, kterou používá Satan. Pak ho vzal ďábel sebou na velmi vysokou horu a ukázal mu všecka království. Řekl, to všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět. V tomto třetím pokušení je klíč k pochopení podstaty. Podstaty pokušení. Jde vždy o volbu mezi vůlí protivníka a vůlí Boží. Ďábel v nás se chce postavit na Boží místo. Ježíš říká, odejdi, Satane. Používá příznačné oslovení Satane, to je nepříteli, takový je význam příslušného aramejského slova. Odejdi, nepříteli. Na první pohled se totiž ďábel snažil vystupovat jako přítel. Nabízel laciná řešení, přicházel jakoby přítel na pomoc v nouzi, ale ve skutečnosti je nepřítelem. Nepřítelem, který odvádí od Boha i od pravého života. A tak ho Ježíš pojmenoval a Satan Ježíše opustil. Přistoupili andělé a Ježíši sloužili. Andělé přicházejí nejenom sloužit, ale také potvrdit a vyzdvihnout Ježíšovo vítězství. To první pokušení je pokušení konzumní společnosti. Přihlásí se o slovo v okamžiku, kdy Kristus po 40denním postu vyhladoví. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb. Takové
pokušení svádí člověka ke konzumaci všeho, co se mu namane. Všechno má najednou sloužit jedině k utišení mého hladu. Všechny kameny. A pak nepomáhám druhým, protože jsou pro mě důležití, ale pomáhám jim proto, že si přeji jejich náklonnost. Hodně dávám, hodně sloužím proto, že hodně potřebuji a chci, aby se mi to navrátilo. Někteří lidé proměňují všechny kameny v chleby, obrazně řečeno. Konkrétně proměňují svou práci, úspěchy, majetek i lidi ve svém okolí v uznání, ve slávu, sex nebo lásku, jenom proto, aby tak nasytili své vlastní potřeby. Ježíš ale tomuto prvnímu pokušení nepodlehne. Nevyužije druhých pro sebe, kamenů, ale prokazuje jim svou náklonnost, protože je to k jejich prospěchu. Nechává je, neproměňuje v potřebu pro sebe. Překonává pokušení tím, že poukáže k jiné potravě, konkrétně slovy, člověk nebude živ jenom chlebem. Tedy pravý život není jenom z konzumu, ale z Boha a z jeho slova. Pokračuje totiž slovy, člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem, které přichází z Božích úst. Mám-li svůj základ v Bohu, mohu mnoho dávat, aniž bych mnoho měl a chtěl mít. Druhé pokušení útočí na Boží obraz. Satan svádí Ježíše k tomu, aby demonstroval své Boží synovství na veřejnosti tak, že se vrhne z chrámové římsy dolů. Boží andělé ho přece ponesou. Toto pokušení nejhůř ohrožuje člověka, žijícího na vrcholu, žijícího duchovním životem. Člověka, který má úspěch. Protože ho svádí, aby své síly zneužil v tom smyslu, že se začne pokládat za někoho mimořádného a také to začne projevovat navenek. Takový jedinec má často za sebou skutečné duchovní zkušenosti, ale pak se najednou začne vyjadřovat a chovat, jako by byl Pán Bůh sám. Jako třetí pokušení Matouš uvádí moc. Satan říká, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána. A komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Jde o zásadní pokušení, které zná dobře každý člověk. O snahu mít moc, třeba nad druhým. Každý z nás zná velice dobře opačný břeh, bezmoc. Cítíme se bezmocní třeba ve vztahu k mnoha druhým lidem, bezmocní k vlastním chybám a slabostem, bezmocní k řešení četných konfliktů. A proto moc, to je zaslíbení, že budu mít všechno pevně v rukou, že už se nikdy neprojevím jako slabý, že druhé třeba okolnosti přitlačím k zemi a mohu věřit ve vlastní velikost. Hrátky s mocí. Snad je známe. Víme přesně, na kterém místě druhého zasáhnout. Na Ježíšovi mě uchvacuje skutečnost, že zná tato lidská pokušení. Že je zakusil na vlastní kůži, ale nepodlehl jim. Jako pokoušený je nám velice blízký. Chápe nás. A v žádném z nich, z těch pokušení a z podobných dalších nemusíme být sami, protože Ježíš prožil tytéž zkušenosti a navíc nad nimi zvítězil a může dát vítězství i nám.

Ježíš je nám blízký, zná nás, ví, čím procházíme, protože stejným pokušením prošel také a zvítězil. Povzbuzení do našich bojů přinesl Pavel Mošner. No a pokud byste se k jeho slovům chtěli ještě dnes vrátit, tak máte možnost ve 15:45. Zítra přineseme biblickou úvahu z pera Josefa Hurty a má zvláštní název Smála ses. Je krátce před 7:00 a do té 7:00 nás dovede písnička Bena Drápala. Přeji vám krásné ráno, krásné vstávání a krásný poslech.

můžu sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, kdy zachytím tvé oko v nebi.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích. To je život,

0: Je za námi první hodina středečního ranního vysílání s datem 27. května, kterým vás dnes provází a příjemný poslech vám přeje Andrea Audová. V té následující hodině nás čeká ranní telefonát s Bětkou Hanákovou o dobrovolnictví na festivalu United. No a teď už přinášíme magazín. Ani dnes nebude chybět další porce magazínu. Vítejte u jeho poslechu. Jak identifikovat základní nemoci srdce a vést lidi k jejich uzdravení? Těmto otázkám se bude věnovat seminář, který na konferenci 7 nemocí srdce povede Dave Petty, ředitel misijní organizace Josiah Venture. Konferenci pořádá spolek Boží dům. Jeho vedoucí Štěpán Kafka ji v následujících minutách blíže představí.
1: Konference je určena lidem, kteří se v církvi zabývají pastoraci nebo slouží lidem na nejrůznějších úrovních a setkávají se s jejich bolestmi, s jejich prožíváním i s jejich hříchy a snaží se jim pomoct. A nebo i lidi, kteří se na to připravují nebo to mají na srdci, mají touhu pomoct dalším v jejich problémech. To znamená, ať už od vedoucích mládeže, vedoucích skupinek, pastoračních pracovníků až po pastory.
0: Co čeká toho, kdo na konferenci přijde? Prozradíte prosím více detailů?
1: Jak bylo řečeno, tak vlastně jediným řečníkem je Dave Petty, který nás provede právě touhletou oblastí. Určitě možná posluchači znají jeho knížku Bůh Otec, kde se zabývá právě tématem identity člověka, jeho vztahem k Bohu, přijetím a nemocema srdce. On bude mluvit o různých aspektech toho, co lidi trápí, takže budou přednášky. Bude tam potom čas práce v malých skupinkách, kde vlastně si lidé budou trénovat pastorační dovednosti v nějakém bezpečném prostředí a bude zde i čas na osobní odpočinek, je to v krásném místě v přírodě, takže myslím, že je to i příležitost se navzájem poznávat a třeba si sdílet o svých službách nebo se předávat nějaké zkušenosti mezi účastníky a prosto tak spontánně.
0: Z názvu konference plyne, že lidské srdce může být zasaženo různými nemocemi. Jak tomu porozumět?
1: Jak už bylo řečeno, my nejsme tady kardiologové, ale je to symbolické vyjádření vlastně nějakých skutečností duchovních, kde nejsme duchovně v pořádku, co nám brání v naší odpovědní svobodě nebo i plnosti vztahu s Bohem a kde potřebujeme Boží zásah a proměnu. V Izajášově 61. kapitole je prorocí o Mesiáši, na které se potom Ježíš odkazuje v té synagoze v Kafarnaum, kde jedno z vyjádření je, že ovazuje rány zraněným v srdci. A tak si to nějak představujeme, že Bůh chce ovázat i ty naše rány, aby nebylo to srdce nemocné a že to Ježíšovo poslání a věřím, že i poslání církve je, aby nás uvedl do svobody a do plnosti ty Boží přítomnosti a Boží slávy, kterou pro nás má.
0: Jako lidé si přejeme být fyzicky i duchovně zdraví, ale ne vždy jde vše podle našich představ. Co je podle vás, i s ohledem na vaše zkušenosti v roli poradce, důvodem, že lidé snadno onemocní v uvozovkách jednou z těchto nemocí?
1: Všechny tyhle nemoci plynou z nějakých věcí, které jsme třeba prožili už v dětství, odmítnutí, traumata a podobně. A vlastně si je člověk často nechá, nebo nimi prochází celý život a snaží se nějakým způsobem s nimi vyrovnat. Ať už zdravým nebo nezdravým způsobem. A i když lidé potom uvěří a stanou se křesťani, tak často to nemají zpracované. A samozřejmě to ovlivňuje i jejich pohled na svět, i na sebe sama. A druhá věc je, jsme v těle, jsme pořád tady na tom světě, který je padlý a nejsme dokonalí sami, takže se navzájem zraňujeme a necháváme se zraňovat a jednáme v mnoha městech nezrale. A já věřím, že právě potřebujeme i tyhle věci uchopit a že církev může být místem, kde se lidi učí jít do hloubky, řešit si svoje zranění, svoje bolesti i svoje špatné nějaký postoje, protože Boží milost je to, co dává sílu a tak mám touhu, aby církev právě byla místem uzdravení jak těla, tak duše a místem růstu do podoby Krista a že tohle s tím všecko souvisí.
0: Která z těch 7 biblických nemocí je podle vás mezi věřícími největším kamenem úrazu? Tím míním buď největší problém, nejtěžší nebo nejčastěji se opakující?
1: Těžko říct, vždycky záleží na tom, jak hluboko v té nemoci je, ale určitě to všechno plyne i z nějakého našeho pocitu odmítnutí nebo nehodnoty a to se potom různými způsoby snažíme ve svém životě zaplnit. Takže myslím, že všechny ty věci mají nějakým způsobem místo, abychom se jimi zabývali, ale vždycky záleží asi konkrétně, který člověk co chce řešit. Myslím si, že jedním z takových klíčů je odpuštění, pokání a přijetí té Boží milosti.
0: Vy sám jste jeden z poradců týmu Božího domu. Co vaše role obnáší? Pro koho tady jste?
1: My sloužíme hlavně věřícím, protože vlastně děláme křesťanské poradenství, ale i jsme sloužili nevěřícím, protože ty principy, ty biblické principy, na kterých stojíme, jsou v podstatě stejné pro věřící i nevěřící. A nejsme ani psychologové, ani nějaký psychoterapeuti, ale snažíme se přinést ty biblické pohledy a biblické principy. Takže pracujeme právě s odpuštěním, pokáním, snažíme se lidem přinést Boží milost, že život každého člověka je pro Boha důležitý a že Bůh chce lidem vrátit tu hodnotu, jakou jim dal, ale zároveň potřebují proměnu a potřebují se pokořit před Bohem. Při poradenství s lidmi hovoříme o jejich problémech, trápeních a postojích, ale přitom se snažíme i naslouchat Duchu Svatému, co třeba je za scénou, co sami ty lidé neřeknou nebo ani neumějí pojmenovat, ale Duch Svatý může ukázat ty kořeny a můžeme potom se tomu věnovat, modlit se s nimi a dávat ty věci Bohu. Je to všechno vlastně založené na tom, že hledáme Boží řešení pro ty lidi. Lidi se můžou objednat přes webové stránky, můžou za námi přijet, ale poskytujeme i poradenství online.
0: Pojďme zpátky k tomu aktuálnímu tedy setkání, kde se můžeme dozvědět bližší informace o konferenci.
1: Buď to na našich webových stránkách Boží dům.cz bez interpunkce, nebo na Facebooku. Je tam možnost se ještě na tu konferenci přihlásit ještě během tohoto týdne a zde i zjistíte třeba i víc o nás.
0: Říká Štěpán Kafka a my dodáváme, že konference se uskuteční 5. až 7. června ve Starém dvoře v Třemošnici. Přihlášení končí tuto neděli 31. května.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Šířit evangelium můžeme dnes mnoha způsoby a na různých místech. Také lidé za dveřmi škol potřebují slyšet dobrou zprávu. Organizace Kurzy Alfa si právě školy vzala pod svá křídla, aby mladým lidem evangelium přibližovala. Co si pod takovými kurzy představit, prozradí koordinátorka Alfy pro mládež Iva Jeníčková.
1: Co se týče kurzu Alfa, tak se vlastně jedná o program, který slouží církvím, aby mohli pozvat hosty, které touží, třeba svoje přátele nebo svoje známé, nebo třeba rodinu, která do církve by běžně nepřišla. A je to vlastně pro jakoukoliv skupinu lidí. Kurzy Alfa jsou postavené tak, že to může být pro školáky věku dorostu, mládeže, pro dospělé. Dokonce existují kurzy Alfa, které jsou i pro třeba podnikatele zaměřené, nebo třeba směrem k důchodcům, takže pro jakoukoliv skupinu lidí. Jsme opravdu takhle otevření. A je to program, kdy ti lidé vlastně přijdou, zažijou příjemné prostředí, takové nízkoprahové takzvaně, dostanou tam dobré jídlo, následně uslyší promluvu, která může být formou buď videa, anebo přímo řečníky přednáší a potom se o tom diskutuje. Takže opravdu takové velmi přirozené, příjemné, takový způsob, jak se dozvědět o základech křesťanství. Jsou tam témata jako kdo je Ježíš, co pro nás Ježíš udělal, co je víra, jak číst Bibli a tak dále. Takže takové opravdu příjemné základy víry, bych řekla.
2: Co je náplní vaší práce nebo služby v roli poradkyně kurzů pro mladé?
1: Tak já jsem přiznám, že nejsem jenom poradce kurzů pro mládež. Já se snažím pomáhat se vším možným. Veronice Filipové, která je ředitelkou, a nově jsme tak trošku předali tuhle tu roli už mladší generaci, takže momentálně to spíš dělá Tomáš Coufal mladší. Ale určitě pořád ještě pracuji v této roli a teď se zaměřuji především tedy na školy, protože jsem byla pedagoškou. Takže co se týká mě, tak já jsem v těch školách se pohybovala poměrně dlouho a ráda bych tahle ten program pomohla učitelům zapojit do škol a samozřejmě i studentům, kteří mohou uspořádat kurzy Alfa pro mládež na své škole i klidně sami. Zároveň se snažím tady pomáhat a radit mladším kolegům a snažím se nějakým způsobem navazovat další vztahy s církvemi a s vedoucími různých mládežnických organizací, tak aby mohli Alfu použít jako programy ve své práci.
2: Plánujete s blížícím se závěrem školního roku navštívit školy? Jak probíhají přípravy a co je cílem vaší práce?
1: My se zatím ještě nesnažíme navštěvovat vyloženě školy. My se spíše snažíme momentálně kontaktovat učitele, abychom jim o tomto programu řekli, aby věděli, že existuje i ta verze Alfy do škol. Podařilo se nám Alfu pro školy už uspořádat na několika místech, nebo spíše učitelům se to podařilo a měli jsme s tím dobrou zkušenost. A tak jsme teď udělali například školení pro dalších 10 potenciálních vedoucích kurzů Alfa na několika školách. Zase jsme se setkali, řekla bych, s poměrně úspěchem, že se to líbilo. A dál se tedy snažíme oslovovat učitele a seznamovat je s tím, že Alfa ve škole vůbec není problém uspořádat, že je to možné, že teď máme nový kurz, který je uspůsobený jak časově, tak způsobem, tak i moderností vlastně mladé generaci, takže z toho hlediska je to ideální materiál a je použitelný jak na církevních školách, kde se snažíme tedy informovat. Posílali jsme přes autority do škol i materiály, aby se učitelé s tím mohli seznámit a nabízíme školení jak individuální, tak hromadná, takže spíše to touto cestou. A potom do budoucna bychom učitele v momentě, kdy se rozhodnou pořádat Alfu ve své škole, tak rádi doprovázeli, což jsme všem nabídli, takže v momentě, kdy ten učitel řekne ano, já bych rád Alfu do školy, tak my se s ním domluvíme a třeba když se rozhodne pro září, tak my budeme do té školy skutečně docházet, buď já nebo kolegové, a seznámíme s tím ten tým studentů, kteří by se zapojili do Alfy a do jejího pořádání spolu s učitelem a budeme vlastně tomu učiteli k ruce, takže skutečně pak už budeme chodit do škol.
2: Nevždy a všude je povoleno mluvit na školách o Bohu. Co lze dělat podle vás proto, aby vedení škol a podobných institucí změnilo svůj postoj a přístup?
1: Tady bych řekla, že to je dost často o nějaké souhře a o nějaké informovanosti, protože rozumím tomu, že nemusí ředitelům být příjemné, kdyby se někde mluvilo o víře třeba jenom jménem jedné církve a ani by se třeba nebyli jistí tím, co to je za církev, jestli to není nějaká sekta, jestli to těm studentům není vnucováno, tak to chápu, že by pro ně mohlo být nepříjemné. Ale co se týče kurzu Alfa, tak ty se pořádají na školách běžně v Irsku, v Americe, v Holandsku, prostě na mnoha místech Evropy. A samozřejmě už v těch církevních školách je to jednodušší, ale máme teď zkušenosti s tím, že na škole, kde je třeba nějaké větší procento věřících studentů, tak si uspořádali studenti sami Alfu s pomocí učitele a nebyl s tím problém. I když to byla škola, která nebyla vlastně církevní, ale v momentě, kdy to bylo ze strany studentů jako takových, tak pak tam ten problém by měl odpadat. Ten ředitel, pokud by si s nimi dobře promluvil a všechno by nastavili správně, tak by s tím problém mít neměl. Takže co se týče tohoto, tak ano, tady ten problém může vznikat spíše třeba špatnou komunikací nebo strachem, někdy i správným strachem těch ředitelů, co se tam vlastně bude přesně dít. Ale když tam ta komunikace bude dobře provedena a my rádi s tím taky pomůžeme studentům, že kdokoliv by chtěl a měl zájem dělat Alfu na svojí škole, tak my moc rádi pomůžeme tuto komunikaci nějakým způsobem uhladit. A zároveň máme i materiály, kde jsme se snažili zvýraznit v rámci vzdělávacím plánu ten průnik mezi Alfou a tím, co ta škola jako taková by měla i studentům předávat, protože tady se jedná o hodnoty, jako je naučit se naslouchat názorům druhých, chápat, že někdo to může vidět jinak, naučit se diskutovat způsobem, abych druhým neubližoval a aby to bylo v bezpečném prostředí. Takže tohle to všechno ta Alfa sebou nese, rozhodně se to prolíná s cíly, které i ten rámcově vzdělávací plán školní má. Takže z tohle hlediska si myslím, že Alfa je skvělá, že i když tam přijde někdo, kdo vůbec s křesťanstvím nesouhlasí nebo naopak má názor protichůdný, tak se tam nemusí cítit špatně a může slyšet postoje druhých, může se vyslechnout a není k ničemu nucen.
2: Obecně se říká, že Česká republika patří mezi nejvíce ateistické země. Na čem bychom jako křesťané měli podle vás zapracovat? Co změnit, aby naopak rostla víra v Krista a proč vlastně?
1: Je pravda, že ze statistik tohleto vyplývalo, ale je to spíše inklinací nebo tím, k čemu se lidé hlásí, protože obecně, co mám zkušenost, tak studenty a nejenom studenty, i dospělé lidi, kolegy a tak dále, vždycky zajímaly ty otázky, které se týkaly duchovna. Kladli si otázky ve svém životě, měli zájem o to se setkat vlastně s Bohem, kolikrát to tak i pojmenovali, nebo si tohle ověřit, jestli Bůh existuje, jestli je dobrý, jaký k ním má vztah. Ale ten strach tam byl z toho k něčemu se přihlásit a už vůbec se nechtěli hlásit k církvi. Ta církev byla pro ně něco, co symbolizovalo možná nějaké staré křivdy nebo staré prohry, staré ublížení a bylo to pro ně takové nepřijatelné. Takže určitě bych řekla, potřebujeme změnit profil církve, potřebujeme to, aby církev mohla začít být takovým bezpečným prostředím pro lidi i pro mladé. Určitě si myslím, že mladá generace v současnosti nemá ten problém jako rozdělovat denominace, takže když budeme spolupracovat, tak věřím, že to taky bude určitým poselstvím o tom, že věříme v jednoho Boha, máme se rádi a ten Bůh je láska a spojuje nás. To je takové další poselství, že mladí lidé nechápou nějaké jako rozpory mezi církvemi a je jim jedno, do které církve dost často chodí, hlavně když to splňuje to, co oni potřebují, že se tam můžou prostě setkat s Bohem a že se tam budou cítit dobře a bezpečně. Takže na tom bychom určitě měli zapracovat. A pak si myslím, že je to taková srozumitelnost a autentický život. To je pro mladou a věřím i střední generaci v současnosti velmi důležité, abychom to, co žijeme, tak tomu i věřili, měli z toho radost, aby náš život byl takový, že oni by ho chtěli žít taky. V momentě, kdy budeme zničení, strhaní, nevrlí nebo takový jako pohroužení do sebe a spíš jako negativističtí, tak ti lidé to uvidí a řeknou si, no tak tenhle život, proč bych ho chtěl, co ten člověk má navíc, jo, oproti mně. Takže to si myslím, že bychom na tom určitě měli zapracovat. A co změnit, aby naopak rostla víra v Krista? Určitě tohleto. Já bych řekla, pořádejte Alfu, ale to by znělo trošičku samolibě možná nebo příliš přímočaře. Určitě modlete se a hledejte, co můžete ve svém společenství, ve své farnosti udělat tak, aby tam lidem bylo dobře. aby tam vám bylo dobře, spolu, navzájem, abyste budovali vztahy, které tam máte. A když někdo přijde, tak aby se tam cítil dobře, aby se tam mohl setkat s Bohem, aby měl dostatečný bezpečný prostor na to prozkoumat, co ta víra vlastně je. A proč bychom to měli dělat? To jsem si vzpomněla na svědectví, které nám říkal jeden muž, který prošel kurzy Alfa a vlastně stal se věřícím. On říkal, no proč bych měl na Alfu někoho pozvat? Protože to je to nejlepší, co jsem zažil, co se mi mohlo stát. A chtěl bych, aby to zažili i ty ostatní. Takže jestli prožíváme, že Bůh nám dal něco, co má hodnotu, to stojí za to, aby jsme se rozhodli mu ten život dát. Jestli nám víra něco dává, to, že můžeme Boha znát, nám dává pokoj, jestli nám to dává radost, jestli jsme vděční za spasení, tak pak si myslím, že to je motivace, proč bychom měli jít dál a proč bychom měli vlastně o téhleté své naději, o téhle své radosti říkat i dalším, aby ostatní mohli tenhle ten dar od Boha přijmout, protože víra je dar. A je ze slyšení Božího slova, takže potřebujeme to Boží slovo říkat ostatním. Ale myslím si, že je důležité, jakou formou to děláme. Že když budeme to říkat způsobem musíš, musíš, nesmíš, nesmíš, nebo prostě tady tyhle ty pravidla jsou tady, tak je přijmi, nebo v Bibli se říká, že jsi hříšník, tak koukej činit pokání. Tak tohle cesta asi nepůjde, ale věřím, že když třeba použijeme Alfu a připravíme příjemný prostředí, kde je prostor pro otázky druhých lidí a je tam prostor pro jejich pochybnosti, takže potom je tam i prostor pro to, aby se jich mohl Pán Bůh nadpřirozeně dotknout a oni tu víru mohli přijmout nebo objevit i u sebe.
2: Děkuji moc krát za to přiblížení. Jaké další novinky a plány kurzy Alfa chystají? Co vás v nejbližší době čeká?
1: Když to vezmu přes tou mládežnickou oblast, tak tam v současnosti spolupracujeme s vedoucími církví v oblasti dorostu, to znamená taková to mladší spolčo v katolické církvi a v těch protestantských, to obvykle bývá pojmenováno dorost nebo mladší mládež, protože naše nejnovější série je vlastně věkově zařazena od těch 12, 13 do nějakých 17, to, co byla natočena v roce 25, takže tam chceme oslovit tuhletu generaci, protože se nám opravdu ta série moc líbí a je opravdu pro tu dobu. To znamená, že se to dotýká otázek, které ti lidé řeší. Podnikali se výzkumy a ptali se mnoha mladých lidí, které otázky je zajímají, jaké problémy řeší. To je pro ně přímo, takže se snažíme oslovovat vedoucí dorostu a právě skupin mládežníků těch mladších, aby se rozhodli tedy Alfu udělat i pro svoje dorostáky, pro tuhletu generaci. Potom se snažíme ano oslovit školy, jak už bylo zmíněno, a byli bychom rádi, kdyby i studenti se nebáli, jakýkoliv student, dva, tři kamarádi můžou Alfu udělat pro svoje kamarády na své škole, třeba jenom o nějaké pauze, vůbec není problém, aby to nějak komplikovali, takže to se taky snažíme, to je další náš takový směr. Teďkon v současnosti taky se těšíme na Noc kostelů, kde jsme připravili prezentaci a materiály, takže kdokoliv, kdo pořádá ve sboru nebo ve farnosti Noc kostelů, tak jim rádi pomůžeme zpropagovat jejich Alfu, kterou třeba na podzim potom plánují pořádat. A nebo ta prezentace je vhodná i pro své otázky pro kohokoliv, takže to je taky určitě zajímavé doplnění Noci kostelů, kterou můžou pořádat vaši posluchači. A dále také se chceme zapojit do toho fotbalového mistrovství, které bude, i když tak trošičku okrajově, připravujeme materiály zase, které propojují vlastně kurzy Alfa pro mládež s takovou jako malou ukázkou kurzu Alfa pro mládež právě s tím probíhajícím fotbalovým mistrovstvím, abychom mohli oslovit i mladé fotbalisty, ke kterým se jinak asi hůře dostáváme a tady chceme spolupracovat s organizací Ambassadors. A co se týče Alfy pro dospělé, tak tam se bude natáčet zase nová série, která má být zase novým způsobem trošičku zaměřená, takže na to se taky těšíme, ale to ještě potrvá určitě nějaký ten rok, protože to se musí natočit a potom nadabovat. To je určitě dlouhodobější.
0: Dívá se dopředu Iva Jeníčková z týmu Alfa pro mládež. Všechny zmíněné akce i konkrétní kurzy najdete na webových stránkách www.kurzyalfa.cz. Úterní magazín je u svého konce. Zítra se k vám opět přihlásíme s dalším vydáním. Naslyšenou.

Kéž vše, co děláš nebo říkáš, děláš ve jménu Ježíšově, vzdáváš skrz něj chválu Bohu Otci, zpíval Joshua Aaron v písni Everything. Teď nás čeká píseň kapely For King and Country o manželství a o manželském vztahu, v dobrém i ve zlém. Pívá se tam, není ti to vždy jednoduché, ale koukni, kam už jsme došli, nikdy tě neopustím. No a já se v této písničce pokusím spojit s Bětkou Vahanákovou z organizačního týmu United. Řeč v dnešním ranním telefonátu bude o dobrovolnictví.

0: Rádia 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
0: Ranní telefonát Rádia 7. Festival United zná snad každý pravidelný posluchač Rádia 7, ale ne každý ví, kolik lidí se podílí na jeho přípravách. Dnešní ranní telefonát bude právě o takových lidech. O dobrovolnících, kteří ochotně chtějí přidat ruku k dílu tam, kde je to potřeba. V čem spočívá jejich práce, to a mnohem více prozradí Bětka Hanáková z organizačního týmu United. Bětko, vítejte ve vysílání. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Bětko, co vlastně teda obnáší práce dobrovolníků?
2: Tak práce dobrovolníků na festivalu United je v podstatě taková různorodá. Dobrovolníci, kteří přijedou k nám na Vsetín, tak jsou velmi klíčoví lidé pro nás, protože bez nich by festival nebyl. Jsou to lidé,

0: United a pomoct celý festival postavit a nachystat. Je to jedno, jestli se jedná o muže nebo o ženy, pro každého se v podstatě najde vhodná pozice.
1: A tak mohla byste trošku vlastně některé ty volné pozice nebo vůbec ty pozice představit, do čeho všeho se tedy mohou dobrovolníci zapojit?
0: Určitě, tak vlastně když se registrují dobrovolníci, tak si sami můžou zvolit oblast, která se jim líbí, ve které by rádi sloužili a většinou se jim snažíme v tomhle tom vyhovět. Tak aby je to mohlo bavit, jedná se převážně o oblasti, jako je security, kdy dobrovolníci hlídají různé prostory festivalu, kontrolují, zda lidé chodí tam, kam mají, a případně tomu zabraňují, aby někde třeba se někdo cizí nedostal, kam nemá. A pak tam máme oblast chystání občerstvení, což je docela důležitá oblast na festivalu, aby všichni byli spokojení. A pak máme taky oblast registrace účastníků a taky registraci kapel, která je taky velmi podstatná. A zároveň tam máme například další oblasti, jako je atrakce pro účastníky, nebo taky hlídání, úkličko, technika, kdy se zvučí semináře. A také se vypomáhá třeba na hlavní stage, kde se můžou třeba dobrovolníci potkat právě s nějakými křesťanskými kapelami nebo řečníky.
1: A co z festivalového dění tedy stihne dobrovolník zažít? Přece jenom účastníci jedou na festival za zajímavými koncerty, přednáškami nebo za svými kamarády. Co zakusí dobrovolník?
0: Tak myslím si, že už samotné to dobrovolnictví, které vlastně začíná už v úterý a ne jako ve čtvrtek jako samotný festival, tak už přináší spoustu jako skvělého času v kolektivu těch dobrovolníků, takže určitě pokud účastníci jedou za tím, aby třeba i poznali nové tváře a nové přátele, tak i dobrovolníci toto mohou zažít a zároveň také si určitě užijou nějaký ten program, který na festivalu máme. Většinou fungujeme tak, že dobrovolníci dopředu dostanou rozpis směn a můžou se takhle ve svém týmu domluvit, aby si takhle mohli užít i něco z toho programu. Samozřejmě ne vždy všechno jim vyjde tak, jak by si přáli, ale snažíme se o to, aby i oni měli prostor se na ten program podívat a užít si ho, nebo případně být součástí například nějakého hlídání, které je u nějakého třeba semináře, takže si to vlastně u toho můžou poslechnout.
1: No a s jakým nastavením si přejete, aby dobrovolníci přijali tuto službu? Nebo naopak, s čím by měli z festivalu United odjíždět?
0: Určitě jsme rádi, když dobrovolníci na Vsetín přijedou zapálení pro jakoukoliv službu, která poslouží pro to, aby mohl vzniknout velký festival. A díky tomu pak lidé můžou mít hezké prožitky z festivalu, ale nejenom nějaké takhle jako prožitky na oko, ale taky prožitky s Pánem Bohem. A to si myslím, že je jakoby to pěkné, co z toho může vzejít a jestli je to něco, s čím by měli dobrovolníci z United odjíždět, tak si myslím, že je to hlavně nějaký dobrý pocit, dobře odvedené práce, která má velký přesah. A i když ten přesah někdy možná nemusíme vidět hned, ale až za pár let, například díky tomu, že nachystáme festival, postavíme pódia a nazvučíme kapely a řečníky, pak může někdo, kdo vůbec nezná Boha a je na festivalu poprvé, může mít zážitek na celý život, protože zrovna v ten jeden den, kdy prostě slyšel koncert a nějakou výzvu a slovo, které se mohlo dotknout, tak mohl uvěřit v Pána Boha. A to si myslím, že je víc než jen dobrý pocit, ale že je to takové dobré uvědomění se toho, že můžeme tvořit i Boží království takhle na zemi.
1: Tak to rozhodně tedy. Pojďme teďka prakticky. Pokud tedy by někdo měl zájem stát se dobrovolníkem, co má pro to udělat?
0: Tak je to velmi jednoduché.

0: stačí vlastně se zaregistrovat na stránkách festivalu United. Ten odkaz je www.festivalunited.cz/dobrovolnictví. Tady najdou přímo odkaz na registrační formulář, který stačí vyplnit, zaškrtnout si tam oblasti, které jako je zajímají, a vlastně takhle můžou být přihlášení. Stačí pak zaplatit dobrovolnický poplatek, který dobrovolníci platí, a i když tam jedou dobrovolně, je to takové potvrzení toho, že s tím souhlasí, s tou účastí. A to je vlastně všechno, to úplně takhle stačí.
1: Bětko, vy máte jeden ze dvou chystaných festivalů pro letošní rok už za sebou. Jak byste zhodnotila ten dubnový United City v Českých Budějovicích?
0: Tak já myslím, že United City se nám povedlo hodně, i když je to teďka měsíc, co vlastně festival uběhl. A zrovna včera jsme měli ještě s týmem, místním týmem, hodnotící poradu, tak vlastně to hodnocení dopadlo velmi kladně, jak za tým, tak i za mě samotnou. A myslím si, že to byl velmi požehnaný ročník a taky byl zase v něčem specifický, jako je každý rok. A právě letos, což je docela zajímavé, když se bavíme o dobrovolnictví, tady spolu teďka v telefonátu, tak právě dobrovolnictví bylo takové naše téma na letošním ročníku United City. Právě proto, protože jsme měli součástí festivalu takovou naše United Challenge, kterou i máme sice na Vsetíně, ale v Budějících byla poprvé, a mohli se tak představit na festivalu místní dobrovolnické organizace. Takže lidé mohli poznat, co se ve městě děje, kam se případně můžou připojit jako dobrovolníci, a mohli tak poznat různé organizace, které opravdu ve městě jsou, což si myslím, že bylo krásné. A samozřejmě kromě United Challenge jsme tam měli spoustu krásných koncertů a seminářů, a na závěr jsme měli taky takovou krásný závěr, což byly DJské duo Rojax, což bylo krásné, a myslím si, že spousta lidí si to takhle užilo, takže si myslím, že to byl velmi povedený ročník.
1: O dobrovolnictví na festivalu United mluvila v dnešním ranním telefonátu Bětka Hanáková z organizačního týmu festivalu United. Bětko, moc děkujeme za to, že jste si našla čas a byla s námi ve vysílání. No a přejeme vám, ať se vám ty přípravy daří, ať z nich máte radost.
0: Moc děkujeme.
1: My také děkujeme. Naschledanou. Mějte se dobře.

této písni s názvem Vdechni, vydechni si Mike Dunhy pohrává s myšlenkou, že můžeme vdechnout to, co je pravdivé a vydechnout lži. Vdechnu to, že jsem tvé dítě, i když procházím bouří, a vydechnu to, že se o mě nezajímáš. Ty jsi se mnou. Vdechnu to, že jsi stále se mnou, ty uzdravuješ otevřené rány, a vydechnu to, že mě opustíš. Tak to zpíval Mike Dunhy v písni Vdechni, vydechni. A teď nás čeká Miriam Chovancová z písní Vyvolená. Přestože se cítím jinak, cítím se nehodná, nevyvolená pro tento svět, tak s tebou a tebou jsem vyvolená. O identitě v Bohu, o hodnotě v Bohu bude tato píseň.

0: Krátce po 8. hodině vás v ranním vysílání Rádia 7 od mikrofonu zdraví Andrea Audová. Dnes je 27. května, svátek slaví Vilém. No a před námi jsou v tom ranním vysílání ještě 2 hodiny. V té následující hodince nás už za okamžik čeká nahlédnutí do Bible s Jirkou Zdráhalem. Pořad Bible Guide v těchto dnech otevírá proroka Jeremiáše. Pokud získáme Boha, není důležité, co jiného máme. Pokud nemáme Boha, je jedno, co všechno nám patří. Tak o tom bude ta dnešní část relace Bible Guide. O 8:30 je to potom pořad Klika a závěrečná část série Myšlenky o církvi. Mezitím nahlédneme do kalendáře, no a o 9:30 se přihlásí britská lektorka Elza s další lekcí angličtiny a bude přemýšlet nad textem písně Dívat se na svět božíma očima. Po 10. hodině ještě zmíním, že je tady Řeka života s Mirkem Makovičkou. Tak to je pohled docela daleko dopředu. Teď se vrátíme k proroku Jeremiáši a pořadu Bible Guide. Krásný poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 37. kapitola. Tato kapitola nás přenese na začátek vlády krále Cidkiáše, kterého za krále jmenoval Nabukadnezar místo krále Joakina, jehož nechal uvěznit v Babyloně. Cidkiáš byl bratr Joakinova otce Joakima. Joakim byl ten král, který spálil Jeremiášova proroctví v předchozí kapitole. Král Cidkiáš, Joakinův strýc a syn zbožného judského krále Jošiáše, byl asi vnitřně rozpolcený. Do určité míry se snažil naslouchat Jeremiášovi, ale byl slabý a podléhal vlivu svých bezbožných hodnostářů. Tak zde čteme. Babylonský král Nabukadnezar později v judské zemi na místo Joakina, syna Joakimova, jmenoval králem Cidkiáše, syna Jošiášova. Ani on však, stejně jako jeho dvořané a prostý lid, neposlouchal slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal se vzkazem: modli se prosím za nás k Hospodinu našemu Bohu. V té době z Egypta vytáhlo faraonovo vojsko a Babyloňané se stáhli od Jeruzaléma. To bylo ovšem pouze dočasné. Babyloňané po nějaké době opět Jeruzalém oblehli a nakonec vtrhli i do Egypta, který dobili. Odchod Babyloňanů ale tehdy nalil novou naději do judských obránců Jeruzaléma. Žádnou změnu ve svém vztahu k Bohu ale neudělali. Proto jim Jeremiáš připomenul, že ten, kdo proti ním stojí, není babylonský král, ale samotný Bůh. To s ním by měli své věci urovnat. Prorok Jeremiáš dostal slovo od Hospodina. Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto. Hle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město, dobudou je a vypálí. Tak praví Hospodin. Nenalhávejte si, že prý Babyloňané od nás musí odtáhnout. Neodtáhnou. I kdyby celé babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přesto by se všichni zvedli a toto město vypálili. Když je Bůh s námi, není důležité, kolik jich je proti nám. A naopak, když by s námi Bůh nebyl, pak není důležité, kolik jich je s námi. Pokud získáme Boha, není důležité, co jiného máme. Pokud nemáme Boha, je jedno, co všechno nám patří. Ježíš to řekl takto. Potom Ježíš řekl svým učedníkům: chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? A stejný princip Ježíš vysvětlil také na příkladu zřeknutí se něčeho kvůli zachování věrnosti Kristu. Svádí-li tě tedy tvá ruka nebo noha, usekni a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržený do věčného ohně. Každý následovník Boha se musí něčeho vzdát. Chamtivosti, snahy líbit se za každou cenu špatným lidem, promiskuity nebo touhy ovládat druhé. Pro někoho je snadné vzdát se touhy po materiálních věcech. Pro jiného to je celoživotní boj. Pro někoho je celoživotním bojem mít pouze jednu sexuální partnerku. Pro jiného to žádný zvláštní problém není. Ale není nikdo, kdo by neměl nějakou svou ruku či nohu, které se musí kvůli nebi vzdát. Svou porci nepříjemností si musel vybrat také prorok Jeremiáš. A bylo to ještě něco horšího, než se vzdát nějaké své temné stránky. Jeremiáše tehdy dokonce zbyli a uvěznili, protože si mysleli, že chce přejít na stranu babylonské armády. Hlavním důvodem ale byla jejich nenávist k tomu, co o nich Jeremiáš prorokoval. Jeremiáše zatkli a přivedli k hodnostářům. Ti se na Jeremiáše rozuřili, nechali ho zbít a uvěznili ho v domě písaře Jonatána, ve kterém zřídili vězení. Tak se Jeremiáš octl v klenuté žalářní kopce, kde strávil mnoho dní. Nás snad nikdo nebije, ale přesto se někdy cítíme být uvrženi do podobné vězeňské cely. A někdy to je právě v době, kdy se snažíme zbavit přebytečné nohy či ruky, o které mluvil Ježíš. Bránit se své temné stránce, aby nás neovládla, není vždy snadné. Je to boj. Křesťanský život není procházka, ale boj o život. Možná ne vždy o ten tělesný, jako to prožíval Jeremiáš, ale o ten duchovní, věčný. Bojuj a nevzdávej se.

0: poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide vždy v 8 hodin a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly najdete na webu rádia nebo na všech podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Zpívala nám Mária Podhradská a také kapela Kamis. Je 8:45, středa 27. května. Pokud se podíváme do kalendáře, tak tam uvidíme jméno Vilém. Toto jméno má germánský původ a vzniklo ze slov, která znamenají vůli, odhodlání nebo také ochranu. A dá se tedy vyložit jako rozhodný ochránce nebo ten, kdo pevně chrání. V češtině je to jméno s dlouhou tradicí a nese v sobě sílu i klid. No a možná si vybavíte známý verš z Máje. Byl pozdní večer, 1. máj, a s ním i Viléma z toho Májova, v tohoto příběhu. Tak pokud znáte nějakého Viléma, určitě mu pošlete milou zprávu a my přidáváme s přáním všeho dobrého i jednu písničku věnovanou všem Vilémům.

0: che mai אשר פריון ייתן בעיתו והלב הוא לא יבוא וכל אשר יעשה יצליח.
1: Tak toto byla píseň věnovaná dnešním oslavencům, Vilémům. A my vám moc přejeme, ať dokážete čerpat u zdroje a jste jako strom zasazený u vody, takový, který má neustálý přísun vláhy. Nás do půl deváté dělí ještě dvě písničky, od půl deváté nás dělí ještě dvě písničky, které nám zprostředkuje Miriam Chovancová a také Jiřina Gina Čunková. No a potom už nás čeká pořad Klika a závěrečná část série Myšlenky o církvi.

kam jste zašli? Hrdinové víry, kratičce na vrcholu, slávou jste žili. Pýcha však předchází pád. Čteme v přísloví a je to tak. Hej, tam přilba spasení, tady pás pravdy. Tento meč prorezli, našli děti v poli. A my, co vám vysely na rtech, je nám teď smutno. Chtěli jste ohromit svět velkou víru. Kéž byste uznali, že vlastní silu nelze bojit.

0: Svatí kráčejí tiše se zdviženou hlavou.
1: Svatí kráčejí tiše se zdviženou
0: s písněmi na rtech.
1: S písněmi na rtech.
0: Ach, proč je tak málo odvážných autorů,
1: proč je tak
0: co
1: málo
0: pod tlakem psát? O tom, že víra se musí vzít vážně.
1: O tom, že víra se musí brát vážně. Že láska je,
0: že láska je nade všechno.
1: Bůh jedná něžně.
0: A Bůh jedná něžně. Jen když se vzpíráme přísněji k dětem svým. Zlomeným uvnitř a pokorným lidem nemůžete vládnout.
1: Oni znají svou cenu.
0: Oni znají svou cenu.

Před námi je pořad Krika a závěrečný díl série nazvané Myšlenky o církvi. A má příhodný název. Tohle mě naučil.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Dnes dokončuji poslední díl ze série Myšlenky o církvi. K této sérii mě přivedla i změna v mém životě. Stal jsem se jednatelem, v některých církvích se tomu říká předsedou nebo biskupem, jednatelem křesťanských sborů v České republice. Když jsem se rozhodoval, zda toto pozvání přijmout, přemýšlel jsem nad tím, co mě Pán Bůh v životě a i v posledních letech tak nějak naučil. Ani ne jako informace, ale spíše jako opakované zkušenosti, co tak nějak vkládal do mého srdce. Pár dní jsem nad tím přemýšlel a jednou nad ránem, když ještě rodina spala, sešel jsem z patra dolů do kuchyně, uvařil si kafe a začal psát. A napsal jsem 5 věcí. Nesnažil jsem se to vymyslet, ale spíše jenom nechat to tak nějak vystoupit a pojmenovat. Lukáš 24:32. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otevíral nám písma? Co je ta moje cesta, na které ke mně Ježíš mluví? Jakým způsobem Ježíš otevírá písma? V čem to moje srdce hoří? Co mi dává smysl, co mě zvedá ze židle, co přináší do mého života zápal nebo co probouzí moji víru? Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl se jmenuje Tohle mě naučilo. Minule jsem mluvil o tom, že jsou věci, které změnit nemůžeme, a pak ty, které změnit můžeme. Že jde o rozpoznání hřiven, které jsou nám svěřeny. Tady je 5 hřiven, které tak nějak Pán Bůh dává v posledních letech do mého srdce. Nejsou to ty nejdůležitější věci pro všechny. Každý by to vnímal a pojmenoval.

Neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš? Tato slova říká Bůh Jozovi ve chvíli, kdy přebírá vedení po Mojžíšovi a má dovést Izraelce do země zaslíbené. Je to obrovská odpovědnost a je to cesta plná nejistoty, možná také strachu, a na téhle cestě zažije určitě spoustu výzev. Buď rozhodný a udatný. Odvaha není pocit, ale rozhodnutí. Jozue neměl čekat, až strach zmizí, měl jednat navzdory němu. Neměj strach a neděs se. Strach je přirozený, ale nemá člověka ovládnout. Bůh ho přímo konfrontuje. Budu s tebou všude. To je jádro všeho. Odvaha Jozua nestojí na jeho schopnostech, ale na Boží přítomnosti. Když máme jako církev setkání, shromáždění starších, lidé, kteří vedou jednotlivé sbory, tak pak je poslední jednající čas, kde hlasují jenom starší. A najednou tam vidíte převážně staré muže, velmi moudré, obětavé, vytrvalé, ale někdy tíhou života taky skleslé. Přemýšlím nad tím, že aby mohla církev žít a pokračovat, potřebujeme novou generaci odvážných vedoucích. Odvážné a rozhodné vedení neznamená nadřazené, majetnické nebo manipulativní, ale jenom dynamické, svěží, s odpovědností a energií. To bych si přál vidět. Toto je něco, co Pán Bůh dává do mého srdce. První věc. Druhá, přál bych si vidět církev vzdělanou. Jozue 1:8. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, rozjímej nad ní ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar nad prozíravě. Zůstanu ještě u toho Jozua. Na tvé cestě tě bude provázet zdar, budeš jednat prozíravě. Moudrost a úspěch je zde podmíněn studiem Božího slova. To může znamenat více věcí. Jako křesťanské sbory dáváme důraz na osobní vztah s Ježíšem Kristem, a to i skrze modlitbu a čtení Bible. Dá se říct, že držíme ten princip rozjímání nad Božím slovem. Naši zakladatelé byli velmi vzdělaní lidé a my jsme po cestě na formální vzdělání rezignovali. Přál bych si vidět církev, kde kromě laiků a věřících, kteří čtou Bibli a rozumí ji, budeme podporovat mladé lidi i k formálnímu duchovnímu vzdělání, kde se tak nějak po cestě neodkloníme k lidovému pojetí a k dedukci, ale zůstaneme u učení a hlavně u učitele. Zaujal mě nedávno sbor v Ostravě Porubě. Něco jsem hledal na webu ohledně křesťanských sborů a nabídlo mi to taky facebookovou stránku Ostravy Poruby. A najednou jsem viděl, že oni žijí takovým jako intenzivním, pestrým, hezkým životem, a dozvěděl jsem se, že i početně rostou, a taky jsem spolupracoval s některými lidmi z toho sboru a zjistil jsem, že jsou velmi obětaví pro druhé. Když jsem se bavil s jedním z jejich starších, s Lukasem, tak jsem říkal, prosím tě, a jak ty to všechno stíháš při práci? A on říká, ne, já pracuji na plný úvazek a během toho si dodělávám vzdělání v Berlíně. A jsem říkal, wow, to je druhá věc, kterou bych si přál vidět v naší církvi, že v jakékoliv oblasti ohledně víry se budeme také vzdělávat. Jak to, že budeme číst Bibli a budeme ji rozumět každý jako věřící, že budou mezi náma lidé, kteří budou mít formální vzdělání. Třetí věc, kterou mi Pán Bůh dává na srdce, přál bych si vidět církev užitečnou. Jakub, 2. kapitola, 17. verš. Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Víra se projevuje na skutcích, na činech. Ano, můžeme mít jen skutky bez víry, anebo víru bez skutku. Ale obojí je mrtvé. Propojením naší víry a skutků vzniká něco živého. Přál bych si vidět živou církev. Církev, která propojuje víru a skutky. Jak zní i heslo od Benedikta z Nursie, ora et labora, modli se a pracuj. Modlitba bez práce může být odtržena od reality a práce bez modlitby

může postrádat hlubší smysl. Církev bez užitečnosti může být odtržena od reality. Přál bych si vidět církev, která je užitečná svému okolí. To může mít více rovin. Ta první je, že jako jednotlivci nežijeme sami pro sebe, ale jsme užiteční pro druhé. Ale i jako společenství můžeme být užiteční svému okolí. Nejde o to, abychom se utavili v nějakém aktivismu, ale tak nějak přirozeně žili svoji víru i skrze skutky ve svém okolí. Chystám se teď cestovat na Ukrajinu, do Sumy, a mezi církví v Těrlicku a sborem v Sumě vzniklo partnerství, spolupráce. Oni o sobě ví, komunikují mezi sebou, modlí se za sebe a taky se nějak podporují v tom, co dělají. A teď zjistili, že v Sumě je jedna rodina, mají chlapečka, který má ortézy, takové trošku jako, které měl Forrest Gump, ještě úplně z jiné doby, a mu to dokonce se zarývá do těch nohou. A tenhle sbor v Těrlicku se rozhodl pro toho kluka najít tady nové ortézy, najít lékařské vyšetření, pozvali tu rodinu na 3 týdny. A někdy nemusíme dělat obrovské věci, ale můžou mít krásu a obrovskou hodnotu. Přál bych si vidět církev, která nežije jenom sama pro sebe, ale je užitečná pro své okolí. Čtvrtá věc, kterou bych si přál vidět, je církev respektující. Filipským 2:3. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To je moudro. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Mám dojem, že jsme se jako církev spíše vymezovali vůči nevěřícím, vůči jiným věřícím. Stali jsme se takzvaně exkluzivní. Můžeme mít dojem, že se jedná o čistotu víry. Ale můj dojem je, že se spíše jedná o nadřazenost a možná i o nevědomou aroganci. Abychom si udrželi své přesvědčení a hodnoty, nemusíme zpochybňovat přesvědčení a hodnoty druhých. Pokud se zaměřujeme na vymezení vůči druhým, možná si nejsme ve skutečnosti jisti sami sebou. Můžeme zůstat ve spoustu postojích třeba konzervativní, nemusíme ztratit svůj pohled na život a přitom můžeme respektovat lidi s jiným pojetím života. Přál bych si vidět církev, která má respekt a úctu k lidem, kteří jsou jiní. No a poslední věc, kterou mi Pán Bůh dává tak nějak na srdce, je přál bych si vidět církev otevřenou. Jakub 4:8. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento text je pro mě zajímavý. Nemluví o těch, kteří jsou věřící a kteří jsou nevěřící, ale o těch, kteří se k Bohu přibližují. To znamená, že tím pádem se můžeme od Boha třeba vzdalovat nebo ve vztahu s ním stagnovat. Jako církev se někdy hodně zaměřujeme na evangelizaci, na hlásání, na proklamaci evangelia. Asi je to dobré. Nevím sice, jaké to přináší ovoce, ale osobně mi chybí s Pánem Bohem žít a poznávat ho během událostí života. Sdílet víru v Pána Boha s druhými ne jako informaci, ale jako kousek společné cesty. Když říkám události života, tak mě napadají minimálně takové ty základní, když člověk přijímá Ježíše Krista do svého života, když se nechává pokřtít, když se ožení, když se mu narodí dítě nebo třeba když někdo umře. Přál bych si vidět církev, která svou víru nejenom tolik jako hlásá, ale žije ji s lidmi okolo sebe. Před pár lety jsem si říkal, já chci svoji víru sdílet s lidmi okolo sebe. Chci o ní říct druhým. A tak jsem připravil 2 koncerty. Koncert Pavla Helana a koncert Oborohu. A bylo to fajn, ale nepřišlo moc lidí. A tak nějak jsem byl zklamaný. Jsem si říkal, Petře, nedaří se ti to. A potom můj taťka měl rakovinu, zemřel a připravili jsme pohřeb. A taťka byl kamionák, holubář a tak nějak žil v těch vesnicích mezi lidma a žil taky propojený s církví. A když jsme udělali jeho pohřeb, tak na tom pohřbu ten kostel praskal ve švech. A najednou na tom pohřbu mohlo zaznít ne proklamované evangelium, ale takové to radujte se s radujícími, v téhle chvíli spíše plačte s plačícími, a taky to, že Pán Bůh jednou setře každou slzu a najednou můžete zažívat
tu dobrotu Boha, to, jaký Pán Bůh je, uprostřed těch událostí, ale nejen v nějaké úzké bublině. Já bych si vlastně přál vidět církev, která žije s lidma, žije svoji víru v Pána Boha, ale uprostřed těch událostí, která tolik neproklamuje svoji víru slovy, ale žije s Bohem a žije s lidmi okolo sebe. Tak vím, že toho mám mnoho na srdci, nebo jsou to věci, které tak nějak vnímám od Pána Boha, ale to je pět základních, možná silně řečeno hřiven, ale věci, které vnímám, přál bych si vidět církev odvážnou, vzdělanou, užitečnou, respektující a otevřenou. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Jaké věci Pán Bůh vám vkládá do srdce? A může to být ohledně církve, ale může to být něco jiného. Protože učeníci, když reflektovali tu svoji cestu do Emaus, tak říkali, wow, když Ježíš k nám mluvil a otevíral nám písma, tak se to dotýkalo našeho srdce. Co se dotýká vašeho srdce v poslední době? A to je z dnešního dílu i z téhle série všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se na vás těšit za týden už s novou sérií. Mějte se pěkně.

skončil pořad Klika a poslední díl série s názvem Myšlenky o církvi. Pokud byste se k tomuto dílu chtěli ještě vrátit, tak ji zachytíte v našem vysílání ve čtvrtek v 19.45. No a za týden nás čeká ta zmíněná nová série a bude mít název Až na konec země.

věřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi, pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením.

Poslední hodina středečního ranního vysílání právě začíná. Krátce po 9. hodině vás na Rádiu 7 od mikrofonu zdraví a klidný poslech vám přeje Andrea Audová. Posledním zastavením toho dnešního ranního vysílání bude pořad Live Plus, který otevřeme o 9:30. Elza Rendl bude přemýšlet nad textem písně Dívat se na svět božíma očima. Ta píseň má název Give me your eyes, dej mi své oči. No a do té doby, do té 9:30 budeme ještě hrát a také nahlédneme do kalendária. Přeji vám krásný poslech a ještě připomínám, že dnes je 27. května, svátek slaví Vilém.

Tak toto byla kapela Nad čarou. A teď si poslechneme Mikea Dunheyho a písničku s názvem Work of Art, umělecké dílo. Ta písnička je ze stejnojmenného alba, které přináší různé pohledy na vztahy, které máme. Jak ty romantické, tak i ty přátelské. Autor tam zdůrazňuje to druhé slovo názvu, což je work jako práce, a chce vyjádřit, že vztahy jsou prostě práce. Zmiňuje, zamiloval jsem se tak jednoduše, všude byly barvy a jiskry, teď tě žádám, aby si se mnou znovu sněla, abychom nezmizeli z uměleckého díla lásky. Je to umělecké dílo. Tak písnička Work of Art a Mike Dunheyho.

Tak toto byl Mike Dunghy. A nás teď čeká Sima Magušinová a píseň Milujem. Je z alba, nebo single je z roku 2025, tedy jeden z nejnovějších, jedna z nejnovějších jejich písní, které vyšly. No a po této písni už nahlédneme do kalendária.

0: kalendárium.
1: Tak pojďme teď společně nahlédnout do kalendáře a podívat se na to, jaké osobnosti a události jsou spojeny s datem 27. května. Května roku 1937 byl slavnostně otevřen Golden Gate Bridge v San Francisku, most, který se stal symbolem města i celé Kalifornie. V roce 1942 Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinharda Heydricha. Okamžitě bylo vyhlášeno stanné právo, nacisté vypálili obce Lidice a Ležáky, jejich obyvatele popravili nebo odvlekli do koncentračních táborů. Reinhard Heydrich potom umírá 4.6. roku 1942. V roce 1884 se narodil pražský německý židovský spisovatel Max Brod. No a o 3 roky později, v roce 1887, potom česká spisovatelka Felix Háj. Za pseudonymem Felix Háj se skrývá spisovatelka Marie Wagnerová, kterou proslavil zejména 7dílný cyklus knih o Kájovi Maříkovi a také 5dílný cyklus s názvem Řídících Márinka. V roce 1564 umírá Jan Kalvín, švýcarský teolog, významný představitel reformace 16. století. V roce 1533 se při studiích práv seznámil s učením Martina Lutera, k jehož názorům se přihlásil o 2 roky později. V roce 1536 se pisuje pro Ženevu, kde se usazuje obecně závazný zákoník, protože je velmi přísný a naráží na odpor, je jeho autor z města vyhnán. O 3 roky později, v roce 1541, je ovšem zavolán zpět a ženevští se jeho řízení poddávají. Vychází Kalvínův ženevský katechismus a město se ubírá cestou, která má vést k Bohu. Občané se mají soustředit na poctivou práci a šetrnost. Už za Kalvínova života se stala Ženeva, do které proudilo mnoho exulantů z celé Evropy, jedním z protestantských center v Evropě. Po úmrtí svého zakladatele v podstatě splývá kalvinismus a další protestantské hnutí, které založil Ulrich Zwingli. V roku 1566 tak vzniká švýcarská národní církev, která výrazně ovlivnila českou jednotu bratrskou. V roce 1676 umírá Paul Gerhardt, německý teolog a básník. Životní cesta Paula Gerharta nebyla snadná. Vyrůstal v období 30leté války, zažil několikrát ztrátu domova, poznal bídu, nemoc i smrt svých nejbližších. Celý život se pohyboval v prostředí německé luterské církve. Ve svých 40 letech vydává zpěvník Praxis Pietatis Melika. Nejoblíbenějším v něm byly právě Gerhardtovy písně, které se zaměřovaly na hlavní křesťanská témata. Zpívá se v nich o důvěře v Boha. Vyznávají, že Hospodin je pán i v dobách nepokoje. Nejznámější písní Paula Gerharta je O hlavo plná trýzně, vzývající trpícího spasitele na kříži. A v roce 1840 umírá Niccolo Paganini, houslový virtuos, o kterém se říkalo, že dokáže svým nástrojem téměř nemožné. No a tímto výročím uzavíráme dnešní kalendárium, které pro vás připravuje Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Dívat se na svět božíma očima, to je touha zachycená v anglickém textu písničky, kterou vám už za chvíli představí lektorka angličtiny Elza v pořadu Live Plus. Teď ještě ale kapela Effort s písní Otče náš.

care. And let's look at the lyrics. Looked down from a broken sky. Díval jsem se dolů z rozbité oblohy. Looked down from a broken sky. Traced out by the city lights. Obkreslený světly města. Traced out by the city lights. My world from a mile high. Můj svět na míle vysoko. My world from a mile high. Best seat in the house tonight. Nejlepší místo v sále dnes večer. Best seat in the house tonight. Touched down on the cold black top. Přistál jsem na studeném černém vrcholu. Touched down on the cold black top. Hold on for the sudden stop. Počkejte na náhlé zastavení. Hold on for the sudden stop. Breathe in the familiar shock. Nadechněte se známého šoku. Breathe in the familiar shock of confusion and chaos. Zmatku a chaosu. Of confusion and chaos. All those people going somewhere.

Po písni Dej mi své oči, svůj pohled na věci, na lidi kolem mě, přemýšlela v rozhlasové lekci angličtiny Elsa Randall. Reprízu tohoto dílu nabídneme ještě ve čtvrtek v 16 hodin. No a příště budeme konverzovat na téma žít v zahraničí. No a to už byla poslední zastávka na naší cestě ranním vysíláním, kdy s vámi ráda byla Andrea Audová. Přeji vám krásný poslech i následujících pořadů. Už za chvíli v 10 hodin nás čeká Řeka života, kdy k mikrofonu přizvala Kateřina Hodecová, Mirka Makovičku. Krásný poslech a pokojnou cestu vším, co je před vámi, přeje Andrea Audová.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém vám představujeme lidi, kteří na vlastní kůži zažili, co to znamená vydat svůj život Bohu do rukou. A tak teď u mikrofonu a ve studiu moc ráda vítám Miroslava Makovičku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se tak nějak míjíme už roky celkem. Tady v Brně se setkáváme při různých příležitostech církevních, přestože jsme každý z jiného společenství. A já vás tak po očku pozoruju, protože jste pro mě jakýmsi ukazatelem toho, co to znamená být rád v Kristu a s Kristem. A možná mě k tomu vede takový ten váš laskavý úsměv, který na vás velice často vidím. Když se ohlédnete zpátky, je to opravdu tak, že jste rád s Bohem?
1: Jsem rád s Bohem. Jsem rád, že jsem ho mohl poznat a že jsem mohl skutečně uvěřit, že on je živý, že má o mě zájem a že mě odpouští i moje hříchy a nepravosti, o což ho stejně musím i ve svém věku každý den prosit, ale prostě jsem rád.
0: Kde vlastně začala vaše cesta víry, nebo možná ještě dříve, z jakého prostředí pocházíte, co vás formovalo od malinka?
1: Určitě to byla především rodina, protože jsem se narodil v rodině věřících rodičů, zvlášť maminka byla takovým sloupem, bych řekl, víry. A věřím, že už když mě nosila pod srdcem, tak Pán Bůh se na mě díval a viděl mě. Říkávala mi, že když jsem chodil kolem postýlky, už jako jsem se dovedl postavit na nohy, nebyl mi ještě rok, takže jsem někdy takovou radostí lomcoval těma šprošlema tam, že to bylo až k neuvěření. A tak dneska pozoruju taky ty děti, když mají v sobě takovou radost a věřím, že už to je od Boha. Ale jinak vím, že maminka se s náma modlívala, nás bylo 6 dětí a od počátku nás vedla vlastně k víře.
0: To je asi snem všech rodičů předat svou víru dětem a zároveň všichni víme, že to nejde. Dají se naučit a předat nějaké zvyklosti, možná naučit nějakou atmosféru, ale je to rozdíl. Je to rozdíl přijmout Krista osobně nebo žít v prostředí, které Krista vyznává. Jaký byl ten váš zlom?
1: No, můj zlom byl téměř přesně ve 20 letech. Tehdy jsem byl na takovém shromáždění a já už jsem předtím chodíval mezi obrácené křesťany do takové skupinky tam v Dačicích, ale život jsem Kristu nevydal a cítil jsem, že to není úplně v pořádku, ale ani jsem nějak nehledal, abych vědomě jako se chtěl přiblížit k Bohu. Byl jsem rád, že stojím na straně křesťanské, věřil jsem, že to je dobré, ale žil jsem si takový slušný světácký život v té době a na jednom zhromáždění, to bylo ve Strmilově, ve 74. roce, teda hluboká totalita ještě, a tam do té skupinky takové evangelické mládeže přijeli bratři z letniční skupinky z Brna a mluvili tam a na závěr dali výzvu, jaká se normálně nedělá, jako, ale ten bratr, který mluvil, tak potom říká, a teď vás žádám, kdo máte radost ve svém srdci a víru živou v Ježíše Krista a radujete se z něj, tak povstaňte a ostatní, ať zůstanou sedět. Prostě oddělil tam ovce od kozlů. A já jsem věděl, že prostě nemůžu vstát, protože s Kristem nežiju. A asi 10 nás zůstalo sedět tehdy, i další 3 moji sourozenci. A potom najednou jeden kluk začal brečet hrozně, ten, co povstal, a padl na kolena a vyznával, že vlastně on vstal a lhal, že taky nechodí s Bohem. A bylo to takové najednou nabité takovou energií, teď jeden za druhým, co seděli, tak povstávali, modlili se, dávali život Bohu a já jsem se tomu prvně jakoby trošku smál vnitřně, protože když tam kvílí lidi, jo, a vy jste mladěch, tak vám to přijde takový zvláštní, ale pak jsem prostě dostal touhu, abych i já se obrátil k Ježíši a začal jsem volat. A já jsem najednou věděl, že on mě slyší. Jo. To bylo najednou, jsem měl to spojení, najednou jsem věděl, že mluvím s tím Ježíšem, který stál z mrtvých a který žije a který mě teď slyší. A tak jsem ho prosil, aby to moje teď obrácení se k němu, aby nebylo jenom jako pokrytecké, že to teď dělají všichni, ale aby to bylo opravdové a prostě dostal jsem takovou jako radost a takovou jistotu víry, že říkal jsem si, fakt, ten Ježíš, o kterým ta mamka mluví, tak on opravdu žije.
0: To musel být velký zážitek. Nicméně, jestli tedy dobře počítám, vy jste se narodil v 50. letech.
1: 54.
0: A to nebyla doba zrovna otevřená vůči křesťanství a víře obecně. Jak se s tím potýkala vaše rodina, vaše rodiče? A nakonec i vy sám potom?
1: No, rodiče, oni vlastně byli součástí takového evangelického sboru, vlastně sbor byl v Telči, ve Slavonicích u nás tam byla jenom kazatelská stanice, scházelo se tam třeba 30-40 lidí, když jsem byl kluk, pak to ubývalo, dneska už tam není skoro nikdo. Ale to jsme žádné, vlastně to byla legálně povolená církev česko-bratrská evangelická, takže jsme žádné nějaké pronásledování nezažívali v tom smyslu, že by nás v té době třeba nějak pronásledovali. Ale je pravda, že maminka byla učitelka v mateřské školce a čas od času tam chodívala kontrola, ideologická taková nějaká, musela absolvovat prověrky a jedna z otázek byla také, jestli věří v Boha nebo jestli nechodí do kostela a tak to maminka vždycky se přiznala, že je věřící, že do kostela chodí, takže vždycky zapsali do hodnocení. Není vyrovnaná s náboženskou otázkou dosud, ale bylo to pohraničí, tam bylo učitelů tehdy taky nedostatek a navíc mamka byla, myslím, dobrá učitelka. Ještě dlouho v důchodu přesluhovala potom, protože jí pořád volali, že nemají lidi tak, aby učila. Ale tehdy to bylo tak, takže to byl jediný takový tlak, že mohla možná se obávat o zaměstnání. Ale jinak potom, krátce potom našem uvěření, když sestra nastoupila na gymnázium, tak vystoupila z SSM kvůli tomu, že uvěřila. Tak jí radili někteří křesťané tehdy, že to se neslučuje s křesťanstvím a to bylo nepříjemné, protože tam jezdili z okresů takoví ti různí převychovatelé a mluvili s Evou a potom tam zavolali rodiče, co to znamená, že vaše dcera vystoupila z SSM a že je fanatička křesťanská nebo náboženská. Takže tatínek ten z toho byl dost špatný. No ale nějak to přešlo, ta vichřice. Ta sestra by sice strašně ráda studovala pajdák, byla by ráda učitelka. Dneska v důchodu si pořídila takovou malou školičku soukromě. Ale tehdy kvůli víře právě a kvůli tady tomu, že vyznala Ježíše, tak nemohla na pajdák. No. Takže to byl třeba taky takový určitý diskriminace, že co jsme prožili skrze víru, ale nebylo to vězení.
0: A vy sám narazil jste někdy kvůli své víře?
1: No, tak to je datum, které nikdy nezapomenu. 11. ledna 1983 to kromě těch různých hádek se studentama, že jo, ale 11. ledna 83 už jsem pracoval v Královopolské strojírně ve výpočtovém oddělení a zrovna jsme tam oslavovali narozeniny jedné kolegyně a přišel pro mě šéf, že mám návštěvu, vzal mě k sobě do kanceláře a byli tam dva pánové od krajské správy státní policie a vzali mě do auta, zavezli mě k nám domů. A tam už seděla manželka v noční košili, nevím, jestli měla župa nebo ne. Tam seděli další dva pánové a přinesli si papír povolení k domovní prohlídce a prohledali nám teda celý byt a barák dole u Malinu. Taky byli zrovna v ten čas. Takže si odvezli dva pytle literatury různé. Nejvíc manželka litovala, že jí sebrali dva zpěvničky křesťanských písní, který si roky psala v notách, jo, noty a slova, měla toho hromadu, plno práce v tom a všecko pryč. Diáčky z naší svatby nám sebrali, dívali se proti světlu a viděli teď, že tam jsou kříže a ruce lidí nahoru, tak to taky zabavili jako podezřelé. No a Bible a literaturu a psací stroj.
0: Takže... Dostali na vás tip, nebo to byla jenom namátková nějaká kontrola?
1: Ne, to byl takový zátah na náš sbor. V ten den udělali domovní prohlídky v 10 domácnostech. 10 takových rodin vytipovaných z našeho sboru. Takže to jsme se pak mezi sebou dozvěděli. Každý byl překvapen sám, ale... Jinak my jsme tehdy měli pod slámou ve stodole hromady dalších knížek, které oni neobjevili. Takže kdyby jsme to na ně práskli, možná by dostali dudku, že špatně hledali, ale...
0: Tak to jste byli milosrdní. Mělo to nějaké důsledky?
1: Pro mě osobně ani ne. Tři bratry, tehdy takový ty tři vedoucí sborů, zavřeli do vězení. Bylo to několika týdenní vězení, jenom vlastně vyšetřovací vazba, pak se táhly soudní jednání. Ale já jsem z práce vyhozen nebyl, šéf jenom byl, si mě pozval na pohovor a ptal se, co se děje, v čem jsem se namočil. Ale jinak jsem mohl pokračovat v práci dál, akorát jsme možná tak dva roky, i já jsem byl předvoláván na nějaká slyšení, protože na mě tehdy bylo napsáno naše církevní auto, a protože jsme byli nelegální skupina letničních, tak to všecko bylo nelegální, veškerý majetek byl nelegální, takže i z té majetkové stránky jsem byl vyšetřován. Ale nebyli mě. Tady z té doby, kdy jsme byli opakovaně předvoláváni, aby jsme dovysvětlovali různé věci a tak to byla ta 80. léta, tak já jsem měl jet na nějakou konferenci do Finska tehdy ještě s jedním bratrem jako dva mládežníci. Bylo to nějak jako domluveno, povoleno a já jsem krátce předtím byl na STB předvolán k výslechu a ten člověk, co se mnou mluvil, tak říká, tak pane Makovička, ještě se musíme jednou sejít, tak mohl byste třeba tady v tento čas, tento den? A já jsem říkal, teď jsem věděl v hlavě, že to je to Finsko. A teď jsem se lekl, že mě to zruší, když bych mu řekl, že vůbec jako má možnost je do Finska. Tak jsem říkal, tak myslím, že jo, no kdyby mě do toho něco vlezlo, tak já vám dám vědět. A tak potom mě jeden bratr ze sboru odvezl do Prahy na letiště a tak jsem mu o tom říkal a poprosil jsem ho, až odletím, tak aby dal vědět tomu panu na STB, že teda bohužel pan Makovička musel odjet do Finska, tak mě to potom dal trošku sežrat, jako že jsem to určitě věděl už, že jsem mu to neřekl, ale já jsem se prostě bál, že by mi to překazil. Jsem snídkou

0: Posloucháte vyprávění Miroslava Makovičky, člověka, který jako jeden z dalších měl v životě velký úkol, totiž pomoci přenést církev z doby totality do doby té svobody a rozvolnění v naší zemi. Ale my jsme udělali v tom našem předchozím vstupu takový veliký skok vlastně od vašeho dětství až potom po výslechy na STB v 80. letech. Tak se ještě trošku vraťme. Vy jste říkal, že jste ve 20 letech tedy vydal svůj život Ježíši Kristu. To už jste byl takový mladý dospělý. Bylo to v roce, tuším, říkal jste 74.
1: Ano.
0: A to už tady proběhla ta invaze vojsk Varšavské smlouvy a veliký převrat ve společnosti. Jak jste to prožíval jako vlastně velmi mladý člověk? Co si z toho pamatujete? Nebo jak to na vás působilo? Co rodiče?
1: No, tak ta invaze, o které mluvíte, tak to byl rok 1968. Máte na mysli tuto, jo?
0: Ano.
1: Takže to mě bylo vlastně teprve 14 let. Pamatuju si na to moc dobře, protože jsme tehdy, to byly prázdniny, stanovali jsme u rybníka Šatlava, nedaleko Slavonic, a byli tam můj strýček a tetička se svými syny, mými bratranci, jako na týden na dovolené. Normálně pocházeli nebo žili v Teplicích. A teď jsme najednou ráno slyšeli v rádiu, že vojska Varšavské smlouvy vstoupila do naší země. Takže teď byl halo, poplach, teď oni se lekli, jestli vůbec dojedou domů, přestanou jezdit vlaky a tak. Takže jsme všechno okamžitě zbalili, jeli jsme do Slavonic k mým rodičům a oni nasedli prostě na nejbližší možný spoj vlakový a cestovali domů, dojeli, pokud se pamatuju, určitě ještě byli tak živi, dojeli určitě domů. No a my jsme v těch Slavonicích, to je pohraniční město, to je úplně na hranicích s Rakouskem, tam jsme se dívali vždycky na náš celňák a rakouský celňák a ostnaté dráty mezi námi a říkali jsme si, že tam se nikdy nepodíváme. A v té době vlastně Rakousko bylo neutrální stát, možná je do dneška, to já teď nevím. Slyšel jsem, že by vlastně vojska cizího státu se neměla přiblížit třeba do určité vzdálenosti, možná 20 kilometrů od hranic neutrálního státu. Nicméně nám přes Slavonice ten den přejelo asi 1000 vozidel po silnici přímo jako před naším domem. My jsme takový dům až na kraji města, takže maminka hned, jak věděla, že se blíží vojska, tak zaháněla husy dozadu do chlívků a slepice, protože měli zkušenosti i z druhé světové války, že vojáci ty domácí zvířata třeba pobrali a pozabíjeli, že jo, protože se taky chtěli nějak přiživit a přilepšit si. Ale jako nezažili jsme žádné nějaké násilí od těch sovětských vojáků. Akorát, že s tím bratránkem, co jsme odešli tehdy od té Šatlavy a ještě než odjeli, tak on tam začal volat na ty Rusy a říkal, pačemu vy zděs. A ten Rus jenom pokrčil ramenama, že neví. A já jsem byl mladší než ten bratránek, tak jsem jen tak tiše mlčel a bál jsem se, aby nás za to nezastřelili, že je jako drzej a že prostě takhle na ně vykřikuje. No. Takže takhle jsme to tam prožili v těch Slavonicích. Ona tam potom sovětští vojáci měli v nedalekém lomu takovou jako základnu taky, takže tam řadu měsíce taková posádka nějaká zůstala u toho našeho města. Někteří lidé se třeba s nimi i nějak kontaktovali, přáteli, my jsme to nebyli, neměli jsme nějak ten nápad, nebo ani bychom neměli chuť asi. Ale jinak jsme nezažili nějaké ze strany těch vojsk nějaké jako příkoří nebo drancování nebo tak.
0: Změnilo se něco v životě města, vaší rodiny?
1: Myslím, že ani moc ne. Myslím, že ani moc ne. Jenom to vědomí, že jsme teď okupovaný stát. To jsme tak teda brali, že jsme okupovaný stát. A tatínek, to teda musím říct, tatínek byl v komunistické straně, nějaký čas, protože bylo to tak, že tehdy, když probíhala ta kolektivizace zemědělství, tak našim se ty myšlenky budeme společně hospodařit jako líbily. A tam to neprobíhalo nějakým násilným způsobem, takže oni tehdy vstoupili docela ochotně do družstva, protože byli oba jako zemědělští dělníci původně. A jako šli do toho s takovými ideály, že to bude bezva, že budeme hospodařit společně a bude se rozdělovat spravedlivě třeba a podobně. Jo, a táta vlastně i nějak z tady těch motivů a důvodů vstoupil do té strany, jejíž ideje se mu třeba líbily. No ale potom v pádu sovětských vojáků tu legitimaci odnesl na okres a řekl, že přestal chápat nějak politiku té naší komunistické strany, takže prostě vystupuje. No, což bylo horší, než kdyby ho vyškrtli, ale to jsme zase pocítili my jako děti ve škole třeba. No.
0: No to se chci právě zeptat, protože to přece muselo mít velké dopady. Tenkrát to byla docela vlna lidí, kteří se od toho chtěli distancovat, ale komunistická strana to samozřejmě nesla velmi nelibě. Jaké to mělo dozvuky?
1: No dozvuky jsme nějak jako neprožili. Jedině ta sestra třeba, co chtěla studovat ten pajdák a vlastně i kvůli víře už měla ten špatný posudek, tak tohle byl další škraloup. Já, když se mnou o tom mluvili na vysoké škole tehdy, ale já jsem studoval techniku, takže ta nebyla tak ideologicky exponovaná, tak vím, že mě tam ten podplukovník jeden, když jsme měli vojnu, ve třetíku, ve čtvrtíku, on byl taky přesvědčený komunista, tak říkal, že prostě, jestli někdo vystoupil, tak to je horší, než kdyby byl vyškrtnut, tak jsem cítil třeba takové trošku odsouzení nebo tlak, jako že teda mám opravdu špatné rodiče, ale jinak brácha potom se učil automechanikem, to nebylo politicky exponované, další truhlářem, studovali akorát holky, takže nechali nás žít. A my jsme nebyli jsme angažovaní v nějaké třeba jako disentu nějakým prostě, že by jsme se zapojovali do nějakých těch protivládních nebo protikomunistických nějakých aktivit. Neměli jsme tu potřebu. Táta by v této otázce byl hodně opatrný, aby jsme zbytečně si nezadělali na problémy. Takže když žijete normální život, nechaj vás žít. Jak říká i Bible, ne? V Římanům 13. kapitole, že ten, kdo nese meč a kdo je v autoritě, tak prostě těm, kdo činí dobře, tak je nechá být a bojuje proti těm, co činí zle, anebo prostě bojují proti vládě.
0: Ještě se vrátíme k tomu církevnímu posunu. Vy jste říkal, že jste vyrůstal v prostředí evangelického sboru, ale pak tu byla řeč o letniční skupince. Tak kde jste se potkal s letničními a čím to pro vás bylo zajímavé?
1: No tak s letničními jsem se potkal už možná jednou, dvakrát na takové té evangelické mládeži, kde jsme se scházívali jednou týdně v Dačicích. A byli to právě i tito letniční, kteří tehdy kázali evangelium a sloužili na tom večeru, o kterém jsem mluvil, kde jsem prožil to svoje obrácení. A protože to byly zrovna letniční z Brna, z brněnské letniční skupinky kolem bratra Bohouška Tetivy, který byl skutečně takovým božím mužem, ale byla to malá skupinka. Tak a já jsem studoval v Brně, takže jsem automaticky vlastně mě skontaktovali a začal jsem navštěvovat jejich zhromážděníčka, což bylo třeba 10 lidí v bytě, 15 lidí v neděli na chatě, v zahradním domku takovým úplně, v takový chajdě, ale byl tam oheň, když se prostě zpívaly ty písně a když bratři kázali, tak to člověka naplňovalo. Fakt. Já jsem neměl vůbec chuť jezdit domů, protože doma teda bych musel pracovat jednak, a což já jsem se nevzpíral někdy rodičům, u nás se hodně pracovalo. A v neděli by se šlo třeba do toho evangelického kostela, který mě připadal mnohem méně živý, jo. I když teda vzpomínám si, že když jsem opravdu takhle najednou měl víru vnitru, že teď, když jsem zpíval i ty zpěvníky z toho evangelického zpěvníku v tom takovém polomrtvém zhromáždění třeba, nebo takovém tiším zhromáždění, tak najednou ty slova těch písní prostě byly pro mě úžasný a živý, protože ať si kdo chce, co chce, říká z těch dnešních moderních mládežníků, co zpívají ty populární křesťanské písně, tak ty staré písně mají častokrát nádherný obsah. A je zatím vidět hluboká víra těch, kdo to psali.
0: Letniční proud v církvi, to je úplné specifikum, protože zvlášť za doby té totality, myslím, že církve měly co dělat, aby se tak nějak udrželi, aby žili, aby dostáli tomu, proč tu vlastně jsou. A do toho ještě jakýsi letniční proud, u kterého spíš měly ty stávající církve dojem chaosu, nepořádku, jakéhosi zmatku možná při všech různých těch letničních projevech. Takže i ty církve samy to moc nechápaly a oddělovaly se od letničního proudu. Bylo to tak, nebo už to mám spíše zhistorizované?
1: Určitě to tak jako bylo. Plus mínus, že jo. Třeba naše skupinka zrovna, tam byl vždycky i jako řád a byla vedená jako dobře, protože ten vedoucí této skupinky byl vlastně bývalý laický baptistický kazatel z brněnského sboru, z krásného sboru, až do dneška krásného sboru, věřím. A protože prožili tu letniční zkušenost, jak se někdy nazývá, křest Duchem Svatým a mluvení novými jazyky a prorokování. A v tom sboru se to tehdy nesetkalo úplně s takovým pochopením tamního vedení, takže oni museli odejít a založili vlastně, zůstali jakoby nelegální takový náboženská skupinka a scházeli se právě po těch bytech a na těch zahradách, na chatě u Tetivu, taky v Bystrci. A tam jsem vlastně skončil, tady v této skupince, jako studentík.
0: A to vám jako mladému člověku muselo docela vonět, ne? Takové trošku undergroundové hnutí i v církvi.
1: Víte, že já jsem to jako undergroundové hnutí nějak jakoby nepociťoval úplně. Věděl jsem, že to je nelegální. Pochopil jsem později, že to bylo těžké pro ty vedoucí toho společenství, protože se obávali třeba nějakých zátahů policejních, ke kterým pak taky došlo. Ale já jsem to nějak neprožíval, jako že by to bylo nebezpečné. Pro mě tehdy prostě to, co mě tam nejvíc táhlo, bylo, že byla ta Boží přítomnost a že jsem slyšel to Boží slovo, protože mě to fakt jakoby naplňovalo radostí a teď jsem si myslel, že prostě převrátíme celý svět, jo, protože jsem viděl těma očima toho člověka, co objevil, že Bůh je a že je všemohoucí. Já jsem si předtím v undergroundu žádným neliboval, takže jsem to ani tak až moc neprožíval. Ale pochopil jsem, jak jsem řekl, že pro ty vedoucí to bylo každodenní taková obava prostě a modlitba, aby třeba i ostatní kvůli tomu netrpěli, že jo, no.
0: A oni zažívali nějaké ataky nebo invektivy té státní policie a dozoru?
1: Nevím o tom úplně. Vím, že čas od času třeba uvažovali, jestli ten nebo onen člověk, když už jsme jakoby narůstali, když těch lidí přibývalo, scházeli jsme se už na Životského a třeba už nás bylo 50 nebo 80, tak měli obavy, že někteří lidé donáší státní policii. Taky vlastně jsme určitou dobu Ne, to bylo, když nám zapečetili Životského. Já si to teď rovnám v hlavě, to, že jsme prožívali, že u branky do zhromáždění stáli dva příslušníci uniformovaní a legitimovali všechny lidi, kteří jdou dovnitř. Ale to bylo vlastně až po tom zátahu, kdy tady ty tři bratři na několik týdnů zavřeli a těch 10 rodin absolvovalo tu domovní prohlídku. Ale do té doby jenom byly trošku obavy, že jsme sledovaní a že třeba někteří lidé donáší STBákům, ale jinak ten zátah nastal takový masivní až v tom 83. roce v lednu. A potom vlastně jsme prožívali ten tlak, protože Životského nám zapečetili, tam jsme nesměli, takže jsme se začali scházet v rodinném domečku, kde nás bylo plná kuchyň, plný pokoj, v koupelně, v podkroví, tam se dal, takže jsme to tam celý prostě zaplavili. A tehdy řada lidí taky přestalo na čas chodit, protože se báli. Protože jako ukázat občanku, tehdy tomu policistovi nebylo moc příjemné, protože oni si to zapsali samozřejmě všecko, takže jsme byli pod takovým drobnohledem a pod takovým tlakem. Ale nám, mladěchům, to asi moc nějak nevadilo. Možná to souvisí i s tím mládím, že člověk je takovej jako lehkovážnější a nemáte rodinu, za kterou máte odpovědnost. Takže, no počkej, to už jsem rodinu vlastně měl, jsem jedno dítě. No tak prostě mě to nějak nebralo.
0: Vaše církev byla legalizovaná až po sametové revoluci.
1: Ne.
0: Ne? A kdy se to podařilo?
1: Naše církev byla legalizovaná začátkem roku 89.
0: Takže těsně před.
1: Těsně před. No, ta jednání bratří jako z toho ústředí už tehdejšího, protože ty sbory, nebo církve sbory letniční se začaly vlastně formovat do takového svazku sborů a mnoho roků už usilovali o tu legalizaci. Měli i ten argument, že na Slovensku letniční církev byla už 15 let povolená, což byl silný argument, že? A v českých zemích Čechy a Morava dosud ne. Takže prostě ta státní správa nakonec udělala ten krok a to povolení nám dala. Měli jsme ustavující konferenci, datum přesně neřeknu, ale byl to začátek roku 89, myslím si únor, že to byl. Já jsem tam dělal tehdy zapisovatele. Takže ještě před revolucí. Už na podzim jsme měli tady v Brně evangelizaci v pavilonu C na výstavišti. Taky ještě před revolucí, si myslím. No, bylo to na podzim prostě. Takže to už bylo legální.

0: ženatý, měl jste děti. Jak jste si vlastně našel ženu?
1: Věřím, že Pán Bůh mi ji dal. Jako student a jako věřící student jsem jeden čas taky prosil Boha, nebo jsem mu sliboval, že jsem ochoten se neženit a sloužit jenom jemu, což mě brzy přešlo taky. A chtěl jsem mít manželku. Měl jsem takové období, kdy jsem měl pocit, že Pán Bůh pro ně má, mě má jednu dívku, se kterou jsem si fakt jako rozuměl, ale mě se nelíbila a ona mě měla ráda. A já jsem 3 roky vydržel, abych se nepomodlil za to, jestli náhodou ji Pán Bůh pro mě nemá, protože jsem se bál, že třeba by pro mě byla. A teprve, když se zasnoubila s jiným bratrem, zamilovala se, tak tehdy jsem se modlil a řekl jsem, Pane Bože, já taky chci od tebe ženu. Což je hrozné, jako to je postoj prostě opravdu takový, bych řekl, i nepoddaný nebo takový svéhlavý, jako v tak důležité věci, ale já jsem chtěl ženu od Boha, jenom jsem nechtěl tam tu jednu. Tak to bych každému rozmluvil, aby prostě takhle nejednal, aby se v srdci pokořil, protože Bůh určitě má ty nejlepší plány a záměry a dá vám tu nejlepší ženu, když ho prosíte pro vás. A já jsem krátce potom, vlastně, když jsem se takhle už konečně začal modlit, tak k nám přijela tady do Brna, to bylo za totality ještě, v 79. roce asi, skupinka křesťanů z Kolína a z Kutné Hory, byli to takový z CB, taková skupinka a už byli takový trošku letniční, měli tam ty vlivy letniční také a takže jsme měli takovou mládež v Brně a tam mě padla do oka moje současná žena. Ale protože jsem nechtěl nic dělat sám ze své síly, tak spíš jsem se bavil s jinými, než s ní. Nicméně oni odjeli a dozvěděl jsem se pak, že by si na mě taky myslela. A já jsem si na ní taky myslel od té doby a modlil jsem se za to. Takže jsme vlastně se pak o prázdninách na takové mládeži tajné někde na Valašsku začali jsme spolu hovořit, že si na sebe myslíme a domluvili jsme se, že se za to budeme modlit, jestli Pán Bůh opravdu nás vede jednoho k druhému. A já jsem pak šel na vojnu a během té vojenské služby jsme si... Ona si to tak vybajovala takovou jistotu, že jo, já taky. Ale prožil jsem ještě potom takové znejišťující období, protože nějak ji nemohli přijmout moje ségry. Prostě jakoby nesedla úplně do té naší rodiny, což bylo pro všechny vždycky strašně důležité. A ségry mě měsíc před svatbou se slzama v očích prosili, ať se ještě modlíme, jestli je to skutečně tak, že jako to je žena pro mě od Boha. A já jsem tehdy taky prostě byl... Prožíval jsem pokoj, že Alka je od Boha. Ale kvůli těm svým ségrám jsem jí řekl, hele, musíme to odložit ještě, já se ještě za to potřebuju modlit. Tak to byl šok teď, všecko se připravovalo a tak dále. Ale během asi 5 dnů jsem si to vyřešil.
0: Takže činil
1: jsem pokání,
0: byla.
1: Jel jsem za manželkou, za holkou s kyticí. Rodiče její si oddechli taky a měli jsme svatbu a jsme spolu do dneška, máme se rádi. Ale bylo to teda, byl jsem takovej trochu šílenec.
0: Jaká byla vaše role, a teď se ptám vlastně na službu, v té církvi do revoluce?
1: Do revoluce jsme ještě s jedním bratrem vedli takovou mládež, když začala, když nám tam přibývali mladí lidé, takže jsme nějakým způsobem vedli tu mládežnickou skupinku.

0: A nebe jsme pomáhali při tom vedení, ještě když tam byl jeden takový bratr, který se pak přestěhoval do Prahy. A jinak nás bratři brávali hodně taky na výjezdy, protože ten Bohoušek Tetiva, on když někde uviděl jednoho člověka, který třeba je letničního zaměření, jo, a prostě jde mu o ty boží věci, tak on už tam viděl zárodek jako sboru. Takže se tehdy ještě za komunismu jezdívalo na více místě, jezdili jsme do Zlína, do Kroměříže, do Soběslavy, i do Dačic a do Třeště. A tam jsme navštěvovali skupinky věřících a sloužili jsme tam slovem. Bohoušek nás zapojoval, i nás mladěchy, aby jsme aspoň trošku se učili kázat nebo říkat svědectví. Tak docela nás takhle zapojoval, ale jinak jsme byli už jako v počátečně v začínajícím sboru. No.
1: Vy jste si také docela často stoupal na kazatelnu.
0: No, to nás Bohoušek přinutil taky. A potom později, jasně, no, potom později jsem tak nějak dlouhý roky sloužil jako asistent pastora nebo druhý pastor a statutár toho brněnského sboru, tak jsem to měl i v popisu práce a i mě to těšilo. Jako do dneška Bibli čtu rád a někdy, když tu ty příběhy třeba z těch evangelií a teď si to tak plasticky představím všechno, jak to tam ti lidé prožívali a jak to bylo kolem toho Ježíše, tak člověku dochází další a další věci a zjišťuje, že skutečně tu Bibli nikdy nemá smysl přestat číst, že už by to někdo znal.
1: Ta pozice druhého pastora nebo zástupce pastora, ta už byla na plný úvazek? Nebo jste to dělal při zaměstnání?
0: Ne, to už bylo na plný úvazek, protože já jsem dostal vlastně nabídku být jako misijní pracovník na plný úvazek, protože tehdy v té době, to bylo někdy v 90. nebo 91. roce, tak takový významný norský evangelista Aril Edvardsen, který teda mimochodem vybudoval úžasné jako dílo v tom Norsku, tak on nabídl naší církvi, tehdy už legální apoštolské církvi, nabídl, že bude platit 10 domorodých misijních pracovníků. Takže bude dávat 10 takových měsíčních platů, aby ti lidé mohli být uvolněni ze zaměstnání a mohli se věnovat misi a evangelizaci v naší zemi. Takže v těch tehdejších zborech naší nově vzniklé církve bylo uvolněno 10 lidí a já jsem byl tedy jedním z nich. Takže jsem se stal vlastně misijním pracovníkem apoštolské církve a to jsem ještě nebyl tím druhým pastorem. To nastalo za několik málo roků později. No, takže jsem vlastně začal na plný úvazek hned krátce po revoluci.
1: Tahle sametová revoluce v církvi změnila mnohé. Ty dosavadní pořádky najednou končily a otevírala se úplně nová a úplně neznámá možnost práce církve. Jak jste to prožíval a co se vlastně v tu dobu v církvi, ve které jste byl, v té nové apoštolské církvi, jak to vypadalo, co se dělo?
0: No, jednak jakoby ono i za toho komunismu té svobody nebylo tak málo. A já si pamatuju, že na půdě sboru BJB v Brně tam jezdíval bratr Kryška, evangelista, tam jsme strašně rádi chodili. A on říkal, že my máme tolik svobody, že ji ani všechno nevyužijeme. I když třeba nesmíme kázat na ulicích a tak dále. Ale mohli by křesťané zabrat i za ta totality u nás. To si myslím, že mě dáte za pravdu. Ale jinak jsme to prožívali jako nadšeně tu revoluci a ten přerod, protože jsme opravdu mohli bez problému chodit na ulice a my jsme tehdy měli už tak se formoval takový evangelizační tým a chodívali jsme i na náměstí Svobody nebyl žádný problém. Nevím ani, jestli jsme dali oznámení o kulturní akci nebo ani ne, ale prostě mívali jsme tam pravidelně jednou týdně takové shromáždění evangelizační, měli jsme tam chváliče a mohli jsme mluvit evangelium a chodívali jsme ve čtvrtky jeden čas, možná několik roků, a večer jsme pak měli shromáždění na Životského v naší modlitebně a pravidelně skoro vždy několik lidí s námi šlo i na to shromáždění. Prostě vnímali jsme, že lidi byli velmi otevření. Někdy jsme dokonce, když jsme dali výzvu a lidé říkali, chcem dát život Bohu, tak jsme si tam třeba s nima klekli na dlažbu a tam jsme se modlili i v kleče, vypadalo to asi dost bláznivě. Ale jeden moment byl pro mě taky velký. Jednou tam s náma poklekla taková starší žena a to byla nájemnice z domu, kde jsem bydlel a pro kterou jsme vlastně vyžádali jiný byt a tam se objevila, tak jsem byl jako šťastný, že něco takového činí prostě.
1: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života. To je zajímavé, co jste říkal o té svobodě, protože najednou se ukazuje, že svoboda není tolik o těch vnějších věcech, ale spíš o tom, jak člověk umí zacházet s časem a možnostmi, které má. Přesto, alespoň co se toho veřejného působení, ty možnosti se otevřely, ale zároveň vznikl jakýsi zmatek i v těch církvích. Jak to prožívalo to vaše společenství?
0: Určitě jsem vnímal takové to pnutí mezi zaběhlými církvemi a mezi tím letničním anebo letničními. A máte vlastně pravdu, ono tehdy i v Brně vzniklo řadu společenství. Některá z nich byla, třeba bychom řekli, jako za hranou, jo, že měli důrazy, které jsme považovali za nebiblické, za přehnané, za fanatické. Třeba takové ty skupiny hnutí víry, kdy mi jeden z pastorů jedné takové skupinky třeba mě vykládal, že prostě jak věřili tomu, co vyznáváme ústy, tak prostě se to stane a máme to. A on 3 roky vyznával, že mu Bůh uzdraví zuby a po 3 letech mu je všechny vytrhali, nebo hodně, takže potom poznal, že to asi nebude úplně pravda, anebo že špatně věřil, to nevím, jak to vyhodnotil, ale myslím, že to vyhodnotil dobře. Máte pravdu, že vznikalo řadu takových skupinek a teď jako ti mladí se různě mezi tím potáceli, protože někde viděli to nadšení, a tak říkali, proč to u nás není. Někde viděli zase prostě nějaký speciální druh zázraků. Třeba jeden čas jezdili bratři věřící i fajn bratři a protahovali ty nohy. Věřili, že Bůh jim dal ten dar uzdravování speciálně na to, že protahovali jednu nohu. Že většina lidí přijímá jednu nohu kratší než druhou, i když třeba jen nepatrně. A tak, takže to jako se dělo i u nás na mládeži, si na to vzpomínám. I za mě se modlil jeden bratr a protahoval mi nohu prý, že mám jednu kratší. Ale na té mládeži to řeknu, to bylo ještě u nás v domě, přijel tam ten bratr, že věří, že taky se může modlit za protažení nohou, že to Bůh činí. A modlili se potom na závěr za toho, kdo chtěl. Já jsem musel zaskočit k bráchovi pro vrtačku. A když jsem se vrátil, tak už vlastně se to rozcházelo. A jedna mladá sestra jako vyloženě kulhala a za ní se právě modlil on. A ona do té doby chodila tak, že měla jednu botu zvětšenou pod patkem, aby se jí nohy vyrovnaly. Ona měla opravdu rozdíl několik centimetrů, abych nekecal, myslím si, tak 3-4. A teď, když byla uzdravená, ta noha najednou je měla stejné, tak ona neuměla chodit s těma stejnýma nohama. Ona byla zvyklá, ona se tak zvláštně trošku šourala, kroutila, když šla. A nebyla obutá, A teď jako najednou, tak jsem říkal, co se stalo? Tak mě to řekli. Takže já za sebe věřím, že tam se ten zázrak třeba stal, jo. Ale jinak bylo opravdu plno takových jako trošku bláznivých důrazů.
1: Kdy jste tady skončil tu svou práci nebo službu misijního pracovníka a nastoupil jste do té pastorské služby?
0: Ano, to bylo takové období trošku nesnadné pro náš sbor, protože v té době jsme vlastně prožívali v 92. roce první takové jako rozdělení ve sboru, protože tehdy přicházelo hodně lidí. My jsme měli křty možná jednou za měsíc, za dva měsíce a vždycky tak 10-15 lidí bylo křtěno. Hodně lidí přicházeli ke Kristu, ale zároveň vznikla taková skupina takových radikálů, jsme jim říkali. A oni se tak nějak zblížili s tehdejším pastorem a tlačili na to, aby se sbor trošku obživil, a říkali, že staršostvo je blokádou toho nadšení, že jsou moc už usedlí. A tak to prostě kulminovalo, až ten náš sbor se tehdy rozdělil v tom 92. roce. A tehdy jsme měli pastora i druhého pastora, ale po tom rozdělení pastor skončil jinde a tady zůstal ten druhý pastor a povolal mě, že věří, že mám, a já jsem stejně vlastně s ním nejvíc spolupracoval, takže možná po takovým roce dvou chtěl, aby jsme to udělali i oficiálně, a na plný úvazek jsem byl, takže jsem byl ustanoven druhým statutárem sboru a dostal jsem ten titul druhý pastor nebo zástupce pastora. Se taky měnilo v té ústavě to názvosloví, ale vlastně jsem tak fungoval nějak i předtím ještě neoficiálně, tak to postupně šlo. To oficiální jmenování možná bylo někdy kolem 94. roku, ale nevím, musel bych si to najít.
1: Být pastorem i druhým pastorem, to je velká zodpovědnost, a zvlášť v té pořád ještě nově se rodící demokracii, ta církev taky potřebovala mít nějaký systém, nějaké systematické vyučování, nějaké poslání, definovat si svou vizi. Jaká pro vás byla ta práce tehdy? Co vám to přinášelo možná, co jste musel položit na oltář?
0: Tak to asi více prožívala moje manželka, protože jsem dost času trávil třeba i ve sboru, anebo i na těch stanicích, co jsme vlastně stále jezdili na ta různá místa, jak začalo už za totality, i v nelegálním stavu. Dokonce jsem se nedávno dozvěděl od jedné ze svých dcer, že když se měla vdávat, tak požadovala po svém muži budoucím, a ti slíbí, že se nikdy nestane starším sboru nebo pastorem, aby prostě byl taky více k dispozici pro tu rodinu. Což mě přišlo trošku jako nefér vůči mě, ale prostě prožívala to rodina takhle taky. Jinak v tom formování těch nových lidí a toho sboru, jako v té době fungovala docela dobře, si myslím, i ta struktura apoštolské církve, že bylo ústředí a byly udělány i ty oblasti, senioráty a ustanoveni třeba takový ti starší pastory v těch oblastech, kteří se starali a měli sloužit i těm pastorům těch třeba vznikajících společenství, což je do dneška tak. A pro mě třeba bylo, jednak jsem se věnoval té evangelizační činnosti, chodili jsme na školy a jako krásná práce pro mě byla, vytvořili jsme si takové základní vyučování, co jsme věřili, že je důležité pro nové křesťany, a vyučovali jsme asi takových 10 lekcí, vždycky ty nově uvěřivší. A to teda bylo vždycky velmi takové občerstvující, protože ti noví lidé, oni jsou plní otázek a zájmu, jo? Takže je to úplně zas něco jiného, než když máte ty staré křesťany, kteří už všechno ví a všechno znají. A když se kazatel v něčem splete, tak to hned si všimnou. Ta nová krev do sboru, to je vždycky něco občerstvujícího. A to jsem měl na starosti taky řadu roků, takže to bylo moc fajn.
1: Vy jste strávil vlastně od svých 20 let celý život jako člověk vydaný Bohu v aktivní službě, takový nasazený pro věc. Ale to počáteční poznání Boha se lety proměňuje. Člověk se k Bohu přibližuje, jinak ho poznává, ten život ho nějak formuje a přetváří. Kdybyste to měl nějak nahlédnout, jaká byla ta vaše duchovní cesta toho poznávání Boha? Jak se proměňovala? Čemu dnes věříte oproti Mirkovi Makovičkovi ve 20 letech?
0: Dnes věřím, že Bůh je mnohem věrnější, než jsem si myslel tehdy. Že je nakloněný nám odpouštět. Že má moc a lásku nás držet, i když klesneme. Že je prostě věrnej. Chtěl bych mu více věřit. Chtěl bych být více vydaný. Zápasím kolikrát taky s tím, že jsem v mnoha věcech nenaplnil, co by Pán Bůh ode mě chtěl. Ale prostě v tom všem musím spolíhat na jeho milost, že prostě on to překlene. Každý ten lidský nedostatek.
1: Které zkoušky vás v životě nejvíc formovaly?
0: Myslím si, že to byl jednak vztah mezi mnou a manželkou a potom vztah mezi mnou a hlavním pastorem. Protože jsme si prožívali samozřejmě řadu situací, kdy jsme neměli stejný názor. On byl velmi silná osobnost a bylo nepříjemné se s ním přijít. A říkal jsem mu, já prostě nemám chuť ti to říkat, protože když to řeknu, tak to je, když by se najednou proti mě zvedla zeď a já do ní narazím. A on mi říká, to musíš podstoupit. Takže v tom jsme prožívali určitě takové obrušování a učili jsme se vlastně podporovat jeden druhého, milovat jeden druhého. A podobné to je i v tom manželství. Myslím si, prostě naše manželství je také manželstvím, kdy máme určité pnutí a připomínám si ta slova Bible, že má milovat svoji ženu tak, jako Kristus miluje církev a já ji miluju. Ale prostě ty tenze a to obrušování hold je tady do dneška, no. Starý bratr Bohoušek Tetiva, když mluvíval k manželům, říkal, Bůh řekl, opustí člověk otce i matku a připojí se k manželce své a budou ti dva jedno tělo. A tak již nejsou dva, ale jedno. A říkal vždycky, no to znamená, že z každého musela půlka pryč, když předtím byli dva. Takže my prožíváme taky až do dnešního dne už jsme slavili letos 40 let výročí svatby, že asi ještě není úplně z každého ta půlka pryč, takže pořád ještě se obrušujeme.
1: Moc vám děkuju. Děkuju za vaše vyprávění, děkuju za čas, který jste obětoval tomuto programu. Přeji vám hodně moudrosti, vytrvalosti a síly do dalších dnů a do další služby.
0: Děkuju moc, děkuju, že jste mě pozvala. A ať se vám taky daří.
1: Hostem dnešního vysílání byl Miroslav Makovička a od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.

Překročili jsme 11. hodinu, posloucháte Rádio 7, dopolední vysílání, teď už s Lenkou Malinovou za mikrofonem. A aby tato informace byla úplná, tak ještě dodám, že je středa 27. května a svátek má Valdemar. Zvu vás k poslechu dalšího vysílání, které jsme pro vás nachystali. První zkušenost s Českou republikou pro něj byla strašná. Přesto od Boha přijal, že je to místo, kde má sloužit druhým, ukazovat lidem na Ježíše a posilovat místní církev. Jak to vypadá v praxi, představí v pořadu Hláska ve 11:15 Justin Holden. Řadový voják se rozhodne riskovat život. Vyleze z rakousko-uherského zákopu s bílým praporem, aby nepříteli popřál krásné Vánoce. Povídky Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře uvádí čtenáře do dramatických chvil. V podání Vladimíra Hausera je budeme sledovat v čase čtení na pokračování od 12:15. Sebelítost v sobě skrývá velké nebezpečí. Sami sebe díky ní uzavíráme do izolace a stavíme mezi sebe a druhé vysoké překážky. To neříká nic o tom, kdo za zranění může, ani to nepřekrývá potřebu danou věc skutečně řešit. Jen je potřeba tohle nenápadné vězení opustit. A všichni asi víme, že to někdy není vůbec jednoduché. Skoro nepochopitelně si v něm totiž lze i libovat. Jak pracovat s litováním sebe samého, zazní v rozhovoru Kateřiny Hodecové s kazatelem Církve bratrské Zdeňkem Kašpárkem v klíčovém slově v 13:00. Mezi 14:00 a 15:00 je prostor pro vaše písničky. Na přání stačí napsat SMS-ku nebo e-mail nebo zavolat a já ráda splním vaše přání. Ježíš na poušti byl oslaben a do toho přišel ďábel, který se zaměřil na 3 oblasti. Hrál si na přítele, který nabízí laciná řešení. Jak souvisí Ježíšova pokušení s těmi našimi, uvažuje Pavel Mošner 15 minut po 15. hodině. Každý člověk někdy zhřešil a tím se odloučil od Boží slávy. Řešení a cestu k Bohu přibližuje apoštol Pavel v listu Římanům, ze kterého čteme z překladu Bible pro 21. století ve 3:45. Bůh chce rozšířit zprávu evangelia a tím i své požehnání ke všem národům. Každý následovník Krista v tom může hrát svou roli. O sdílení dobré zprávy bude ve své závěrečné úvaze hovořit Ingrid Hrubá v relaci Základy v 16 hodin. V 16:30 následuje pravidelný magazín a v 17 hodin pohovka, která uzavře putování tvorbou amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Příjemný poslech.

Stojíme na straně toho, kdo dělá zázraky, tvůrce zázraků. Když je on s námi, kdo je proti nám, zpíval Phil Wickham.

Na Češích se mi líbí, že i když jim trvá delší dobu udělat rozhodnutí pro Krista, později v životě to nezmění, říká Američan s českým občanstvím, misionář Justin Holden. O posilování české církve bude za chvilku hovořit v Hlásce.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí Hláska, pořad a podcast Rádia 7, který zaměřuje pozornost na evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Vítejte u jeho poslechu. Mým dnešním hostem, se kterým si budu povídat o roli evangelia v jeho životě a o posilování místní církve, je Justin Holden. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Justin je učedník a následovník Krista, manžel, táta, kouč, je rodilý Američan, ale od roku 2013 žije v Liberci a v roce 2022 také získal české občanství. V Liberci jsou společně s manželkou a dcerkami součástí apoštolské církve, která nese název Církev v jiném stylu. Kde začít? Tak zkusme to vzít od začátku. Přibliž nám prosím krátce své dětství, rodinu, ve které jsi vyrůstal a svou cestu za Ježíšem.
1: Dobrá. No, jak jsi říkal, jsem Američan, tak moje cesta začíná tam, nebo vlastně ve Španělsku. Já jsem se narodil ve Španělsku a rodiče jsou věřící a my jsme se pak stěhovali do Ameriky, do Nebrasky. Já jsem asi začal s Bohem jako dítě. Já si nepamatuju konkrétně nějaký čas, ale měl jsem nějaký silný zážitky s Bohem v mém dětství velmi, velmi brzo. Asi když mi bylo 7, jsem prožil povolání do misie a vnímal jsem, že Bůh pro mě má nějaký plán. Později ale se rodiče rozvedli a bylo to pro mě hodně náročné, protože jsem se za to hodně modlil, aby se to nestalo. Tak měl jsem takový období, když jako jsem nevěděl, co na Boha myslet a neměl jsem ho úplně v lásce, protože jsem byl jako vlastně zklamán hodně. Později, když mi bylo 13, 14, já jsem byl u kamaráda a my jsme šli do sboru a tam jsem slyšel evangelium nějakým jiným způsobem a pro mě to bylo úplně klíčové, že jsem se tehdy rozhodl prostě věřit, že Bůh je a že mě miluje. A asi poprvé v životě jsem ho přijal jako svého vlastního Boha. Já si myslím, že jsem celou dobu měl nějakou víru, ale já jsem si osvojil tu víru tehdy, když mi bylo asi 14.
0: A dá se přiblížit, jakým způsobem k tobě Bůh mluvil v těch 7 letech, když už v těch 7 letech si přijal to povolání být misionářem?
1: Jo. Pochopitelně ten příběh není až tak jednoduché, protože žádný dobrý příběh není. My jsme chodili prostě běžně do sboru a bylo to Assemblies of God, takže něco jako AC, jako apoštolská církev tady v Česku. A my jsme měli misijní neděli, že jedno za rok jsme se hodně věnovali misím a že jsme o tom mluvili na všech bohoslužbách a to jako v Americe ten sbor byl jako tak velký, že jsme měli jako dospělí a děti úplně zvlášť a tak. A pochopitelně jsem byl na dětské bohoslužbě a nevím přesně, co to bylo, ale vím, že během chval nějak jsem to vnímal, cítil, prožíval, že Bůh ke mně mluví, že mám jít a sloužit. A asi od té doby hodně mi zněl v hlavě ten verš, koho pošlu. Nevím přesně, jak to je v češtině teď, ale kdo půjde za nás a koho pošlu. A tehdy, jako 7letý dítě, v podstatě jsem na to odpovídal, že chci jít. A myslel jsem si, že to znamená, že pojedu třeba do Jižní Ameriky nebo zpátky do Španělska nebo něco, ale takhle to úplně nedopadlo.
0: Když se zaměřím na to, že v nějakých těch 14, možná 15 letech si obnovil ten svůj vztah s Bohem, byl někdo, kdo se ti třeba osobně věnoval, kdo tě nějak třeba učednicky vedl tady po tomto rozhodnutí?
1: Určitě, já jsem měl různý lidi vlastně. Můj táta mě hodně vedl. Já si pamatuju, že jsme hodně často mluvili o Bibli a diskutovali různé věci, a to i od dětství. Když mi bylo 14, tak pro mě asi bylo důležitější o tom mluvit s někým jiným. A mluvil jsem hodně s vedoucí mládeže a byla žena pastora tehdy a ona mě hodně pomohla, jako, a jak jsem říkal, že naši byli rozvedení a tak a táta si vzal novou manželku, my jsme bydleli s tátou a ne s mamkou, což pro některé lidi je to zvláštní, ale taky nás bylo hodně. Já mám dva bratry a ještě adoptovanou sestru a pak ještě nevlastní sestru a nevlastního bratra. A že nás bylo tolik, že já jsem měl hodně emocí a já jsem pořád řešil vlastně ten rozvod, že já jsem nevěděl, jak se s tím smířit a že to bylo hodně náročné a byl jsem hodně frustrovaný a naštvaný a ona mi hodně pomohla, protože taky, když se vzali jako s pastorem, ona byla asi druhá manželka, si myslím. Takže nevím, jestli má svoje vlastní děti, ale v té rodině, že ona měla nevlastní děti a mě to hodně pomohlo prostě s ní o tom mluvit. A pak ještě byl jeden týpek na mládeži, který se mi věnoval, byl starší než já, ale já si pamatuju, že měl řidičák a jsme mohli občas jezdit někam a tak a bylo to super prostě s někým mluvit o takových věcech a prostě sdílet ty emoce a to, co prožívám a tak a vždycky jako přesměřovat ty myšlenky na Boha a co s tím může Bůh dělat a že jo, nějaké věci se mohly stát v minulosti, ale že Bůh mě má rád a že Bůh je ten dokonalý táta, který se mnou je a který jako na mě nikdy nezapomněl. Protože občas jako v té velké rodině jsem měl pocit, že jako klidně bych mohl zmizet a nikdo by si toho nevšiml nebo něco, protože jako nás bylo strašně moc, ale že jako Bůh mě zná a že na mě nikdy nezapomněl. To strašně moc pomohlo.

0: Měl jsi teda představu, že misie bude pro tebe znamenat Jižní Amerika nebo Afrika, ale nakonec to je trošku jinak, tak jak došlo k tvému propojení s Českou republikou?
1: Jo, bylo to hodně zajímavé. Když jsem byl na střední, tak já jsem měl takovou příležitost jet do Jižní Ameriky na misi, ale nedopadlo to. Já jsem nemohl sehnat ty prachy na letenky a všechno. Tak jsem byl trošku zklamaný a modlil jsem se. Já jsem řekl, tak Bože, musíme vymyslet něco jiného. A pevně jsem věřil, že ten plán pořád platí, jako já jsem neměl pocit, že se to muselo změnit, tak a já jsem chodil na biblickou školu a součástí té školy bylo, že jsme měli mít nějaký misijní výlety. My jsme měli jet do Skotska a pak další ročník jsme měli jet do Mexika a pak asi třetí ročník jsme měli jet do New Yorku v Americe. No a ten první ročník to nedopadlo dobře, protože my jsme jeli a do Skotska, ale pak nás nepustili do Skotska, my jsme vlastně museli o den později nebo možná dva odletět zpátky do Ameriky, že prostě úplně nás odmítli. Dokonce mám takový křížek v pasu a strašný, jako mě doteď dělá strašně moc problémů, ale prostě mám takovou vzpomínku z toho. Do Mexika taky jako ta cesta byla zblokována, že to místo, kam jsme měli jet, tam byly nějaké jako války nebo já nevím přesně, co to bylo, ale prostě jako nějaký neklid. A pak jako vedení té školy zrušilo ten výlet, protože se rozhodli, že to nebude dost bezpečný pro nás, tak nepojedeme. A pak, když jsme jeli do New Yorku, tak já jsem to ani nepočítal za misijní výlet, protože jsem si řekl, no tak to je Amerika, jako co to je. No a byl jsem hodně frustrovaný z toho a já jsem se hodně modlil a pak Bůh mi asi dal tu odvahu a já jsem šel za vedením a já jsem řekl, hele, já jsem přijel, abych se připravil na misi, ale jako vy mi v tom vůbec nepomáháte, tak jako musíte něco s tím dělat. A ředitel nějak to vymyslel, že můžu jet do Anglie a asi mezi tím za náma dorazil Stanislav Hart do našeho sboru. A já jsem tenkrát byl v Arkansasu a on přijel a mluvil o Česku a o tom, jak to tady vypadá, co vlastně všechno musí dělat ve službě a tak. A já si pamatuju, že mluvil o tom, že vlastně jako pastor dělá skoro všechno, že jako vedl chvály, už chvály nemusí vést, ale vede sbor a ještě musí vést mládež a že je to hodně náročný a hledají někoho. A to nám neříkal, že, jako, že by chtěl, aby někdo z nás přijel, ale prostě to jen tak řekl. A pak vedení mě poprosilo, abych ho odvezl někam do Oklahomy, protože měl nějaký další schůzky tam. Tak jsme měli 3 hodiny v autě a mluvili jsme o všem prostě. A já jsem se ho na to zeptal, jak to vypadá s mládeží a jak je to náročné tady šířit evangelium a všechno. A pak jsme se domluvili, že bych mohl přijet prostě na týden nebo dva a podívat se a to všechno jako vyzkoušet a tak. No a takhle jsme se domluvili, tak jsem to připojil k tomu výletu, takže já jsem jel do Anglie na 2 týdny a pak ještě do Česka. A celou dobu jsem se modlil, aby mi Bůh ukázal, jestli mám zůstat třeba v Anglii nebo v Česku, anebo jestli mám jet někam jinam. V Anglii to bylo super, já jsem si to moc užil a dokonce jsem potkal tam i hezkou holku a tam byla skvělá církev a úžasné služby. Já jsem si říkal, no tak tady si dokážu představit život. Ale jako Bůh mi nepotvrdil, že mám zůstat v Anglii. A já jsem jel pak do Česka a já jsem se pořád modlil, aby mi to Bůh ukázal. A já jsem měl jako nějaký znamení v mysli, že no, my jsme se nějak jako dohodli s Bohem, že prostě jako to bude něco a pokud se to stane, tak jako budu vědět, že tam mám zůstat. No a v Česku a to vlastně bylo strašné, jako úplně strašné. Já jsem měl i zlomenou nohu, takže já jsem měl takovou obrovskou botu a tady byla zima v Liberci. A taky v Liberci je všechno do kopce. A taky jako jsem byl z Arkansasu, kde nemáme pořádnou zimu, tak já jsem měl špatné boty a měl jsem zlomenou nohu a když jsem sem přijel, tak úplně strašná zima a led úplně všude a všechno do kopce, tak já jsem tady v podstatě nemohl chodit a to bylo hodně náročné. A pak jako A my jsme dělali nějaké věci s exit tourem, takže jsme nosili nějaké vybavení na koncerty a takové věci do škol. A to bylo hodně, hodně náročné. A pak ještě ten jazyk, jako je to pro mě hodně vtipný, že v češtině se říká fuck jo, a to znamená v angličtině oh really, a je to prostě běžný, je to normální, ale když člověk nezná prostě nic z češtiny, tak slyšet všude fuck jo, to zní jako sprostý slovo v angličtině. Tak já si pamatuju, že jsem seděl v šatně a já jsem měl jako kávu a já jsem si říkal, kde jsem? Že jako prostě úplně šokující, všechno špatné, nekomfortní a tak. A jako zdálo se, že se to znamení nesplní a že to taky nebude to místo, kam je Bůh pošle, tak já jsem si říkal, no tak to je asi dobře, já jsem rád, že to takhle nebude. A pak poslední den, co jsem měl být v Liberci, tak a Bůh udělal to znamení a já jsem seděl v autě se dcerou od pastora, od Standy vlastně. Ona se na mě dívala a měla asi jako 3, možná 4 roky. A pak jako takhle mi ukázala písničku. A já jsem nevěděl, co mám čekat, protože jako do té doby prostě na mě vůbec nekoukala, nechtěla si se mnou hrát nebo ani jako na mě mluvit, což jako chápu, já jsem nemluvil česky a tak. Tak. Ale dal jsem tam svůj dlaň a ona do mé ruky pustila kamínek. A to bylo to, co jsem čekal od Boha. Já jsem se modlil za to, aby mi někdo dal kousek tohoto města, kde budu. A ona mi dala kamínek. A bylo to jako pro mě hodně velký, jako nejprve jsem měl takový obrovský šok, já jsem si říkal, bože ne. Ale jako ve finále to bylo super, že jsem se mohl vrátit a já jsem se zamiloval do češtiny, do Česka, do Čechů prostě. Mám to tady moc rád a já jsem hrozně rád, že Bůh mě sem poslal.
0: Tak když jsi to s Bohem vybojoval a přestěhoval ses do Česka, tak předpokládám, že v počátcích té nové etapy života se učil především jazyk, což můžu říct, že teda tvoje čeština je výborná. A zajímá mě, jak se postupně vyvíjelo tvé zapojení v místní církvi, možná až do té doby, co děláš dnes?
1: Mělo to různé etapy. Já jsem nejprve musel dělat úplně všechno s překladem. A já jsem za to vděčný, že moje žena, a tady jsme spolu ani nechodili a já jsem o ní ani neměl zájem, ale že umí úplně výborně anglicky a ona překládala, když jsem měl nějaký kázání ve sboru anebo na mládeži. Já jsem skoro hned začal sloužit mládeži. Ona překládala, když jsme měli nějakou diskuzi anebo nějaký slovo. A já jsem se snažil co nejvíc. A jako vlastně skoro všichni uměli anglicky, takže jako s tou mládeží to bylo jednodušší asi. A se sborem vlastně bylo to krásné, jak rychle mě přijali. Já vím, že hodně Američanů nemají takový příběh, ale já jsem se cítil doma skoro od začátku. A i když jsme spolu možná nemohli úplně komunikovat nebo něco, a měli se mnou obrovskou trpělivost. Já si pamatuju, že s jedním kamarádem, já jsem byl u nich, on s jeho ženou, a já si pamatuju, že jsme spolu mluvili a já jsem uměl velmi málo, ale jsme seděli před počítačem a měli jsme otevřený slovník Seznam, teda Seznam slovník. A vždycky, když jako jsme narazili na nějaký slovíčko, což jako bylo pořád, který jako jsem neznal já, nebo neznal on, tak jsme to dali do toho slovníku a mohli jsme pak pokračovat a on mi pomáhal se skloňováním a tak. A jako rukama, nohama jsme se domlouvali a bylo to výborný, že vlastně já jsem měl od začátku takovou podporu s češtinou a zároveň ti, kteří uměli anglicky, mě strašně moc pomohli. Standa se mnou šel na všechny úřady a všechno, což jako strašně pomohlo. Vím, že jsem trošku vypočil z ty otázky, ale ten sbor byl úplně úžasný v tom, jako bez nich bych tady asi nepřežil, já bych tady nezůstal. A co se týká služby, skoro hned jsem se mohl sloužit všude. Já jsem měl jsem tam kázání, mládež jsem vedl, měl jsem pomoc s tou mládeží a ještě, no bylo to vtipné mít moderaci, protože jako s mou lámanou češtinou to bylo jako zajímavé, ale pak jsem sloužil ve staršovstvu a to bylo super. A dneska vlastně vedu nějaký skupinky a pořád jsem ve staršovstvu a pomáhám mládeži, když to potřebujou, ale jinak jako vedeme sluci, mladí, dospělí a prostě sloužíme všude, kde je potřeba.
0: Na to se chci právě ptát dál, protože v medailonku na webu Křesťanské akademie mladých je o tobě a tvé manželce napsáno: oba dva mají silnou touhu vyzbrojit mladé vedoucí, aby mohli ovlivnit svoje okolí a komunitu. Tak jak se to vyzbrojování děje prakticky? V čem spočívá?
1: No, asi nově, nebo nově, a od té doby, co jsme začali pracovat v KAMU, to vypadá tak, že já mám často nějaké hovory a s někým, že dělám coaching, ale primárně s vedoucími mládeži, že když něco řeší třeba komunikaci v té mládeži, nebo nevědějí, jak začít, nebo jsou na začátku a nevědějí, jak dál, nebo jak připravovat nějaké slovo nebo diskuzi a všechno. Asi jako nejvíce, pro mě ta práce je hodně jednoduchá a občas mám pocit, že je to úplně zbytečné, že bych to dělal já, ale pak dostávám ten feedback, že je to, že je to strašně dobrý a že si to strašně váží, že právě to dělám já. A asi jako nejvíce vedoucí potřebují jenom podporu, že už mají nějakou vizi, znají svoje města a lidi, takže jako mně přijde, že tolik nepotřebují ty znalosti, jak potřebují tu podporu. A já jsem rád, že to můžeme poskytovat a že vlastně v rámci OMAKu v ACčku, sorry, za odbor mládeže, používám nějaký zkrátky pořád, a za odbor mládeže vlastně děláme různé akce a já jsem rád, že i takovým způsobem můžeme podporovat a pomáhat těm vedoucím a vlastně těm mládežím, že a děláme Christfest, máme Impulse Teams a to je něco relativně novýho a já to mám strašně rád, protože se můžeme sejít s těma vedoucíma, můžeme s nima strávit celý víkend a máme jako nějaký hodiny na koučování, máme nějaký vyučování a různý věci a jsem hrozně rád, že se můžeme intenzivně takhle věnovat těm vedoucím a jim pomáhat vlastně jako ve všem, jako co potřebují oni. A oni jako přijdou s tématama a že nám říkají,

0: skrze rozhovory, nebo naslouchání, nebo praktickou službu, nebo jednoduše řečeno, je to v celém tvém životě?
1: No, to je strašně dobrá otázka, protože to je něco, co asi neustále řeším a nad tím přemýšlím, jako jakým způsobem můžu přinášet evangelium a jakým způsobem to můžu vyslovit v podstatě. Protože já jsem vyrůstal v tom, že jsem měl pocit, že vždycky musím to vyslovit a vždycky jak musím někoho vést v té modlitbě spásení. Ale vlastně, že jsem na to přišel později v životě, že vlastně Bůh funguje trošku jinak. A obzvlášť tady v Česku. Mám pocit, že to rozhodně platí, že člověku můžeš mu říkat evangelium asi 10krát a až to slyší po 11., tak ta konečně uvěří a konečně něco s ním udělá. Že jako člověk to potřebuje slyšet prostě strašně moc, než něco s ním udělá. Tak já se snažím různě, jako máme přátelé, kteří nejsou věřící a já se snažím svým životem jim ukázat evangelium a co to znamená a jak mě to změnilo život. Když na to přijde řeč, tak o tom mluvím a vždycky jako se snažím říct, jako to, co Bůh dělal pro mě, protože si myslím, že to svědectví je to nejdůležitější. Že to je to nejsilnější vlastně, co máme. A až později, když někdo chce, nebo když někdo konečně uvěří, nebo chce dělat jako vážnější nebo důležitější krok ve víře, tak dělám tu modlitbu nebo něco, já nevím. Já si nemyslím, že ta modlitba je až tak důležitá, ale možná jsem jako trošku jiný v tom, ale myslím si, že to rozhodnutí, co člověk udělá, je to nejdůležitější. Takže když se člověk rozhodne žít s Bohem a prostě vzdát se mu všechno, tak snažím se podporovat toho člověka. Tak asi, nevím, jestli to úplně dává smysl, ale snažím se šířit evangelium přes vztahy, přes naslouchání, přes můj život vlastně a jak Bůh změnil mě a pak podporuji toho člověka v tom, jako, jak se s tím rozhoduje.
0: Zmínil jsi, že máte kolem sebe s manželkou taky lidi, kteří nejsou věřícími, možná jsou hledajícími. A taky jsi zmínil, že někdy to v Česku funguje tak, že to člověk musí slyšet 10krát, 12krát tu zprávu. Tak máš praktickou zkušenost, že tito lidé se třeba nechají pozvat na nějakou skupinku nebo do církve, až právě mají vybudovaný ten vztah s tebou?
1: Já si myslím, že jo. My máme jednu kamarádku konkrétní, která já ji znám déle a ten vztah se buduje hodně dlouho. A už se objevila u nás ve sboru párkrát, ale ještě neuvěřila, ale vždycky, nevím, vnímám, že je tam nějaký posun, ale taky vnímám, že je to obrovský boj. My jsme viděli, že lidi, kteří jsou trošku na cestě anebo jako mají nějaké otázky, že pak jako přes ten vztah pak přijdou. Sem tam někdo přijde jenom z toho, že viděl něco na internetu nebo na Instagramu nebo něco, ale většinou si myslím, že jako musí někoho tam znát už a je to ještě lepší, když se s někým schází pravidelně, že má nějaký vztah, pak chodí na skupinku nebo na bohoslužbu nebo něco a pak později může řešit nějaké ty svoje otázky z toho setkání s tím člověkem. Třeba s tou kamarádkou, my jsme to takhle měli, že ona přišla na bohoslužbu a pak jsme se sešli později na kávě a že ona se mě zeptala na různé věci, jako proč to takhle je nebo proč nějak jako věříme a je to hrozně fajn. Musím říct, že když to porovnávám s tou Amerikou, že člověk jako uvěří mnohem rychleji, ale tady mám pocit, že i když to trvá hodně dlouho, že člověk, když dělá to finální rozhodnutí, tak to později v životě nezmění. Že už jako to platí a to vždycky bude platit. A to se mi hrozně líbí. Já si myslím, že to je jako skvělá vlastnost tady jako v Česku, že lidi jako jim to trvá hodně dlouho dělat nějaké rozhodnutí, ale když to udělají, tak je to prostě, je to konec.

0: závěru bych se ještě jednou chtěl dotknout toho medailonku, který jsem četl na webu Kamu. Společně s manželkou toužíte vidět silnou a zdravou místní církev v České republice. Tak v čem podle tebe spočívá síla a zdraví církve?
1: Ta otázka se mi hodně líbí. Pro mě to znamená, že církev zná Boha a zná jeho slovo. Já si myslím, že to je základ a to je to nejdůležitější, protože když neznáme Boha a neznáme jeho slovo, tak je hrozně náročný pak znát Ježíše a znát, proč věříme, jak věříme a nebo čemu věříme. A když člověk zná Boha a vidí vlastně v Biblii to všechno, co Bůh pro nás udělal, tak má silnou touhu to šířit, o tom mluvit dál s každým člověkem. A myslím si, že církev může vypadat nějak, jako jsou vlastně různé podoby a nemyslím si, že nějaká podoba je ta správná, ale to nejlepší, co můžeme předat, co můžeme mít, je tu lásku od Boha a to můžeme pak poslat dál. A myslím si, že jako když je církev zdravá a když jako je silná, tak miluje a miluje silně a miluje dobře. Že jako pomáhá lidem, že jako má nějaký vliv na společnost, na komunitu, na město. A to je, co bychom rádi viděli všude. Po čem toužíme?
0: V Novém zákoně ve Skutcích v 16. kapitole v 5. verši je napsáno: církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Tak přeji, ať i to vaše společenství, kde sloužíte, může růst a sílit i ta služba, do které jste zapojeni. A děkuju moc za tvůj čas a za nahlédnutí do tvého života a tvé služby tady v Česku.
1: Za málo, já děkuju.
0: A loučím se, milí posluchači, také s vámi. S dalším rozhovorem tady budeme opět za týden.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Dohodli jsme si s Bohem znamení. Pokud se stane, věděl jsem, že mám zůstat, zmínil v aktuální hlásce misionář Justin Holden. V Česku nejenže zůstal, ale stal se aktivní součástí místní církve a pomáhá lidem na cestě v objevování křesťanské víry a vztahu s Ježíšem. Další hlásku si můžete poslechnout za týden. Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá 24 hodin denně 7 dní v týdnu. A to jen díky Boží milosti a díky také vám, kteří nás podporujete. Děkujeme a zveme další. Přidejte se k nám.

Dnes je 27. května, svátek má Valdemar. Toto starogermánské jméno má základ ve slovech Walten, vládnout, a Mar, které jazykovědci vysvětlují jako velký. Valdemar je tedy člověk velký svou vládou, nebo velký vládce, chcete-li. Ve světě byl známým nositelem tohoto jména dánský král Valdemar Vítězný, který vládl ve 13. století. Jeho manželkou byla česká princezna Markéta, dcera krále Přemysla I. Otakara, která se za Valdemara provdala v roce 1205. V nové zemi si získala nesmírnou popularitu a přijala zde i nové jméno Dagmar. Pod ním vstoupila i do dánských legend. Dánský král Valdemar byl velmi úspěšný panovník. Rozšířil své původní panství až do severního Německa, Estonska a na finské pobřeží Baltu. A v křesťanském kalendáři dnes také najdeme jméno Augustin. Základ hledejme v latinském slově Augustus, což znamenalo vznešený. Kalendárium. Pojďme si připomenout některá jména a události, které se udály 27. května. Nejprve se zastavíme u roku 1942, kdy Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinharda Heinricha. Zemřel 4.6.1942. Okamžitě bylo vyhlášeno stané právo, nacisté vypálili obce Lidice a Ležáky, jejich obyvatele popravili nebo odvlekli do koncentračních táborů. Narozeniny by slavil například pražský německý židovský spisovatel Max Brod, narodil se 27. května 1886. A naopak zemřel 27. května například Jan Kalvín, švýcarský teolog, významný představitel reformace 16. století. Zemřel v roce 1564. Zastavíme se u něj. V roce 1533 se při studiích práv seznámil Kalvín s učením Martina Lutera. K jehož názorům se přihlásil o 2 roky později. V roce 1536 se pisuje pro Ženevu, kde se usazuje obecně závazný zákoník. Protože je velmi přísný a naráží na odpor, je jeho autor z města vyhnán. O 3 roky později, v roce 1541, je ovšem zavolán nazpět a ženevští se jeho řízení poddávají. Vychází Kalvínův ženevský katechismus a město se ubírá cestou, která má vést k Bohu. Občané se mají soustředit na poctivou práci a šetrnost. Už za Kalvínova života se stala Ženeva, do které proudilo mnoho exulantů z celé Evropy, jedním z protestantských center v Evropě. Po úmrtí svého zakladatele v podstatě splývá kalvinismus a další protestantské hnutí, které založil Ulrich Zwingli. Roku 1566 tak vzniká švýcarská národní církev, která výrazně ovlivnila českou jednotu bratrskou. Tolik tedy rychlé nahlédnutí do dnešního kalendáře s datem 27. května. Posloucháte Rádio 7, blížíme se k času polednímu, kdy vás jako obvykle zvu ke společné modlitbě.

Překročili jsme 12. hodinu a vstoupili do odpoledního času a na Rádiu 7 také do odpoledního vysílání, ke kterému vás zve dál Lenka Malinová. A vstoupíme tam s modlitbou, tak jako obvykle. Zvu vás, přidejte se. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že i v tuto chvíli můžeme k tobě pozvednout svůj hlas, svoje srdce, svoji naději. Děkujeme ti za to, že jsi Bůh, který je živý, mocný, který slyší, který mluví, který odpovídá. A tak tě prosím, aby tuto zkušenost mohlo zažít ještě mnoho lidí, že jsi ten, kdo má o nás zájem, kdo nám nasloucháš, kdo nám chceš pomáhat a kdo chceš, aby náš život byl smysluplný, naplněný, plný pokoje, naděje a radosti. Tak tě prosím, aby ses dotýkal našich srdcí, protože máme mnoho starostí, mnoho úkolů, mnoho překážek, mnoho zkoušek, bolestí. Tak tě prosím, aby ses i toho dnešního dne dotýkal našich srdcí. Amen.

a co je to, co nám zaslíbil. Třeba i to, že s námi bude od začátku až do konce. Až do skonání věků, říká přímo biblický text. Pán Ježíš Kristus slíbil, že s námi bude, že nám bude pomáhat a naslouchat, že bude naší pomocí a silou, že nás bude vysvobozovat. A tak se to také děje.

Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Hlavními hrdiny povídek jsou obyčejní chlapi, kteří v turbulencích velkých dějin žijí své životy a občas musí vykročit mimo širokou cestu. Čte Vladimír Hauser.

0: Prosinec 1917. Vojín Masaryk několik dlouhých vteřin nevěřícně civěl na svobodníka Pažouta.
1: Děláš si srandu o touši? Omrzel tě život? No řekněte, není blbej?
0: Otočil se ke dvěma kamarádům, kteří měli ve tváři podobný výraz jako on.
1: Jen vystrčí tu svoji bláznivou makovici, tak je po něm. K čertu nečumte, jako když neumíte do pěti počítat. Řekněte mu taky něco.
0: Vojín Pomezný neochotně přitakal.
2: Márech to touší, tohle není dobrý nápad. Chválihodnej je, ne že ne, ale taky je nebetyčně blbej.
1: Jo, ustřeli ti hlavu dřív, než stačíš říct veselý Vánoce,
0: přidal se vojín Šulc. Otakar Pažout pokrčil rameny. To je sice možný, kluci, ale já jdu. Myslím na to od včerejška, co se přestalo střílet, a už jsem se rozhodl. Někdo to udělat musí, no ne?
1: Ne, nemusí, oponoval Masaryk. A tím míň ty, který z těchhle podělaných zákopech přežil 3 roky. Chcípneš a my, teda jestli někdo z nás zůstane naživu, to budeme muset jít vysvětlit tvojí vdově a sirotkovi.
0: Na to se fakt těšíme, že jo? Pohlédl na Šulce a Pomezného. Ti mlčeli. Bylo zbytečné cokoliv dodávat.
3: Co se to tady děje?
0: Zajímal se šikovatel Červený, který právě přišel s dobrou zprávou.
3: Nechte řeči, chlapi, a mazejte radši ke kuchaři. Dneska se rozdává extra příděl rumu, vánoční, tak ať to neprošvihnete.
1: Na rum teď kašlu, pane šikovateli, odpověděl Masaryk. Zakažte mu to.
3: Co jako? A Masaryk, žádný pan šikovatel. Herr Feldwebel, ať zas nemáš průser. Kolikrát ti to mám opakovat?
1: Jo, Herr Feldwebel, ale tohle je důležitější než rumajzl. Tady frajtr Pažout si to nenechá vymluvit. Musíte mu to zakázat, vás poslechne.
0: Šikovatel Červený tiše vzdychl.
3: Já tohle.
0: Vím, on o tom se mnou mluvil.
3: Je to kravina, ale možná prostě jsem mu to povolil, když jsou ty Vánoce. Nejspíš to nedopadne dobře, jenže tady je všechno špatně. A tohle je nakonec jediná věc v celý týhle blbý válce, která dává trochu smysl.
0: Pažout se usmál. Děkuju, pane šikovateli. Šibalsky mrkl na Červeného. V téhle situaci si nepředpisové oslovení mohl dovolit, vždyť jestli mu nepřítel makovici opravdu ustřelí, tak ho za to nikdo popotahovat nebude.
3: Tak mazej, Pažout. A hodně štěstí. Na projistotu s Bohem.
0: Červený podal Pažoutovi ruku a totéž udělali ostatní vojáci. Masaryk ho objal.
1: Vole,
0: zašeptal mu do ucha. Pažout nechal pušku opřenou o stěnu zákopu a na záda si nahodil batoh. Do ruky vzal oholenou březovou větev, na jejím konci měl přivázaný bílý kapesník a vyškrábal se ven. V zemi nikoho se krátce pomodlil, zhluboka se nadechl a postavil se. Klacek s kapesníkem držel vysoko nad sebou, aby byl v měsíčním svitu dobře vidět i ze 100 metrů vzdálených ruských zákopů. Děj se vůle boží. Masaryk se opřel o předprseň a přes hledí Mannlicherovky pozoroval hranu nepřátelského zákopu. Pomezný se postavil ke kulometu a Šulc vzal do dlaní nábojový pás. Červený sledoval Pažouta, jak se krok co krok blíží k Rusům, a v duchu zapřísahal anděla strážného, ať pro boha tentokrát výjimečně nechrní. Z druhé strany bylo slyšet vánoční melodii, kterou všichni znali, ale slovům rozumět nebylo. Srpen 1920.
1: Maminko, maminko už je tady, to je určitě on, můžu otevřít?
0: Zavolal z chodby Jenda, když se ozvalo bouchání na dveře. Anna Pažoutová ztratila klid už předevčírem, kdy jí pošťák mezi dveřmi předal dopis. Jestli tedy mohu, přijel bych 26. srpna dopoledne v úctě Jaroslav Havrda. Bude to první návštěva po... Ani se nepamatovala po jak dlouhé době, ale od 15. roku určitě jediná, která přijde na oběd. Tenkrát před 5 lety ale nešlo o návštěvu, byl to otík, manžel, kterého na pár dní pustili z fronty domů. Teď, když Jeník zavolal, se Aně rozklepaly ruce a najednou jakoby jí zeslábly nohy. Už dlouho nevařila pro nikoho jiného než pro Jeníka, aspoň že jí paní domácí půjčila kousek bůčku, spíš věnovala, moc dobře věděla, že ho Anna nemůže vrátit. Snad se nepředvede jako mizerná kuchařka. Na mínění téhle návštěvy jí moc záleželo. Jendo, počkej, zavolala Anna z kuchyně. Otevřu sama, hned jsem tam. Pro jistotu podebrala zelí ode dna kastrolu, aby se nepřipálilo, odložila vařečku a strhla ze sebe zástěru. Pod ní měla svoje nejlepší šaty. Letní pohled do zrcadla a spěchala ke dveřím.
1: Strejdo, rozářil se Jeník. Vidíš, mami, věděl jsem to, je to strejda Slávek.
0: Anna měla za to, že... Víc nervózní už být nemůže, ale při pohledu na Havrdu poznala, že existuje stav, kdy povely mozku neposlouchá ani jazyk.
1: To je... Dobře, že jste tady, povedlo se jí po dlouhých vteřinách. Pojďte dál.
0: Na nic originálnějšího se prozatím nezmohla. Jeníkovi to naopak myslelo i mluvilo rychleji, než by si Anna přála.
1: Máš vláček? Přinesl jsi mi ho?
0: Aně bylo trapně. Vždyť se Jenda chová jako malý kluk. Neuvědomila si, že strejda je první návštěvou, která kdy Jendovi něco přinesla, a navíc Jenda konec konců je malý kluk.
1: No tak, Jendo, to je neslušný ptát se takhle hned.
0: Počkejte, ano, přerušil jí Slávek. To je v pořádku. Vždyť jsem to Jeníkovi slíbil. Že jo, pane Maschinenführer? Jeník, aby se maminka nezlobila, raději neodpověděl, jen přikývl. Oči mu ale zářily tak, jak to u něj Anna ještě nikdy neviděla. Byl šťastný hned na dvakrát. Strejda Slávek opravdu přijel a opravdu přivezl vláček. Ten bude určitě krásný a budou si spolu hrát. Nejdřív s vláčkem a potom třeba i na vojáky.

0: Prosinec 1917. Čtvrtý štědrý den velké války. Od předešlého poledne panovalo na tomto úseku ruské fronty příměří, na kterém se podle pokynů svých velitelů dohodli vyjednávači vyslaní do 100 metrů široké země nikoho. Seržant Popov a poručík Tvrdý, který díky svému otci v Novorosijsku vybudoval pivovar, uměl obstojně rusky, přinesli ke svým jednotkám dobrou zprávu. Od 23. prosince do 6. ledna, kdy se slaví pravoslavné Vánoce, se nebojuje. Tedy pokud se o příměří nedozví nějaký bojechtivý generál, který jim to zatrhne. A že se někdo takový najde, bylo na bíle dni, takže příměří určitě tak dlouho trvat nebude. Prozatím byl ale klid. Bylo to poprvé od začátku války, kdy na východní frontě o Vánocích utichly zbraně. A kdekdo říkal, že tohle příměří bude i poslední, dalšího nebude potřeba. Bolševici, kteří na Rusy minulý měsíc převzali moc, totiž nemají moc chuti válčit. Potřebují stabilizovat situaci doma. Proslýchalo se, že jejich vůdce, jakéhosi Lenina, co se nejmenuje Lenin, ale Ulyanov, nebo tak nějak, poslali do Ruska Němci. Vybavili ho prý tučnou zásobou peněz za slib, že až to tam vezme do ruky, válku rychle ukončí, aby Němci mohli všechny síly přesunout na západ a Rakušani zase do Itálie a na Balkán. Otakar Pažout se s vysoko zdviženým bílým kapesníkem vytrvale přibližoval k nepřátelskému zákopu. Bylo pod nulou, dobře tak -10, a slabá vrstva sněhu, která pokrývala zmrzlou zem, mu hlasitě chroupala pod nohama. V tom tichu, zpěv koledy utichl, jakmile si podivného příchozího nepřítel všiml, byly jeho kroky jediným zvukem, který byl slyšet jak v rakouských, tak v ruských zákopech. Těsně potom, co nepřítel přestal zpívat, Pažout zaslechl ještě jeden zvuk. Dobře ho znal. Několikeré kovové klapnutí závěrů pušek kdesi před sebou. Výstřely, které každým okamžikem očekával, se ale neozvaly. Pažout pomalu a odhodlaně postupoval. V jednu chvíli si uvědomil, že zatímco by měl mít ruce zmrzlé na kost, klacek s kapesníkem mu v nich klouže, tak je má spocené. Jen co dorazil k zákopu a stoupil na předprseň, několik párů rukou ho uchopilo za nohy a stáhlo ho dolů. Když se vzpamatoval, spatřil nad sebou udivené tváře vojáků v ruských uniformách. Was machst du hier? Zajímal se jeden z nich. Neznělo to nepřátelsky, spíš překvapeně. Pažout měl připravenou jedinou ruskou větu, kterou se stihl od poručíka Tvrdého naučit, ale v tom úžasu, že na něj promluvili německy, ji z paměti nevylovil. Jdu vám popřát veselý Vánoce, vypadlo z něj česky. No, tak to seš tady správně, potvrdil mu voják, který se jako první vzpamatoval z údivu, že slyší češtinu, a široce se na Pažouta usmál. Já jsem nějaký hládek z Úštěka, Franta. Pažout, poté co ho zvedli ze země, nafasoval do jedné ruky ešus s horkým čajem a do druhé čutoru vodky. Tak teda veselý Vánoce, ty bejku, pronesl hládek a zvedl k přípitku svoji čutoru. Že je plná vodky, o tom Pažout nepochyboval. Postupně si připil i s ostatními. Na zdraví, Tonda Majer ze Sedlčan.
1: Na zdraví a nakonec týto zatracený vojny. Já jsem Jarek Bartoníček od Hustopečí, znáš to tam? Kurděv se to jmenuje.
0: A tak dál. Než se pozdravil se všemi, měl Pažout pěkně naváto a bylo mu dobře. Veškerá nervozita byla ta tam.
1: Kluci, já jsem vám přines takovou jako vánoční vejslužku, ať si taky užijete. A ať víte, že my, hodil rukou směrem ke svému zákopu. Jsme obyčejní chlapi, co je ta vojna taky pěkně štve. Kdyby jsme mohli, tak jdem domů a tam bychom spolu zašli na pivo, třeba k Šukům nebo kamkoliv jinam.
0: A jak to, že tě k nám pustili? Zajímal se Majer. Teď za tohle se střílí, bez výstrahy.
1: Pažout vysvětlil, že to má domluvené s velitelem a že když jinak nedá, jako pažout, takže si má tu svoji bláznivou kebuli nechat ustřelit a že jestli mu ji opravdu ustřelí, takže se nemá vracet.
0: Ne, tak se nevracej, navrhl Hládek.
1: To ne, vrátím se. Mám tam kamarády, to za prvý, a za druhý jsem rakousko-uherský voják. Jak bych to pak vysvětloval císař pánovi?
2: No, jestli jde o tohle,
1: ozval se Gruber, Josef z Dobřan, jak nezapomněl dodat, tak my mu nic vysvětlovat nebudeme. Prděl na nás předchozí císař pán, ani se nenechal korunovat za našeho krále, páprda jeden, a stejný to je i s Karlem. Tak my zas na oplátku z vysoka na něj. Nic mu nedlužíme. Pažout vybalil pravé maďarské klobásy, dvě lahve tokajského a fůru makových buchet, co mu poslala žena. A kyselé okurky.
2: To je žrádlo,
1: zhodnotil Majer s pusou tak plnou, že mu stěží bylo rozumět a ostatní k tomu neměli co dodat. Dovedli pažouta o kus dál, kde se nad ohněm opékali dva zajíci. Dobře propečená liška už byla z ohně pryč.
2: A tohle je mež... žena, Andulka, nechal pažout kolovat fotografii a dával pozor, aby mu ji někdo neumastil. Mám ještě kluka, Jeníka, jenže toho jsem ještě neviděl. Narodil se teprv kdy? Loni.
3: Šťabaj zná něco, je pravda,
1: zhodnotil Gruber Andulku.
2: Ale ta moje je ještě hezčí, koukni.
1: A ukázal mu svoji fotku.
2: Kde pak? Andulka je největší, nejpěknější holka, co jsem kdy viděl. Nic proti tvojí. Jakže se jmenuje?
3: Kačenka. A nejhezčí je kdo? Kačenka,
1: vysvětlil Gruber.

Srpen 1920. Vláček byl nádherný. Ne, byl nejlepší na světě. Aby taky ne, když na něm Slávek usilovně pracoval dobře měsíc a některé součástky si musel nechat vyrobit od souseda Janoucha, který má v dílně soustruh. A jak o něm Strejda uměl vyprávět? Pojmenoval všechny jeho části, kotel, komín, píšťala, ojnice, písty, válec, ventily a taky vyprávěl, jak topič lopatou hází uhlí z tendru do kotle a strojvůdce, jak na budících kontroluje tlak a teplotu a všelijakými pákami a kohouty mašinu řídí. To nejlepší měl ale Slávek schované nakonec. A když budeš chtít, Jendo, tak já znám jednoho topiče, co jezdí z Nymburka do Ostroměře a zas zpátky, na té nejnovější mašině, co má po každý straně 4 velký kola. On poprosí mašinfíru, aby tě vzal do kabiny. To budeš koukat. Jeníkovi div nevypadly oči. Přitulil se ke Slávkovi a pevně ho stiskl. Strejda určitě nemluví jen tak do větru. Slíbil, že udělá Vláček? Slíbil. A udělal ho? Udělal. Tak to se určitě pojede i na mašině. Že Slávek opravdu přišel a přinesl Jeníkovi Vláček, udělalo dojem i na Anu. Je to chlap, co plní sliby. Kdepak? Otík si uměl vybrat. Nejdřív ji, jak ji o tom taky nespočetněkrát ujistil, a potom i Slávka. Škoda, že tu nemůže být s nimi. Ano, potěšilo, že Slávkovi oběd chutnal. Nejen, že jí ho několikrát pochválil, ale bylo to na něm i vidět. Ana ho celou dobu pozorovala, ale jen tak, aby si toho nevšiml. Což se jí nepovedlo. Slávkovi to celou dobu bylo jasné. Bůček od paní domácí byl skvěle propečený a zelí bylo zadělané jen s nezbytnou špetkou mouky, za to ale vylepšené troškou špeku a okořeněné kmínem. Brambory, no dobře, všechno nemůže být dokonalé. Je duben a to jsou loňské brambory jen tak a nové budou sklizené až za pár týdnů a nebudou k sehnání. Anna ale byla spokojená. S tím, co měla, vykouzlila maximum a zrovna tak to viděl i Slávek. Za to Jenda snad ani nevěděl, co jí. Oběd byl pro něj utrpením. Stejně jako žádné dítě neocení štědrovečerního kapra a těší se, až se sklidí ze stolu a konečně se půjde ke stromečku. Ta chvíle, které se Jenda nemohl dočkat, ale nakonec přišla. Teď už si se Strejdou půjdou hrát. Počkej, Jeníku, nemůžeš bejt na Strejdu hr? Takhle hned po obědě. Snažila se ho máma uklidnit. Strejda je určitě po cestě unavenej a potřebuje oběd v klidu strávit. Jeník posmutnil. Popravdě vůbec nechápal, jak by někdo po obědě mohl chtít jen tak sedět, když je tu nový Vláček, s kterým je potřeba si hrát. Ano, vzal jí Slávek letmo za ruku a hned ji zase pustil. Jestli vám to nevadí, tak my se s Jendou půjdeme podívat na ten Vláček. Aspoň na chvíli, ano? My kluci totiž dobře víme, zaškalibil se na Jendu, že tak dobrý oběd se nejlíp tráví, když si člověk hraje s Vláčkem. Je to tak, Jendo? Anna by si raději se Slávkem povídala. Ale souhlasila. Povídání počká. Tohle pro ní bylo dalším potvrzením, že si Otík vybral správného kamaráda.

0: plukovníčík Čížek poslal dva vojáky, každého na jednu stranu zákopu, aby rozkaz vyřídili. Každý sice ví, že se o letošních Vánocích nestřílí, ale jistota je jistota. Pažout vzal batoh, do kterého mu na oplátku noví kamarádi nabalili, co sehnali, a vyrazil. Na předprseň zákopu ho Gruber s Bartoníčkem vysadili, dál už ale musel sám. V žaludku a ve všech končetinách ho hřála vodka, a že jí nebylo málo, a u srdce dobrý pocit, že v téhle nemožné době udělal to, co bylo třeba. Gesto lidskosti. A pěkné. Klacek s kapesníkem se mu kýval ze strany na stranu, ne že by s ním pažout mával, ale protože ho stěží dokázal udržet. Byl zřízený, jak zákon káže. Dopadlo to dobře, pomyslel si s uspokojením. Těm naproti ukázal, že my, co bojujeme za Rakousko, jsme taky lidi. A navíc mu nikdo Makovici neustřelil. To ovšem znamená, že Červeného bude muset zase oslovovat Herr Feldwebel. Nahlas se tomu zasmál. Až tohle bude vyprávět Andulce a Jeníkovi. Otakar Pažout byl po dlouhé době šťastný. Ve vzdálenější baště ruského zákopu seděli na zabahněných dřevěných lavicích tři vojáci. Bláto bylo už několik dní stvrdlé na kámen od té doby, co před dvěma týdny přišel mráz, který nepovolí ani popoledni. Svobodník Havrda, vojín Šefelín a vojín Kočí slavili své soukromé Vánoce. Okusovali stehýnka pečených veverek, které přes den ulovili v zázemí, a z čutor ucucávali vodku.
1: Půjdem spolu do Betléma, zkusil vojín Šefelin, ale už mu to moc nešlo.
0: Slova chytil správně, za to melodie pokulhávala.
1: Dudlaj, dudlajda.
0: Nech to na příští Vánoce. A do té doby to trochu vypiluj, jo? Doporučil mu svobodník Havrda.
1: Když myslíš, nebo to zkus ty, když seš tak chytrej.
0: Havrda si odkašlal a nasadil tón. Víc nestihl.
2: Koukejte, tamhle,
0: zašeptal vojín Kočí tak hlasitě, že to musel slyšet i nepřítel. Havrda pohlédl směrem, kterým Kočí ukazoval. Postava, co odchází směrem k Rakušanům. Měsíc se právě schoval za mrak, bílý kapesník na klacku není vidět. Dezertér, napadlo všechny tři najednou. Rozkaz, který nikdo nemusí vydávat, protože platí pořád, zněl jasně. Dezertér rovná se střílet. Je sice příměří, ale tohle je něco jiného. Čerstvý rozkaz poručíka Čížka v žádném případě nestřílet se k trojici vojáků nedostal. Měsíc na několik vteřin osvětlil postavu, která už byla v půli cesty k rakouskému zákopu. V tom okamžiku se dá zamířit, než bys řekl švec, a vystřelit. Než bys řekl švec, třeskl jediný výstřel a dezertér se skácel k zemi. Rozhostilo se ticho. Minutu, možná dvě, na to přiběhl poručík Čížek tam, odkud zaslechl ránu. Nebýt tmy, vojáci by viděli, že je Rudý vstekem. Ani tak ale nebylo o jeho náladě pochyb.
3: Kdo to k sakru byl? Kdo vystřelil?
0: Zařval. Kočí se na Čížka podíval tak nějak divně, nechápavě. Čížek, ve kterém se všechno vařilo, si to ale vyložil po svém.
3: Byl jsi to ty, parchante?
0: Kočí ze sebe takhle narychlo nedokázal vypravit ani slovo, a ostatní na tom byli podobně. Čížek si to později vyčítal, velitel nesmí jednat ve vzteku, ale vrátit to už nešlo. Vytáhl bajonet a zarazil ho Kočímu do prsou.
3: Vždyť to byl jeden z našich, Vánoce, nestřílet,
0: padalo z něj nesouvisle. Havrda s Šefelínem zůstali stát jako opaření. Chvíli jim trvalo, než pochopili, co se vlastně stalo.

0: Bylo to ukrutně rychlé. A nechápal ani kočí, kterému z úst vytékal pramínek krve a na prsou mu mokvala temná skvrna.
1: Ukliďte ho, rozkázal vyčerpaným hlasem Čížek. Zatracený Vánoce, dodal. A jak odcházel, po dvou si bručel něco o bezbožnících, co jim nejsou svaté ani Vánoce.

0: Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Knihu vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatan Kaleta.
1: S námi nejste sami. Rádio 7.

Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Efeským 5, 1 a 2.

Tak takhle se radují mesiánští židé. Zpívali, ve tvém domě je tolik radosti. Všichni zpívají o tom, co si udělal, děláš a uděláš. Budou tu lepší dny, ale my se teď nevzdáváme. Věříme, že ta radost, která je pro nás přichystaná, přijde. Ona přijde. Shiloh Ben-Hod a skupina Solu.

0: Posloucháte Rádio 7, krátce po 13. hodině nabízíme k poslechu reprízu sobotního klíčového slova.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pravidelného pořadu, ve kterém se snažíme jít věcem na kloub. Dnešním mým hostem je kazatel církve bratrské a také senior pro oblast Těšínska, kazatel tedy ze sboru církve bratrské v Třinci Lišbicích, Zdeněk Kašpárek. Moc vás vítám a děkuji za váš čas.
3: Já děkuji za pozvání a taky všechny zdravím.
2: Naše dnešní klíčové slovo bude sebelítost. To je věc, kterou asi známe všichni. Je to takový ten protipol časům radosti a energie. A týká se sebelítost každého? Nebo jsou šťastlivci, kteří vůbec neví v tuhle chvíli, o čem mluvíme?
3: Já se obávám, že se to týká opravdu každého. A jestli nějaký takový šťastlivec existuje, tak mu teda srdečně blahopřeji samozřejmě. Ale ono samozřejmě se to o těch lidech nedovíme, že? Málo kdo se k tomu přizná. Ale já mám pocit, jak z vlastní zkušenosti, tak z toho, co čtu v Bibli, že někdy ta sebelítost opravdu převálcuje v zásadě kohokoliv, i včetně takových těch hrdinů víry, které na stránkách Bible obdivujeme, ať už to byl David, ať už to byl Eliáš, třeba Mojžíš, Jeremiáš, Job samozřejmě. A dokonce si myslím, že i ten apoštol Pavel občas tam nějakou jako strunu té sebelítosti brnkne. A i současní kazatelé, pastoři, evangelisté samozřejmě s tím bojují, včetně mě samotného, manželka by mohla vyprávět. A pamatuju si na jednoho takového velmi známého kazatele, kterého samozřejmě nebudu jmenovat, který vzpomínal kdysi na nějaké konferenci, jak má problémy se sebelítostí, se svojí, po setkáních nějakých sporných se svojí manželkou, kdy se cítil teda nějakým způsobem zhrzen. A on to řešil tím, že si zalezl do obýváku a snad zalezl pod nějaký konferenční stůl, který tam měli. A vyléčila ho z toho manželka tím, že ho jednou takhle vyfotila a ukázala mu tu fotku, jak přitom vypadá. Tak to je jeden z takových léků na sebelítost. Možná, když trošku s nadhledem nám někdo přiblíží, co všechno přitom jsme schopni vyvádět.
2: Tak předpokládám, že dnešní pořad bude velmi praktický podle toho, čím jsme začali. Jak by se sebelítost vlastně dala definovat?
3: Já si myslím, že je to taková ta lítost nad sebou sama v podstatě vždycky, když věci nejdou tak, jak my bychom si přáli. Když se nenaplní nějaké naše potřeby, ať už tady jsou oprávněné nebo neoprávněné, nějaké naše tužby, sny, představy, plány, když nám prostě do toho někdo šlápne a teď ty věci jdou jinak a my se musíme s některými představami rozloučit. Někdy to zkousneme docela dobře, někdy prostě je z toho vážný problém. A taky ty příčiny samozřejmě jsou různé, někdy jsou to banální věci, člověk je doma přehlasován zbytkem rodiny v tom, kam se pojede v létě na dovolenou, on by rád do hor, ale jede se k moři, takže výsledkem tedy je to, že má pocit, že vlastně ta dovolená je naprosto k ničemu a to, na co se celý rok těší, tak vlastně jaksi vyšumělo, dostracená. Tak to jsou takové ty banální věci, ale samozřejmě sebelítost nás může přemáhat i v mnohem vážnějších věcech, ať už jsou to nějaké zdravotní problémy, nějaké fatální diagnózy, a nebo třeba vážný manželský konflikt, mezigenerační konflikt mezi rodiči, dětmi, pocit nějakého zneužití nebo pocit, že někdo je nevděčný vůči tomu, co jsem pro něj udělal a tak dál. Tak to jsou všechny ty případy, kdy máme nějakou představu, nějaký plán a teď někdo do toho šlápne a najednou je to všechno jinak.
2: A může mít sebelítost nějakou krajní a tím pádem třeba i nebezpečnou polohu?
3: Asi možná otázka trošku i na psychologa. Myslím si, že ano, jakože když člověk se v tom tak nějak zamotá a uzavře, kdy ta sebelítost vede opravdu k tomu, že se zapouzdří a už si do toho nikoho nepustí, tak si myslím, že to může mít fatální důsledky. Nevím, jestli to může třeba vyústit i v nějaké sebevražedné sklony, ale minimálně takové uzavření se okolnímu světu, neschopnost pak řešit jakékoliv vlastně problémy ve svém životě, takový permanentní pocit, že vlastně to všechno k ničemu a všichni mi ublížili. Já si myslím, že pak můžou nastoupit i takové ty psychosomatické problémy. Když jsem slyšel nebo četl o tom, že někdy z takových věcí vzniká třeba rakovina. Nevím, jestli tomu tak je, není, ale určitě to zajímavý pohled, že člověk prostě se tak utápí v té hořkosti, že nakonec ho přimůže i takováhle fatální nemoc.
2: Takže když jsme v krajnosti, tak jsme vlastně slepí vůči ostatním věcem. Je to tak?
3: Tak nějak.
2: Neměl by mít věřící člověk vždycky víru na to, aby se životním nepříjemnostem nějak postavil a nedostal se do těch krajností nebo takových těch sebelítostivých stavů, kdy já jsem největší chudinka na světě?
3: Asi by bylo hezké, kdyby měl na to tu víru a použil všechny ty páky, které na tom třeba Boží slovo má, ale prostě ta realita někdy hodně míjí ten ideál. No, tak já se obávám, že prostě to tak jako často není, že prostě tu víru neumíme uplatnit, nebo minimálně ne hned na první dobrou. A zase to vidím i v té Bibli, že to tak bylo. A myslím si, že nám křesťanům to trošku ještě komplikuje jedna skutečnost, a to je totiž to, že my věříme v Boha, o kterém věříme, že je současně milující a současně všemohoucí. Že? A ono, když s toho uděláme nějakou takovou jako rovnici, tak nám z toho vypadne, že když teda někdo, kdo je všemohoucí a ještě nekonečně milující, je na naší straně, tak že vlastně se musíme mít pořád dobře, že? A ono to tak jako úplně není v tom křesťanském životě a v ten okamžik si klademe otázky, které tu naši sebelítost můžou prohlubovat, a to jsou takové ty momenty, kdy si říkáme, jestli to není nakonec i ten Bůh, který nás zapomněl, ten Bůh, který se postavil proti nám nebo se přestal zajímat o ty naše potřeby. A to zase vidím i v Bibli, že tam ti autoři různých textů kladou prostě takové ty otázky někdy až drze nebo skoro až rouhavé, bych řekl, kdy říkají, bože, prostě proč neslyšíš? Jako, kam jsi odešel? Proč jsi na nás zapomněl? Co mám dělat? Proč jsi nás opustil? A k tomu se ještě přidá takový ten moment, který teda mi se taky občas stává, když teda mám nějakou tu bolístku, když se člověk podívá kolem a teď vidí ty lidi, kteří třeba v Boha ani nevěří a žijí všelijakým způsobem a jsou happy, tak pak zaznívají ty otázky, bože, jak to, že ten nespravedlivý nebo ten nevěřící, který si vůbec s hříchem nedělá těžkou hlavu, se má líp než já. Jako, kde je to tvoje požehnání? Že jo? Proč jsi na mě zapomněl? Proč jsi mě opustil? Takže já se obávám, že jako křesťané to někdy máme možná ještě trošku těžší s tou sebelítostí kvůli tomu jevu.
2: A je možné vlastně klást Bohu ty rouhavé otázky? Proč zrovna já? Proč já trpím a soused se má dobře, přestože, jak jste říkal, třeba se vůbec netrápí nějakými tvými zákony, Bože?
3: No, tak já to vidím, že ty biblické postavy v Biblii prostě tyhle ty otázky kladou, nebo tyhle ty výčitky vůči Bohu. A nemám pocit, že by Bůh za to zavrhl. Asi to není úplně ideální způsob komunikace s Bohem. Na druhou stranu nám to pomůže ventilovat ten přetlak emoční a na Boha to prostě nějak vysypat. A když čteme třeba knihu Job, že jo, tak tam dělá ještě horší věci. Že? Proklíná den vlastního narození. Jo? Vyčítá Bohu kde co, takže tam někdy ti boží muži prostě opravdu jdou takhle jako na krev do těch věcí. Ale nakonec stejně to končí vždycky dobře, jo? Že Bůh se k ním jako přizná a tu odpověď jim dá. Oni z toho nějak z té sebelítosti a z těch svých bolestí vybruslí. A tak to vidím jako to světlo na konci tunelu, no? když už jsme teda takhle do toho zapadli. Otevřeme si na Hospodina trošku tu pusu drzejíc, než by možná jsme měli. Takže on ve své lásce to nějak přikryje a nakonec stejně zase to jeho milosrdenství na nás nějak jako spadne. No.
2: Takže je nějaká lepší otázka než Bože, proč zrovna já?
3: No, taková jako košer otázka by byla asi Bože, jak to mám vydržet, no. Mě napadá teď teda v tuhle tu chvíli. Protože samozřejmě se nabízí otázka, Bože, proč se to stalo, a to je ještě horší, že jo. To prostě v okamžiku, kdy člověk začne přemýšlet, čím si to způsobil, proč se to stalo, kde je ta výhýbka, kde se to prostě přehodilo ta kolej, tak to jsou nekonečné otázky a končí to v nějaké depresi nakonec, jo. Takže já si myslím, že na to si taky musíme dávat pozor a spíš prostě hledat u Boha tu sílu, no. Bože, dej mi sílu, dej mi milost, ukaž mi, jak z toho vyjít ven, protože apoštol Pavel vlastně má krásné zaslíbení, že Bůh nedá zkoušku nad naše síly a z každé zkoušky dá nějaké to východisko. Jo? Tak někde být musí. Takže Bože, kde je to východisko? Já ho nevidím, neslyším tě, nevím, co mám dělat. Dej mi moudrost, dej mi milost udělat další krok, který mě tím vším provede. No?
2: Zdá se mi, že lidé se dělí na jakési pomyslné dvě množiny. Někteří se litují a proto okolí je to velmi dobře pochopitelná emoce a litují toho človíčka, tak nějak se snaží mu pomoct. A pak jsou někteří, kteří svojí sebelítostí úplně dráždí to svoje okolí. V čem je problém?
3: Tak když pominu nějaké přirozené sympatie, antipatie, které k některým lidem chováme, ještě dřív, než otevřou pusu, tak ta otázka zní, jako co tu sebelítost teda způsobuje, že? Co je tam příčinou. A já si myslím, že to, co nejvíc lidi dráždí, je, když člověk má takovou tu dětskou sebelítost. Jo? Když dospělý člověk se chová jako dítě, kterému prostě na tom pískovišti někdo vezme kyblík a lopatičku, ono se tam rozbrečí, vzteká, jo? A teď prostě celý svět se mu hroutí. Jo? Jde o banální věc, která se vyřeší prostě v jedné minutě, maminka vstane, prostě zase mu tu lopatičku jako vrátí, že? Ale někdy dospělí lidé se takhle chovají v takových jako banálních situacích a to vidím jako problém a to může fakt to okolí naštvat a s takovým člověkem asi málo kdo chce být v nějakém užším vztahu. Na druhou stranu, když někdo trpí sebelítostí prostě proto, že mu teď sdělili, že má rakovinu v terminálním stádiu, a nebo mu prostě zemře někdo z jeho blízkých, tak to je tak silně pochopitelné, že tam se nám chce plakat s ním a litovat ho spolu s ním, že? Takže tady asi bude někde ta hranice mezi tou akceptovatelnou a neakceptovatelnou sebelitostí.
2: Vy jste říkal na začátku, že sám máte zkušenosti se sebelítostí. Můžu se zeptat, jakou?
3: No spoustu. To bychom se mít asi seriál těch pořadů, ale samozřejmě, tak jak už jsem mluvil na začátku o tom kazateli, tak já nevím, jestli to problém každého muže, ale můj teda určitě někdy prostě ta sebelítost v tom manželství, že teda ty věci, jestli nerozumíme, nebo že manželka udělá něco jiného, něco jinak, než já bych si přál. Asi každý známe tu situaci, kdy třeba partner zapomene na výročí svatby, nebo na naše narozeniny, nebo na něco, nebo koupí nevhodný dárek jiný, než který jsme si přáli. Tak to jsou takové ty sebelítosti, které nás dokážou pořádně otrávit, když jde o banality. A pro mě třeba osobně vždycky takovým jako lékem tady na to bylo přečíst si znovu 13. kapitolu 1. listu Korinským, protože tam, když pak si člověk přečte, že teda láska všechno vydrží a nepočítá křivdy, tak to tak jako člověka zahanbí natolik, že pochopí, že je hloupý, když kvůli takovým banálním věcem upadá do sebelítosti. No ale pak jsou samozřejmě vážnější věci, že jo? Tak když vám začne nějakým způsobem růst nějaká kolize, nějaká nedůvěra uvnitř vedoucího služebního týmu v církvi, kdy někdo špatně pochopí nějaké vaše rozhodnutí a vy třeba nedokážete nebo ani nemůžete třeba vysvětlit, proč, ale teď se na vaši hlavu snese nějaká kritika, tak ta sebelítost tam má samozřejmě nějaký prostor. A teď aktuálně, prostě to prožívám v těch zdravotních oblastech, už dlouhodobě zápasím vlastně s chronickými bolestmi, lékaři neví, co je příčinou a taky jsem musel hledat způsob, jak z těchto věcí se dostat ven, abych nezůstal prostě jenom ležet, nekoukal do zdi, nebo nás třeba nelitoval sám sebe, že?
2: To je těžké. Když vás to zmáhá, máte nějakou první pomoc? Nějakou tu 13. kapitolu?
3: No tady v těch věcech zdravotních se vždycky vracím s těch různým božím zaslíbením a k té elementární pravdě, že prostě Bůh nás miluje. A i když já tomu nerozumím, nedokážu si vysvětlit to, co se děje a připadá mi to hrozně nespravedlivý, protože jsem sportoval a snažil se žít zdravě a nejsem na ničem závislý, tak to nechápu, tak v tu chvíli si připomínám takové ty texty, takový ten známý text třeba v knize Přísloví v 3. kapitole, že máme prostě důvěřovat Hospodinu a nespoléhat na svoji rozumnost, nebo jak praví, nebo píše Izajáš na jiném místě, že prostě hold ty boží cesty a boží myšlení převyšují ty naše cesty a to naše myšlení tak jako nebe převyšuje zemi. A já prostě ty věci nepochopím, já nedokážu je vysvětlit, ale důvěřuji tomu, že Bůh ví, co dělá a že někde snad v té neviditelné oblasti, někde kolem mě, za mnou se děje nějaký zápas. Tak jako ten Job, že? Tak on taky nevěděl, proč se mu ty věci dějí. My to víme, protože to máme referované v tom jeho příběhu, ale on netušil, proč tak strašně trpí, že jo. Ale probíhal nějaký vlastně duchovní boj, který měl prokázat, že jeho víra je opravdová, tak snažím se vracet k těmhletěm textům a samozřejmě k zaslíbením nebo k takovým těm momentům, když mám pocit, že Bůh nic nedělá, nebo říkám si, jestli Bůh vůbec ještě dělá dneska zázraky, tak si rád připomínám ty zázraky, které už jsem zažil v minulosti, že? Tak jako ať už ve svém životě nebo životě své rodiny, sboru, mnohokrát jsem zažil nějaké nadpřirozené uzdravení, vysvobození, takovéhle věci. Si říkám, no když to Bůh udělal prostě před 5 nebo 10 lety, tak je mocný to udělat i teď. A pokud to prostě teď nedělá, tak asi k tomu má nějaký důvod.
2: Říká Zdeněk Kašpárek. Od mikrofonu vám hezký den přeje také Kateřina Hodecová. Po písničce budeme pokračovat.

0: požehnaný Hospodin, že vyslyšel mé prosby. Hospodin je má síla a můj štít, na něj jsem spoléhá.
1: Zachraň
0: Hospodin.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Hostem dnešního pořadu je kazatel církve bratrské v Třinci, Lišbicích a také senior v této oblasti Zdeněk Kašpárek. Dnes si povídáme o sebelítosti. My jsme tady v tom prvním vstupu se snažili zmapovat, jak se vlastně taková sebelítost projevuje. A mluvili jsme i o tom, že se nevyhýbá nikomu z nás. Pojďme teď do Bible. Právě proto, že Bible je vzácná kniha, která nic nelakuje na růžovo. Můžeme si projít některé konkrétní případy sebelitování. Vy jste říkal, že tam jsou, tak pojďme na ně.
2: No, tam je spousta takových třeba kratičkých momentů. Já třeba miluju tu pasáž příběhu Eliášovi, který v podstatě na Karmelu nejprve zažije úžasnou boží moc, že se stoupí oheň z nebe na vodou nasáklou oběť, prostě on tam porazí několik set proroků a kněží pohanských božstev a různých model a prostě je úplně na top pozici a v zápětí na to tam čteme, jak utíká do pouště a sedá si tam pod nějaký ten keř a chce umřít. Jo? Rozumíte, člověk, který před chvíli zažil tak úžasný boží zázrak, prostě padá na zadek, je vyčerpaný, unavený fyzicky, duševně, duchovně a říká, bože, dost, prostě já chci umřít. Jo? Tak mě to hrozně pozbuzuje, že člověk tohohle typu může dojít i do této fáze. Ale jinak jsou tam i takové jako pasáže jako delší, které jsou takovou anatomií nebo genezí možná sebelítosti a to jsou třeba některé ty příběhy z doby exodu Izraele z Egypta do zaslíbené země a já třeba mám moc rád ten text v Numeri v 11. kapitole, který popisuje právě ten moment, kdy už zase Izrael na poušti reptal proti Hospodinu. A mě jich strašně líto vždycky, protože já si dokážu představit, co prožívali, když z toho Egypta vycházeli. Prostě dostali vizi zaslíbené země, která oplývá medem a mlékem, kde bude strašně dobře. A živý Bůh, kterého viděli před chvíli dělat ty úžasné zázraky v Egyptě, tak je s nimi a teď jim ještě rozdělí to moře a oni teda přejdou suchou nohou přes něj. To bychom všichni byli strašně happy a všechno bychom viděli růžovými brýlemi. Jestli znáte vlastně ten animovaný film Prince Egyptský, tak tam je to krásně, jak prostě projdou tím mořem a teď prostě zpívají, tančí, ty tamburínky tam mají a chřestítka a radují se z Hospodina. No a pak přijde realita, že jo? Přijde realita té pouště a teď jsou tam nějací ti nepřátelé. A vypadá to, že Bůh jako nějak nezvládl logistiku, takže oni najednou jako nemají potravu pro sebe ani pro děti, nemají vodu, nemají potravu pro dobytek, pro ty stáda, která sebou táhli. No a právě v té 11. kapitole Numeri tam je krásně vidět, jak ta sebelítost roste a jak je vlastně jako nakažlivá. Jo? Tam oni vlastně v určitém momentu, kdy jim všechny ty věci nutné pro život jako chybí, tak začnou reptat, že? Začnou se litovat, začne to o to přimíšeného lidu, nebo jak má český studijní překlad, tam má, že lůza, to znamená ti nežidé, neizraelci, kteří se k tomu průvodu směřujícímu do zaslíbené země připojili, zřejmě taky bývali otroci z Egypta, a těch začnou reptat jako první, jo, protože oni neznají Hospodina vlastně. Oni tak jako šli po těch zázracích, po těch emocích a najednou tváří tvář problémům reptají. A teď si stěžují, jo, teď si stěžují a začnou vidět tu minulost svoji otrockou nesmírně pozitivně. Jo. Najednou si idealizují minulost a proklínají přítomnost. Jo.
1: No. To je hrozně zajímavé, co říkáte, že sebelítost, ty splasklé představy vlastně vedou k reptání.
2: No. A teď oni tam je to, Bible to nádherně barvitě popisuje, jak říkají, no, když jsme byli otroci, tak jsme se přežírali prostě tím pórkem a cibulí a melounama a ryby jsme měli zadarmo, jo. To, že jim někdo tloukl dozad bičem a dutkami, tak to už jako zapomněli v tu chvíli. No a teď tím nakazí ale i ten Izrael, že jo? Protože na začátku je to ta lůza, pak se k ním přidá ten Izrael, který začne mluvit stejnou řečí a nakonec je to i ten Mojžíš, který jako už jako ani, no on vidí samozřejmě ty Izraelce, jak trpí, ale začne vidět hlavně sebe, jo? A říká tam prostě, jako já tak trpím, jo? Prostě, bože, prostě, proč mě necháváš tak trpět, jo? Takže tam to je, jak se to přenáší, jak se to množí, ta sebelítost. A já si myslím, že to taky jako známe, že to známe z práce nebo ze školy. Prostě třeba je nám i relativně dobře, ale někdo začne reptat na šéfa nebo na učitele nebo na pastora v církvi. A hned se k němu někdo přidá, teď to bují, že jo, teď to bují a ta sebelítost začíná dát tím větší, protože to živí těmi slovy. Nakonec je to nějaká katastrofa, že jo. Oni nakonec nevstoupili do té zaslíbené země. Kvůli tomu svému reptání samozřejmě. Protože ono se pak projevilo ještě v dalších nějakých momentech a vlastně nakonec Bůh vystavil stopku a řekl, tak ne, no, tak jako, když to pořád všechno vidíte tak negativně, tak ta zaslíbená zem prostě nebude, no. Tak to mě děsí, jo, z toho mi běhá no, to trošku mraz na zádech.
1: To mě taky, to je tedy šílený důsledek toho, že se člověk nechá strhnout.
2: No. Já si myslím, že pro ně byl obrovský problém třeba v tom, že fakt jako nevěděli, on jim ten Mojžíš ani Bůh nikdy neřekli, jak dlouho na té poušti teda budou, že jo. To až potom se, po tom průšvihu s těmi zvěry, že jo, víš, že to bude 40 let, ale předtím to neví a teď, já myslím, že to je jedna z nejtěžších věcí, když člověk trpí a neví, jak dlouho to ještě bude trvat. My jsme schopni vydržet velké utrpení, ale jo, když máme dostat injekci nebo nám mají vrtat zub, no tak máme nějakou představu, jak dlouho to bude trvat, tak to vydržíme, že jo, pokud teda schováme dospělé, ne jako malé děti zase. Ale když nevíme, jak dlouho to bude trvat, jo, jestli ta nemoc bude trvat měsíc, nebo bude trvat rok, nebo bude trvat 5 let, nebo už je to trvalý stav, jo. Jestli to naše manželství za měsíc bude nádherný a zase se bude mít rádi, tak jako jsme se měli, když jsme se brali, anebo prostě do konce života si ponesu kříž, jestli s tím člověkem prostě nebudu rozumět. No, to je těžký. Jo. Já si pamatuju, když si, já miluju Jeseníky, teda, já z nich pocházím a v podstatě jsem tam vyrostl. A když jsme s rodinkou vyrazili na túru po hřebenech Jeseníků od motoristů z Křítek, vlastně nahoru na Ztracené kameny, kde to tam znáte, směrem na Pradět a došli jsme k Jelení Studánce a teď jsme měli zpátky k autu. Říkal jsem si, tak nepůjdeme zpátky tou samou cestou a vidíme taky něco jiného z těch nádherných hor. Sejdeme po svahu dolů a půjdeme po vrstevnici. No a jako logicky bylo jasný, že teda dříve nebo později, když půjdeme po té vrstevnici, po takové té cestě pro těžaře dřeva, takže musíme protnout tu turistickou cestu, že se k ní dostaneme. No, ale mě tu chvíli teda, samozřejmě to extrémní hloupost, ale mě tu chvíli vůbec jako nedošlo, že ta cesta po té vrstevnici může být x-násobně delší než potom hřebenu. Že jo? A teď my jsme šli a za každou zatáčkou jsme si mysleli, že už tam protneme tu turistickou cestu, že na ní navážeme a sejdeme teda na to parkoviště k autu a zase nic. Jo? Takže už to bylo po 10. nebo po 15. Jo? A fakt už nám jsme měli nohy dřevěný a furt jsme nevěděli, kde vlastně jsme. A jestli za dalším rohem tedy už ta turistická značka bude, anebo ještě nás čeká dalších třeba 10 kilometrů. Jo? Tak to bylo šílený. Jo? Psychicky to bylo šílený teda.
1: S váma bych nechtěla jít na túru asi. Existuje nějaké řešení, nějaký lék na tu sebelítost, nebo jakým způsobem zpracovat situaci, kterou jsme tady teď popsali na tom izraelském lidu, i tom přemíšeném lidu, který vyšel do pouště. Začalo to tady těmi přemíšenci, ale nakonec to skončilo až u Mojžíše. A to opravdu je problém, když vedoucí se nechá strhnout. Takže co s tím?
2: No, vždycky je to o tom, že se musíme prostě vrátit zpátky k Bohu. No. Vždycky je to o tom vrátit se do písma, do biblických textů. Někdy nám v tom můžou pomoct přátelé nebo nějaké blízké osoby kolem nás. Tragédie je, když jsme v tom teda sami. No. To je pak jako hodně těžký, ale já věřím, že někdy nám prostě nezbyde nic jiného, než fakt jako řvát k Bohu, jako řval ten Job a jako řval Jeremiáš, když byl v té studni, prostě topil se v bahně a Bůh nic nedělal pořád. Nebo David, že jo, v těch žálmech je to xkrát, kdy on dlouhodobě prožíval nějaké tlaky, nepřátelství, věci se mu sypaly, volal k Bohu a Bůh jako vypadal, že fakt jako ohluchnul. Ale stejně nakonec je to o tom, že nakonec se s tím Bohem prostě setkám. No. A Je řada textů, já už jsem tady některé ty texty jako nakousnul, ale myslím, že takovým úplně klíčovým je ten známý text ze 4. kapitoly listu Filipským, který prostě mluví o tom, že nemusíme být úzkostliví, ale můžeme v modlitbě všechny ty své starosti vložit na Hospodina společně s díku vzdáním, je tam teda napsáno. A ten jeho pokoj přijde. No. A tady k tomu se vždycky potřebuje nějak jako propracovat. Prostě nakonec stejně nezbývá, než to vložit na Boha. Mně se ten text moc líbí, protože on teda nemaže met někomu kolem pusy, protože on říká, že ty problémy mít budeme, že prostě budou ty úzkosti v tom křesťanském životě, že ta naše loď, to není ta výletní loď s těmi tenisovými kurty a bazény a koncertními sály, ale že to je nějaká ta válečná loď, jak řekl tuším John Wimber. Prostě jo, tak ten text říká, ano, prostě budou těžké věci, ale vy nemusíte zůstat v těch úzkostech, v těch straších, v těch bolestech. Můžete to vložit na Hospodina, můžete to Bohu říct, můžete mu říct o těch svých problémech, můžete to na něj vysypat, on kvůli tomu nikdy nikoho nezavrhl. A pak můžete důvěřovat tomu, že když zároveň se dokážete dostat do toho módu děkování, že ten boží pokoj přijde a tu vaši sebelitost prostě přepere, no.
1: Znamená to takové to děkování navzdory tomu, k čemu mě to možná táhne, nebo co mám na jazyku a co mě zaměstnává mysl i srdce?
2: No, určitě. Já věřím tomu, že když Bible říká, že máme dávat Bohu oběť díků nebo oběť chval, že jo, tak to máme jak ve starém, tak v novém zákoně těch textů celou řadu. Takže to je opravdu oběť. My jsme si zvyklí na křesťanství, které má být takové jako spokojené, šťastné. No já tomu jako moc nevěřím, no. Nevidím to v Biblii. A my žijeme prostě v určitých zeměpisných šířkách, kde prostě se fakt jako máme dobře, jako prasátka v žitě, ale to je spíš výjimka, no. My si myslíme, že to je normál, že to je samozřejmost, ale není to tak. V skutečnosti ten život je mnohem tvrdší a většina lidí na světě to tak jako prožívá. A prožívali to i ti apoštolové, prožívali to ty starozákonní postavy. A stejně se nakonec do toho módu děkování jako nějak jako dostali. Když vidíme ty Davidovy žalmy, že jo, tak on začne chválou, pak si Bohu postěžuje, pak vylije srdce, mluví o těch bolestech, o těch trápeních a zase skončí chválou a děkováním. No, to je takový úžasný sendvič davidovský. Já jsem si víckrát uvědomil, že když teda jsem třeba nemohl v noci spát jako nějakým bolestem nebo nějakým úzkostem, obavám, že to nemusím takhle jako být, jo? Že prostě můžu ten čas využít tomu děkování, protože pořád navzdory teda těm problémům je spousta věcí, za které můžu děkovat. Můžu děkovat za úžasný lidi kolem sebe, za to, že nejsem sám, můžu děkovat za církev, můžu děkovat za to, co ještě mám zdravého, nebo co mi funguje. Proděkovat se až k tomu božímu pokoji, no.

0: Sebelítost je tématem dnešního pořadu, jehož hostem je Zdeněk Kašpárek, kazatel církve bratrské v Třinci Lišbicích a také senior této oblasti, oblasti Těšínska. My jsme v minulém vstupu skončili tím, že vlastně navzdory možná těm těžkým věcem, tomu všemu, co nás tlačí k zemi, je potřeba se nějak proděkovat k jinému úhlu pohledu. K jinému pohledu na věc, na sebe i na Boha. A vděčnost je v Novém zákoně skoro vždycky spojená s chválou, modlitbami, zkrátka slovy vyjadřovaným postojem. Je to tedy tak, že řeč, slova mohou změnit situace i to naše myšlení a životní postoj?
1: Jo, pevně tomu věřím. Mám moc rád jedno místo z knihy Přísloví ze 13. kapitoly, tam se píše, že ovoce svých úst se každý dobře nají. To je úžasná věc. Člověk se nají toho, co sám říká. A tak jako když prostě člověk je reptal a ta svá ústa prostě

0: otevírá brány pro to, aby přišlo to boží požehnání, aby jsme vyšli teda z té sebelítosti a z těch hořkostí a byli naplněni tím božím pokojem.
1: To se nějak liší od propagovaného pozitivního myšlení, nebo je to to samé?
0: No, já si myslím, že to je trošku něco jiného než pozitivní myšlení, byť samozřejmě jsou tam nějaké podobnosti, paralely, ale pozitivní myšlení je prostě o tom, že člověk nemusí věřit Boha, že jo? Tak jako musí věci vědět pozitivně, musí být optimista, životní a ono to přinese nějaký efekt, ale my to stavíme na nějakém reálném základu, že jo? Nejde jenom o to, o nějakou autosugestci, že jo? Jde o to, že věříme, že tady dobrý Bůh. Že tady dobrý Bůh a že on opravdu, jak vlastně říká ten Job, jako nakonec ten Bůh postaví nade vším, postaví se nad tím prachem. A i kdyby ze mě strhali prostě to maso, tak já uvidím Boha, já se s ním sejdu. A tak my úplně jako nemůžeme nikomu zaručit ani sami sobě vnutit myšlenku, že prostě jednou tady na zemi se všichni budeme mít dobře, protože to tak prostě jako nebude. Ale že jednou se mít dobře budeme, tak to pravda je, byť to samozřejmě možná bude až v tom božím království.
1: Takže mám prostě děkovat Bohu, i když to tak necítím, protože co se stane? Pocity se dostaví a změní situaci?
0: No, já si myslím, že Bůh požehná. Jo, že to není o tom, že my něco v sobě vyprodukujeme, jo, ale že prostě ta chvála, uctívání a díku vzdání nějakým způsobem uvolňuje tu boží moc, uvolňuje boží požehnání. Že i ty postavy Bible prostě dokázaly Bohu být vděčný. Já prostě přemýšlím samozřejmě nad takovým tím Abrahamem, když měl obětovat Izáka, jo, to muselo být strašný. Jo. On stejně Bohu důvěřoval, nevíme tam, samozřejmě tam nevíme, jestli za něco děkoval, ale pravděpodobně ano, jo. Protože on prostě měl ten postoj důvěry, že Bůh mu toho Izáka vrátí vzkříšeného z mrtvých. Nebo si představuji toho apoštola Pavla, který teda píše na jednom místě, kolikrát byl bičován, natlučen holý a pak tam taky píše, kolikrát ztroskotal na moři. A že den a noc strávil na širém moři. Jo? Ty si představí toho Pavla, který prostě zakusil tu boží moc tolikrát. Křísil mrtvé, uzdroval nemocné, vymítal démony a teď plave v tom moři, kolem něj možná nějací žraloci. On je tam jeden a půl dne v tom moři a volá k Bohu a Bůh se furt neozývá. Jo? Ale já věřím tomu, že když on říká, že máme být vděční, že máme bez přestání děkovat, takže to i na tom moři prostě dělal. A nakonec přistál úspěšně. Takže věřím, že to Bůh dojedná. Že to není, že my si něco vyprodukujeme v sobě, ale Bůh začne jednat.
1: Říkám si, když člověk taky jako tvrdošíně lpí na tom, že bude navzdory situaci, navzdory vlastním pocitům Boha chválit a děkovat mu, prostě Bůh mu musí stát za to. Hmm. A teď, jak objevím takového Boha, který mi stojí za to?
0: No, tak na kříži asi, no. Tak bych to viděl, no. Protože to je gro, že jo, to je fundament všeho. Jestli Bůh tak miloval svět, že dal svého syna za mě na kříž, tak to je úžasný projev lásky, sebeobětování kvůli mně. Já jsem takhle v 18 letech v podstatě uvěřil, když by to nad knížkou Billyho Grahama Pokoj s Bohem nějak jako došlo. Že teda Ježíše nepřibyli ani Římané, ani Židé, ale já svými hříchy, tak prostě v tu chvíli jsem si uvědomil tu boží lásku, proč ten Ježíš kvůli mě přišel. No to je to, co mě vždycky nějak jako zvedne i v současnosti. No, nehledě k tomu, že si myslím, že nejde jenom o tu boží podstatu, ale my fakt máme i kolem sebe jako spoustu věcí, za které můžeme děkovat a jsou takové každodenní všední věci. Nedávno u nás na shromáždění se jedna sestřička modlila už zasným způsobem, ona prostě taková delší modlitba a děkovala za takové banální věci, jo? Že prostě ráno je sluníčko a že měla chleba s máslem a tím, prostě, že mají auto, které mohli přijet na shromáždění a že si měli co oblíct ráno. Přece tolik lidí na světě, kteří to prostě nemají. My jsme úžasně požehnaní. Jenom prostě bereme ty věci jako samozřejmost. Takže když za ně začneme děkovat, bože, bolí mě ruka, ale díky, že ta druhá je aspoň zdravá. Díky za to, že jsem se mohl najíst, že nemusím trpět hlady, díky za to, že mám střechu nad hlavou, díky za to, že mám postel, díky za to, že mám auto, že mám přátele, že žiju v zemi, kde nepadají rakety. To je prostě tisíc věcí, za kterými

0: poděkovat.
1: To je velká pravda. Ale ještě jinak, vlastně mířím k tomu, že je mnoho lidí, kteří mají nějaké ponětí o Bohu jako o nějaké entitě, jako o někom, nějakém soucnu. Jak vlastně můžu najít Boha jako toho, který je opravdu zdrojem požehnání a všeho dobrého v mém životě, s kterým o tom můžu mluvit?
0: No, jedině to vyzkoušet, no. Nedokážu si úplně představit. Tak samozřejmě apoštol Pavel třeba píše v listu Římanům, že člověk může poznat Boha, i když bude koukat na hvězdy, že jo. Když bude koukat prostě na přírodu kolem sebe, tak i takhle lze poznat něco z boží lásky, z božího milosrdenství. Ale asi většinou je to tím, že člověk prostě řekne, bože, jestli jsi, tak přijď do mého života, prostě, tak se mi zjev, tak se mi dotkni. A třeba moje zkušenost asi řady lidí je, že když člověk je na počátku té svojí cesty víry, tak to tak jako funguje docela dobře, ta boží moc. Jeden můj kamarád říkal, že když uvěřil, tak všechny vlaky a autobusy, kterýma jezdil do školy a ze školy, tak nejezdili podle jízdního řádu, jezdili podle toho, jak on se modlil. Tak to tak jako nějakou dobu to takhle funguje. Takže to jsou takové ty momenty, kdy musí hýčká ty svoje děti, kdy zahrnuje svým požehnáním, no a pak přijde třeba ten čas těch zkoušek, no. Já nevím, jestli to úplně odpověď na vaši otázku, ale...
1: Já myslím, že jo, že ta výzva to zkusit, že to už je opravdu na každém z nás a boží odpověď může být různá. Chce to asi jenom poslouchat.
0: No ono je jedno místo, že Bůh v Biblii přímo na jednom místě říká, zkuste mě, jo, tak jo. Tak někdy chce to Boha vyzkoušet, no.
1: Přesně tak.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Zpátky k sebelítosti. I když nechci nikomu nic podsouvat, tak osobně se mi zdá, že sebelítost je velké téma v současnosti, protože někteří odborníci říkají, že je doba emocionální a že na těch emocích hodně stavíme, hodně jim dáváme velký prostor ve svém životě, přemýšlení, rozhodování a podobně. A to znamená, že když je člověk orientovaný na svoje emoce, tak si moc věcí moc bere. Tak proč to tak je vlastně? Proč je teď ta emocionalita tak pro nás důležitá?
0: No, tak to je prostě ten postmoderní svět, postpravdivý, nebo jak ještě se tomu říká postkřesťanský, kde prostě jako kdyby nejde o pravdu, jde o ty emoce. Někdy mám pocit, jako že pravda lidi až tolik nezajímá, jde jim právě o ty prožitky. No. Připadá mi to smutný, ale pochopitelný. Že jo? Tak člověk si chce ten život tady na zemi nějak užít a chce se mít dobře, ale děsí mě to. Děsí mě to. A myslím si, že to souvisí trošku i s tím, že v podstatě od malička dneska ta společnost i ta výchova v rodině je nastavována tak, jako aby jsme se měli dobře, aby jsme byli šťastní a vlastně všechno nám jako fungovalo. Někdy to jde až do takové té podoby té hyperprotektivní výchovy a takové té ochranářské společnosti, kdy lidi hlavně ví, jaké jsou všechny jejich práva a kdo by jim co měl dát a už nějak vlastně přemýšlí nad svými povinnostmi a co by měli dát oni nebo případně jako oběť by měli dát oni. A to je velký problém. Já si myslím, že to je i odpověď možná na otázku, proč ty současné mladé generace jsou takové křehké, že jo, ty generace těch sněhových vloček, jak se říká, no prostě tak moc je všichni chrání od něčeho negativního, že nakonec je to prostě převálcuje ten normální život. Jo? My jsme to takhle asi neměli. No? Já teď nechci vypadat jako důchodce, který vzpomíná na starý dobrý časy, ale my jsme přece byli jako zvyklí od malička na to, že občas dostaneme pár facek. Jo? Teď nechci, aby někdo si myslel, že teda jsem pro návrat fyzických trestů do školy nebo něco podobného, ale prostě tak to bylo, to byla realita. Že jo? Tak člověk udělal něco blbě, učitel mu dal na vybranou, jestli chce poznámku nebo facku. Když řekl poznámku, tak mu tu facku dali doma rodiče. No. Ale zase tak jako nás ten život tak nebolel. Jo? Já mám pocit, že někdy nastupuji třeba do zaměstnání, protože jsem dřív pracoval na nějaké manažerské pozici v neziskových organizacích a dělal jsem výběrová řízení. Tak jakože někdy nastupují mladí lidé do práce a jsou překvapení, že mají nějaké povinnosti a že na ně někdo houkne, když prostě nepřijdou včas do práce. A propadnou se do té sebelítosti, jo? Protože oni chtějí být happy, jo? Oni chtějí být šťastní. Jako.
1: A je to opravdu problém mladé generace? Nebo jenom mladé generace?
0: No, hlavně. No. I když jako samozřejmě i ta starší generace, jako, tak ono se to dobře poslouchá, když vám někdo pořád říká, máte práva, jako, oni vám to musí dát. A když nechtějí, tak si najměte právníka a on vám to vyřídí. Že? No ale pak neumíme snášet prostě bolesti, které jsou v podstatě jako neřešitelné. A oni jsou, jako v těch našich životech, o tom jsme dneska i mluvili, jsou věci, bolesti, které jsou prostě neřešitelné, ať už bolesti vztahové, nebo emocionální, nebo fyzické, nebo finanční. Že? Samozřejmě vždycky si každá generace myslela, že když oni byli mladí, tak to bylo lepší, tak... Nechci vypadat jako staromilec, ale trošku se bojím toho vývoje. No. Pokud nedojde k nějakému zvratu, třeba k nějakému krásnému křesťanskému probuzení duchovnímu, tak se trošku bojím, kam to všechno směřuje. No.
1: No, na církev se vás teď chci také zeptat, jste kazatel, a tento trend se tedy musí prolínat nějakým způsobem i do církve. Vnímáte to i tam?
0: No, určitě. To je úplně to samé, jo? Jako v tom zaměstnání. No? Tak někdo udělá něco blbě a vy ho se vší láskou upozorníte na tu chybu a když mu předtím řeknete 50 slov pozitivních, tak jakmile mu řeknete ty dvě negativní, tak je průšvih. Jo? Tak je průšvih. Prostě má pocit, že ho nemáte rádi, že svět je plný lidí pozraňovaných církvemi a pastory. A jo, já chápu, že opravdu jako někdy církve nebo i my pastoři jednáme způsobem, který může člověka opravdu jako zranit a je pak potřeba teda samozřejmě z toho dělat třeba pokání, omluvit se, ale já se obávám, že většina těch lidí prostě jenom neunesla prostě elementární kázeň, napomenutí, prostě upozornění na něco, co fakt jako dělali špatně. No a když tam čtu prostě, jak apoštol Pavel píše Korinským, aby vydali tam toho svého kolegu, který teda žil v mimo manželském vztahu, ještě navíc se svojí nevlastní matkou, tak aby ho vydali satanu. No, dokážete si to představit ve svém sboru? Že by kazatel staršího z toho povstalo a říkal, máme tady člověka, prostě, který žije v cizoložství, dneska tady vydáme satanu. Jako, jo, no, tak to byste byli okamžitě v bulváru na titulní stránce jako sekta.
1: A to se říká, že už je jiná doba.
0: No, je jiná doba. No, je jiná doba. David říká v jednom žalmu, spravedlivý, ať mě třeba bije. Budu to považovat za voný olej, nebo tak nějak to tam je. Jo. Jako, takhle vůbec nejsme zvyklí myslet. Jo. Že když nás někdo napomene, tak bychom se to byli vděční. Jo. A to je špatně. Já chápu, že je jiná doba. My jsme prostě sformovaní tou západní civilizací, která to hraje na to prostě být happy. No, ale pak se nám to fakt jako promítá do církve a někdy nevíme, jak řešit hřích, jak teda upozornit člověka na to, že dá něco elementárně špatně, aby neupadlo té sebelítosti, nezahořkl a neodešel do jiný církve třeba.
1: Může být sebelítost někdy užitečná? Třeba jako signál něčeho, co jsme dlouho přehlíželi?
0: No, tak asi dokážu si to představit třeba v situaci, kdy někdo je třeba zneužívaný svým okolím. To nemyslím jenom jako na sexuální zneužívání, ale prostě zneužívaný k nějakým usluhám nebo je terčem nějakých posměšků a pořád to tak jako nějak neseš, prostě najednou padne do sebelítosti, uvědomí si, že vlastně to je všecko k ničemu. A dokážu si představit, že v takovou chvíli člověk konečně pochopí, že musí změnit přátele, že musí změnit ten tým, ve kterém je, že nemůže být prostě v nějakých patologických vztazích, destruktivních vztazích. Takže jo, dokážu si představit, že člověka, když se dostane do takovéhle fáze, tak může napadnout tak a dost. Já si postavím nějakou hranici ve svém životě, přes kterou tyhle ty lidi už prostě nebudu dál pouštět. Začnu si víc vážit sám sebe, jdu do toho. Dokážu si představit ženu, prostě, která je opakovaně třeba podváděna svým mužem a která si řekne, jako pořád to trpí, pak pláče sama nad sebou, probrečí noci, pak si řekne, ale proč bych to vlastně měla zůstávat? Teď, pokud by byla věřící, že jo, tak by byla za těchto okolností rozvod připouští, tak já tomu prostě udělám tlustou čáru. Jako prostě řeknu ne, já už se nenechám zneužívat a začnu svůj život žít jinak. Jo? Takže jo, dokážu si to představit, že to takhle ten pozitivní efekt a sebelítost mít může, byť se obávám, že většinou nám hrozí spíš teda ten negativní efekt.
1: Tak abychom nekončili úplně negativně. Máte nějaké povzbuzení na závěr, jako tečko tomu dnešnímu tématu?
0: No, povzbuzení pro mě je vždycky jako povzbuzením vrátit se k té elementární pravdě, že prostě Bůh nás miluje a že u něho to řešení nějaké prostě je. Jo? Že já tomu nerozumím, nechápu, nevím, kdy přijde, ale je postavit se znovu prostě na to boží slovo, na ty boží zaslíbení. Přece Bůh, který mě tak moc miloval, že dal svého syna za mě a připravil mi dokonce místo ve svém království, přijal mě za svého syna, udělal ze mě královského kněze, že jo, jak máme napsáno taky v Bibli. Ten Bůh má se mnou určitě úžasný plán. Takže i když teď prostě nechápu, nerozumím své bolesti, nerozumím tomu, kde se nacházím a kam jdu, tak věřím tomu, že někde za tím horizontem, za který nevidím, prostě je to požehnání, je ten pokoj, je ta radost Bohu a ta odměna. No. Takže vidím to pozitivně.
1: Tečku za pořadem o sebelítosti dělá kazatel Církve bratrské v Třinci Ližbicích a také senior pro oblast Těšínska Zdeněk Kašpárek. Děkuji vám. Děkuji za to, co jste s náma sdílel i jak jste nám nastínil, co dělat v takových těžkých situacích života. A přeju vám hodně moudrosti a sil do další práce a také to kýžené uzdravení všech věcí, které vás trápí.
0: Moc děkuju a taky přeju vám redakci i všem posluchačům opravdu boží požehnání a pokud možno každodenní setkávání s milujícím Bohem.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký den a někdy příště naslyšenou.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Máme hodinku na to, abychom plnili vaše písničková přání, a já zjišťuji, že tady v poště už nějaké přání přiletělo, takže jdu hledat písničku a přeji vám příjemný poslech.

První přání, které splním, bude v hebrejštině. Šma Izrael, slyš Izraeli, že Hospodin je jediný Bůh.

Yeshua Melech. Ježíš je král, znělo v písni, která byla na přání na Rádiu 7. I ta další je na přání, napsal si o ní Jirka.

skupina SP, další splněné písničkové přání v dnešních písničkách na přání na Rádiu 7. Mezitím telefonovaly dvě naše milé posluchačky. Iva si přeje písničku Jeruzalém ze zlata poslat milence, Radce a dědečkovi Mílovi. Tak to hned plním.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Všechny tyto cesty vedou sem k nám do vysílání Rádia 7. Můžete kteroukoliv z nich využít a sdělit, jakou písničku byste rádi slyšeli v rámci dnešních písniček na přání. Může to být písnička pro vás nebo pro někoho jiného. Zatelefonovala nám sestra Emilka, která si vybrala písničku, která se řadí, řekla bych, mezi ty stále zelené. I když je to píseň velmi stará, tak je pořád krásná. Určitě ji budete znát i vy. Bratři Pospíšilové.

0: Blíž tobě, Bože můj, další písnička na přání v dnešních písničkách na přání na Rádiu 7. Je škoda, že tato píseň je spojovaná s pohřby, protože vyjadřuje velkou naději a velkou důvěru v Pána Boha.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: Ještě nejsme ani v polovině našeho času dnešních písniček na přání, takže čekám, kdo dál napíšete nebo zavoláte, abych mohla zahrát tu vaši.

Je to na každém z nás, jakou cestou se vydáme v životě. Nikdo to za nás neudělá a nemůžeme na nikoho jiného svádět svůj stav a to, kde se nacházíme. Pán Bůh nám dal svobodnou vůli. Každý má možnost změnit směr svého života. Třeba je tohle zrovna teď pro vás, co potřebujete slyšet. Posloucháte Rádio 7, jsme v polovině dnešní hodinky písniček na přání a ještě stále máte možnost zasáhnout do toho, co bude znít v našem vysílání až do 15. hodiny. Zatím vám posílám písně pro povzbuzení, jako třeba tuto, a tento biblický verš je také velmi známý. Doufej v Hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespoléhej.

Tak to byla jedna novější píseň irské skupiny Rent Collective a povzbuzení k vytrvalosti a k tomu, abychom se nevzdávali. Na Rádiu 7 je stále prostor pro vaše písničky na přání, takže za chvilku zase zopakuji kontakty, můžete psát, můžete volat. A teď co tady máme? Vděčnost. Vděčnost je důležitá. Když jsme vděční, tak se nám líp žije.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Další písnička bude také na přání. Volal Honza ze Švýcarska, takže ještě jednou zdravím takovou dálku. A v sobotu v písničkách na přání zněly písně legendární kapely Otcovi děti. Honza si přeje, abychom nějakou od nich zahráli pro všechny, kteří poslouchají. Tak já jsem vybrala tuto.

Dozněla další písnička na přání v dnešní hodince, která je každý všední den mezi 14. a 15. určena především pro vás, abyste se mohli ozvat, abyste si mohli přát písničku a mohli ji potom také vychutnat a uslyšet. Ještě máme pár minutek, no možná kdyby teď ještě rychle někdo napsal nebo zavolal, takže bychom to stihli.

Tak ještě v závěru naší hodinky tady mám jednu písničku, kterou jsem našla, abych ji mohla pustit a přečtu i k tomu. Prosím o zahrání písničky pro moji milovanou Lenku, píše Petr. Tak, tady je písnička pro Lenku a ještě jedna bude.

Bože, vezmi moje srdce. Prosba vložená do písně, další písničkové přání na rádiu 7 a ještě honem splním další přání. Následující písnička poletí za Karolínou Vološinovou, která pomalu svoji funkci a svoje období pracovní v našem rádiu 7 končí. Laděnka jí posílá písničku s přáním, aby měla hodně sil i pro dnešní večerní vysílání, kterým bude provázet. Tady je písnička, poslední v dnešních písničkách na přání.

Překročili jsme 15. hodinu a vstoupili do další hodinky odpoledního vysílání na Rádiu 7. Pojďme se modlit za Ukrajinu, která velmi potřebuje boží pomoc a boží zásah. Vyvyšujeme tvoje jméno, Hospodine Bože mocný, nad Ukrajinou, která je už tak dlouho zkoušená válkou. A znovu tě prosím, aby ses smiloval a zasáhl do té situace. Ty můžeš dát řešení tam, kde lidské řešení nevypadá, že by mohlo být. Ty můžeš zasáhnout do životu a srdcí lidí, kteří rozhodují o tom, co se děje na Ukrajině. Tak tě prosíme, Pane, aby se vysvobodil ukrajinský národ a celou tu zemi z války, aby tam mohl nastat klid, pokoj, aby tam mohla přijít naděje místo beznaděje, utěšení místo strachu. Prosíme tě za to. Amen.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Dnes je 27. května, svátek má Valdemar. Toto starogermánské jméno má základ ve slovech Walten, vládnout, a Mar, které jazykovědci vysvětlují jako velký. Valdemar je tedy člověk velký svou vládou, nebo velký vládce, chcete-li. Ve světě byl známým nositelem tohoto jména dánský král Valdemar Vítězný, který vládl ve 13. století. Jeho manželkou byla česká princezna Markéta, dcera krále Přemysla I. Otakara, která se za Valdemara provdala v roce 1205. V nové zemi si získala nesmírnou popularitu a přijala zde i nové jméno Dagmar. Pod ním vstoupila i do dánských legend. Dánský král Valdemar byl velmi úspěšný panovník. Rozšířil své původní panství až do severního Německa, do Estonska a na finské pobřeží Baltu. Tolik tedy k dnešnímu dni 27. května. Posloucháte Rádio 7. Za chvilku se zaposloucháme do biblické úvahy Pavla Mošnera.

U Matouše ve 4. kapitole od 1. verše čteme, že byl Ježíš vyveden od ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Všimněme si, že nebyl pokoušen v chrámu nebo při křtu, ale na poušti. Tedy když byl unavený, když byl sám a hladový, nejzranitelnější. Poušť je místo zkoušky, ale také místo Boží přítomnosti. Na poušť Ježíše, všimněme si, nevede Satan. Ten ho tam jen pokouší. Na poušť ho vede Duch Boží. Boží přítomnost zůstává uprostřed zkoušek a nesnází. Ježíš slyší na poušti hlas pokušitele. Ten říká, řekni, ať se jen z těchto kamenů stanou chleby. I když byl Ježíš po 40denním půstu vysílen, přece nepoužil svou božskou moc, aby si opatřil jídlo. Na jídle není nic špatného, ale on se vzdal nezávislého používání neomezené božské moci, proto aby naplno prožil, jaké to je mít pouze lidské možnosti. A pak slyší výzvu, jsi-li syn Boží, vrhně se dolů. Je přece psáno, svým andělům dá o tobě příkaz. Když se Satan pokoušel svést Ježíše k hříchu, citoval verše z Bible. Někdo dokáže velmi přitažlivými a pádnými argumenty ospravedlnit něco, o čem víme, že je to špatné a neměli bychom to dělat. Možná své názory dokonce podloží i texty z Bible, které na první pohled jakoby jejich postoj potvrzovaly. Ježíš Satanovi odpověděl, také je psáno, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Ježíš odpovídá také citací z Božího slova, konkrétně z 5. Mojžíšovi ze 6. kapitoly 16. verš. Ale Ježíšovo slovo je ve správném kontextu, bez manipulace z Biblí, kterou používá Satan. Pak ho vzal ďábel sebou na velmi vysokou horu a ukázal mu všecka království. Řekl, to všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět. V tomto třetím pokušení je klíč k pochopení podstaty. Podstaty pokušení. Jde vždy o volbu mezi vůlí protivníka a vůlí Boží. Ďábel v nás se chce postavit na Boží místo. Ježíš říká, odejdi, Satane. Používá příznačné oslovení Satane, to je nepříteli, takový je význam příslušného aramejského slova. Odejdi nepříteli. Na první pohled se totiž ďábel snažil vystupovat jako přítel. Nabízel laciná řešení, přicházel jakoby přítel na pomoc v nouzi, ale ve skutečnosti je nepřítelem. Nepřítelem, který odvádí od Boha i od pravého života. A tak ho Ježíš pojmenoval a Satan Ježíše opustil. Přistoupili andělé a Ježíši sloužili. Andělé přicházejí nejenom sloužit, ale také potvrdit a vyzdvihnout Ježíšovo vítězství. To první pokušení je pokušení konzumní společnosti. Přihlásí se o slovo v okamžiku, kdy Kristus po 40denním postu vyhladoví. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb. Takové
pokušení svádí člověka ke konzumaci všeho, co se mu namane. Všechno má najednou sloužit jedině k utišení mého hladu. Všechny kameny. A pak nepomáhám druhým, protože jsou pro mě důležití, ale pomáhám jim proto, že si přeji jejich náklonnost. Hodně dávám, hodně sloužím proto, že hodně potřebuji a chci, aby se mi to navrátilo. Někteří lidé proměňují všechny kameny v chleby, obrazně řečeno. Konkrétně proměňují svou práci, úspěchy, majetek i lidi ve svém okolí v uznání, ve slávu, sex nebo lásku, jenom proto, aby tak nasytili své vlastní potřeby. Ježíš ale tomuto prvnímu pokušení nepodlehne. Nevyužije druhých pro sebe, kamenů, ale prokazuje jim svou náklonnost, protože je to k jejich prospěchu. Nechává je, neproměňuje v potřebu pro sebe. Překonává pokušení tím, že poukáže k jiné potravě, konkrétně slovy, člověk nebude živ jenom chlebem. Tedy pravý život není jenom z konzumu, ale z Boha a z jeho slova. Pokračuje totiž slovy, člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem, které přichází z Božích úst. Mám-li svůj základ v Bohu, mohu mnoho dávat, aniž bych mnoho měl a chtěl mít. Druhé pokušení útočí na Boží obraz. Satan svádí Ježíše k tomu, aby demonstroval své Boží synovství na veřejnosti tak, že se vrhne z chrámové římsy dolů. Boží andělé ho přece ponesou. Toto pokušení nejhůř ohrožuje člověka, žijícího na vrcholu, žijícího duchovním životem. Člověka, který má úspěch, protože ho svádí, aby své síly zneužil v tom smyslu, že se začne pokládat za někoho mimořádného a také to začne projevovat navenek. Takový jedinec má často za sebou skutečné duchovní zkušenosti, ale pak se najednou začne vyjadřovat a chovat, jako by byl Pán Bůh sám. Jako třetí pokušení Matouš uvádí moc. Satan říká, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána. A komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Jde o zásadní pokušení, které zná dobře každý člověk. O snahu mít moc, třeba nad druhým. Každý z nás zná velice dobře opačný břeh, bezmoc. Cítíme se bezmocní třeba ve vztahu k mnoha druhým lidem, bezmocní k vlastním chybám a slabostem, bezmocní k řešení četných konfliktů. A proto moc, to je zaslíbení, že budu mít všechno pevně v rukou, že už se nikdy neprojevím jako slabý, že druhé třeba okolnosti přitlačím k zemi a mohu věřit ve vlastní velikost. Hrátky s mocí. Snad je známe. Víme přesně, na kterém místě druhého zasáhnout. Na Ježíšovi mě uchvacuje skutečnost, že zná tato lidská pokušení. Že je zakusil na vlastní kůži, ale nepodlehl jim. Jako pokoušený je nám velice blízký. Chápe nás. A v žádném z nich, z těch pokušení a z podobných dalších nemusíme být sami, protože Ježíš prožil tytéž zkušenosti a navíc nad nimi zvítězil a může dát vítězství i nám.

0: tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.
1: Ježíš je nám blízký, zná nás a ví, čím procházíme, protože stejným pokušením prošel také a zvítězil. Povzbuzení do našich bojů přinesl Pavel Mošner.

Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Efeským 5, 1 a 2.

To byl Graham Kendrick a ještě několik písní zazní, než se zaposloucháme do čtení z Bible pro 21. století, ve které otevřeme list Římanům ve 3. kapitole.

0: Spirit.
1: Vidět věci v širších souvislostech. Rádio 7.

0: Má tedy žít nějakou výhodu? Má obřízka nějakou cenu? Každopádně velikou. Především jim byla svěřena Boží slova. Jistě, někteří z nich byli nevěrní. Ale co pak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném případě. Ať si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný, jak je psáno. Ve svých výrocích budeš ospravedlněn. Ve svém soudu budeš vítězem. Když ale naše nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to řekneme? Není Bůh, lidsky řečeno, nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? V žádném případě. Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne. Proč ale mám být souzen jako hříšník? Když se mou lží jen potvrzuje Boží pravdomluvnost k jeho slávě. To už by se mohlo rovnou říci. Páchejme zlo, ať přijde dobro. Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto mluvíme. Takové ovšem čeká spravedlivý trest. Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším. Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni podaní hříchu. Jak je psáno? Nikdo není spravedlivý. Není ani jediný. Nikdo nechce porozumět. Bůh nikomu nechybí. Všichni zbloudili z cesty, dočista se zkazili. Není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný. Zející hrob je hrdlo jejich. Nástroje klamu jejich jazyky. Hadí jed mají skrytý potrty, hořké kletby tryskají z jejich úst. Prolévat krev spěchají jejich nohy, skáza a bída jsou jejich průvodci. Cestu pokoje ale nepoznali. Na Boží bázeň vůbec nehledí. Víme, že cokoliv zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem. Aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo. Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou zákon i proroci dosvědčují. Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista, přichází ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho Bůh určil za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své schovívavosti prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jistě, že i pohanů. Je přece jediný Bůh. Ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou zákon? V žádném případě. Naopak, zákon potvrzujeme.
1: Z překladu Bible pro 21. století z listu Římanům četl Ladislav Matějček.

Společnost vám dělá Rádio 7 a jeho odpolední vysílání s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Jsme rádi, že můžeme vysílat, 24 hodin denně, a to každý den, 7 dní v týdnu. Je to díky velké boží milosti a také díky vám, kteří nás podporujete. Děkujeme. A zveme vás, kteří ještě nejste, mezi našimi dárci a podporovateli. Staňte se jimi.

dnešní pohovce nás čeká rozloučení s tvorbou Jeremyho Kempa. Průřez jeho písněmi udělala Karolina Vološinová a uzavře ho rozhovorem z loňského festivalu United. Můžete poslouchat v 17 hodin.

0: Následující minuty budou patřit dobrovolníkům festivalu United, ke kterým přidáme aktuální zprávy ze světa pro následované církve. Začíná magazín. Vítejte u poslechu. Festival United zná snad každý pravidelný posluchač Rádia 7, ale ne každý ví, kolik lidí se podílí na jeho přípravách. Mezi takové patří i dobrovolníci, kteří ochotně chtějí přidat ruku k dílu tam, kde je to potřeba. V čem spočívá jejich práce a jak je možné se zapojit? Odpovědi prozradí Bětka Hanáková z organizačního týmu United.
1: Práce dobrovolníků na festivalu United je v podstatě taková různorodá. Dobrovolníci, kteří přijedou k nám na Vsetín, jsou velmi klíčoví lidé pro nás, protože bez nich by festival nebyl. A jsou to lidé, kteří nám pomůžou festival postavit a pak během několika hodin uklidit. Takže jsou to ti nejpodstatnější lidé v podstatě.
2: A co všechno by měl tedy dobrovolník splňovat? Koho vlastně hledáte?
1: Hledáme převážně mladé lidi, ale samozřejmě není to úplně, že bychom nechtěli ani ty starší a střední generaci, ale hledáme teda mladé lidi ideálně od 18 let, kteří mají chuť být posilou týmu United a pomoct celý festival postavit a nachystat. Je to jedno, jestli se jedná o muže nebo o ženy, pro každého se v podstatě najde vhodná pozice.
2: Mohla byste trošku vlastně některé ty volné pozice nebo vůbec ty pozice představit, do čeho všeho se tedy mohou dobrovolníci zapojit?
1: Když se registrují dobrovolníci, tak si sami můžou zvolit oblast, která se jim líbí, ve které by je rádi sloužili a většinou se jim snažíme v tomhle tom vyhovět, tak aby je to mohlo bavit. Jedná se převážně o oblasti, jako je security, kdy dobrovolníci hlídají různé prostory festivalu, kontrolují, zda lidé chodí tam, kam mají. A případně tomu zabraňuji, aby někde třeba se někdo cizí nedostal, kam nemá. A pak tam máme oblast chystání občerstvení, což je docela důležitá oblast na festivalu, aby všichni byli spokojení. Pak máme taky oblast registrace účastníků a taky registraci kapel, která je taky velmi podstatná. A zároveň tam máme například další oblasti, jako je atrakce pro účastníky, nebo taky hlídání, úklidčko, technika, kdy se zvučí seminář. A také se vypomáhá třeba na hlavní stage, kde se můžou třeba dobrovolníci potkat právě s nějakými křesťanskými kapelami nebo řečníky.
2: Co z festivalového dění tedy stihne dobrovolník zažít? Přece jenom účastníci jedou na festival za zajímavými koncerty, přednáškami nebo za svými kamarády. Co zakusí dobrovolník?
1: Myslím si, že už samotné to dobrovolnictví, které vlastně začíná už v úterý a ne jako ve čtvrtek, jako samotný festival, tak už přináší spoustu jako skvělého času v kolektivu těch dobrovolníků, takže určitě pokud účastníci jedou za tím, aby třeba i poznali nové tváře a nové přátele, tak i dobrovolníci toto mohou zažít a zároveň také si určitě užijou nějaký ten program, který na festivalu máme. Většinou fungujeme tak, že dobrovolníci dopředu dostanou rozpis směn a můžou se takhle ve svém týmu domluvit, aby si takhle mohli užít i něco z toho programu. Samozřejmě ne vždy všechno jim vyjde tak, jak by si přáli, ale snažíme se o to, aby i oni měli prostor se na ten program podívat a užít si ho, nebo případně být součástí například nějakého hlídání, které je u nějakého třeba semináře, takže si to vlastně u toho můžou poslechnout.
2: No a s jakým nastavením si přejete, aby dobrovolníci přijali tuto službu? Nebo naopak, s čím by měli z festivalu United odjíždět?
1: Určitě jsme rádi, když dobrovolníci na Vsetín přijedou zapálení pro jakoukoliv službu, která poslouží pro to, aby mohl vzniknout velký festival. Díky tomu pak lidé můžou mít hezké prožitky z festivalu, ale nejenom nějaké takhle jako prožitky na oko, ale taky prožitky s Pánem Bohem, co si myslím, že je jakoby to pěkné, co z toho může vzejít a jestli je to něco, s čím by měli dobrovolníci z United odjíždět, tak si myslím, že je to hlavně nějaký dobrý pocit z dobře odvedené práce, která má velký přesah, a i když ten přesah někdy možná nemusíme vidět hned, ale až za pár let, například díky tomu, že nachystáme festival, postavíme pódia a nazvučíme kapely řečníky, pak může někdo, kdo vůbec nezná Boha a je na festivalu poprvé, mít zážitek na celý život, protože zrovna ten jeden den, kdy prostě slyšel koncert a nějakou výzvu a slovo, které se ho mohlo dotknout, tak mohl uvěřit v Pána Boha. A to si myslím, že je víc než jen dobrý pocit, ale že je to takové dobré uvědomění se toho, že můžeme tvořit i Boží království takhle na zemi.
2: Pojďme teďka prakticky, pokud tedy by někdo měl zájem stát se dobrovolníkem, co má pro to udělat?
1: Je to velmi jednoduché, stačí vlastně se zaregistrovat na stránkách Festivalu United, ten odkaz je www.festivalunited.cz/dobrovolnictví. Tady najdou přímo odkaz na registrační formulář, který stačí vyplnit, zaškrtnout si tam oblasti, které je zajímají a vlastně takhle můžou být přihlášení, stačí pak zaplatit dobrovolnický poplatek, který dobrovolníci platí a i když tam jedou dobrovolně, je to takové potvrzení toho, že s tím souhlasí, s tou účastí a to je vlastně všechno, to úplně takhle stačí.
2: Bětko, vy máte jeden ze dvou chystaných festivalů pro letošní rok už za sebou. Jak byste zhodnotila ten dubnový United City v Českých Budějovicích?
1: Já myslím, že United City se nám povedlo hodně, i když je to teďka měsíc, co vlastně festival uběhl a zrovna včera jsme měli ještě s místním týmem hodnotící poradu. Tak to hodnocení dopadlo velmi kladně, jak za tým, tak i za mě samotnou. To byl velmi požehnaný ročník a taky byl zase v něčem specifický, jako je každý rok. Právě letos, což je docela zajímavé, když se bavíme o dobrovolnictví tady spolu teďka v telefonátu, tak právě dobrovolnictví bylo takové naše téma na letošním ročníku United City. Právě proto, protože jsme měli součástí festivalu takovou naše United Challenge, kterou i máme sice na Vsetíně, ale v Budějících byla poprvé a mohli se tak představit na festivalu místní dobrovolnické organizace, takže lidé mohli poznat, co se ve městě děje, kam se případně můžou připojit jako dobrovolníci a mohli tak poznat různé organizace, které opravdu ve městě jsou, což si myslím, že bylo krásné. A samozřejmě kromě United Challenge jsme tam měli spoustu krásných koncertů a seminářů a na závěr jsme měli taky krásný závěr, což byly DJské duo Rojax, což bylo krásné a myslím si, že spousta lidí si to takhle užilo. Takže si myslím, že to byl velmi povedený ročník.
0: Ohlíží se zpět Bětka Hanáková, která stojí za přípravami festivalu, o kterém na Rádiu 7 ještě rozhodně uslyšíme. Připomínáme, že více informací o roli dobrovolníka najdete na zmíněném webu www.festivalunited.cz/dobrovolnictví.

0: Radio 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Bangladéš. Rodina vyhnána z domova a ohrožována kvůli své víře. Kumlai, jeho manželka a dvě dcery přišly o veškerý svůj majetek během série útoků, které začaly v říjnu 2025 a vyvrcholily úplným zničením jejich domu. Kumlai, který ve svém domě vyučoval 12 místních křesťanských rodin, se doslechl, že muslimská fundamentalistická skupina Jamaat-e-Islami ve spolupráci s některými členy jeho vlastní muslimské rodiny ho hodlá zabít a jeho dcery přinutit k sňatkům s muslimy. Před posledním útokem, který jejich dům srovnal se zemí, uprchl s rodinou do nedaleké vesnice. Na radu místního pastora se Kumlai s rodinou stěhuje do nové oblasti, kde bude sloužit, zatímco do Kumlajovy původní vesnice přijde nový pastor, aby sloužil křesťanským rodinám. Modlete se za Kumlaje a jeho rodinu, kteří začínají nový život a službu na novém místě a hledají Pánovo vedení pro tuto práci. Modlete se také za ochranu a přijetí nového pastora v této vesnici. Až do 21. století byl Bangladéš považován za jednu z nejchudších zemí světa. Přestože se objevují známky hospodářského růstu, vládní nestabilita přetrvává. Církve jsou při nabízení pomoci chudým a potřebným opatré, protože nechtějí podporovat falešná obrácení lidí, kteří se hlásí k víře v Krista pouze kvůli ekonomickému prospěchu. Bangladéš je sice většinově muslimský stát, ale vláda se snaží zabránit nepatřičnému vlivu islamistů a aktivně bojuje proti extremismu. Miliony Bangladéšanů se prostřednictvím mediálních kampaní dozvídají o Kristu a Bibli. V Bangladéši žije 87% sunnických muslimů a 2% šíitských muslimů. Přibližně polovina procenta jsou křesťané. Křesťané jsou pronásledováni místními muslimskými úřady, islámskými extremistickými skupinami, příslušníky vlastních rodin a komunit. Hinduisté pronásledují křesťany v severozápadní části země a buddhističtí čakmští extremisté pronásledují křesťany v jihovýchodní oblasti Chittagongské vrchoviny. Benin. Pastor se modlí za uvězněného vůdu kněze. Pastor z Beninu žádá modlitby za kněze vůdu, přestože jim byl pronásledován. Pastor Vincent strávil měsíce plánováním a získáváním povolení k uspořádání evangelizačního setkání ve své komunitě v Beninu. Den konání se však komunita proti akci vzbouřila a požadovala rozhovor s organizátorem akce. Křesťanská skupina byla donucena odejít, což je taktika typická pro kněze vůdů v této oblasti. Místní kněz vůdů se také postavil proti Vincentovi a jeho ženě Agnes.

0: a zabránil jim v koupi pozemků pro stavbu domu. Později jejich malá dcera onemocnila a zemřela a oni se domnívají, že to bylo alespoň z části kvůli kletbám, které na ní uvalil kněz Vůdu. Vůdista byl od té doby poslán do vězení a pastoru Vincentovi velmi leží na srdci. Plánuji jít s Agnes do vězení, abych mu zvěstoval evangelium, řekl Vincent. Požádal o modlitby za to, aby se srdce tohoto muže obměkčilo a aby se evangelium v Beninu dál šířilo. Benin je malá země sousedící se západní Nigérií. Je to rodiště vůdů. Křesťanství je mnohými na severu považováno za hrozbu pro jejich šamanské tradice. Každá vesnice a mnoho domů na severu má určené místo pro obětování zvířat a někdy i lidské oběti. Vůdů je oficiální náboženství a den vůdů je v Beninu státní svátek. Čarodejnictví je hluboce zakořeněno v místní kultuře a je otevřeně provozováno. Křesťanství je považováno za cizí náboženství, které krade mládež a brání ji v řádném zasvěcení do místních rituálů. Každý náčelník vesnice slouží jako politický vůdce i kněz vůdu. Asi 30% obyvatel Beninu jsou křesťané. Téměř 40% vyznává původní pohanské náboženství a dalších 30% jsou muslimové. Věřící jsou pronásledováni svou rodinou a komunitou. Pro následování dochází hlavně na severu Beninu. Noví konvertité ke křesťanství jsou biti a někdy i zabíjeni, církevní budovy jsou běžně ničeny. Obyvatelé vesnic brání evangelistům ve vstupu a brání výstavbě nových kostelů. Bible jsou v Beninu k dispozici, ale ve venkovských oblastech je těžké je sehnat. Práce hlasu mučedníků spočívá především v pomoci pronásledovaným v naléhavých případech. Poskytování potravin, přístřeší a osobních věcí jednotlivcům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů. Hlas mučedníků také rozšiřuje Bible v oblasti, kde většina lidí praktikuje vůdu. Írán, křesťané zatčeni a vyslýcháni. V únoru 2026 agenti íránského režimu zatkli skupinu křesťanů. Mezi zadrženými jsou i někteří, kteří již dříve byli zatčeni, odpykali si dlouhé tresty a ve vězení byli dokonce mučeni kvůli své víře v Krista. Stále jsou zadržováni a vyslýcháni, řekl pracovník hlasu mučedníků. Kvůli blokování internetu v Íránu mají místní duchovní potíže se získáním informací o jejich případech nebo o jejich aktuálním stavu. Nově zatčení křesťané se připojí k asi 50 dalším íránským křesťanům, kteří si již odpykávají dlouhé tresty za křesťanské aktivity. Notoricky známá teheránská věznice Evin, kde je podle odhadů zadržováno více než 200 křesťanských vězňů, byla údajně zasažena bombami a pracovníci hlasu mučedníků se obávají o stav vězňů a o to, jak s nimi zacházejí. Modlitby jsou skutečně potřebné, řekl jeden z pracovníků. Někteří vězni jsou navíc převáženi na neznámá místa nebo do oblastí poblíž možných vojenských cílů, což jejich životy dále ohrožuje. Objevily se také zprávy o nedobrovolných zmizeních a o situacích, kdy je mnoha vězním odepřen přístup k dostatečným zásobám jídla a vody. Přestože opravy ve věznici Evin již byly dokončeny, její správa se podle dostupných informací stále potýká se značným chaosem. Některé části zařízení navíc zůstávají uzavřené a vězni stále trpí nedostatkem i v těch nejzákladnějších potřebách. Křesťané v Íránu, kteří se tajně scházejí k modlitevním shromážděním, jsou trvale v hledáčku policie a nezřídka čelí policejním výslechům i uvěznění. Íránský režim sice povoluje činnost komunit arménské a syrské pravoslavné církve, které se smějí scházet k legálním bohoslužbám, zbytku íránského obyvatelstva je ale křesťanství zapovězeno. Zatímco íránská teokratická vláda už mnoho let ukládá křesťanům přísná omezení, podzemní církev v zemi je označována za nejrychleji rostoucí na světě. Počet křesťanských konvertitů podle některých odhadů dosahuje v této zemi až 3 milionů. Tato skutečnost pochopitelně znepokojuje tamní režim, který otevřeně vyhlašuje vyznavačům křesťanství aktivní boj. Pane, děkujeme ti za oddanost Kumlaje a celé jeho rodiny ti sloužit. Děkujeme, že jsi ochránil jejich životy před těmi, kteří jim chtěli ublížit. Prosíme, požehnej jejich nové službě, aby se dobře adaptovali na novém místě a aby jsi vedl veškerou práci v této nové oblasti. Také tě prosíme za ochranu nového pastora v jejich vesnici, aby byl všemi obyvateli dobře přijat. Posilni pastora Vincenta při zvěstování evangelia knězi Budu. Ať se projeví síla tvé moci, až mu bude zvěstovat evangelium, ať je srdce kněze Budu otevřené k přijetí pravdy. Přimlouváme se také za naše bratry a sestry, kteří byli uvězněni v Íránu. Pane, buď s nimi, ochraňuj je a dej, ať mohou zakoušet naději a pokoj, který přichází jen skrze tebe. Prosíme, dávej jim sílu v těžkostech, které prožívají mezi ostatními vězni. Nech tvé jméno je oslaveno. Amen.
1: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Na festival United v magazínu zabrousíme opět zítra. Ten dnešní je u svého konce. Naslyšenou.

Za několik minut se v pořadu Pohovka ocitneme na tiskové konferenci s Jeremym Kempem a dáme nahlédnout do jeho hudebního, osobního i duchovního života. Rozhovor byl natočený na festivalu United 2025. Uslyšíte většinou skladby z alba Deeper Waters z roku 2024. Od mikrofonu se z brněnské redakce Rádia 7 loučí Lenka Malinová. Za chvilku bude 17 hodin Pohovka a v 18 hodin už se ujme slova a moderování večerního vysílání Karolina Vološínová. Příjemný poslech a boží blízkost přeji.

Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

Ladíte Pohovku na Rádiu 7. Dnes se vrátíme na letní festival United 2025, abychom připomněli rozhovor z tiskové konference s Jeremy Kempem. Rozhovor vznikl ve spolupráci s Radiem Proglas, redakcemi časopisu Život víry a brána. Rozhovorem provází a nadabovali Karolína Vološinová a Pavel Hromádka.

0: Pokud se nemýlím, jste v České republice poprvé. Co tedy předcházelo tomu, než jste sem přijel? Mám na mysli, jestli můžete trošku popsat tu situaci, co vás sem vlastně přivedlo. Proč Česká republika, tak malá země? A tak dále.
1: Yeah, I've had a heart for traveling across the nations. I mean, I've been to 44 countries.
2: Já měl vždycky srdce pro cestování, poznávání různých národů. Navštívil jsem 44 zemí, hrál jsem po celém světě, miluji různé kultury, rád poznávám nové lidi. Vy jste moji bratři a sestry a to miluji. A tak se tady prostě stalo, že Bůh otevřel dveře. Můj přítel Danny vede organizaci Speaking Louder Ministries, neziskovou organizaci, se kterou jsme mohli spolupracovat. Byli jsme na Filipínách, v Kyrgyzstánu, vlastně jsme hráli na Ukrajině, než se to všechno stalo. Hráli jsme v Ugandě a v Indii. Takže jsme cestovali po celém světě a pomáhali předávat našim bratrům a sestrám poselství o tom, jak moc je Bůh miluje. Danny se před rokem setkal s Tomášem Polívkou v sauně, kde mu vyprávěl o tom, co děláme. Zní to legračně, ale Bůh jedná zvláštními způsoby. Tomáš řekl, pořádáme festival a byli bychom rádi, kdyby se ho zúčastnil. Viděli jsme otevřenou náruč, která nás vítala a opravdu silně jsme vnímali, že nám Bůh otevřel dveře. Šlo vlastně o náhodnou situaci, ale v podstatě mám pocit, že to byl Bůh, kdo otevřel dveře. Jak jsme se potkali a Bůh řekl, chci, abys jel do České republiky. A já jsem řekl, že pojedu.
0: Když už jste v Evropě, máte nějaké plány na cestování nebo ne?
2: Máme plány. Přiletěli jsme do Budapešti, kde jsme strávili pár dní s mojí rodinou a zítra se jedeme podívat do Osvětimi. Bude to náročné, ale těším se, že jim to ukážu, jen aby pochopili tu hloubku, hlavně můj syn. Je mladý a chci, aby měl povědomí o tom, co se opravdu stalo. Pak pojedeme do Prahy, pak do Salzburku v Rakousku, k jezeru Bled ve Slovinsku a pak do Vídně v Rakousku. Uděláme si takový okružní výlet. Tohle je místo, kde nás Bůh na těch pár dní chce mít. A my jedeme s tím nejlepším a vytěžíme z toho maximum. A moc se těšíme.
0: Vaše první manželství bylo poměrně krátké, ale intenzivní, jak v lásce, tak v bolesti. A myslím, že vám celkem dost ovlivnilo další život. Když se tedy ohlédnete zpět, čím vás hlavně ovlivnilo? Co si odnášíte? Jak si to Bůh použil pro to, co děláte teď?
2: Víte, vyrůstal jsem v křesťanské rodině a víra byla velkou součástí toho, o čem jsme vždycky mluvili. Jak důvěřujete Pánu a vkládáte v něj svou víru. Ale když jsem přišel o manželku, která onemocněla rakovinou, moje víra byla podrobena zkoušce. Myslím tím situace, kdy jsem se díval, jak trpí, jak bojuje s rakovinou, jak si přeje už být s Ježíšem. Musel jsem se opravdu vyrovnat s tím, jestli skutečně věřím Ježíši celým svým srdcem. A upřímně, nějakou dobu jsem s tím zápasil. A jednou jsem se dostal do bodu, kdy jsem si řekl, Bože, věřím ti bez ohledu na všechno, i v bolesti, stále ti věřím. V té písni I Still Believe, kterou jsem napsal pár týdnů po její smrti, se zpívá o prázdných slovech a prázdných myšlenkách. Refrén však vyjadřuje odhodlání, ale já stále věřím ve tvou věrnost, stále věřím ve tvou pravdu, stále věřím ve tvé svaté slovo, i když nevidím, stále věřím. A tak si myslím, že každý z nás prožíváme bolest. Víte, všichni jsme v životě zažili nějakou bolest. Co s ní uděláte? Položíte ji k nohám Ježíše? Nebo ji ponesete a pokusíte se ji pohřbít? Já se rozhodl položit ji k nohám Ježíše a dovolit mu, aby uzdravil mé srdce a řekl lidem, že on je jediná naděje. A tak to budu dělat stále. Až do dne, kdy mi řekne, abych přestal, nebo do dne, kdy budu s ním. Budu dál vyprávět lidem o Ježíšově naději, protože díky ní jsem prošel tím, čím jsem prošel.
0: To je něco, co je ve vaší hudbě slyšet. Bolest i naděje.
2: Díky.

0: Jak se vám daří vyvažovat osobní zranitelnost s poselstvím radosti a víry?
1: To je dobrá otázka, protože když se takhle otevřete a jste zranitelní, setkáváte se s mnoha těžkými příběhy. Když tolik let vyprávíte o naději a víře, spousta lidí vás sleduje a chce vidět, jak se s náročnými situacemi vypořádáte. Před 8 lety jsem si prošel šílenou depresí a úzkostí, kterou jsem nikdy v životě nezažil. Musel jsem to překonávat. Ptal jsem se, OK, pane, mám dál pokračovat, budu uzdravený. Uzdravil mé srdce, ale bylo to těžké a byl jsem zraněný. A dnes říkám, Bůh mě z té temné situace vytáhl. Mám rád verš z 2. listu Korinským, který říká, že můžeme povzbuzovat druhé tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Procházím těžkými věcmi, ve kterých jsem zažil Boží dobrotu a milost, abych pak mohl říct, toto pro mě udělal Bůh, může to udělat i pro vás. Myslím si, že mě Bůh povolal k tomu přinášet lidem útěchu, kterou mi dal On. A to je výsada, přestože je toho na mě někdy moc.
2: It's a lot sometimes, to be honest, but it's a privilege.
0: Kdybyste si měl vybrat jednu píseň, která nejlépe zachycuje vaši cestu víry v posledních letech, která by to byla?
1: Kromě I Still Believe bych zmínil písničku Out of My Hands, je z těch novějších. V podstatě se v ní zpívá o tom, že se má člověk vzdát, otevřít ruce a říct, vezmi to z mých rukou, všechnu tu bolest, všechno to harampádí, ty věci, které mě brzdí a které mě tíží. Myslím si, že všichni musíme téměř každý den zaujmout tento postoj a říct Pánu Bože, vezmi si tuhle depresi, tuhle úzkost, tenhle strach, tuhle starost, tuhle vinu, tuhle hanbu, ať už je to cokoliv. Vyznávám, že už to nechci. Prosím, končím, chci ti to prostě dát. V tomto odevzdání nacházíte svobodu. I já, když ji zpívám, odevzdávám. Je to opravdu hluboké, rozhodně.
0: V zemi s tak silným ateistickým pozadím, kam patří Česko, může být opravdu náročné žít podle křesťanského způsobu života. Myslíte si, že hudba může být tím, co mou generaci mladé lidi spojuje?
2: I do, because I've realized that everybody, no matter where I've gone in the world,
1: ano, protože si uvědomuju, že ať už jsem byl kdekoliv na světě, tak všichni mají rádi hudbu. Je to společný jazyk. I když třeba nerozumíte tomu, co je to za slova, něco cítíte. Podělím se s vámi o jeden příběh. Před lety jsem se vydal na místo, které se jmenuje Fajerské ostrovy. Nevím, jestli víte, kde jsou Fajerské ostrovy. Spousta Američanů to neví, ale vy to určitě víte, protože jste mnohem kulturnější než Američani. Vzpomínám si, jak jsme tam hráli na jednom festivalu. Po koncertě mi nějaký muž řekl, že za ním s pláčem přišel jeden starší pár. Mluvili ve fajrštině s tím, že vůbec nerozumějí tomu, co anglicky zpívám, ale cítí Ducha Svatého. A tak si myslím, že Duch Svatý může překonat jakoukoliv jazykovou bariéru. Věřím, že spojuje lidi. Chci být dobrým správcem toho, co mi Bůh dal, abych mohl lidem pomáhat, povzbuzovat je a spojovat je. Jsme možná z různých zemí, ale jste moji bratři a sestry. Všichni jsme jedno v Kristu. Ano, jsou mezi námi kulturní rozdíly, ale ta duchovní jednota je krásná a jsem z toho velmi nadšený.
0: Vyrostl jste jako pastorovo dítě. Zmiňovaná píseň I Still Believe, stále věřím, se týká osobní víry, která není samozřejmá. Musel jste někdy bojovat o svou osobní víru?
2: Absolutely. Many times actually. Okay. I think the biggest challenge was after my wife died.
1: Rozhodně, vlastně mnohokrát. Myslím, že největší výzvou bylo, když mi zemřela manželka. Zpochybňoval jsem svou víru. Ptal jsem se, opravdu ti na nás záleží? Celý život jsem v tebe věřil, tak proč si dopustil toto utrpení? Musel jsem dojít k tomu, že můj král také trpěl. Ježíš šel na kříž, zažil bolest a odloučení a trpěl proto, abychom měli život a svobodu. Pokud dám průchod své bolesti a posadím se k nohám Ježíše, můžu tím projít. Máte na výběr. Buď řeknete, příliš to bolí, odejdu od Boha, nebo se nasměrujete k řešení a tím je Ježíš. Rozhodl jsem se, že poběžím. běžím za ním, protože on je moje jediná naděje. Každý má nějaké otázky, pokud je upřímný. Když se díváte na utrpení po celém světě, máte prostě otázky. Bůh nemá s otázkami problém, je to velký Bůh. On sám se na kříži ptal, Bože můj, proč jsi mě opustil? Nebylo to proto, že by si říkal, ale ne, co se to děje? Bylo to spíš takové odloučení, které nikdy předtím nenastalo. Také ale řekl, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Takže se odevzdal až do konce. Podle mě můžeme mít otázky. Můžeme procházet zápasy, protože Bůh chápe, on se nebojí. My jsme lidé, on to ví, ale jde o to, co s tím uděláme. Není cílem v tom uvíznout.
0: Procestoval jste celý svět a to jistě formuje i váš pohled na církev. Zdá se, že stále potřebujete být zakořeněný v lokální církvi. Jaký je tedy váš vztah k církvi po všech těch letech cestování po světě?
1: Vždy jsme v nějaké komunitě, vždy máme církev, kam patříme. A nikdy nevyrážíme do světa bez podpory naší rodiny, našeho rodinného sboru. Naše církev se jmenuje Church of the City, je v Nashvilleu v Tennessee. Moje dcera někdy zpívá v týmu chval, moje žena teď pracuje s uprchlíky. Do značné míry jsme zapojení všichni, i já osobně. Nechci jen cestovat a nebýt vykazatelný, nemít církevní domov. Vždy jsme se snažili, aby to tak bylo nastavené.
0: Považujete svou rodinu za součást své služby?
1: Moji ženu a děti? Určitě, na 100%. Od doby, co se této formě služby věnuji, tvořil podíl mojí rodiny na mé službě asi 50% času, což je docela dost. V poslední době je to trochu méně, protože moje dcery jsou už dospělé. Víte, je to divné, je jim skoro 21 a 19 let. Já stárnu. Ale vždycky byly součástí. Když jsem odjížděl a nejeli se mnou, tak moje žena řekla, dobře, pojďme se teď pomodlit za tátu. Podílíte se na jeho službě tím, že se za něj modlíte. Jste toho součástí tím, že mu dovolíte jít ven, když není s námi. Jejich oběť spočívala v tom, že se museli dívat, jak odcházím, že jsem polovinu času nebyl přítomný. Ale ne, nikdy to nebudu považovat jen za svou službu. V žádném případě. Bez své ženy a svých dětí bych nic nedokázal. To je jednoznačný fakt.
0: Jakým způsobem jste se snažil svým dětem předat víru, aby to nebylo jen tatínkovo povolání, ale jejich osobní vztah s Bohem?
1: Vždycky jsme jim říkali, že víra je něco, co vám Bůh musí zjevit sám osobně. Ale co jsme mohli, to jsme dělali. Četli jsme jim Bibli, modlili jsme se za ně, učili jsme je všechno, co jsme věděli, nechali jsme je sledovat náš život a žít ho. Moje dcera před několika lety řekla největší kompliment, který mohla říct. Natáčel jsem rozhovor s jednou velkou mediální společností a oni přišli k ní a zeptali se jí, hele, pověs nám o svém tátovi, co na svém tátovi miluješ. A ona řekla, že na svém tátovi miluje to, že tady je to stejný člověk, jakého vidí doma. A tak si myslím, že pro mě je tím největším komplimentem, když vám tohle děti říkají přirozeně. Nikdo ji netlačil do toho, jak má o mě mluvit. Prostě se zeptali, co máš na svém tátovi ráda, a ona odpověděla. Neříkám to rozhodně proto, abych se poplácal po rameni. Často si neuvědomíme, jak moc nás děti sledují, dokud něco takového neřeknou. Ano, modlíme se za ně a s nimi, předáváme jim Boží slovo, ale hlavně musí vidět příklad.

0: Vaše písně mají silné texty. Podobně jako Ježíš, než začal mluvit s lidmi, tak strávil nějaký čas na pustých místech, na osamocených místech. Kde máte svůj zdroj síly, svá pustá místa, kde jste s Bohem sám?
1: Snažím se ráno vstát, dát si šálek kávy, přečíst si Bibli a strávit s Bohem nějaký čas. Pak si vezmu svůj modlitební deník a modlím se za svou rodinu, přátele a různé situace. Snažím se být před Pánem i pár minut v tichosti, nic neříkat. Nedělám to každý den, kéž bych to dělal, ale snažím se o pravidelnost. A pak máme modlitební setkání v kapele pokaždé, než jdeme hrát. Není to jen rychlá modlitba, ale snažíme se připravit svá srdce. A tak to dnes večer uděláme také. Sedneme si ve skupině a budeme se všichni modlit, aby se naše srdce připravilo.
0: Jak dlouho to tak trvá?
1: Pravděpodobně jen asi 15 minut. Nás je 6, víte, tak asi 3 minuty na jednoho, kdy si každý tak nějak vylije své srdce.
0: Jasně, mě to zajímalo, děkuji.
1: Jo, to se mně líbí.
0: Prodal jste miliony alb. Jak snášíte slávu? Obdivuje vás mnoho lidí, miliony lidí. Tak jak se s tím vyrovnáváte? Se slávou a s tím, že vás lidi mají rádi. Jak to děláte, aby vaše srdce zůstalo pokorné před Bohem?
1: Myslím, že jednou z věcí je vždycky si uvědomit, že je to dar od něj. Dobré je mít v okolí lidi, kteří vás drží ve vykazatelnosti. Ty já mám. A myslím si, že kdybych si za to připisoval zásluhy, tak mi nafackují. Samozřejmě každý má nějaké momenty, kdy to tak není, ale myslím, že celkově jsem se vždycky snažil zachovat si myšlení typu jsem služebník evangelia, který shodou okolností dělá muziku. Takový postoj pomáhá, aby všechny ty ostatní věci nějak vybledly. Je to pomíjivé. Lidé jsou přelétaví. Jednou máte období, kdy jste jako jednička, a pak zase někdy ne. Ale pak jste najednou zase jednička. Stejně je to všechno vrtkavé. Tak proč se toho snažit držet, když na tom ve skutečnosti nezáleží?
0: Jak vnímáte roli křesťanského umělce v dnešní kultuře, která často víru odmítá nebo zesměšňuje?
1: Byl jsem v Irsku a hrál jsem v parku. Chtěl jsem tam jít a prostě milovat lidi a hrát muziku. A přišel ke mně jeden kluk, ukazoval na mě prstem a nadával mi. A to přímo do obličeje. Prostě mi řekl, víš co, já nevěřím v to, v co ty věříš, a tak dále, a tak dále. Tak jsem mu řekl, ať si rychle sedne. Rychle si sedni, říká. Tak se jak posadil a já jsem začal hrát písničku a začal jsem zpívat. A protože jsem si to nevzal osobně a nevyšiloval, víte, neudělal jsem něco jako hou, hou, hou, vypadni, nebo pomozte mi někdo, byl jsem v pohodě, chtěl jsem mu ukázat, že ho budu milovat, ať se děje, co se děje. Ten týpek nakonec zůstal, sledoval nás a pak chtěl být celou dobu s námi. Myslím, že protože viděl, že jsme prostě opravdoví. Nesnažili jsme se mu jenom kázat. Chtěl jsem mu projevit Boží lásku. Chtěl jsem mu říct, že je milovaný a nemusí tomu uvěřit. To je úplně v pořádku, stejně ho ale budu milovat. Lidé se vám budou posmívat. Ježíš byl zesměšňován. Buďme upřímní. Mučili ho. Bylo to hrozné. A tak pokud se nám trochu posmívají kvůli naší víře, myslím, že se to dá zvládnout. Jak jinak byste očekávali, že budou reagovat? Na někoho, kdo nezná Ježíše, nemám vysoké nároky. Očekávám posměch. Očekávám ho tak, že mě to nevyděsí. V některých zemích jsou lidé kvůli své víře pronásledovaní a dokonce umírají. Myslím, že se s tím musí smířit a říct si, budu stát za pravdou, ať se stane cokoliv, i kdyby mě to mělo stát život. To udělali i Pavel nebo Petr. Ježíš, samozřejmě. Myslím si, že bez ohledu na to, v jaké situaci se nachází, jde prostě o to, rozhodnout se sloužit Pánu z celého srdce.

0: Co vás při tvorbě hudby nejvíce inspiruje? Je to četba Bible, rozhovory s lidmi nebo osobní zkušenost?
1: Myslím, že obojí. Myslím, že čtení Bible mě inspiruje samozřejmě vždycky, ale také rozhovory na

0: naslouchání lidským srdcím. Bůh mi dá jakési povzbuzení skrze Ducha Svatého a začnu psát píseň. Je to můj vlastní, víte, tichý čas s Pánem. Je to můj čas čtení Bible, můj čas v rozhovorech. Nedávno jsem se někde bavil s jedním mužem a ten zmínil nějakou myšlenku. Zapsal jsem si ji a chci na ní napsat písničku. Vyjde tak za rok a půl. Tentokrát to vyplynulo z rozhovoru.
1: Kdybyste se mohl vrátit v čase a stanout na začátku své kariéry, jakou radu byste dal mladému Jeremymu?
0: Všechny ty věci, které považuješ za důležité a které tě trápí, třeba jestli je tvůj single na prvním místě, nebo jestli si prodal 1 000 000 desek, nemají žádný význam. Ber to jako povzbuzení k tomu, aby si řekl, Páni, podívej, co Bůh udělal. Když se budeš za těmito věcmi honit, zůstaneš prázdný. Myslím, že bych mladému Jeremymu řekl, aby se snažil následovat Ježíšovo srdce a srdce těch, kteří Ježíše potřebují nebo potřebují povzbuzení. To jsem sice udělal. Ale na začátku jsem se honil i za jinými věcmi. Musel jsem poodstoupit a zeptat se sám sebe, co to dělám. Ztrácím soustředění. Nechávám se rozptýlit těmito věcmi a ztrácím důraz na to, proč jsem s tím začal. A tak jsem si sedl a vedl jsem s Bohem opravdu dlouhý rozhovor.
1: Co očekáváte od dnešního vystoupení?
0: Nemám konkrétní očekávání. Budu se samozřejmě dělit o evangelium, o svědectví a povzbuzovat lidi, kteří se potřebují víc svěřit nebo případně se Bohu odevzdávají poprvé. Samozřejmě to vždy bude součástí. Ale myslím, že vím, o čem to dnes večer bude a vím, proč jsem tady. Jsem plný očekávání, protože vím, že Bůh nám vlastně dal tuto příležitost a myslím, že má rád svůj lid a je věrný. A tak si myslím, že vstoupíme do plnosti toho, co má a uvidíme, co udělá. Nevím, co to přesně bude, ale vím, že naše srdce jsou připravena a doufám, že nás povede Duch a že mu doslova necháme prostor, aby udělal to, co má.
1: V křesťanském umění jde vždy o talent a kvalitu, ale také o to, aby daný člověk měl boží požehnání nebo pomazání. Jak na tyto dvě složky křesťanského umění nahlížíte?
0: Určitě existují skvělí skladatelé a hudebníci, u kterých si ale upřímně řečeno říkáte, kde je ten duch. Můžete poslouchat písně, které se vám líbí, které jsou dobré, ale nemají hloubku. Modlím se, aby písně, které píšu, byly vedeny Boží rukou. Nesnažím se jen psát dobré písničky nebo hrát co nejlépe, ačkoliv i o to se snažím a tvrdě na tom pracuji, protože to je povolání, které mi Bůh dal a dělám to z celého srdce pro něj a pro jeho slávu.
1: Se svou ženou Adrienne jste zapojení do dění na hudební scéně. Jak se vzájemně ovlivňujete v tvůrčím procesu, v uměleckém procesu nebo v rodinném životě?
0: Skrze společný život vedeme skvělé rozhovory, vychováváme spolu děti. Myslím, že ta krása a jednota, kterou spolu prožíváme, vyplývá z porozumění tomu, co se píše v písmu, aby všichni byli jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě. Takže když dokážeme chodit v této jednotě a opravdu chodit v duchu, mohou se dít mocné věci. Myslím si, že jako manžel, jako otec se toho hodně naučíte, když se k tomuto spolu s manželkou povzbuzujete. Samozřejmě i v oblasti tvorby. Když mě žena uslyší hrát a řekne něco jako, to se mi líbí, co to je, nebo já jí zahraju něco nového a ona řekne, aha, tak na tom ještě pracuji dál, to se mi nelíbí. Je to dobře, že mi dá zpětnou vazbu. Ona je taky muzikantka.
1: Takže nasloucháte jejím radám?
0: Naslouchám.
1: Jste tvrdohlavý?
0: No, jsem trochu tvrdohlavý, ale také jí naslouchám. Tak 50 na 50.

0: Posloucháte Rádio 7.
1: Odbyla 18. hodina ve středu 27. května 2026. Od mikrofonu ze studia Rádia 7 vás srdečně zdraví a u poslechu vítá Karolína Vološinová. Pokud získáme Boha, není důležité, co jiného máme. Pokud nemáme Boha, je jedno, co všechno nám patří. Více o této úvaze uslyšíte v další části pořadu Bible Guide. Dobrý poslech.
0: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 37. kapitola. Tato kapitola nás přenese na začátek vlády krále Cidkiáše, kterého za krále jmenoval Nabukadnezar místo krále Joakina, jehož nechal uvěznit v Babyloně. Cidkiáš byl bratr Joakinova otce Joakima. Joakim byl ten král, který spálil Jeremiášova proroctví v předchozí kapitole. Král Cidkiáš, Joakinův strýc a syn zbožného judského krále Jošiáše, byl asi vnitřně rozpolcený. Do určité míry se snažil naslouchat Jeremiášovi, ale byl slabý a podléhal vlivu svých bezbožných hodnostářů. Tak zde čteme. Babylonský král Nabukadnezar později v judské zemi na místo Joakina, syna Joakimova, jmenoval králem Cidkiáše, syna Jošiášova. Ani on však, stejně jako jeho dvořané a prostý lid, neposlouchal slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal se vzkazem: modli se prosím za nás k Hospodinu našemu Bohu. V té době z Egypta vytáhlo faraonovo vojsko a Babyloňané se stáhli od Jeruzaléma. To bylo ovšem pouze dočasné. Babyloňané po nějaké době opět Jeruzalém oblehli a nakonec vtrhli i do Egypta, který dobili. Odchod Babyloňanů ale tehdy nalil novou naději do judských obránců Jeruzaléma. Žádnou změnu ve svém vztahu k Bohu ale neudělali. Proto jim Jeremiáš připomenul, že ten, kdo proti ním stojí, není babylonský král, ale samotný Bůh. To s ním by měli své věci urovnat. Prorok Jeremiáš dostal slovo od Hospodina. Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto. Hle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město, dobudou je a vypálí. Tak praví Hospodin. Nenalhávejte si, že prý Babyloňané od nás musí odtáhnout. Neodtáhnou. I kdyby celé babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přesto by se všichni zvedli a toto město vypálili. Když je Bůh s námi, není důležité, kolik jich je proti nám. A naopak, když by s námi Bůh nebyl, pak není důležité, kolik jich je s námi. Pokud získáme Boha, není důležité, co jiného máme. Pokud nemáme Boha, je jedno, co všechno nám patří. Ježíš to řekl takto. Potom Ježíš řekl svým učedníkům, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? A stejný princip Ježíš vysvětlil také na příkladu zřeknutí se něčeho kvůli zachování věrnosti Kristu. Svádí-li tě tedy tvá ruka nebo noha, usekni a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržený do věčného ohně. Každý následovník Boha se musí něčeho vzdát. Chamtivosti, snahy líbit se za každou cenu špatným lidem, promiskuity nebo touhy ovládat druhé. Pro někoho je snadné vzdát se touhy po materiálních věcech. Pro jiného to je celoživotní boj. Pro někoho je celoživotním bojem mít pouze jednu sexuální partnerku. Pro jiného to žádný zvláštní problém není. Ale není nikdo, kdo by neměl nějakou svou ruku či nohu, které se musí kvůli nebi vzdát. Svou porci nepříjemností si musel vybrat také prorok Jeremiáš. A bylo to ještě něco horšího, než se vzdát nějaké své temné stránky. Jeremiáše tehdy dokonce zbyli a uvěznili, protože si mysleli, že chce přejít na stranu babylonské armády. Hlavním důvodem ale byla jejich nenávist k tomu, co o nich Jeremiáš prorokoval. Jeremiáše zatkli a přivedli k hodnostářům. Ti se na Jeremiáše rozuřili, nechali ho zbít a uvěznili ho v domě písaře Jonatána, ve kterém zřídili vězení. Tak se Jeremiáš octl v klenuté žalářní kopce, kde strávil mnoho dní. Nás snad nikdo nebije, ale přesto se někdy cítíme být uvrženi do podobné vězeňské cely. A někdy to je právě v době, kdy se snažíme zbavit přebytečné nohy či ruky, o které mluvil Ježíš. Bránit se své temné stránce, aby nás neovládla, není vždy snadné. Je to boj. Křesťanský život není procházka, ale boj o život. Možná ne vždy o ten tělesný, jako to prožíval Jeremiáš, ale o ten duchovní, věčný. Bojuj a nevzdávej se.

0: prozkoumávat souvislosti a další podrobnosti biblických příběhů a jejich poselství s Jiřím Zdráhlem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. Opět budeme studovat knihu Jeremiáš, tentokrát 38. kapitolu.
1: Rádio 7

Co přinese dnešní večer v pořadech a v programu Rádia 7, to prozradí následující přehled pořadů. Nenechte si ho ujít. Cesty na úřad, nejrůznější dokumenty, které třeba doložit, asi nikoho nebaví. I to je jeden z důvodů, proč digitalizovat státní správu a úřady. Ale má to i svá úskalí. Kdy je digitalizace prospěšná a kdy se může proměnit v nástroj moci, uvažují průsečíky s Marianem Možuchou po 6:30. S kanafáskem a knihou Další Arišťina dobrodružství se tentokrát opravdu ponoříme pod hladinu. V dalším příběhu Fenky, Šarplaninského psa, budeme muset plavat. Knihu napsala Markéta Millerová, vydalo nakladatelství Advent Orion. Přidejte se k poslechu od 19:15. Uvědomujeme si, jak hluboce jsou naše osobní příběhy a selhávání provázány s obětí, která přinesla záchranu celému světu? Nad touto zásadní otázkou se zamýšlí pořad Světem Bible, který nás uvede do prorockého pohledu 12. a 13. kapitoly starozákonní knihy Zachariáš. Více s výkladem teologa Johna Vernona McGeeho ve 20 hodin a 15 minut. Výraz požehnání patří do základního slovníku biblické víry. Ale co vlastně požehnání označuje? Zkoumat biblické souvislosti můžete s evangelickým farářem Jiřím Tenglerem v pořadu Kudy kam v 21 hodin. V roku 1819 vzniklo na zakázku bohatého mecenáše dílo France Schuberta, klavírní kvintet A-dur. Veselé a hravé tóny v podání houslí, violy a violončela, kontrabasu a klavíru uslyšíme v koncertínu Čase klasické hudby v 10 večer. Řadový voják se rozhodne riskovat život, vyleze z rakousko-uherského zákopu s bílým praporem, aby nepříteli popřál krásné Vánoce. Povídky Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře uvádí čtenáře do dramatických chvil. V podání Vladimíra Hausera je budeme sledovat v čase čtení na pokračování od 11:45.

Vzdělávání, hudba, zábava, odlehčení i pořady pro děti, to všechno uslyšíte během dnešního večera. Díky, že jste s námi. Teď už Lucy Grimble a píseň Not Ashamed. Nestydím se za evangelium.

27. května ve středu trávíte večer ve společnosti Rádia 7. Svátek má dnes Valdemar. Toto starogermánské jméno má základ ve slovech Walten, tedy vládnout, a Mark, které jazykovědci vysvětlují jako velký. Valdemar je tedy člověk velký svou vládou nebo velký vládce, chcete-li. Ve světě byl známým nositelem tohoto jména dánský král Valdemar Vítězný, který vládl v letech 13. století. Jeho manželkou byla česká princezna Markéta, dcera krále Přemysla I. Otakara, která se za Valdemara provdala v roce 1205. V nové zemi si získala nesmírnou popularitu a přijala zde i nové jméno Dagmar. Pod ním vstoupila i do dánských legend. Dánský král Valdemar byl velmi úspěšný panovník. Rozšířil své původní panství až do severního Německa, do Estonska a na finské pobřeží Baltu. V křesťanském kalendáři má dnes svátek Augustin. Základ jména hledejme v latinském slově Augustus, což znamenalo vznešený. Augustin z Canterbury se narodil někdy v 6. století a již v mládí si vybral duchovní dráhu. Papež Řehoř Veliký jej poslal do Anglie, aby tam šířil evangelium spolu se 40 dalšími dobrovolníky. Tam vládl sice pohanský, ale velmi tolerantní král Ethelbert, jehož manželka byla křesťanka. Ten evropské misionáře vřele přijal a všemožně je podporoval. Pro Augustina byl jedním z životních vrcholů den, kdy se nechal král od něj osobně pokřtít. Misijní práce pod Augustinovým vedením pak už slavila jenom úspěchy. Tento apoštol Anglie, jak bývá někdy označován a nazýván, zemřel 26. května asi roku 604.

0: kalendárium.
1: Připomeňme historické události a také výročí spojené s dnešním datem, tedy 27. květnem.

27. května roku 1942 provedli Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na Reinharda Heydricha. Okamžitě bylo vyhlášeno stanné právo. Nacisté vypálili obce, Lidice a Ležáky, jejich obyvatele popravili nebo odvlekli do koncentračních táborů. Připomeňme, že 27. května roku 1884 se narodil pražský německý židovský spisovatel Max Brod. Věděli jste, že Felix Hay byla ve skutečnosti spisovatelka Marie Wagnerová, která dnes by oslavila další životní výročí. Za pseudonymem Felix Hay se skrývala, jak jsem říkala, spisovatelka Marie Wagnerová, kterou proslavil zejména sedmidílný cyklus knih o Kájovi Maříkovi a také pětidílný cyklus s názvem Řídících Márinka.

Připomeňme výročí úmrtí švýcarského teologa, významného představitele reformace 16. století Jana Kalvína. V roce 1533 se při studiích práv seznámil s učením Martina Lutera, k jehož názorům se přihlásil o dva roky později. V roce 1536 se pisuje pro Ženevu, kde se usazuje obecně závazný zákoník. Protože je velmi přísný a naráží na odpor, je jeho autor z města vyhnán. O tři roky později, tedy v roce 1541, je ovšem zavolán zpět a ženevští se jeho řízení poddávají. Vychází Kalvínův ženevský katechismus a město se ubírá cestou, která má vést k Bohu. Občané se mají soustředit na poctivou práci a šetrnost. Už za Kalvínova života se stala Ženeva, do které proudilo mnoho exulantů z celé Evropy, jedním z protestantských center v Evropě. Po úmrtí svého zakladatele v podstatě splývá kalvinismus a další protestantské hnutí, které založil Ulrich Zwingli. Roku 1566 tak vzniká švýcarská národní církev, která výrazně ovlivnila českou jednotu bratrskou. Jan Kalvín umírá 27. května roku 1564. Dnes si připomínáme taky 350 let od úmrtí německého teologa a básníka Paula Gerharta. Životní cesta Paula Gerharta nebyla snadná. Vyrůstal v období 30leté války. Zažil několikrát ztrátu domova, poznal bídu, nemoc i smrt svých nejbližších. Celý život se pohyboval v prostředí německé luterské církve. Ve svých 40 letech vydává zpěvník Praxis Pietatis Melica. Nejoblíbenější v něm byly právě Gerhartovy písně, zaměřovaly se totiž na hlavní křesťanská témata. Zpívá se v nich o důvěře v Boha, vyznávají, že Hospodin je Pán i v dobách nepokoje. Nejznámější písní Paula Gerharta je O hlavoplná trýzně, vzývajícího trpícího spasitele na kříži. To už je z dnešního kalendária vše. Spolupracovali Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Průsečíky naladíte v premiéře v úterý v 11.15 s tématem Úloha umělé inteligence neboli AI v dezinformacích.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz
0: Minula 19. hodina ve středu 27. května 2026. Od mikrofonu vás provází Karolína Vološinová a srdečně zve k poslechu Kanafásku v 19.15 a nebo třeba pořadu 3D Talk o vůdcovství nejen, ale zejména v církvi. Dnes tedy Kanafásek, to budeme číst další díl z knihy Arišťina dobrodružství. Tentokrát se opravdu ponoříme do vody, pod hladinu budeme plavat. No a ve 7:45 v 3D Talku s Petrem Rausem probereme, v čem se liší první a druhá pozice z pohledu vedení. Takže s Petrem Rausem a také s Vojtěchem Barotem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

každý můj dech ty z do mých plic dál. A viděl si pád, ale měl si sen.

podstatama a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv.

0: Ahoj děti, Kanafásek vám přináší další dobrodružství Fenky a Rišky. To dnešní bude celé o vodě. Knihu, ze které čteme, napsala Markéta Millerová, načetla ji Zdena Staňková. Hudbu složil Marcel Brouk, vydalo nakladatelství Advent Orion. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Vodomilka. Zrovna jsem se probrala z hlubokého přemýšlení, hlavu mám trochu ze strany otlačenou a strašně zívám. No což, musím vstávat, abych vám řekla svou další životní zkušenost. Tuto kapitolu jsem nazvala Vodomilka. Jen si ten název prosím nepleťte s vodoměrkou, to je úplně, ale úplně něco jiného. Je to drobný vodní hmyz. Vodoměrka vypadá jako takový velký komár bez křídel. Lehce pobíhá po vodní hladině s pokrčenýma doširoka roztaženýma nohama. Tak to, abyste byli, jak se říká, v obraze. Teplé srpnové sluníčko ohřívalo zem a páničci mě vzali na procházku. Šli jsme společně se strejdou Merdou, tetou Janou a jejich už skoro dospělými dětmi. Chtěli jsme se podívat do starého lomu a na velký splav na řece Odře. Cestu lemovaly vzrostlé vrby, mohutné lípy a duby a občas i jírovce, ze kterých na podzim padají na zem kaštany. Na okraji řeky Odry jsem se napila její vody, abych zahnala žízeň a svlažila si nožičky. Do hloubky jsem nešla. Když jsme se vrátili z výletu, strejda Merda se chtěl pochlubit, jak mu pěkně rostou pstruzy v malé betonovém bazénku v zemi, který je napájený pramenem na jejich zahradě. Byla jsem také zvědavá a tak jsem se šla s nimi podívat. Páni, to už byly pořádní pstruzy. Dostala jsem znovu žízeň. Už ani nevím, co se mi to v hlavě stalo, ale najednou jsem se rozběhla a hupsla do toho bazénku. Za pár sekund jsem se celá vyděšená vynořila nad hladinu. Vodu jsem měla až po uši. Taky jsem ještě byla 1,5leté neskušené štěně. Ale jak odtud ven? Bazenek byl hluboký a nebyly tam žádné schůdky. Páníček si rychle sundal kalhoty, vlezl do studené vody a vytáhl mě ven. Poté, co se všichni z toho šoku probrali, začali se smát. Tak jsem se otřepala a trochu je osvěžila vodní tříští. A Ryško, co tě to napadlo? Co pak si nějaká vodomilka? Ptala se mě potom panička. Ale kdeže, jen jsem se chtěla napít a trochu se osvěžit. No, nevěděla jsem, že je to tak hluboké. Příště budu opatrnější. Ujišťovala jsem paničku. To víte, děti, voda zkresluje skutečnou hloubku. To znamená, že se nám zdá třeba řeka nebo potok méně hluboký, než ve skutečnosti je. My šarplaninci se neradi koupeme ve stojaté vodě. V horách totiž může být stojatá voda zrádná. Máme raději řeky, bystřiny a potoky, prostě tekoucí vodu, ale stejně jdeme jen do míst, kde nám sahá voda po břicho. Ale i mezi námi šarplaninci existují výjimky. Některé rasy psů vodu a s tím spojené vodní radovánky vyloženě vyhledávají. Jsou to velcí vodomilové. Jejich tlapy jsou vybaveny silnými plovacími blánami. Nejenže dobře plavou, ale jsou také výbornými vodními záchranáři. Patří mezi ně lencír, irský vodní španěl, novofundlandský pes, portugalský vodní pes a vydrař. Takže postupně, aby se to nespletlo. Lencír je vhodný jako záchranářský pes a může být využíván na kanisterapii. To je léčba lidské duše psí láskou. Irský vodní španěl byl používán v zemi svého původu k lovu vodního ptactva, a to i v náročném bažinatém terénu. Dohledává zvěř a aportuje i z neprostupných houštin. Takový Novofundlandian je největší vodomilné plemeno. Používal se k tahání člunů a vytahování rybářských sítí. Ve Francii se používá jako záchranář tonoucích. V Itálii je na mnoha plážích cenným pomocníkem plavčíků. Instinkt ho nutí zachraňovat z vody každého, ať už se topí či ne. Portugalský vodní pes je podle některých pramenů praotcem všech vodních psů a retrieverů. Také on byl nepostradatelným pomocníkem rybářů, když jim naháněl ryby do sítí a vytahoval lana a sítě z moře. Současně mu nebyla cizí ani záchrana tonoucích. Vydrař je staré lovecké plemeno, původně vyšlechtěné k lovu vider ve velkých smečkách. Ve Švýcarsku je úspěšně používán jako lavinový pes a vodní záchranářský pes. Tak děti, zase jste se něčemu novému přiučili, abyste zmoudřeli. Protože moudrost je lepší než perly a nevyrovnají se jí žádné skvosty.
0: Děti, jestli jste dnešní příběh Arišky poslouchali dobře, zjistili jste, že voda může být mnohem hlubší, než se zdá ze břehu. Proto, než do nějaké vody skočíte, vždy se přesvědčte, jak je hluboká a zda se z ní dokážete sami dostat ven. Poslouchali jsme příběh z knihy Další Ariština dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová. Četla Zdeňa Staňková, hudbu složil Marcel Brouk. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024.

Dnešní kanafá se končí, ale zítra, milé děti a všichni, kteří posloucháte, budeme pokračovat v 19.15 kapitolou Jak jsem čekala na páníčka.

Dvojici písní o psovi uzavřela teďka píseň Anděl a pes o souboji mezi dobrem a zlem. Jak jste slyšeli, pes chce jen žrát, anděl má nároky a nedá se mu lhát. No a další píseň v playlistu je od Shona Goldberga, Behold Yeshua, taková hebrejská chvála, veselá, krásná.

0: Jak vést z druhé pozice? Pohled na vedení, způsob vedení a přístup z této pozice a vůbec co to obnáší a neobnáší, o tom bude rozmlouvat Vojta Baruc s Petrem Rausem v dalším dílu pořadu 3D Talk. Dobrý poslech.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Petr Raus, emeritní ředitel Rádia 7, také emeritní místopředseda Rady církve Bratrské a dnes už v zaslouženém důchodě, mimo službu, sportem téměř nedotčen a původním povoláním zemědělec. Petře, vítám tě v pořadu 3D Talk.
3: Děkuji za pozvání.
2: V tomto pořadu zpovídám hosty o jejich zkušenostech a přemýšlení o vedoucovství, a to nejen v církvi. Ty máš hodně zkušeností s vedoucovstvím v církvi, mimo církev, v církevních nebo paracírkevních nebo křesťanských organizacích. Byť jsi byl ředitel Rádia 7, kde jsi byl číslo 1, tak co se církve bratrské týče, tak jsi byl místopředseda rady. Jaké to je, když nejsi hlavní vedoucí, ale jsi vlastně ten druhý?
3: Je to jiné, to je třeba říct, ale já k tomu musím taky povědět, že když jsem končil ředitelování v Transport Rádiu, což je tedy dnešní Rádio 7, tak jsem si velmi oddechl. Zatímco když jsem končil působení v té pozici místopředsedy Rady církve bratrské, tak mi to bylo nesmírně líto a rada mi chyběla. Čímž nechci říct, že by ten tým v Rádiu 7, Transport Rádiu, byl horší nebo špatný, vůbec ne. Já jsem se v rádiu cítil naprosto jako doma a taky, jak jsem šel do důchodu, tak jsem se tam hned vrátil jako dobrovolník. Práce s těmi lidmi byla skvělá, úžasná, ale mě prostě to první místo moc nesvědčí. Když jsem odcházel z té pozice ředitele, říkal jsem si, ředitelem už nikdy více. Ale ta druhá pozice, ta je příjemnější. Nečiní mi problém převzít odpovědnost, nedělá mi potíže se rozhodovat. Vlastně teoreticky by mě ta první pozice vyhovovat měla, ale nevyhovuje. Radši jsem na té druhé židli a podpírám, podporuju toho, kdo je v čele, podsouvám mu různé myšlenky a nápady, to ano, ale mám to raději. No, měl jsem to raději, teď už je mi to jedno.
2: Čím to je, že je to velmi podobná práce, ale velmi vlastně jiná?
3: Já jsem o tom moc nepřemýšlel, ale z takových těch letmých zamyšlení a pohledů dneska si říkám, že je to možná přístupem těch lidí kolem. Já mám takovou neúplně dobrou zkušenost z necírkevní pozice. Já jsem byl taky jednu dobu vedoucí tvůrčí skupiny v České televizi. A bylo pro mě zajímavé, jak se změnilo chování zejména kolegyň, když jsem se dostal na tu jakoby první pozici, nebo na té úrovni první pozici. Kdežto ten druhý, ten je takový normální kolega, sice trošku výš, ale nic moc. A to je pro

0: ten kontakt s druhými lidmi minimálně v České republice příznivější.
1: Takže jsi byl takový víc přístupný svým podřízeným nebo kolegům?
0: Ano, byli jsme víc na jedné lodi, na jedné rovině. Zajímavé je, že v tom rádiu, kde jsem dělal ředitele, tam to takhle úplně nebylo. Protože ta organizace tehdy byla mladá, tedy vysílání Transworld rádia v českém jazyce běželo od přelomu let 68-69, tam ta tradice je dlouhá. Ale do České republiky to přišlo až v roce 90. A tam já jsem v tom roce 91 potom nastupoval. Takže ten tým byl mladý a nezavedený, nezaběhaný, všechno se začínalo od píky, protože ta práce, která běžela do té doby u Jirky Dedeciuse v domku, měla naprosto jiný charakter. Měla úplně jiné problémy a úplně jiné přednosti, fungovalo to jinak. Čili my jsme byli na startu něčeho úplně nového a dělali jsme všichni všechno, takže já jako ředitel jsem taky uklízel podlahy. Prostě byli jsme opravdu na jedné rovině. Takže tam to takhle nebylo, ale v těch pozdějších pozicích myslím si, že tenhle ten vliv, ten přístup druhých lidí k tomu, kdo je úplně v čele, že je prostě jiný.
1: V čem to může být pozitivní, v čem může být dobré, když je člověk ten první?
0: Má poslední slovo. A někdy v krizových situacích, kdy opravdu je třeba se rozhodovat rychle a s jasným dopadem, protože když by se to rozhodnutí nerealizovalo hned a plně, tak to může mít závažný dopad, negativní dopad na tu organizaci, tak v takovýchhle situacích ten ředitel nebo ten první má mimořádné postavení, samozřejmě i mimořádnou odpovědnost, ale on může tu organizaci zachránit nebo může jí výrazně pomoct. To ten druhý nikdy nemůže, leda na základě jakési dobrovolnosti těch ostatních, že oni si řeknou, ano, teď je situace takováhle, zlá, budeme toho druhého respektovat, jako by byl první. To se může stát. Ale v zásadě ten vrcholový má silnější páky, silnější pozici, může zachránit. Já jsem prošel ještě komunistickou vojnou a jednu velmi dobrou věc jsem si z té doby přinesl. Jedno ponaučení, protože tam nás učili, rozkaz se nejdřív poslechne a pak se o něm přemýšlí. A já jsem si uvědomil, že ve chvílích krizí je tohleto strašně důležité, životně důležité. Proto si myslím, že i děti je třeba vést k tomu, aby nejdřív poslechli, pak o tom přemýšleli. Protože když mě dítě běží do ulice a já mu budu vysvětlovat, jak to je nebezpečné, tak může být taky za chvilku po něm.
1: V čem jsou pozitiva té druhé pozice? V čem je to možná lepší, než být první?
0: Protože, jak jsem už říkal, ti ostatní lidé mají k tomuhle člověku trochu jiný vztah, jiný přístup. A protože i ta druhá pozice dává mnoho příležitostí a mnoho možností, jak tu organizaci formovat, jak jí pomáhat, jak jí vést. V tomto případě ve spolupráci s tím prvním, ale já rád dělám ve spolupráci s někým. S někým, kdo má stejný cíl, stejný motiv, stejné nastavení. Když jsem byl v radě církve, ale stejné to bylo i v tom rádiu, v té církvi tam to bylo velmi zřetelné, protože my jsme nastoupili jako rada, já jsem byl 3 funkční období v té radě, a v tom prvním období jsme nastoupili jako rada z velké části nová, to byla velká obměna. Ale ten tým už mnoho a mnoho let předtím fungoval jako evangelizační odbor církve. Čili my jsme byli sehraný tým, který najednou nastoupil do té nové pozice, a byli jsme velmi sehraní a velmi naladění na jednu notu. A to trvalo vlastně po celá ta 3 období, i když tam potom k nějakým změnám docházelo. Ta rada byla skvělá a pro mě to bylo opravdu i domovské zázemí, duchovní zázemí a zároveň tvůrčí tým, který reálně hledal to, co je k církvi k prospěchu. I když to někdy byly třeba kroky, které tu radu zbavovaly pravomocí. Ale vnímali jsme, že to je církvi k prospěchu a šli jsme do toho.
1: Litoval jsi někdy, že jsi v té druhé pozici a že nemůžeš třeba vždycky rozhodnout to, co bys chtěl?
0: Ne, to se mi nestalo nikdy, protože já jsem v té druhé pozici byl buď v sekulárním prostoru, kde mě to zas až tak moc netrápilo, anebo v církvi, kde zase jsem si mohl říct, no na té první pozici je Hospodin. A on si to srovná nakonec tak, jak to bude vůbec nejlepší. Nikdy mě to nevadilo. Byl jsem rád na té druhé.
1: Jak může člověk v té druhé pozici vést, když nesouhlasí s tím, co má dělat?
0: Teď záleží na tom, o jaký druh nesouhlasu jde. O jaký problém jde. Protože já jsem se svými spolupracovníky i velmi dobrými spolupracovníky často v něčem nesouhlasil. Každý máme jiné pohledy na nejrůznější věci, ale většinou jsou to prkotiny. Běžně v církvi ty prkotiny hrají největší roli, že? Největší konflikty ve sborech vznikají o tom, jestli má být ubrus na stole páně červený nebo zelený a jestli mají být lavice nebo židle a prostě ty podstatné a důležité věci. Ale když tedy dojde opravdu na nějaký konflikt, nebo spíš střet názorů, tak musím zvážit, jestli ta věc stojí za konflikt, jestli v té věci je ten můj názor, byť jsem na něj po léta zvyklý, jestli je opravdu v pořádku, potřebuju si to znovu promyslet. Promyslet si motivy, které mě k tomu názoru vedou. O co to mám opřené? Aby to bylo věcně správné. A když zjistím, že to věc důležitá je a že to mám zdůvodněné, tak se to musím pokusit tomu svému v tu chvíli protivníkovi vysvětlit. Protože všechna naše rozhodování by měla stát na racionálních argumentech. Pro mě je v tomhletom klíčový postoj pána Ježíše, ten nikdy neřekl, mám pocit, že by to mělo být takhle. Vždycky říkal, je psáno. Čili když najdeme pádné argumenty, tak potom jde o to, jestli ten druhý má pádnější argumenty a nějak se domluvíme, anebo mě přesvědčí, že tedy já se mýlím a bude to po jeho. A pak, ale to bych řekl, že ve výjimečných případech, dojde k situaci, že on má své argumenty a své přesvědčení, já mám také své argumenty a své přesvědčení, každý to vidíme tak, že ty naše argumenty jsou lepší a přitom jde o neslučitelné pozice, tak pak je na místě z té pozice odejít.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo je na takové druhé pozici. Co bys poradil takovým lidem, kteří možná nesouhlasí s tím, co mají dělat a musí to dělat, anebo naopak neví, jak přispět k tomu vedení. Protože se možná podceňují nebo necítí, že jsou slyšeni.
0: Tady narážíme ovšem na jednu otázku, velmi pro mě zásadní otázku. Jestli ten člověk je vedoucí nebo není vedoucí svou podstatou. Já se osobně domnívám, že vedení se nedá naučit. Respektive dá se naučit nějaké techniky, nějaké mechanismy, nějaké metody a může to nějakou dobu fungovat, ale to ještě nedělá vedoucího vedoucím. Domnívám se, že člověk se vedoucí musí narodit, buď tím je, anebo není. Musí být vedoucí a ta druhá věc, která je podstatná, musí mu jít o ten cíl, o tu věc. Ve chvíli, kdy začne prosazovat svoji pozici, protože on je přece ten vedoucí a měl by být slyšen, tak to je špatně. To je zase dobře jít od toho a přestat to dělat. Ale pokud jde o tu věc, o ten cíl, o poslání té organizace, tak potom už je to jenom věc hledání těch dobrých argumentů a způsobu jejich prezentace, aby mi ti moji spolupracovníci a ten můj nadřízený, ten první, aby mi dobře rozuměl. A pak už je to o té váze argumentů. Buď se ukáže, že pravdu má on a já to musím respektovat, nebo odejít, anebo se ukáže, že pravdu mám já a on to buď respektuje, anebo ne, a to je taky chvíle, kdybych odcházel. Protože pokud se jde proti prospěchu té organizace, který je zřetelně prokazatelný, tak to není k dobrému.
1: Mluvíme tady o vedení vlastně v církvi, zmiňovali jsme Ježíše Bibli. Jak může člověk poznat, že je Bohem povoláván k tomu být číslo dvě na celý život nebo na určitý čas? A jak poznat, že to je jenom jako kdyby mezikrok, aby se naučil další novou věc, než postoupí do té první pozice?
0: Zajímavá věc, že Pán Bůh nám většinou takovéhle věci neukazuje. On téměř nikdy neřekne, dělej tohle, protože za 20 let tě pověřím tady tím. Pán Bůh většinou přijde a řekne, tohle opust a začni dělat tohle. Teď. On si tu přípravu nechává ve své režii. On nás nechá něco dělat a my vůbec netušíme, že to je příprava na něco. Dva praktické příklady z mého života. Úplně člověk by řekl absurdní, ale pro mě velmi realistické při zpětném pohledu. Já když jsem byl na Gimplu, když jsem byl tělem i duší entomolog, nemyslel jsem si, že někdy budu dělat něco jiného, tak jsem patřil k několika málo studentům, kterým ředitelství školy svěřilo školní rozhlasové vysílání. Čili já jsem na tom Gimplu dělal rozhlasové pořady. Vůbec jsem netušil, že za x let budu profesionální rozhlasák. Když jsem vyhrál jednu studentskou biologickou soutěž, tak jsem jako výhru dostal filmovou kameru, osmičku. Netuše nic o tom, že za mnoho a mnoho let budu pracovníkem České televize a budu dělat na produkci filmu. Takže to jsou takové drobnosti, se kterými si Pán Bůh hraje a které se nám ukážou až opravdu v tom zpětném pohledu.
1: Závěrem se možná zeptám, co bys poradil člověku, který možná je moc ambiciózní nebo velmi cílevědomý a chce být ten číslo jedna, ale nemá být. Má být zatím číslo dvě.
0: To je velmi těžká věc, protože nejhorší vedoucí jsou ti, kteří chtějí být vedoucí. To je obecná pravda. Většina božích služebníků v Biblii se tomu bránila. Když měli něco splnit, tak většinou nechtěli. Mojžíš je toho nejkrásnější případ, že měl být vedoucím národa, vedoucí postavou, která je vyvede ze zajetí. A on říká Pánu Bohu, já ne, pošli si koho chceš. Takoví lidé jsou lepší. Když někdo moc touží po pozici, tak by ji neměl dělat. Ale když někdo usiluje o ten cíl a má za to, že na té pozici vedoucího by měl možnosti a schopnosti, jak tomu opravdu pomoct, a nejde mu o něj samého, ale o tu věc, a navíc chce se rozhodnout podle toho, co Pán Bůh chce, tak potom bych řekl, ano, to vnitřní vědomí Božího povolání je velmi důležitá věc. Ptát se Pána Boha, co mě řekne. Ale stejně tak důležité je ptát se církve. A teď záleží na tom, na jaké je to úrovni. Pokud je to úroveň sboru, tak ptát se svého staršovstva a brát jejich názor velmi vážně. Pokud je to na úrovni denominace, ptát se vedení denominace. Pokud je to na úrovni světové, tak potom se ptát celé ekumény.
1: To je taková hezká rada na závěr. Díky moc, Petře, že jsi tady se mnou dneska byl. A od mikrofonu se loučí Vojta.

0: Končí 3D Talk o tom, jak vést z druhé pozice s Vojtou Barotem a jeho hostem Petrem Rausem. Další díl naladíte v úterý v 8.30 a ty předchozí v podcastu 3D Talk anebo v archivu na našem webu www.radio7.cz.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

Ze středy 27. května 2026 uplynulo 20 hodin, vy posloucháte středeční vysílání, no a tím vás provází Karolína Vološinová. Ve 20.15 nás čeká další díl pořadu Světem Bible z knihy Zachariáš, vám další pohled do tohoto textu a práci s ním přednese John Vernon McGee v podání Pavla Vopaleckého, no a po 21. hodině jste zváni k poslechu pořadu o požehnání s evangelickým farářem Jiřím Tenglerem. Freeze the moments in time, travel back down the corridor of Eden, see the apple shine. It was gonna be the ladder to the skies in their minds.

0: S pomocí výkladu teologa Johna Vernona McGeeho otevřeme v pořadu Světem Bible 12. a 13. kapitolu starozákonní knihy Zachariáš. Odhalíme souvislosti mezi lidským pokáním a božím zásahem, který skrze osobu Mesiáše nabízí nevyčerpatelný pramen očištění od každé viny a hříchu. Slovem provází Pavel Vopalecký. Dobrý poslech.
1: Milí posluchači, vstupujeme do posledního závěrečného oddílu Zachariášova proroctví. Máme před sebou kapitoly 12 až 14 a náš průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, označuje tento závěrečný oddíl knihy proroctví Zachariáše jako proroctví týkající se druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Oddíl, který jsme minule ukončili, byl podle našeho učitele označen jako pasáž hovořící převážně o prvním příchodu Mesiáše. Ukázali jsme si, že první a druhý příchod Pána Ježíše spolu vnitřně úzce souvisejí, že se jedná o dvě strany téže mince, totiž záchrany světa a zjevení Boží slávy. Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli. Výrok Hospodina, který rozprostřel nebesa a položil základy země i vytvořil ducha člověka v jeho nitru. To je první verš 12. kapitoly Zachariášova proroctví. To počáteční slovo výnos je totéž jako na začátku 9. kapitoly a na začátku 1. kapitoly Malachiáše. Vidíme, že na tomto místě skutečně začíná samostatný oddíl, původně tedy pravděpodobně samostatné proroctví. Toto proroctví není jen výmyslem nějakého lidského autora, ale je to slovo od Hospodina, slovo od živého Boha. Toho Boha, který všechno stvořil a proto zná i budoucnost všech věcí. Hle, postavil jsem před Jeruzalém všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí, pokračuje Zachariáš ve 12. kapitole od 2. verše a pak jdeme dále k 6. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu. V onen den učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, raní se až do krve. Všechny pronárody země se k němu srotí. V onen den je výrok Hospodinův, udeřím a každý kůň se splaší a jezdec na něm zešílí. Na dům judský však obrátím svůj zrak, kdežto všechny koně národů raním slepotou. Tu si každý judský pohlavár v srdci řekne, obyvatelé Jeruzaléma jsou mi posilou pro Hospodina zástupů, svého Boha. V onen den učiním judské pohlaváry pánví s ohněm vedříví a hořící pochodní v otepi slámy. Pozřou všechny okolní národy napravo i nalevo. Jeruzalém však dále zůstane na svém místě, v Jeruzalémě. Tolik úsek 2. až 6. verše z 12. kapitoly Zachariáše. Je nespornou skutečností, potvrzenou slovy apoštola Pavla, že Pán Bůh počítá s návratem Izraele do Palestiny. Je rovněž jisté, že se Izrael vrátí ke svému Bohu a jako národ dojde spásy. Číše a vzpěračský balvan. Dva obrazy, které popisují vztah mezi Božím lidem a Božími nepřáteli. Při slavnostech kolovala číše s vínem od jednoho hosta ke druhému. Tak to prý kdysi bývalo. Nepřátelské národy, které se sjeli k boji proti Božímu lidu, se předem radují nad snadným vítězstvím, ale nakonec padnou ve svém opojení. Vzpěračský balvan sloužil k prokázání síly při sportovních zápoleních. Balvan Jeruzaléma ale není možné zvednout. Není na světě síla, která by jej zvedla z jeho místa a odhodila. A dochází tam ke zraněním. Dokonce ani za pomoci těchto zranění, která lze spojovat s nečistými silami, se nepodaří boží lid porazit. Můžeme myslet třeba na podobná zranění, jaká si přivozovali Bálovi proroci, když tančili kolem oltáře na hoře Karmel. Vzpomínáte si, 1. královská 18. kapitola. Tam Eliáš způsobuje obrovské vítězství, nebo přináší od Hospodina obrovské vítězství nad Bálovými proroky, protože jsou tam dvě oběti, jedna Bálovi, jedna Hospodinu. Hospodin se přizná k Eliášově věrnosti a jeho oběť vzplane ohněm, na rozdíl od oběti přinesené Bálovi. Hospodin si vyvolil svůj lid, on za něj dal sám sebe, to bylo jeho zranění. A proto za ním stojí, proto sám svůj lid chrání a už není třeba dalších zranění. Kdo se proti božímu lidu teď postaví? Ani nejlepší vojenská výzbroj té doby, reprezentovaná jízdou, se v tomto boji proti Hospodinu neosvědčí. Každý kůň se splaší, a když se kůň splaší, tak na místo užitku způsobí obrovskou škodu. Každý jezdec na něm zešílí. Proti Hospodinu prostě nelze bojovat. Lze bojovat, ale nelze zvítězit. Hospodin nejprve zachrání judské stany, aby čest domu Davidova, čest toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, nebyla větší než Judova. V onen den bude Hospodin štítem tomu, kdo sídlí v Jeruzalémě. Klopítající mezi nimi bude v onen den jako David. A dům Davidův bude jako Bůh, bude před nimi jako anděl Hospodinův. V onen den vyhledám všechny pro národy, které přitáhly na Jeruzalém, a zahladím je. Tolik Zachariášova 12. kapitola, verše 7 až 9. I v událostech posledních dnů chce Pán Bůh zachovat jednotu svého lidu. Tato jednota nesmí být narušena žádnou protekcí, žádným upřednostněním některých na úkor těch druhých. Jeruzalém nebude mít přednost před ostatním Judou. I v milosti, kterou církev přijímá z ruky Pána Ježíše, jsou si všichni rovni. Všichni jsme omilostněnými hříšníky. A nezáleží už na tom, jak velký byl náš předchozí hřích. Není hřích malý a velký, jenom jeden hřích a taky jedna milost, která hřích jako ten celek přikrývá. V ujištění, že Hospodin nejprve zachrání judské stany, můžeme vidět i ujištění, že Hospodin jednak stačí k záchraně svého lidu, jednak že je stále týmž Bohem, jako byl na počátku. Ani jeruzalémské hradby nezvýhodní ty, kdo jsou za nimi skryti. Judejci, kteří žili ve stanech anebo ve svých domcích kolem Jeruzaléma, mohou být z boží milosti zachráněni dřív, protože boží milost je víc než kamenné hradby. Pospolitost Izraele bydlící ve stanech zachraňoval Hospodin po dlouhá staletí. Zachrání si ji i tenkrát, až nastane naplnění tohoto Zachariášova slova. Ve své ochraňující přítomnosti je Pán Bůh stále stejný. V těch slovech, že v onen den bude dům Davidův jako Bůh sám, můžeme vidět další prorocké slovo o Božím synu, který o sobě řekl: já a Otec jsme jedno. Tak to zachytil Jan ve své 10. kapitole jako 30. verš. Pán Ježíš bude stát před svým lidem, a i ti nejchatrnější z církve mu budou připodobněni, jak to zachycuje Jan ve své první epištole, 3. kapitole, 2. verši. Zachariášovo proroctví pro nás teď pokračuje 10. veršem ve 12. kapitole. Ale na dům Davidův, na toho jenž sídlí v Jeruzalémě, vylej ducha milosti a proseb oslitování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. V onen den se bude v Jeruzalémě rozléhat nářek, jako nářek pro hadat Rimóna na pláni u Megida. Naříkat bude země, každá čeleť zvlášť. Zvlášť čeleť domu Davidova a jejich ženy zvlášť. Zvlášť čeleť domu Nátanova a jeho ženy zvlášť. Zvlášť čeleť domu Léviova a jejich ženy zvlášť. Zvlášť čeleť Šímejská a jejich ženy zvlášť. Všechny ostatní čeledi, každá čeleť zvlášť a jejich ženy zvlášť. Tolik úsek až po 14. verš. V této části 12. kapitoly znovu rozeznáváme prorocká slova ukazující přes hradbu času až do života Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Pro většinu prorockých slov starozákonních proroků můžeme najít určitý reálný podklad, určitý obraz v prorokově současnosti, o kterém prorok hovoří, na kterém ukazuje věci Božího království, případně i věci budoucí. Je to stejný způsob zvěstování slova, jaký používal Pán Ježíš, když hovořil v podobenstvích. Většinou mluvíme o různých rovinách, o různých úrovních prorokova slova. A ty úrovně mohou platit současně. Pro tohle Zachariášovo slovo, zachycené ve 12. kapitole, budeme ovšem takovýto reálný podklad v biblických textech hledat jen obtížně. Kdo je tím probodeným, o kterém Izajáš hovoří? Prorok mluví slovy Hospodinovými. Nejprve mluví o probodeném v první osobě a v zápětí pak ve třetí osobě, jakoby on. Nejprve já a potom on. Zdá se tedy, že probodený je Bohem a zároveň jim není, zároveň je někým jiným. Je Bohem, ale je i člověkem. Zachariáš mluví o nářku, ale nezdá se, že by tento nářek měl být důvodem k záchraně Jeruzaléma. Daleko spíš se zdá, že záchrana Jeruzaléma bude spočívat ve smrti onoho probodného. A tak citované verše 12. kapitoly Zachariášova proroctví stojí v jedné řadě s 53. kapitolou Izajášovou, tedy v jedné řadě s proroctvími, která jasně ukazují k osobě Božího syna, Mesiáše. Podle té zmínky o hadat Rimónovi se můžeme domnívat, že prorok používá jako podkladu pro své zvěstování pohanské obřady z okruhu okultních bálovských přírodních božstev. Pán Bůh občas používal takového způsobu vyjadřování, protože bylo pohanům a lidem žijícím v pohanském prostředí srozumitelné. Přitom ovšem prastaré kultické představy naplňuje zcela novým obsahem. Když zemřel Pán Ježíš Kristus na Golgotském kříži, nebylo mnoho těch, kteří pro něj naříkali, jenom pár. Nářek popisovaný prorokem je ale nářkem všeobecným. Proto jde zřejmě o jinou situaci. Zachariáš použil způsobu popisu bohoslužebné slavnosti, kdy jednotlivé rody Izraele předstupují postupně, jedna za druhou, a dokonce muži a ženy zvlášť. Stojí tu za povšimnutí, které čeledi jsou zmíněny jmenovitě. Davidova, Nátanova, Léviova a čeleď Šimejí. Někteří výkladači tomu rozumí tak, že čeleť Davidova reprezentuje královský rod, čeleť Nátanova proroky, čeleť Léviova kněze a čeleť Šimejí, snad je tím míněn rod Davidova odpůrce podle 16. kapitole 2. knihy Samuelovi, tedy zástupce všech nepřátel božího lidu, kteří se také před Hospodinovým pomazaným v závěru času pokloní. Ano, v závěru času, protože tehdy bude celý svět naříkat nad svým podílem na Kristově utrpení, kterému bude v plnosti zjeveno. Pochopí, proč Kristus trpěl, uvidí toho, kterého probodli, i když na něho nešáhli rukou, přesto ho probodli. A současně to bude i doba obrovského plesání a radosti pro ty, kdo svůj život v pokoře a pokání svému spasiteli odevzdali. V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. V onen den je výrok Hospodina zástupu, vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána. Vypudím ze země rovněž proroky a ducha nečistoty. 13. kapitola, první dva verše. Jestliže 12. kapitola končila všeobecným nářkem nad vlastními hříchy lidu, pak na počátku 13. kapitoly čteme o důsledcích tohoto poznání. Lid se nechává Hospodinem očistit ode všeho znečišťujícího. Onen den, kdy vytryskne pramen k obmytí hříchů a vin, to jsou Velikonoce, ty pravé Velikonoce. Od té doby může každý hříšník v pokání přijít k Pánu Ježíši Kristu a nechat se jím samým očistit od svých hříchů, očistit jeho, tedy Ježíšovou, prolitou krví. Krev Pána Ježíše Krista je tím jediným zdrojem očištění od lidských hříchů a vin. Kromě toho, že vytryskne pramen pro očištění hříšníků, budou také odstraněny všechny pohanské kulty, jak jsme si četli v tomto textu. Bylo naplněno i toto prorocké slovo? Díváme-li se kolem sebe, vidíme, že okultismus a různé formy pohanství, záliba v tajemných silách a nevysvětlených zázracích a podobně, tyhle věci stále bují kolem nás, ba dokonce v té postmoderní době stále víc a víc. Je to lákavé. A tyto tendence pronikají i do církevních kruhů. Přesto zůstává Boží slovo o vyhlasení pohanství pravdivé. Jenom tu opět vidíme, jak první a druhý příchod Pána Ježíše v určitém smyslu splývají nebo překrývají se navzájem. Pohanské kulty budou zřejmě definitivně zlikvidovány až v poslední den, kdy bude Kristovo králování všem zjevné. Vypudím ze země rovněž proroky a ducha nečistoty. Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka, nezůstaneš naživu, protože si ve jménu Hospodinově klamal. A jeho vlastní rodiče, otec i matka, ho probodnou, že prorokoval. V onen den se stane, že proroci budou zahanbeni, každý pro své prorocké vidění. Už neobléknou chlupatý plášť a nebudou obelhávat. Budou říkat, nejsem prorok, jsem zemědělský nevolník, koupený hned v mládí. Řekne-li mu kdo, co to máš na prsou za rány? Odpoví, tak jsem byl zbyt v domě těch, kdo mě milovali. Tolik úsek 13. kapitoly až po 6. verš. Pán Bůh ve svůj čas odstraní z prostředku svého lidu nejenom pohanské kulty. V onen den budou vyhnáni nebo odstraněni i všichni proroci. Ze spojení proroků s duchem nečistoty ve druhém verši můžeme usuzovat, že se jedná o falešné proroky, protože se ale v následujících verších hovoří už pouze o prorocích, v obecném smyslu je zřejmé, že od onoho dne už jiní proroci v tom starozákonním slova smyslu prostě nebudou. Čas proroků skončí. Tento konec má být tak zřejmý, že se proti prorokům tvrdošíně hájícím domnělé boží pověření postaví jejich vlastní rodiče. Pán Bůh už nebude posílat proroky. A teď možná vyvstává otázka, jak to, proč? Vždyť i apoštol Pavel Pán Bůh některé v církvi ustanoví jako proroky. Ano, ale tito novozákonní proroci už nejsou proroky ve starozákonním slova smyslu. Mezi novozákonními a starozákonními proroky je podstatný rozdíl, přestože mají určité prvky společné. Novozákonní proroctví je jednoznačně Duchem Svatým vedený výklad Božího slova. Prorocké slovo může být svým způsobem dobré kázání působené Božím duchem na základě psaného textu Písma svatého. Proroci chodící v chlupatém plášti a tlumočící zjevené Boží slovo, které nikdo jiný nezná, to nenávratně patří minulosti, a dokonce starozákonní minulosti. Boží slovo sepsané v Biblii je uzavřeným celkem, ke kterému už žádný prorok nemůže a nesmí připojit nic dalšího. Tuto skutečnost potvrzuje prorok Zachariáš a o této skutečnosti hovoří i poslední verše Bible. Zachariáš dodává, že ti proroci, kteří se do poslední chvíle drželi svého prorockého úřadu, tak nejednali z pověření Božího, ale ve spojení s pohanskou modloslužbou. Svědčí o tom zmínka o ranách, které měli na hrudi. Tyto rány jsou zřejmě stopami po bálovské bohoslužbě, nebo tedy modlo službě. Ze strachu o život se nyní tito proroci vymlouvají a vydávají se za zemědělské nevolníky, kteří museli se účastnit pohanských slavností společně se svými pány kdysi v minulosti. Doba konce bude dobou mnoha radikálních změn a převratných událostí. Bez pochyby se budou měnit i zaběhlé formy náboženského života lidí. V tom všem je ale nejpotřebnější zachovat věrnost psanému Božímu slovu, ne způsobům, kterým jsme se naučili, byť od svých rodičů nebo předchůdců v církvi, ale věrnost Bohu a psanému Božímu slovu. Bohu, který si nás vykoupil krví Pána Ježíše Krista.
0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttv.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme velmi vděční za vaše ohlasy. Reprízu tohoto dílu naladíte i 15 minut po půlnoci a k dispozici jsou vám také předchozí díly na podcastech Světem Bible nebo v našem archivu. Pokračovat budeme zítra z knihy Zachariáš 13. a 14. kapitoly.

To byla Dana Pechanková, vystřídá jí Miťa Bodná, rado 21. hodiny nás ještě doprovodí kapela EFOT. Po 21. hodině už se na vás těší evangelický farář Jiří Tengler s tématem požehnání. Co to vlastně znamená? Více v Kudikamu mezi 21. a 22.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio 7, pořad Kudy kam, kterým vás dnes provází Jiří Tengler. Námětem pro dnešní uvažování a povídání je věc, kterou se v církvi vlastně setkáváme poměrně často, ale zas až tak moc pozornosti jí nevěnujeme. Častokrát nás jenom tak jako míne, otřese o nás, aniž bychom jim věnovali větší pozornost. Dnes večer si dopřejeme ten luxus a zamyslíme se nad tím, co je to požehnání. Slovo požehnání nebo požehnat, požehnaný, se v církevním slovníku objevuje poměrně často, což je do jisté míry taky kámen úrazu, protože my význam tohoto slova neznáme z okolního života. Když se mluví například o stišení, nebo když se hovoří o radosti, tak to jsou věci, které do toho svého života víry umíme nějak promítnout z běžných zkušeností jinde. Čím ale máme srovnat, poměřit požehnání, jak si ho máme přeložit, co to znamená? To slovo požehnání samo o sobě je pro spoustu lidí poměrně takové starožitné, možná i zaprášené, běžně ho nepoužíváme, opravdu jenom ve shromážděních v kostele, v modlitebnách nebo v nějakých možná modlitbách, ale vlastně spousta věřících se zřejmě bez něj obejde, což je podle mě škoda. To slůvko požehnání je velmi starobylé. Doprovází lidstvo a boží lid po tisíciletí. Najdeme ho vlastně v samotném počátku jako jakýsi doprovodný prvek víry. Co to požehnání je? Hovořili se o požehnání, tak si pod tímto označením představme to, co prospívá životu. Požehnání je to, co dělá život naplněným, zdárným. Požehnání je to, co otevírá cestu do budoucnosti, do dobré budoucnosti. To je požehnání. Zkrátka, požehnání má široký záběr. Vtěsná se tam toho velice mnoho. A důležité je, že je to nějakým přínosem pro život. Rád tady vzpomínám na jednu americkou návštěvu, která u nás pobývala před několika lety, protože v Americe to slovo požehnání, neboli v angličtině blessing, je poměrně běžné. Je to výraz jakéhosi štěstí právě toho, že se život daří. Život, který je požehnaný, je život zdárný, tam, kde se to nikde nezasekává, tam, kde ten život plyne kupředu, tak, jak má, kde vzkvétá, tak to je požehnání. Američani s tím zacházejí poměrně často. Možná jste někdy slyšeli nějakého politika, když chce na závěr své řeči v parlamentu, v americkém parlamentu, prokázat, že to se svou vlastí myslí dobře, tak řekne God bless America, neboli Bůh žehnej Americe. A ten známý, který u nás pobýval, byla to jeho první cesta do Evropy, přijel k nám do města v Poličky a tady se zrovna konal nějaký hudební festival. Maličký hudební festiválek, zajímavá etnomuzika, spíše takové setkání spřízněných lidí, ale přece jenom park byl zaplněný. A on se tam šel podívat a pak přišel úplně rozzářený a povídá: "You are so blessed, vy jste tak požehnaní." A tím chtěl vyjádřit, jak se mu tady u nás líbí ten život, který tady takto plyne. Jsem říkal, a co se ti tak líbilo? On říkal, no povíd, nádherné historické město, krásně udržované, máte tady městské hradby, nádhera. No pak se mně líbilo, šel jsem kolem toho festivalu, 9 hodin večer, červencový večer, ale vy tu máte takovou bezpečnost. Vy se nebojíte kriminality, děti, vaše 10letá dcera tam pobíhá s kamarádkami a vy ji můžete pustit z očí, protože víte, že se jí nic nestane. Vy jste tak požehnaní. No to je něco, co tomu životu prospívá. A říká, no a pak jsem měl žízeň, tak jsem si dal pivo, tak dobré a levné pivo, no to je krása. Jo? A to je ono, jo? Požehnání, to, co život obohacuje, jak po stránce estetické, krásné město, tak po stránce bezpečí. Nehrozí nějaká újma i těm malým dětem, které pobíhají mezi lidmi, z nich část je cizích. A k tomu vlastně i pro tělo něco, co ho občerství. No. Požehnání, to, co prospívá životu. Žádný div, že tedy požehnání spadá i do oblasti náboženství. Vždyť přece náboženství se zaměřuje na to, jak lidský život rozvinout, jak z toho spojení člověka a Boha vytěžit něco, co ten život posílí a dá mu novou další sílu. To slovo požehnání má v češtině zvláštní původ, protože se to k nám dostalo přes němčinu a přes latinu a jazykovědci říkají, že údajně na samotném počátku toho slova žehnat stojí latinské slovo signum, což znamená znamení. V němčině se řekne žehnat segnen, čili jakoby v tom smyslu někoho stavět pod nějaké znamení. Když si představíme, že v prvním tisíciletí, kde se ta křesťanská terminologie u nás rodí, tak požehnání bylo spojeno se znamením kříže. Tak to máme i zachyceno v jedné z nejstarších českých duchovních písní v chorálu Svatý Václavé. A tam se zpívá Svatým křížem se žehnejme. No, to znamením kříže se označit je vlastně ten kontakt s požehnáním. Takže tím vzniklo přes němčinu to naše slovo požehnání. Za chvíli vám prozradím, jak se řekne v jiných slovanských jazycích, ale k tomu si napřed ještě trochu pomůžu takovou oklikou. Ty okamžiky požehnání, kdy se životu daří, kdy se život nese na té vlně a zkrátka se dějí věci, které životu prospívají, tak i u lidí naprosto nenáboženských je zachována jistá citlivost, vnímavost pro to, kdy se životu daří. Lze si to ukázat na momentech, kdy si lidé blahopřejí. Ty okamžiky, kdy si gratulujeme, no to jsou ty chvíle, kdy v životě dochází k něčemu dobrému, kdy ten život jde dobrou cestou, když se před ním otevírá dobrá budoucnost. Takže schválně, malá inventura, kdy si lidé blahopřejí? No blahopřejí si k narozeninám. No tak to je jasná ukázka toho, že se životu daří, že ten život. No další rok přibyl v životě, no tak to je, že ten život plyne dál, tak to má být. Blahopřejeme rodičům, když se jim narodí dítě, no tak to je opět moment, kdy se životu daří. Blahopřejeme někomu, kdo dokončil školu, získal univerzitní diplom nebo obstál v nějaké náročné zkoušce. Blahopřejeme mu, protože on ukázal nějakou kvalifikaci, že je vybavený pro život, ta výbava se mu hodí a ten budoucí život díky této výbavě je strašný. No to je požehnání, co ten člověk má. Blahopřejeme vítězům v nějaké soutěži, sportovcům nebo zpěvákům nebo někomu, kdo prokázal nějakou schopnost, že je vybavený něčím mimořádným, vyniká a tudíž vlastně se mu budou snáz zvládat některé potíže, že se mu otevírají nové šance. Tak tomu taky blahopřejeme. Blahopřejeme novomanželům, kteří vstoupili do manželství. No, protože se před nimi otevírá společná cesta životem a jak praví písmo, není dobře člověku samotnému. Ve dvou se ten život zvládá s nás. Takže oni, když dělají ten důležitý životní krok a přiznají se k sobě, no tak my jim k tomu blahopřejeme, protože ta jejich volba žít spolu v trvalém svazku je něčím, co životu prospívá. Takže ty okamžiky, kdy si blahopřejeme, jsou tím dotykem požehnání. Kdy my vidíme, že ten život se nese na dobré vlně, odehrává se něco, čeho se nemusíme obávat, co naopak je žádoucí. A právě ta spojitost s blahopřáním nám dá dobře pochopit, jak se slovo požehnání řekne třeba v ukrajinštině nebo v ruštině, protože tam se požehnání říká blahoslovenie. Že někdo je prosloven nebo je vysloveno o někom, že je na tom blaze. Blahoslovenie. Dovolím si takovou odbočku, která trochu odbočkou je, ale trochu odbočkou není. Když jsem tady prováděl takový ten výčet, skládal jsem katalog okamžiků, kdy si lidé blahopřejí, jakože se dotýkají požehnání, že vnímají, že ten život je v tom dobrém nasměrování a daří se mu, tak vlastně takovou zvláštní formou gratulace, ona to není gratulace, jsou i kondolence při pohřbu. Kdy vyjadřujeme soustrast pozůstalým, samozřejmě, jako co říct v okamžiku, kdy odejde blízký člověk. Tak tam ten život v tomhletom ohledu nevzkvétá, nedaří se mu. Ale ty kondolence, a já, když domlouvám pohřeb s pozůstalými, tak o tom mluvíme, já je doporučuju. Doporučuju nevzdávat se. Chápu, že někdy můžou být důvody, kde je to dost těžké, ale zároveň říkám, pokud jen to trochu jde, tak to umožněte, aby vám lidé vyjádřili soustrast, protože to je opět znamením života. Je to znamením, kdy lidé dávají najevo těm pozůstalým, my jsme zde s vámi, vaše místo je mezi živými, vaše pozornost sice se teď upíná k tomu, který zemřel, odešel, ale vy jste tady s námi, my jsme tady pro vás, s vámi soucítíme, vy patříte mezi nás živé. No, takže i zde v tomto momentu je to vlastně spojeno s orientací na život. Takže před písničkou ještě zhrnu, že požehnání je všechno to, co životu prospívá. A nyní prosím o píseň.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz, nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

Radio 7, posloucháte pořad Kudy kam s Jiřím Tenglerem. Povídáme si o požehnání. Požehnání, výraz starobylý, pro někoho výraz zaprášený, přesto výraz, který má podnes svou aktualitu. Požehnání označuje to, co životu prospívá. Jsou to věci, které můžou mít velice hmotnou podobu, jako třeba jídlo nebo dobrý nápoj. Můžou to být věci, které potěší ducha, krásná věc, kterou se můžeme kochat, která nás potěšuje. Může to být ale taky třeba pocit bezpečí, zdraví. Takže požehnání má různou formu a co k požehnání patří, je také to, že se o tom požehnání mluví. To, když se konstatuje, že se to požehnání děje, to už i to, že se požehnání pojmenuje, že se z něho udělá téma, ke kterému se upínáme, tak i to je požehnání. Má tedy smysl o požehnání mluvit, má smysl požehnání vyhlašovat, protože tím vstupujeme do požehnání. V Biblii čteme mnohokrát, že někdo někomu žehnal. Kdo tedy může komu žehnat? No, předně je to Bůh, kdo žehná. Bůh jakožto stvořitel dopřává lidem, aby z různých takových potůčků do svého životního řečiště přibírali sílu, aby ten proud života, který nám byl vdechnutý při narození, sílil, abychom se neocitli na suchu, nýbrž aby k nám přitékali různými způsoby věci, které prospívají životu. Zkrátka, abychom měli požehnání. O požehnání nepřekvapivě čteme hned na samotném začátku Bible. Dokonce na první stránce. V 22. verši první knihy Mojžíšovy, kde se popisuje stvoření, čteme, že Bůh požehnal svým tvorům. Ovšem je zajímavé, jakým tvorům požehnal. Když pročítáme příběh o stvoření, tak se nám tam napřed objevuje světlo, voda, souš, nebe, země, slunce, měsíc, hvězdy, zelené rostliny. Tam Bůh říká, že je to dobré, vidí, že je to dobré, ale slovo požehnání se objeví teprve až v souvislosti s živými tvory. Když přicházejí na scénu ptáci, létavci a živočichové z vody a pak suchozemská stvoření, mezi která patří i člověk, tak tam je vysloveně řečeno, že Bůh jim požehnal. Čili ten startovní výstřel, který stvořenci slyší, je jste požehnání. A příkaz, který jim Bůh dává, ploďte se a množte se. No jasně, vy ten život nezadržujte, dejte mu průchod. No, teď proto je svět stvořený, aby se v něm život rozmál. Naplňte zemi. A k tomu Bůh dává lidem svůj podnět. Pokud bychom sledovali dál ten význam požehnání ve Starém zákoně, zjistíme, že jsou tam různé okruhy, kdy se nám objeví. Jeden z těch okruhů nebo příběhů je naprosto centrální a vlastně týká se celého Božího lidu. Dále tomu si povíme něco za chvíli. Teď jsme u otázky, kdo může žehnat. No, může žehnat člověk člověku. Kdy někdo
ze své pozice, která už má za sebou nějakou životní zkušenost. Už vlastně lecjaká požehnání zakusil, ví, co to je požehnání, ví, co životu prospívá, tak ten to předává dál. Častokrát nalezneme v biblických příbězích, že někdo někomu požehná. Jen tak prostě nemá na to žádný speciální vzorec, podle kterého by se to mělo konat. Když otcové žehnají svým dětem, tak vlastně tu svoji řeč vysolí napřímo. Není to žádný propracovaný náboženský text. Je to vlastně sdělení od jednotlivce k někomu dalšímu. Takže to je, kdy člověk žehná člověku. V náboženském provozu se to požehnání také upravilo, protože jakožto zvláštní lidé, kteří jsou napojeni na to boží prostředí, byli nahlíženi kněží. V izraelském národě z Mojžíšova ustanovení existovala vlastně celá speciální skupina kněží v té paletě izraelských kmenů byl kmen Lévi vyčleněn ke kněžské službě a speciálně je rod Áronův, který byl pověřen tím, aby předával požehnání, vyhlašoval požehnání nad Izraelem a k tomu byla dokonce určena speciální formulace, kterou my známe z Biblii jakožto takzvané áronské požehnání. Najdeme ho ve 4. knize Mojžíšově v 6. kapitole. A to požehnání áronské zní: ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Vydalo by na obsáhlé rozjímání všechno, co to požehnání zahrnuje. Jsou to vlastně tři páry takových důrazů, ale na prvním místě zazní, ať ti Hospodin žehná. Toto požehnání směli pronášet právě jenom příslušníci áronského rodu a velice se na to dbalo. Ten kněžský rod si to jméno kněží nesl. Hebrejsky se kněz řekne Kohen a to vlastně zůstalo dochováno v tom židovském hebrejském nebo židovském příjmení Kohen. To je člověk, který patří do téhleté čeledi původně od Árona. Při těch židovských bohoslužbách, pokud tam je někdo z téhleté čeledi áronské, tak tento požehnání smí pronést. Pokud tam není, tak to požehnání prostě takhle nezazní. Nemůže být uděleno, protože tam není ten příslušný člověk, který by byl tomu pověřen. Je takovou zajímavostí, že zrovna ten text áronského požehnání patří k jedním z nejstarobylejších dokladů, které máme o užívání biblického textu nebo o textu, který je spjatý s Biblí. V roce 1979 nalezli archeologové dvě stříbrné destičky popsané starohebrejským písmem a jedna z nich obsahuje právě úryvek, není to celé, protože ta destička není kompletní, ale obsahuje části tohoto áronského požehnání.
Podle badatelů ty destičky jsou ze 7. století před naším letopočtem. My vlastně nemáme žádná jiná biblická slova zapsaná na starším materiálu. Takže tento nález byl úžasný i v tom, že ten text byl živý, že pro lidi něco znamenal už tehdy. Kdo komu smí žehnat? Takže řekli jsme, že Bůh žehná člověku, že člověk žehná člověku a s tím, že to může být jak takové spontánní požehnání v rodině, kdy vlastně tomu druhému chceme předat jistotu, že Bůh je na jeho straně. A nebo to může mít i tu oficiální náboženskou podobu, kdy kněží nebo nějak lidé nábožensky erudovaní žehnají druhým. V křesťanských církvích se požehnání objevuje právě při bohoslužbách, pochopitelně v závěrečné části, kdy se vychází na další cestu životem, jako ujištění o tom, že Bůh nás doprovází, že ta naše budoucnost, která se před námi otevírá, je dobrá díky Bohu. V některých církvích je to tak opět, že podobně jako v židovstvu, že určitou formu požehnání může pronést jenom člověk, který je k tomu speciálně prověřený, kněz, pastor, pastorka a ostatním se přisuzuje jiná forma požehnání, že jim můžou přednášet. A sám mám i takovou zkušenost, když bývají bohoslužby v kostele a není přítomen kazatel a vedou laici tu bohoslužbu, takže největší rozpaky mají o tom, co mají dělat při požehnání. Kázání, modlitby to klidně přednesou na základě nějakých příprav, ale z toho požehnání jsou si takový trochu méně jistí. A do třetice, k tomu, kdo může žehnat, jestli Bůh člověku, člověk člověku, tak ač to zní překvapivě, je to možné, je to také člověk, kdo žehná Bohu. Požehnání pro Boha, jak je to možné? Jestliže požehnání je tím, co životu prospívá, tak jak může být Bůh požehnaný? No může, může, protože když Boha chceme vidět v tom proudu života, toho zdaru, když ho rozpoznáváme jako dárce dobrých věcí, no tak Bůh se stává součástí požehnání. No, a můžeme o něm mluvit o tom, že je požehnán. Opakovaně se nám tahle formulace objevuje v žalmech. Požehnán buď Bůh, který vyslyšel mou modlitbu. Požehnán buď Bůh, moje skála. Takže není to jenom záležitost, kterou bychom zakoušeli my, lidé, že jsme požehnáni, ale vlastně to máme společné s Bohem, že i Bůh je požehnaný, je součástí toho proudu života, na kterém nějakým způsobem spolupracujeme. Ta formulace, že Bůh je požehnaný, v křesťanském prostředí není příliš běžná, jak říkám, proniká to k nám trošičku ze žalmu, ale víceméně s tím moc srostlí nejsme. Naopak v židovském prostředí je to velice běžné. Dokonce je to jedna ze základních forem modliteb, kdy židovské zbožnosti patří v momentech, kdy člověk ve svém životě zakouší něco mimořádného, přínosného, dobrého, tak se sluší a patří, aby požehnal Bohu. Aby vlastně za to své požehnání učinil zodpovědného Boha, jakožto součást onoho požehnání. Tak pak se vlastně existuje celá škála
modliteb, které začínají slovy požehnán, buď Hospodin, král světa, který udělal to a to, jo, který dal narodit dítěti, který nám dal chléb, který nám dal víno a tak dále. Jo. Spousta těchto formulací se tam nachází. Mně se na tom líbí, jak vlastně jak my lidé, tak i Bůh jsme součástí toho požehnání, toho, když se životu daří, a že Bůh sám vlastně z toho těží, že jakoby je i na něm, když se to požehnání uskutečňuje, když se životu daří, že i na Bohu něco z toho ulpívá, my o něm můžeme mluvit jako o požehnaném.

0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
1: Pořad Kudy kam na Rádiu 7, své poznámky, připomínky, otázky k tématu požehnání můžete adresovat na zmíněné kontakty. O požehnání jsme si řekli, že je to všechno, co životu prospívá, jak v té oblasti materiální, tak psychické, duševní. Také k požehnání patří to, že se o požehnání mluví, že se vyhlašuje, že se říká, že se děje to požehnání. I to je součást požehnání. Řekli jsme si, že může žehnat Bůh člověku, to je ten základní formát, který je od počátku stvoření. Žehná také člověk člověku, ať už na nějaké běžné úrovni, přátelské, rodinné, nebo na rovině profesionální, jak to bylo v případě kněží. A poněkud překvapivě pro nás je to také člověk, kdo žehná Bohu. Je to vlastně forma dobrořečení, oslavy Boha za to, že to požehnání umožňuje, že i on je součástí toho žehnajícího procesu. Chci vám nyní předložit několik biblických míst, která jsou spjata s požehnáním a je toho velice mnoho. Když budete listovat Biblii, tak najdete velice často nějakou zmínku o požehnání. Dokonce je to tak, že celá první kniha Mojžíšova má požehnání jako své hlavní téma. Když se líčí stvoření a ty příběhy úplně z počátku lidstva, tak se nám objeví požehnání u stvoření živých tvorů, objeví se nám požehnání u Adama a Evy, když jsou stvořeni pro sebe jako dvojice, čili my bychom řekli požehnání manželství. Jsou požehnání Noémovi synové, kteří přežijí potopu pro ten nový restart, který se odehrává po potopě. To je všechno požehnání z božích rukou. První požehnání od člověka k člověku zakouší Abram od kněze Melchisedeka. Velice takový tajemný příběh, ale právě to, co jim probublává v té nesrozumitelnosti a těch, jako se ptáme, co to je za kněze, co se tam odehrál, tak je to, že tam zaznělo, že Abram je požehnaný. A když mluvím o Abramovi, praotci věřících, tak to je ten člověk, který slyší od Boha slib, že mu Bůh bude žehnat. No co to znamená, že mu Bůh bude žehnat? Že mu dopřeje to, co životu prospívá? Abraham je stařec, který nemá děti, nemá zemi, opouští svou vlast a vlastně nemá před sebou kloudnou perspektivu. A Bůh mu říká, jdi a já ti požehnám. To požehnání tě čeká. Jo, je před tebou, vstup do něj. Abraham jde a to požehnání zakouší. Jemu se narodí dítě, jemu se podaří získat kus země, ale to je teprve semínko, které se zasadí. Tam se to teprve startuje. No. Čteme o Abrahamovu synu Izákovi, který žije v zemi, která sice má být jeho, ale je tam ještě pořád jako host, protože tu zemi dosud nezískal a daří se mu na polích, má velkou úrodu, dostává to požehnání od Boha. Daří se mu tím, že kope studny a i když mu je nepřátelé berou, tak on furt kope dál a vždycky tu vodu najde, protože to

je to Ezau, ten starší, ale ho to moc nebere, co provozuje jeho otec, nějaké zemědělství. On je spíš na ten lov, kde se to tak jako rychle nějak urve, ten zisk, ale ta soustavná péče o požehnánou budoucnost je mu cizí. Naopak mladší Jákob, který je ale tak jako druhorozený jen o fous, když oni se narodili kompaktně, jako držel Ezau a za patu, tak ten o to požehnání stojí, ten si napřed vymíní na Ezauvi prvorozenství, čili to dědické právo na požehnání. Říká, k čemu mi to je, to prvorozenství? Úplně zapomíná, že je to jeho přístup k tomu rodovému požehnání. A naopak ten Ezau se to dere, zápasí, nebo chce to požehnání získat, a tak se převleče za Ezaua a od svého otce Izáka si to požehnání vyžádá. Což Ezaua naštve, sice se toho vzdál, ale teď vidí, oč přišel. Chce Jákoba zabít a Jákob zdrhá, musí opustit svou zemi. A když ji opouští, tak nemá vůbec nic. Má akorát ten boží slib, že se vrátí a že mu Bůh požehná, že bude s ním. Ale nemá zemi, kterou Bůh slíbil Abrahamovi, nemá potomstvo. Odchází do ciziny, tam pracuje jako námezní dělník, jako pastevec, ale daří se mu, protože s ní je požehnání, ta stáda, která on má v péči, zkvétají. A ožení se tam dokonce dvakrát, což v těch dobách nebylo zase tak jako dvakrát souběžně, ne po sobě. A má kopu dětí, má kopu dobytka, vrací se domů a má se setkat se svým bratrem, se kterým se před lety rozhádal. Děsí se toho setkání, dělá opatření, jak to udělat, aby ten někdejší konflikt, kdy Ezau chtěl Jákoba zabít, aby ten konflikt byl eliminován. Když se má s bratrem setkat, tak v noci zápasí s neznámým protivníkem a přemůže ho. On později potom o tom protivníkovi prohlásí, že to byl Bůh. Ale vymíní si, ať mu požehná. A tak ten neznámý Jákobovi požehná a teď on s ním má požehnání potvrzené, dostává nové jméno Izrael, zápasící Bůh. A s tímhletím požehnáním, a to je to, co životu prospívá, on se druhého dne setká se svým bratrem a usmíří se. To je krásně, se tady ukazuje, to požehnání je, jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně, tam udělí Hospodin své požehnání život na věky. Zpívá se v Žalmu 133. Požehnání je tam, kde bratři najdou usmíření. Takže tady se to vyprávění o zápase o požehnání, co to požehnání znamená, že to člověk nepadá do klína automaticky, tak se tady ten příběh završuje. Na stará kolena Jákob, který má 12 synů, jim dává své požehnání. Každému to naformuje trochu jinak, každý z těch synů a potažmo následně kmenu má své vlastní poslání. Požehnání se nám objeví ještě v zvláštní formu v knize Job, kdy Job je na počátku knihy člověk, který má spoustu požehnání, je zámožný, má kopu dětí, je uznávaný a pak přijde o majetek a přijde o rodinu a o zdraví a žena ho nabádá, prodivně se v takových problémech si tak už začne Bohu nadávat a on řekne ne. Hospodinovo jméno budíš požehnáno, Hospodin dal, Hospodin vzal. Ta otázka, jak je možné, že člověk, který se snaží všechno dělat dobře, o to své požehnání přijde, ta je velice palčivá. Není na ní jednoduchá odpověď. Není na to žádná mechanická odpověď, že by se našlo pravidlo, jak člověk si to požehnání může vytřískat, získat. Tak to není, že by existoval nějaký mechanismus na zisk požehnání. Je spousta otázek, spousta nejasností, trápení. A nakonec ten Job to požehnání má, ale vlastně my zase nevíme na konci proč. No protože

Požehnání je tématem dnešního večera na Rádiu 7 v pořadu Kudy kam, kterým vás provází Jiří Tengler. Požehnání je také to, co my dostáváme do života, všechny ty věci, které prospívají životu. Požehnání dostáváme od Boha, dostali jsme život, dostali jsme chléb, střechu nad hlavou, šatstvo. Požehnání dostáváme od lidí v té jejich péči, která nám prospívá. Požehnání my sami udílíme druhým lidem, ať bez slov, anebo taky ho můžeme vyhlásit, což se děje při nějakých oficiálních příležitostech. A nyní se zaměříme na to, jak se o požehnání hovoří v Novém zákoně. Také tam se požehnání objevuje, protože jsme v tom prostředí formovaném s židovskou zbožností a židovství je zaměřeno na požehnání. Tam ta citlivost, vnímavost je, požehnání patří k víře, Bůh člověku žehná, jste hospodinovi požehnaní. On učinil nebesa i zemi, zpívá se v žalmu. Takže najdeme zmínku na různých místech a já se vám ta místa pokusím představit. No, jedno z těch úplně počátečních, kde se nám objeví řeč o požehnání, no, je andělská návštěva u Marie, když andělí zdraví, buď pozdravena Marie, Pán s tebou, požehnaná jsi ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého. No, samozřejmě, je žena těhotná, tak je v požehnaném stavu, no, protože tam se tomu životu chystá nový vstup do světa. Takže zákonitě Marie je požehnaná. Setkáme se se zmínkami o tom, že i samotný Ježíš žehná. Jedno z těch míst je krásné, kdy rodiče přinášejí k Ježíšovi děti a učedníci děti odhání, že jako rozptýlují, co tady s nimi, oni nerozumějí tomu, co je tady pro dospělé určeno. A Ježíš říká, ne, nechte je přicházet ke mně. A Ježíš jim nedává nějakou speciální lekci, ale žehná jim. Ježíš těm dětem žehná. To znamená, říká, jděte tím, co vás prosím. Vy jste vybaveni tím, co prospívá životu. Konstatuje, že ty děti nejsou nějak druhořadé v tom přijímání Božího dobrodění. Oni ho můžou přijímat teď. Dále Ježíš žehná při poslední večeři s učedníky. Tam se chová vlastně podle těch naprosto nejběžnějších židovských zvyků. Když bere do rukou chléb, když bere do rukou víno, tak láme, žehná, protože tam dobrořečí Bohu, tam pronáší tu tradiční židovskou modlitbu, požehnaný si Hospodine, králi světa, který si stvořil plod vinné révy. Zmínku o požehnání nalezneme, když evangelista Matouš, nebo Lukáš, teď nevím, popisuje Ježíšovo na nebevstoupení, Lukáš to bude, byl od nich vzat a žehnal jim. Kristus, který po Velikonocích odkází tu učedníku na tu další cestu, asi na tu etapu, kdy se církev postupně musí vypravit do světa, tak jim dává své požehnání. Vy máte co dát, máte co tomuto světu předat. Požehnání se objeví také u apoštola Pavla, kdy on pochopitelně před jídlem žehná Hospodinu za dar pokrmu, ale také píše o duchovním požehnání, které dostáváme v Kristu, že tím, že jsme uvěřili, se před námi otevřely jisté souvislosti, jež jsme dosud nevnímali a najednou se nevidíme jenom jako souhru nějakých přírodních zákonů, ale taky jako prostor, kde se odehrává jakési duchovní zrání, duchovní vývoj nás a my k tomu jsme takto vybaveni.
Co z téhleté obrovské tradice požehnání přebrala křesťanská církev? No, máme požehnání, která jsou každý týden na závěr shromáždění, žehnáme dětem, když odcházejí do svých besídek, nedělních škol. Při bohoslužbách pronášíme požehnání nad chlebem a vínem. Stejně tak jako v domácnostech vyprošujeme požehnání pro prokrmy, které přijímáme, aby právě se staly tou součástí toho toku života, který nám Bůh, do kterého nás Bůh strhává. Žehnáme lidem, kteří jsou v nějaké zvláštní životní přelomové situaci. Už jsem zmiňoval vstup do manželství. Žehnáme těm, kteří jsou vysíláni do nějaké služby, kazatelů, učitelů, sociálních pracovníků. Žehnáme taky, v některých tradicích je to silněji přítomné, v některých míň, žehnáme také věcem, které nám nějakým způsobem ulehčují ten náš život víry. V katolickém prostředí můžou být požehnány některé předměty, obrázky a tak dál. V prostředí protestantském s tím žehnáním věcí jsme trošku šetrnější, ale také, když otevíráme nový kostel nebo modlitebnu nebo zprovozňujeme nové varhany, tak chceme, aby v životu prospívali a tak taky vlastně o nich vyhlašujeme, že jsou součástí toho toku věcí, které životu prospívají a taky nad nimi vyhlašujeme Boží požehnání. Je to tak už od dob Abrama, že Bůh má toho požehnání dost a rozhodně nemusí skrblit, nešetří na nás, dává nám ho hojně. A to je vlastně jedna z těch jistot, která nás může provázet na naší životní cestě. Že u nás dobře postaráno, že máme kde čerpat. A tak vám přeji dobrou a požehnanou noc.

0: Odbyla 22. hodina, posloucháte středeční večerní vysílání na rádiu 7. 27. května 2026. Provází vás Karolína Vološinová. A jenom ještě dořeknu, že reprízu právě skončeného pořadu Kudikam naladíte v sobotu po 17. nebo v pondělí po 13. hodině. Za týden nás čeká další díl ze série Jedna velká rodina, svatební hostina, a provázet vás tou hostinou a celou hodinkou bude Kateřina Fridrichová. Nyní mi dovolte vás pozvat k poslechu dílu Koncertina, které opakujeme s Ondřejem Kiasem, a budeme poslouchat spolu dílo France Schuberta Klavírní kvintet Adur. Dobrý poslech.
1: Koncertino. Malý nedělní koncert vážné hudby. Dobré poledne, vážení posluchači. Náplň dnešního koncertina bude tentokrát tvořit jediná skladba. A to skladba komorní. Bude to klavírní kvintet A-dur Pstruh od France Schuberta. Proč se této skladbě říká Pstruh? Odpověď je jednoduchá a možná si ji pamatujete i z hodin hudební výchovy. Kvintet byl pojmenován podle Schubertovy písně Pstruh. Důvod je prozaický. Skladbu si totiž objednal jistý, bohatý hudební amatér, jenž měl právě onu zmíněnou píseň v oblibě. Schubert se zachoval, řečeno dnešním výrazivem, tržně a umístil do díla variace na tuto píseň, aby se svému mecenáši zavděčil. I ostatní věty skladby jsou ovšem melodicky výrazné, jak je u Schuberta ostatně zvykem. Dílo jako celek působí dojmem radostné pohody a uvolnění. Schubertův život ovšem zdaleka pohodový nebyl. Nedařilo se mu se existenčně napevno uchytit, ač měl významné podpůrce svých žádostí. Určitě v tom hrála roli i jeho poněkud bohemská povaha. Schubert byl zvyklý žít chudě, ale obklopen dobrými přáteli z uměleckých kruhů, s nimiž žil v srdečném vídeňském prostředí. Tvořil neobyčejně lehce a jeho melodie jsou dodnes, jak se říká, velmi chytlavé. Nikdy však nejsou vyloženě banální, na to měl Schubert dostatečně vytříbený vkus. Bohužel se mu nepodařilo prorazit s jeho nejserióznějšími díly, se symfoniemi, operami a mšemi. Ty byly odmítány pro obtížnost a neproveditelnost, což se nám dnes zdá sotva pravděpodobné. Ale nezapomeňme, že tehdejší měřítka interpretace byla nastavena jinak. Co muzikanti prostě nezahráli z listu, s tím už neměli chuť se dál zatěžovat. Podobné obtíže s prosazováním svých skladeb mýval tehdy i Beethoven. Obecně se dá říct, že vídeňské hudební prostředí bylo vždycky poněkud konzervativní a nepříliš nakloněné novotám. Schubert si Beethovena nesmírně vážil a ve svých vrcholných dílech se snažil na něj navázat. Beethoven nakonec tak trochu způsobil Schubertovu předčasnou smrt, i když v tom byl vlastně nevinně. Schubert totiž nesl jednu z pochodní na Beethovenově pohřbu, ale ve špatném počasí se nachladil a jelikož tehdy měl již tak dost podlomené zdraví, mělo toto nachlazení pro něj fatální důsledky. Schubert začal s komponováním velmi brzy. Byl tak trochu zázračné dítě. První symfonii složil, když mu bylo 16 let. Největšího ohlasu ovšem dosáhl jako autor písní, tedy míním tím solové písně s klavírním doprovodem. Ty doslova chrlil. Za svého krátkého života, zemřel v 31 letech, jich složil na 600. A to je možné, že se některé nedochovaly, protože Schubert v dobrém rozmaru často píseň kdekomu věnoval a ta se potom ztratila. Jeho bohemský způsob života vysvětluje také, proč jeho 8. symfonie zůstala nedokončená, ač nebyla jeho symfonií poslední. Schubert ji musel pro nával jiné práce odložit a jelikož nebyla nikým objednána, počase na ní prostě zapomněl. Nedokončená partitura pak ležela zahrabána mezi vrstvami notových papírů až do roku 1865, to jest 43 let po Schubertově smrti, než byla nalezena a poprvé provedena. Avšak zpátky k našemu klavírnímu kvintetu. Ten, ač je dílem 22-letého skladatele, je dílem zcela vyzrálým a suverénním. Nejrozsáhlejší je první věta Allegro Vivace, druhá, pomalá věta Andante, má jednodušší písňovou formu. Třetí větu pak tvoří podle Beethovenova vzoru rychlé skerco s lyricky kolébavou střední částí. Čtvrtá věta jsou ony již zmíněné variace, již je celkem pět. Poslední rychlá věta Allegro Giusto má rozmarné pochodové téma, jehož druhá část zní jako lidový škádlivý popěvek. To bývá vykládáno jako vyjádření družnosti a pohody uprostřed kroužku přátel, s nimiž se Schubert tak rád scházel. Hraje Kaspar da Salo Quartet s klavíristou Richardem Webrem. Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech přeje Ondřej Kyjas.

Poslouchali jsme koncertino, provázel vás Ondřej Kias, hudbou France Schuberta, klavírním kvintetem A-dur. Reprízu tohoto dílu naladíte v pátek po 17. a v neděli po 15. hodině se vypravíme na cestu hudebními staletími.

předchozí hodince se hodně mluvilo, rozebíralo téma požehnání. No a jedno takové požehnání tady je i v hudební formě, kapela SP, Godzone a Julio Slovák za mikrofonem.

0: SP vystřídá Klaudia Isaky a do 23. hodiny nás doprovodí tematickou písní How Could I Forget? Jak bych mohla zapomenout, pane, chválit tě za vše, co jsi udělal.
1: Tak.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Odbyla 23. hodina ve středu 28. května 2026. Čeká nás poslední společná hodinka v doprovodu Karolíny Vološinové na této stanici. Takže máte se na co těšit. Ve 23.15 je tady čtení na pokračování, reprízovaný díl z knihy Muzikant na jezeře od Mirka Vostrého. Tento aktuální díl se jmenuje Poslední Vánoce na frontě 1 v podání Vladimíra Hausera.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Hlavními hrdiny povídek jsou obyčejní chlapi, kteří v turbulencích velkých dějin žijí své životy a občas musí vykročit mimo širokou cestu. Další díl čte Vladimír Hauser.

0: Prosinec 1917. Vojín Masaryk několik dlouhých vteřin nevěřícně civil na svobodníka Pažouta.
1: Děláš si srandu, Otouši? Omrzel tě život? No řekněte, není blbej?
0: Otočil se ke dvěma kamarádům, kteří měli ve tváři podobný výraz jako on.
1: Jen vystrčí tu svoji bláznivou makovici, tak je po něm. K čertu nečumte, jako když neumíte do pěti počítat. Řekněte mu taky něco.
0: Vojín Pomezný neochotně přitakal.
2: Márech to touší, tohle není dobrý nápad. Chválihodnej je, ne že ne, ale taky je nebetyčně blbej.
1: Jo, ustřeli ti hlavu dřív, než stačíš říct veselý Vánoce,
0: přidal se vojín Šulc. Otakar Pažout pokrčil rameny. To je sice možný, kluci, ale já jdu. Myslím na to od včerejška, co se přestalo střílet, a už jsem se rozhodl. Někdo to udělat musí, no ne?
1: Ne, nemusí, oponoval Masaryk. A tím míň ty, který z těchhle podělaných zákopech přežil 3 roky. Chcípneš a my, teda jestli někdo z nás zůstane naživu, to budeme muset jít vysvětlit tvojí vdově a sirotkovi.
0: Na to se fakt těšíme, že jo? Pohlédl na Šulce a Pomezného. Ti mlčeli. Bylo zbytečné cokoliv dodávat.
2: Co se to tady děje?
0: Zajímal se šikovatel Červený, který právě přišel s dobrou zprávou.
2: Nechte řeči, chlapi, a mazejte radši ke kuchaři. Dneska se rozdává extra příděl rumu, vánoční, tak ať to neprošvihnete.
1: Na rum teď kašlu, pane šikovateli, odpověděl Masaryk. Zakažte mu to.
2: Co jako? A Masaryk, žádnej pan šikovatel. Herr Feldwebel, ať zas nemáš průser. Kolikrát ti to mám opakovat?
1: Jo, Herr Feldwebel, ale tohle je důležitější než rumajzl. Tady frajtr Pažout si to nenechá vymluvit. Musíte mu to zakázat, vás poslechne.
0: Šikovatel Červený tiše vzdychl.
2: Aha, tohle. Vím, on o tom se mnou mluvil. Je to kravina, ale možná prostě jsem mu to povolil, když jsou ty Vánoce. Nejspíš to nedopadne dobře, jenže tady je všechno špatně. A tohle je nakonec jediná věc v celý týhle blbý válce, která dává trochu smysl.
0: Pažout se usmál. Děkuju, pane šikovateli. Šibalsky mrkl na Červeného. V téhle situaci si nepředpisové oslovení mohl dovolit, vždyť jestli mu nepřítel makovici opravdu ustřelí, tak ho za to nikdo popotahovat nebude.
2: Tak mazej, Pažout. A hodně štěstí. Na projistotu s Bohem.
0: Červený podal Pažoutovi ruku a totéž udělali ostatní vojáci. Masaryk ho objal.
1: Vole,
0: zašeptal mu do ucha. Pažout nechal pušku opřenou o stěnu zákopu a na záda si nahodil batoh. Do ruky vzal oholenou březovou větev, na jejím konci měl přivázaný bílý kapesník a vyškrábal se ven. V zemi nikoho se krátce pomodlil, zhluboka se nadechl a postavil se. Klacek s kapesníkem držel vysoko nad sebou, aby byl v měsíčním svitu dobře vidět i ze 100 metrů vzdálených ruských zákopů. Děj se vůle boží. Masaryk se opřel o předprseň a přes hledí Mannlicherovky pozoroval hranu nepřátelského zákopu. Pomezný se postavil ke kulometu a Šulc vzal do dlaní nábojový pás. Červený sledoval Pažouta, jak se krok co krok blíží k Rusům, a v duchu zapřísahal anděla strážného, ať pro boha tentokrát výjimečně nechrní. Z druhé strany bylo slyšet vánoční melodii, kterou všichni znali, ale slovům rozumět nebylo. Srpen 1920.
1: Maminko, maminko už je tady, to je určitě on, můžu otevřít?
0: Zavolal z chodby Jenda, když se ozvalo bouchání na dveře. Anna Pažoutová ztratila klid už předevčírem, kdy jí pošťák mezi dveřmi předal dopis. Jestli tedy mohu, přijel bych 26. srpna dopoledne v úctě Jaroslav Havrda. Bude to první návštěva po... Ani si nepamatovala po jak dlouhé době, ale od 15. roku určitě jediná, která přijde na oběd. Tenkrát před 5 lety ale nešlo o návštěvu, byl to otík, manžel, kterého na pár dní pustili z fronty domů. Teď, když Jeník zavolal, se Aně rozklepaly ruce a najednou jakoby jí zeslábly nohy. Už dlouho nevařila pro nikoho jiného než pro Jeníka, aspoň že jí paní domácí půjčila kousek bůčku, spíš věnovala, moc dobře věděla, že ho Anna nemůže vrátit. Snad se nepředvede jako mizerná kuchařka. Na mínění téhle návštěvy jí moc záleželo. Jendo, počkej, zavolala Anna z kuchyně. Otevřu sama, hned jsem tam. Pro jistotu podebrala zelí ode dna kastrolu, aby se nepřipálilo, odložila vařečku a strhla ze sebe zástěru. Pod ní měla svoje nejlepší šaty. Letmý pohled do zrcadla a spěchala ke dveřím.
1: Strejdo, rozářil se Jeník. Vidíš, mami? Věděl jsem to, je to strejda Slávek.
0: Anna měla za to, že víc nervózní už být nemůže, ale při pohledu na Havrdu poznala, že existuje stav, kdy povely mozku neposlouchá ani jazyk.
1: To je... Dobře, že jste tady, povedlo se jí po dlouhých vteřinách. Pojďte dál.
0: Na nic originálnějšího se prozatím nezmohla. Jeníkovi to naopak myslelo i mluvilo rychleji, než by si Anna přála.
1: Máš vláček? Přinesl jsi mi ho?
0: Aně bylo trapně. Vždyť se Jenda chová jako malý kluk. Neuvědomila si, že strejda je první návštěvou, která kdy Jendovi něco přinesla, a navíc Jenda konec konců je malý kluk.
1: No tak, Jendo, to je neslušný ptát se takhle hned.
0: Počkejte, ano, přerušil jí Slávek. To je v pořádku. Vždyť jsem to Jeníkovi slíbil. Že jo, pane Maschinenführer? Jeník, aby se maminka nezlobila, raději neodpověděl, jen přikývl. Oči mu ale zářily tak, jak to u něj Anna ještě nikdy neviděla. Byl šťastný hned na dvakrát. Strejda Slávek opravdu přijel a opravdu přivezl vláček. Ten bude určitě krásný a budou si spolu hrát. Nejdřív s vláčkem a potom třeba i na vojáky.

0: Prosinec 1917. Čtvrtý štědrý den velké války. Od předešlého poledne panovalo na tomto úseku ruské fronty příměří, na kterém se podle pokynů svých velitelů dohodli vyjednávači vyslaní do 100 metrů široké země nikoho. Seržant Popov a poručík Tvrdý, který díky svému otci v Novorosijsku vybudoval pivovar, uměl obstojně rusky, přinesli ke svým jednotkám dobrou zprávu. Od 23. prosince do 6. ledna, kdy se slaví pravoslavné Vánoce, se nebojuje. Tedy pokud se o příměří nedozví nějaký bojechtivý generál, který jim to zatrhne. A že se někdo takový najde, bylo na bílé dni, takže příměří určitě tak dlouho trvat nebude. Prozatím byl ale klid. Bylo to poprvé od začátku války, kdy na východní frontě o Vánocích utichly zbraně. A kdekdo říkal, že tohle příměří bude i poslední, dalšího nebude potřeba. Bolševici, kteří na Rusy minulý měsíc převzali moc, totiž nemají moc chuti válčit. Potřebují stabilizovat situaci doma. Proslýchalo se, že jejich vůdce, jakéhosi Lenina, co se nejmenuje Lenin, ale Ulyanov, nebo tak nějak, poslali do Ruska Němci. Vybavili ho prý tučnou zásobou peněz za slib, že až to tam vezme do ruky, válku rychle ukončí, aby Němci mohli všechny síly přesunout na západ a Rakušani zase do Itálie a na Balkán. Otakar Pažout se s vysoko zdviženým bílým kapesníkem vytrvale přibližoval k nepřátelskému zákopu. Bylo pod nulou, dobře tak minus 10, a slabá vrstva sněhu, která pokrývala zmrzlou zem, mu hlasitě chroupala pod nohama. V tom tichu, zpěv koledy utichl, jakmile si podivného příchozího nepřítel všiml, byly jeho kroky jediným zvukem, který byl slyšet jak v rakouských, tak v ruských zákopech. Těsně potom, co nepřítel přestal zpívat, Pažout zaslechl ještě jeden zvuk. Dobře ho znal. Několikeré kovové klapnutí závěrů pušek kdesi před sebou. Výstřely, které každým okamžikem očekával, se ale neozvaly. Pažout pomalu a odhodlaně postupoval. V jednu chvíli si uvědomil, že zatímco by měl mít ruce zmrzlé na kost, klacek s kapesníkem mu v nich klouže, tak je má spocené. Jen co dorazil k zákopu a stoupil na předprseň, několik párů rukou ho uchopilo za nohy a stáhlo ho dolů. Když se vzpamatoval, spatřil nad sebou udivené tváře vojáků v ruských uniformách. Was machst du hier? Zajímal se jeden z nich. Neznělo to nepřátelsky, spíš překvapeně. Pažout měl připravenou jedinou ruskou větu, kterou se stihl od poručíka Tvrdého naučit, ale v tom úžasu, že na něj promluvili německy, ji z paměti nevylovil. Jdu vám popřát veselý Vánoce, vypadlo z něj česky. No, tak to seš tedy správně, potvrdil mu voják, který se jako první vzpamatoval z údivu, že slyší češtinu a široce se na Pažouta usmál. Já jsem nějaký Hládek z Úštěka, Franta. Pažout, poté co ho zvedli ze země, nafasoval do jedné ruky ešus s horkým čajem a do druhé čutoru vodky. Tak teda veselý Vánoce, ty bejku, pronesl Hládek a zvedl k přípitku svoji čutoru. Že je plná vodky, o tom Pažout nepochyboval. Postupně si připil i s ostatními. Na zdraví, Tonda Majer ze Sedlčan.
1: Na zdraví a nakonec týto zatracený vojny. Já jsem Jarek Bartoníček od Hustopečí, znáš to tam? Kurděhov se to jmenuje.
0: A tak dál. Než se pozdravil se všemi, měl Pažout pěkně naváto a bylo mu dobře. Veškerá nervozita byla ta tam.
1: Kluci, já jsem vám přinesl takovou jako vánoční vejslušku, ať si taky užijete. A ať víte, že my, hodil rukou směrem ke svému zákopu, jsme obyčejní chlapi, co je ta vojna taky pěkně štve. Kdyby jsme mohli, tak jdem domů a tam bysme spolu zašli na pivo, třeba k Šukům nebo kamkoliv jinam.
0: A jak to, že tě k nám pustili, zajímal se Majer. Teď za tohle se střílí, bez výstrahy.
1: Pažout vysvětlil, že to má domluvené s velitelem a že když jinak nedá, jako pažout, takže si má tu svoji bláznivou kebuli nechat ustřelit a že jestli mu ji opravdu ustřelí, takže se nemá vracet.
0: Ne, tak se nevracej, navrhl Hládek.
1: To ne, vrátím se. Mám tam kamarády, to za prvý, a za druhý jsem rakousko-uherský voják. Jak bych to pak vysvětloval císař pánovi?
2: No, jestli jde o tohle,
1: ozval se Gruber, Josef z Dobřan, jak nezapomněl dodat, tak my mu nic vysvětlovat nebudeme. Prděl na nás předchozí císař pán, ani se nenechal korunovat za našeho krále, páprda jeden, a stejný to je i s Karlem.
3: Tak my zas na oplátku z vysoka na něj. Nic mu nedlužíme.
1: Pažout vybalil pravé maďarské klobásy, dvě láhve tokajského a fůru makových buchet, co mu poslala žena. A kyselé okurky.
3: To je žrádlo,
1: zhodnotil Majer s pusou tak plnou, že mu stěží bylo rozumět a ostatní k tomu neměli co dodat. Dovedli Pažouta o kus dál, kde se nad ohněm opékali dva zajíci. Dobře propečená liška už byla z ohně pryč.
3: A tohle je mež... žena, Andulka, nechal Pažout kolovat fotografii a dával pozor, aby mu ji někdo neumastil. Mám ještě kluka, Jeníka, jenže toho jsem ještě neviděl. Narodil se teprv kdy? Loni.
2: Šťabaj zná jen, co je pravda,
1: zhodnotil Gruber Andulku.
3: Ale ta moje je ještě hezčí, koukni.
1: A ukázal mu svoji fotku.
3: Kde pak? Andulka je největší, nejpěknější holka, co jsem kdy viděl. Nic proti tvojí. Jakže se jmenuje?
2: Kačenka. A nejhezčí je kdo? Kačenka,
1: vysvětlil Gruber.

Srpen 1920. Vláček byl nádherný. Ne, byl nejlepší na světě. Aby taky ne, když na něm Slávek usilovně pracoval dobře měsíc a některé součástky si musel nechat vyrobit od souseda Janoucha, který má v dílně soustruh. A jak o něm Strejda uměl vyprávět? Pojmenoval všechny jeho části, kotel, komín, píšťala, ojnice, písty, válec, ventily a taky vyprávěl, jak topič lopatou hází uhlí z tendru do kotle a strojvůdce, jak na budících kontroluje tlak a teplotu a všelijakými pákami a kohouty mašinu řídí. To nejlepší měl ale Slávek schované nakonec. A když budeš chtít, Jendo, tak já znám jednoho topiče, co jezdí z Nymburka do Ostroměře a zas zpátky, na té nejnovější mašině, co má po každý straně 4 velký kola. On poprosí mašinfíru, aby tě vzal do kabiny. To budeš koukat. Jeníkovi div nevypadly oči. Přitulil se ke Slávkovi a pevně ho stiskl. Strejda určitě nemluví jen tak do větru. Slíbil, že udělá vláček? Slíbil. A udělal ho? Udělal. Tak to se určitě pojede i na mašině. Že Slávek opravdu přišel a přinesl Jeníkovi vláček, udělalo dojem i na Anu. Je to chlap, co plní sliby. Kdepak? Otík si uměl vybrat. Nejdřív ji, jak ji o tom taky nespočetněkrát ujistil, a potom i Slávka. Škoda, že tu nemůže být s nimi. Ano, potěšilo, že Slávkovi oběd chutnal. Nejen, že jí ho několikrát pochválil, ale bylo to na něm i vidět. Ana ho celou dobu pozorovala, ale jen tak, aby si toho nevšiml. Což se jí nepovedlo. Slávkovi to celou dobu bylo jasné. Bůček od paní domácí byl skvěle propečený a zelí bylo zadělané jen s nezbytnou špetkou mouky, za to ale vylepšené troškou špeku a okořeněné kmínem. Brambory, no dobře, všechno nemůže být dokonalé. Je duben a to jsou loňské brambory jen tak a nové budou sklizené až za pár týdnů a nebudou k sehnání. Anna ale byla spokojená. S tím, co měla, vykouzlila maximum a zrovna tak to viděl i Slávek. Za to Jenda snad ani nevěděl, co jí. Oběd byl pro něj utrpením. Stejně jako žádné dítě neocení štědrovečerního kapra a těší se, až se sklidí ze stolu a konečně se půjde ke stromečku. Ta chvíle, které se Jenda nemohl dočkat, ale nakonec přišla. Teď už si se Strejdou půjdou hrát. Počkej, Jeníku, nemůžeš být na Strejdu hr? Takhle hned po obědě. Snažila se ho máma uklidnit. Strejda je určitě po cestě unavený a potřebuje oběd v klidu strávit. Jeník posmutněl. Popravdě vůbec nechápal, jak by někdo po obědě mohl chtít jen tak sedět, když je tu nový vláček, s kterým je potřeba si hrát. Ano, vzal jí Slávek letmo za ruku a hned ji zase pustil. Jestli vám to nevadí, tak my se s Jendou půjdeme podívat na ten vláček. Aspoň na chvíli, ano? My kluci totiž dobře víme, zaškalibil se na Jendu, že tak dobrý oběd se nejlíp tráví, když si člověk hraje s vláčkem. Je to tak, Jendo? Anna by si raději se Slávkem povídala. Ale souhlasila. Povídání počká. Tohle pro ní bylo dalším potvrzením, že si Otík vybral správného kamaráda.

0: Prosinec 1917. Otakar Pažout cítil, že svůj úkol beze zbytku splnil a jestli se chce dostat zpátky ke svým, tak musí vyrazit. Hládek mu zrovna podal čutoru. No dobře, jeden lok na rozloučenou, jen symbolický, snad ještě zvládne, ale víc už ne. Jarku, otočil se Tonda Majer na Bartončíka, mazej za Číškem, ať vydá rozkaz, že se nesmí střílet. Pro jistotu, tady Ota jde domů, teda ke svým, tak ať někoho nenapadne nějaká blbost. Poručík Čížek poslal dva vojáky, každého na jednu stranu zákopu, aby rozkaz vyřídili. Každý sice ví, že se o letošních Vánocích nestřílí, ale jistota je jistota. Pažout vzal batoh, do kterého mu na oplátku noví kamarádi nabalili, co sehnali, a vyrazil. Na předprseň zákopu ho Gruber s Bartoníčkem vysadili, dál už ale musel sám. V žaludku a ve všech končetinách ho hřála vodka, a že jí nebylo málo, a u srdce dobrý pocit, že v téhle nemožné době udělal to, co bylo třeba. Gesto lidskosti. A pěkné. Klacek s kapesníkem se mu kýval ze strany na stranu, ne že by s ním Pažout mával, ale protože ho stěží dokázal udržet. Byl zřízený, jak zákon káže. Dopadlo to dobře, pomyslel si s uspokojením. Těm naproti ukázal, že my, co bojujeme za Rakousko, jsme taky lidi. A navíc mu nikdo Makovici neustřelil. To ovšem znamená, že Červeného bude muset zase oslovovat Herr Feldwebel. Nahlas se tomu zasmál. Až tohle bude vyprávět Andulce a Jeníkovi. Otakar Pažout byl po dlouhé době šťastný. Ve vzdálenější baště ruského zákopu seděli na zabahněných dřevěných lavicích tři vojáci. Bláto bylo už několik dní stvrdlé na kámen od té doby, co před dvěma týdny přišel mráz, který nepovolí ani popoledni. Svobodník Havrda, vojín Šefelín a vojín Kočí slavili své soukromé Vánoce. Okusovali stehinka pečených veverek, které přes den ulovili v zázemí, a z čutor ucucávali vodku.
1: Půjdem spolu do Betléma, zkusil vojín Šefelin, ale už mu to moc nešlo.
0: Slova chytil správně, za to melodie pokulhávala.
1: Dudlaj, dudlajda.
2: Nech to na příští Vánoce. A do té doby to trochu vypiluj, jo? Doporučil mu svobodník Havrda.
1: Když myslíš, nebo to zkus ty, když seš tak chytrej.
0: Havrda si odkašlal a nasadil tón. Víc nestihl.
3: Koukejte, tamhle,
0: zašeptal vojín Kočí tak hlasitě, že to musel slyšet i nepřítel. Havrda pohlédl směrem, kterým Kočí ukazoval. Postava, co odchází směrem k Rakušanům. Měsíc se právě schoval za mrak, bílý kapesník na klacku není vidět. Dezertér, napadlo všechny tři najednou. Rozkaz, který nikdo nemusí vydávat, protože platí pořád, zněl jasně. Dezertér rovná se střílet. Je sice příměří, ale tohle je něco jiného. Čerstvý rozkaz poručíka Číška v žádném případě nestřílet se k trojici vojáků nedostal. Měsíc na několik vteřin osvětlil postavu, která už byla v půli cesty k rakouskému zákopu. V tom okamžiku se dá zamířit, než bys řekl švec, a vystřelit. Než bys řekl švec, třeskl jediný výstřel a dezertér se skácel k zemi. Rozhostilo se ticho. Minutu, možná dvě, na to přiběhl poručík Čížek tam, odkud zaslechl ránu. Nebýt tmy, vojáci by viděli, že je rudý vstekem. Ani tak, ale nebylo o jeho náladě pochyb.
4: Kdo to k sakru byl? Kdo vystřelil?
0: Zařval. Kočí se na Číška podíval tak nějak divně, nechápavě. Čížek, ve kterém se všechno vařilo, si to ale vyložil po svém.
4: Byl jsi to ty, parchante?
0: Kočí ze sebe takhle narychlo nedokázal vypravit ani slovo a ostatní na tom byli podobně. Čížek si to později vyčítal, velitel nesmí jednat ve vzteku, ale vrátit to už nešlo. Vytáhl bajonet a zarazil ho Kočímu do prsou.
4: Vždyť to byl jeden z našich, Vánoce, nestřílet, padalo z něj nesouvisle.
0: Havrda s Šefelínem zůstali stát jako opaření. Chvíli jim trvalo, než pochopili, co se vlastně stalo. Bylo to ukrutně rychlé. A nechápal ani Kočí, kterému z úst vytékal pramínek krve a na prsou mu mokvala temná skvrna.
5: Ukliďte ho, rozkázal vyčerpaným hlasem Čížek. Zatracený Vánoce, dodal. A jak odcházel, podvou si bručel něco o bezbožnících, co jim nejsou svaté ani Vánoce.

0: Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudbu složil Jonathan Kaleta. Zítra budeme ve 12 hodin a 15 minut z této knihy pokračovat s titulem, respektive s kapitulou Poslední Vánoce na frontě 2.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Jak už jsem během týdne i během dnešní směny párkrát zmínila, dnes je moje poslední směna v rámci řádového pracovníka Rádia 7 a Transworld Rádia. Jsem moc vděčná za tuto příležitost a za to, že jsem mohla sloužit Pánu Bohu tímto způsobem, velmi jedinečným, velmi specifickým. A jsem vděčná, že jsem mohla sloužit vám za mikrofonem téměř 4 roky. A závěrem bych chtěla poděkovat každému kolegovi. Jste mi inspirací a v mnohém vzorem, v preciznosti, trpělivosti, věrnosti této formě služby Bohu. Děkuji vám všem, protože kdybyste neposlouchali vy tam na druhé straně u rozhlasových přijímačů, tak nemáme pro koho vysílat a ta práce by neměla své příjemce. Děkuji Pánu Bohu za to, že mě do této služby poslal, dal mi víru a odvahu tu hozenou rukavici zvednout a jít z kůží na trh, protože věřte mi, není to jednoduchá služba, není to jednoduchá práce, tak to otevřeně o víře, svém osobním vztahu k Bohu mluvit. Já se přiznám, že mě to mnohému naučilo, jak v tom osobním životě s Bohem, jakékoliv formě života, tak mě to hodně naučilo o sobě samé, o komunikaci, o tom, jak naslouchat druhým lidem. Za to chci velmi upřímně poděkovat a na závěr bych vám přečetla verš z 1. Korinským 15:58. A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zvyklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. A tak ať už pracuji v Rádiu 7, anebo budu pracovat někde jinde, chci vám, milí posluchači, vyřídit takový upřímný srdečný dík a zároveň vám chci říct, že rádio nestojí na jednom člověku, protože mnozí z vás mi píšete nebo voláte během písniček na přání, jste volali a loučili jste se mnou, moc si toho vážím, děkuju moc krát a byli jste velmi dojatí. Já si toho moc vážím a zároveň vás chci vyzvat k tomu, nebo pozvat vás do toho, abyste Rádio 7 bez ohledu na to, kdo tady bude vysílat, poslouchali dál a možná mluvili o něm dál mezi lidmi, protože to je jedinečná služba, která má své posluchače, anebo si ty své posluchače teprve vytvoří. Děkuji moc krát, že za námi stojíte, protože bez vás by to nešlo. A to říkám opravdu upřímně. Nikdo mi neřekl, abych to tady říkala. Říkám to z čistého srdce, z vlastní iniciativy. Pokud budete s námi dál, tak Rádio 7 bude i dále fungovat, pokud vy to uznáte za vhodné. Moc krát děkuji za celý tým a přeji i vám vše dobré. Od mikrofonu se z Rádia 7 loučí

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Vstoupili jsme do nového dne, kterým je čtvrtek 28. května 2026, a to znamená, že na Rádiu 7 startuje noční program. U jeho poslechu vás vítá Aneta Lofítková. Určitě vás bude zajímat, co nabízíme k poslechu v následujících hodinách, tak tady je přehled pořadu. Uvědomujeme si, jak hluboce jsou naše osobní příběhy a selhání provázány s obětí, která přinesla záchranu celému světu. Nad touto zásadní otázkou se zamýšlí pořad Světem Bible, který nás uvede do prorockého pohledu 12. a 13. kapitoly starozákonní knihy Zachariáš. Více s výkladem teologa Johna Vernona McGeeho za 15 minut. Jaké místo zaujímá v životě křesťana umění? A co to vlastně umění je? A co už uměním není? Na souvislost křesťanství a umění se ptal v roce 2003 výtvarníka a sociálního pracovníka Jana Bárty Petr Plaňanský. Reprízu rozhovoru nabízí pořad Poklady z archivu. Nalaďte si po jedné hodině. Řadový voják se rozhodne riskovat život, vyleze z rakousko-uherského zákopu s bílým praporem, aby nepříteli popřál krásné Vánoce. Povídky Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře uvádí čtenáře do dramatických chvil. V podání Vladimíra Hausera je budeme sledovat v čase čtení na pokračování 15 minut po druhé raní. Běžnou praxí staré jednoty bratrské bylo vychovávat chlapce k duchovní službě od útlého věku, a tak se do rodiny Jana Amose Komenského dostal malý Petr Figulus Jablonský. Život tohoto muže přibližuje kniha Hany Hlouchové s názvem Komenský mu říkal synu, kterou vám po částech nabízíme k poslechu ve Večerech pod lampou. V dnešní části se od 3. hodiny zaměříme na vrcholná léta Petrova života. Cesty na úřad, nejrůznější dokumenty, které je třeba doložit, asi nikoho nebaví. I to je jeden z důvodů, proč digitalizovat státní správu a úřady. Ale má to i svá úskalí. Kdy je digitalizace prospěšná a kdy se může proměnit v nástroj moci, uvažují průsečíky s Mariánem Možuchou od 4 hodin 15 minut. Být někde v pozadí a podporovat toho, který vede. Zástupci ředitele jsou ve specifické pozici. Jsou do určité míry vedoucími, ale nemusí mít takový vliv na pracovníky. V čem se liší první a druhá pozice z pohledu vedení, rozebírá Petr Raus, emeritní vedoucí na vícero pozicích. Pořad 3D Talk dá nahlédnout do vedení z druhé řady od 5. hodiny. Chce rozšířit zprávu evangelia a tím i své požehnání ke všem národům. Každý následovník Krista v tom může hrát svou roli. O sdílení dobré zprávy bude ve své závěrečné úvaze hovořit Ingrid Hrubá. Relace Základy startuje od 5 hodin 30 minut. Tolik tedy k pořadům, které nás čekají v následujících hodinách, mezi tím taky několik písní. Dobrý poslech.

0: S námi nejste sami. Rádio 7.
1: Když nevíš, kudy dál, jakkoliv rozhodnout se bojíš, protože víš,

0: Pomocí výkladu teologa Johna Vernona McGeeho otevřeme v pořadu Světem Bible 12. a 13. kapitolu starozákonní knihy Zachariáš. Odhalíme souvislosti mezi lidským pokáním a božím zásahem, který skrze osobu Mesiáše nabízí nevyčerpatelný pramen očištění od každé viny a hříchu. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, vstupujeme do posledního závěrečného oddílu Zachariášova proroctví. Máme před sebou kapitoly 12 až 14 a náš průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, označuje tento závěrečný oddíl knihy proroctví Zachariáše jako proroctví týkající se druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Oddíl, který jsme minule ukončili, byl podle našeho učitele označen jako pasáž hovořící převážně o prvním příchodu Mesiáše. Ukázali jsme si, že první a druhý příchod Pána Ježíše spolu vnitřně úzce souvisejí, že se jedná o dvě strany téže mince, totiž záchrany světa a zjevení Boží slávy. Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli. Výrok Hospodina, který rozprostřel nebesa a položil základy země i vytvořil ducha člověka v jeho nitru. To je první verš 12. kapitoly Zachariášova proroctví. To počáteční slovo výnos je totéž jako na začátku 9. kapitoly a na začátku 1. kapitoly Malachiáše. Vidíme, že na tomto místě skutečně začíná samostatný oddíl, původně tedy pravděpodobně samostatné proroctví. Toto proroctví není jen výmyslem nějakého lidského autora, ale je to slovo od Hospodina, slovo od živého Boha. Toho Boha, který všechno stvořil a proto zná i budoucnost všech věcí. Hle, postavil jsem před Jeruzalém všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí, pokračuje Zachariáš ve 12. kapitole od 2. verše a pak jdeme dále k 6. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu. V onen den učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, raní se až do krve. Všechny pronárody země se k němu srotí. V onen den je výrok Hospodinův, udeřím a každý kůň se splaší a jezdec na něm zešílí. Na dům judský však obrátím svůj zrak, kdežto všechny koně národů raním slepotou. Tu si každý judský pohlavár v srdci řekne, obyvatelé Jeruzaléma jsou mi posilou pro Hospodina zástupů, svého Boha. V onen den učiním judské pohlaváry pánví s ohněm ve dříví a hořící pochodní v otepi slámy. Pozřou všechny okolní národy napravo i nalevo. Jeruzalém však dále zůstane na svém místě, v Jeruzalémě. Tolik úsek 2. až 6. verše z 12. kapitoly Zachariáše. Je nespornou skutečností, potvrzenou slovy apoštola Pavla, že Pán Bůh počítá s návratem Izraele do Palestiny. Je rovněž jisté, že se Izrael vrátí ke svému Bohu a jako národ dojde spásy. Číše a vzpěračský balvan. Dva obrazy, které popisují vztah mezi Božím lidem a Božími nepřáteli. Při slavnostech kolovala číše s vínem od jednoho hosta ke druhému, tak to prý kdysi bývalo. Nepřátelské národy, které se sjeli k boji proti Božímu lidu, se předem radují nad snadným vítězstvím, ale nakonec padnou ve svém opojení. Vzpěrský balvan sloužil k prokázání síly při sportovních zápoleních. Balvan Jeruzaléma ale není možné zvednout. Není na světě síla, která by jej zvedla z jeho místa a odhodila. A dochází tam ke zraněním. Dokonce ani za pomoci těchto zranění, která lze spojovat s nečistými silami, se nepodaří boží lid porazit. Můžeme myslet třeba na podobná zranění, jaká si přivozovali Bálovi proroci, když tančili kolem oltáře nahoře Karmel. Vzpomínáte si, 1. královská 18. kapitola. Tam Eliáš způsobuje obrovské vítězství, nebo přináší od Hospodina obrovské vítězství nad Bálovými proroky, protože jsou tam dvě oběti, jedna Bálovi, jedna Hospodinu. Hospodin se přizná k Eliášově věrnosti a jeho oběť vzplane ohněm, na rozdíl od oběti přinesené Bálovi. Hospodin si vyvolil svůj lid, on za něj dal sám sebe, to bylo jeho zranění. A proto za ním stojí, proto sám svůj lid chrání a už není třeba dalších zranění. Kdo se proti božímu lidu teď postaví? Ani nejlepší vojenská výzbroj té doby, reprezentovaná jízdou, se v tomto boji proti Hospodinu neosvědčí. Každý kůň se splaší, a když se kůň splaší, tak na místo užitku způsobí obrovskou škodu. Každý jezdec na něm zešílí. Proti Hospodinu prostě nelze bojovat. Lze bojovat, ale nelze zvítězit. Hospodin nejprve zachrání judské stany, aby čest domu Davidova, čest toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, nebyla větší než Judova. V onen den bude Hospodin štítem tomu, kdo sídlí v Jeruzalémě. Klopítající mezi nimi bude v onen den jako David. A dům Davidův bude jako Bůh, bude před nimi jako anděl Hospodinův. V onen den vyhledám všechny pro národy, které přitáhly na Jeruzalém, a zahladím je. Tolik Zachariášova 12. kapitola, verše 7 až 9. I v událostech posledních dnů chce Pán Bůh zachovat jednotu svého lidu. Tato jednota nesmí být narušena žádnou protekcí, žádným upřednostněním některých na úkor těch druhých. Jeruzalém nebude mít přednost před ostatním Judou. I v milosti, kterou církev přijímá z ruky Pána Ježíše, jsou si všichni rovni. Všichni jsme omilostněnými hříšníky. A nezáleží už na tom, jak velký byl náš předchozí hřích. Není hřích malý a velký, jenom jeden hřích a taky jedna milost, která hřích jako ten celek přikrývá. V ujištění, že Hospodin nejprve zachrání judské stany, můžeme vidět i ujištění, že Hospodin jednak stačí k záchraně svého lidu, jednak že je stále týmž Bohem, jako byl na počátku. Ani jeruzalémské hradby nezvýhodní ty, kdo jsou za nimi skryti. Judejci, kteří žili ve stanech anebo ve svých domcích kolem Jeruzaléma, mohou být z boží milosti zachráněni dřív, protože boží milost je víc než kamenné hradby. Pospolitost Izraele bydlící ve stanech zachraňoval Hospodin po dlouhá staletí. Zachrání si ji i tenkrát, až nastane naplnění tohoto Zachariášova slova. Ve své ochraňující přítomnosti je Pán Bůh stále stejný. V těch slovech, že v onen den bude dům Davidův jako Bůh sám, můžeme vidět další prorocké slovo o Božím synu, který o sobě řekl: já a otec jsme jedno. Tak to zachytil Jan ve své 10. kapitole jako 30. verš. Pán Ježíš bude stát před svým lidem, a i ti nejchatrnější z církve mu budou připodobněni, jak to zachycuje Jan ve své první epištole, 3. kapitole, 2. verši. Zachariášovo proroctví pro nás teď pokračuje 10. veršem ve 12. kapitole. Ale na dům Davidův, na toho jenž sídlí v Jeruzalémě, vylej ducha milosti a proseb oslitování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. V onen den se bude v Jeruzalémě rozléhat nářek jako nářek pro hadat Rimóna na pláni u Megida. Naříkat bude země, každá čeleť zvlášť. Zvlášť čeleť domu Davidova a jejich ženy zvlášť. Zvlášť čeleť domu Nátanova a jeho ženy zvlášť. Zvlášť čeleť domu Léviova a jejich ženy zvlášť. Zvlášť čeleť Šímejská a jejich ženy zvlášť. Všechny ostatní čeledi, každá čeleť zvlášť a jejich ženy zvlášť. Tolik úsek až po 14. verš. V této části 12. kapitoly znovu rozeznáváme prorocká slova ukazující přes hradbu času až do života Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Pro většinu prorockých slov starozákonních proroků můžeme najít určitý reálný podklad, určitý obraz v prorokově současnosti, o kterém prorok hovoří, na kterém ukazuje věci Božího království, případně i věci budoucí. Je to stejný způsob zvěstování slova, jaký používal Pán Ježíš, když hovořil v podobenstvích. Většinou mluvíme o různých rovinách, o různých úrovních prorokova slova. A ty úrovně mohou platit současně. Pro tohle Zachariášovo slovo, zachycené ve 12. kapitole, budeme ovšem takovýto reálný podklad v biblických textech hledat jen obtížně. Kdo je tím probodeným, o kterém Izajáš hovoří? Prorok mluví slovy Hospodinovými. Nejprve mluví o probodeném v první osobě a v zápětí pak ve třetí osobě, jakoby on. Nejprve já a potom on. Zdá se tedy, že probodený je Bohem a zároveň jim není, zároveň je někým jiným. Je Bohem, ale je i člověkem. Zachariáš mluví o nářku, ale nezdá se, že by tento nářek měl být důvodem k záchraně Jeruzaléma. Daleko spíš se zdá, že záchrana Jeruzaléma bude spočívat ve smrti onoho probodného. A tak citované verše 12. kapitoly Zachariášova proroctví stojí v jedné řadě s 53. kapitolou Izajášovou, tedy v jedné řadě s proroctvími, která jasně ukazují k osobě Božího syna, Mesiáše. Podle té zmínky o hadat Rimónovi se můžeme domnívat, že prorok používá jako podkladu pro své zvěstování pohanské obřady z okruhu okultních bálovských přírodních božstev. Pán Bůh občas používal takového způsobu vyjadřování, protože bylo pohanům a lidem žijícím v pohanském prostředí srozumitelné. Přitom ovšem prastaré kultické představy naplňuje zcela novým obsahem. Když zemřel Pán Ježíš Kristus na Golgotském kříži, nebylo mnoho těch, kteří pro něj naříkali, jenom pár. Nářek popisovaný prorokem je ale nářkem všeobecným. Proto jde zřejmě o jinou situaci. Zachariáš použil způsobu popisu bohoslužebné slavnosti, kdy jednotlivé rody Izraele předstupují postupně, jedna za druhou, a dokonce muži a ženy zvlášť. Stojí tu za povšimnutí, které čeledi jsou zmíněny jmenovitě. Davidova, Nátanova, Léviova a čeleď Šimejí. Někteří výkladači tomu rozumí tak, že čeleď Davidova reprezentuje královský rod, čeleď Nátanova proroky, čeleď Léviova kněze a čeleď Šimejí snad je tím míněn rod Davidova odpůrce podle 16. kapitole 2. knihy Samuelovi, tedy zástupce všech nepřátel božího lidu, kteří se také před Hospodinovým pomazaným v závěru času pokloní. Ano, v závěru času, protože tehdy bude celý svět naříkat nad svým podílem na Kristově utrpení, kterému bude v plnosti zjeveno. Pochopí, proč Kristus trpěl, uvidí toho, kterého probodli, i když na něho nešáhli rukou, přes toho probodli. A současně to bude i doba obrovského plesání a radosti pro ty, kdo svůj život v pokoře a pokání svému spasiteli odevzdali. V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. V onen den je výrok Hospodina zástupu, vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána. Vypudím ze země rovněž proroky a ducha nečistoty. 13. kapitola, první dva verše. Jestliže 12. kapitola končila všeobecným nářkem nad vlastními hříchy lidu, pak na počátku 13. kapitoly čteme o důsledcích tohoto poznání. Lid se nechává Hospodinem očistit ode všeho znečišťujícího. Onen den, kdy vytryskne pramen k obmytí hříchů a vin, to jsou Velikonoce, ty pravé Velikonoce. Od té doby může každý hříšník v pokání přijít k Pánu Ježíši Kristu a nechat se jím samým očistit od svých hříchů, očistit jeho, tedy Ježíšovou, prolitou krví. Krev Pána Ježíše Krista je tím jediným zdrojem očištění od lidských hříchů a vin. Kromě toho, že vytryskne pramen pro očištění hříšníků, budou také odstraněny všechny pohanské kulty, jak jsme si četli v tomto textu. Bylo naplněno i toto prorocké slovo? Díváme-li se kolem sebe, vidíme, že okultismus a různé formy pohanství, záliba v tajemných silách a nevysvětlených zázracích a podobně, tyhle věci stále bují kolem nás, ba dokonce v té postmoderní době stále víc a víc. Je to lákavé. A tyto tendence pronikají i do církevních kruhů. Přesto zůstává Boží slovo o vyhlasení pohanství pravdivé. Jenom tu opět vidíme, jak první a druhý příchod Pána Ježíše v určitém smyslu splývají nebo překrývají se navzájem. Pohanské kulty budou zřejmě definitivně zlikvidovány až v poslední den, kdy bude Kristovo králování všem zjevné. Vypudím ze země rovněž proroky a ducha nečistoty. Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka, nezůstaneš naživu, protože si ve jménu Hospodinově klamal. A jeho vlastní rodiče, otec i matka, ho probodnou, že prorokoval. V onen den se stane, že proroci budou zahanbeni, každý pro své prorocké vidění. Už neobléknou chlupatý plášť a nebudou obelhávat. Budou říkat, nejsem prorok, jsem zemědělský nevolník, koupený hned v mládí. Řekne-li mu kdo, co to máš na prsou za rány? Odpoví, tak jsem byl zbyt v domě těch, kdo mě milovali. Tolik úsek 13. kapitoly až po 6. verš. Pán Bůh ve svůj čas odstraní z prostředku svého lidu nejenom pohanské kulty. V onen den budou vyhnáni nebo odstraněni i všichni proroci. Ze spojení proroků s duchem nečistoty ve druhém verši můžeme usuzovat, že se jedná o falešné proroky, protože se ale v následujících verších hovoří už pouze o prorocích, v obecném smyslu je zřejmé, že od onoho dne už jiní proroci v tom starozákonním slova smyslu prostě nebudou. Čas proroků skončí. Tento konec má být tak zřejmý, že se proti prorokům tvrdošíně hájícím domnělé boží pověření postaví jejich vlastní rodiče. Pán Bůh už nebude posílat proroky. A teď možná vyvstává otázka, jak to, proč? Vždyť i apoštol Pavel píše o tom, že Pán Bůh některé v církvi ustanoví jako proroky. Ano, ale tito novozákonní proroci už nejsou proroky ve starozákonním slova smyslu. Mezi novozákonními a starozákonními proroky je podstatný rozdíl. Přestože mají určité prvky společné, novozákonní proroctví je jednoznačně Duchem Svatým vedený výklad Božího slova. Prorocké slovo může být svým způsobem dobré kázání působené Božím duchem na základě psaného textu Písma svatého. Proroci chodící v chlupatém plášti a tlumočící slovo, které nikdo jiný nezná, to nenávratně patří minulosti, a dokonce starozákonní minulosti. Boží slovo sepsané v Biblii je uzavřeným celkem, ke kterému už žádný prorok nemůže a nesmí připojit nic dalšího. Tuto skutečnost potvrzuje prorok Zachariáš a o této skutečnosti hovoří i poslední verše Bible. Zachariáš dodává, že ti proroci, kteří se do poslední chvíle drželi svého prorockého úřadu, tak nejednali z pověření Božího, ale ve spojení s pohanskou modloslužbou. Svědčí o tom zmínka o ranách, které měli na hrudi. Tyto rány jsou zřejmě stopami po bálovské bohoslužbě, nebo tedy modloslužbě. Ze strachu o život se nyní tito proroci vymlouvají a vydávají se za zemědělské nevolníky, kteří museli se účastnit pohanských slavností společně se svými pány kdysi v minulosti. Doba konce bude dobou mnoha radikálních změn a převratných událostí. Bez pochyby se budou měnit i zaběhlé formy náboženského života lidí. V tom všem je ale nejpotřebnější zachovat věrnost psanému Božímu slovu, ne způsobům, kterým jsme se naučili, byť od svých rodičů nebo předchůdců v církvi, ale věrnost Bohu a psanému Božímu slovu. Bohu, který si nás vykoupil krví Pána Ježíše Krista.
0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokračování bude zase ve 20 hodin a 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na M Radio 7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: První hodina ze čtvrtka 28. května 2026 je za námi. Ladíte Rádio 7 a jeho vysíláním vás provází Aneta Lofítková. Jan Bárta, někdejší ředitel nadace ABRA a výtvarník, bezesporu zajímavý člověk. V příští hodince si můžete poslechnout rozhovor z roku 1999, ve kterém se Jana Bárty ptá Petr Plaňanský na místo umění v životě křesťana. Začínají poklady z archivu.
2: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

0: V září roku 1999, tedy ještě v minulém století, si do pořadu Na křesťanské vlně Plzně pozval Petr Plaňanský Jana Bártu, tehdejšího ředitele nadace Adra a výtvarníka. Tento pořad jsme v 90. letech vyráběli pro plzeňské studio Českého rozhlasu. Protože Jan Bárta se objevoval i v jiných pořadech tohoto studia a lidé v západních Čechách mohli jeho hlas znát, Petr Plaňanský jméno svého hosta předem neprozradil. Požádal Jana Bártu o přečtení úryvku z jeho oblíbené knihy a posluchače pak nechal hádat, koho že si to do studia pozval. V dalším rozhovoru pak šlo o umění v životě křesťana, o jeho roli v životě, o jeho vliv na lidi, co je a co není umění. Řeč přišla i na potřeby trhu, na sploštění umění. Došlo i na otázku, jestli může být umění společensky angažované a zůstat přitom ještě uměním. Reprízu rozhovoru si můžete poslechnout po písničce.
1: Obrázky z výstavy naivních malířů, zbloudilé ovečky statečných pastýřů.

Dávat své srdce lásce, své rty milenci, to je přece totéž jako dávat oči světlu. To není dávání, to je braní. Ale mnozí lidé jsou slepci. My je nevyléčíme, Petříku, dívejme se místo nich. Petr se odmlčel. Nač myslíš? Zeptala se ho. Myslím na to, že tohoto dne velmi daleko od nás a přece tak blízko vytrpěl hrozná muka a umřel ten, jenž přišel na svět uzdravovat slepce. Lucie ho vzala za ruku. Ty v něho věříš? Ne, Lucie, už nevěřím, ale zůstává navždy přítelem všech, jež někdy přijal u svého stolu. A ty ho znáš? Velmi, velmi málo, odpověděla. Nikdy mi o něm nikdo nevypravoval, ale miluji ho. Třeba, že ho neznám, neboť vím, že také on miloval. Ale jinak než my. Proč jinak? My máme jenom ubohé malé srdíčko a to je schopno milovat jenom tebe, má lásko. On nás miloval všechny. Ale láska je to stále táž.

0: Tak a máme prvního posluchače. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já si myslím, že váš dnešní host se jmenuje Jan Bárta.
0: No výborně, uhodl jste to. Jak jste na to přišel? Prozraďte to.
2: No tak podle hlasu, protože se snažím poslouchat všech pět křesťanských pořadů, které běžají na Plzni, běhají na Plzni.
0: Ano.
2: A jinak teda mám kazetu Pavla Kantora, Křesťanská zoologie, kamaráda Pavouka, která je ilustrovaná, nebo teda ta košilka má kresbu právě od dnešního vašeho hosta Jana Bárty.
0: Takže moc krát děkujem za telefonát i odvahu a my budeme hned pokračovat. Proč jsi zvolil právě tuhle ukázku?
1: No, já mám knížku od Romela Rolana velice rád, to je Petr a Lucie. Ono to samozřejmě také jakási reminiscence na mé vlastní mládí. Já jsem si tu knížku zamiloval, když mi bylo těch 17 let a musím říct, že jsem se často k ní vracel. Tu, kterou mám tady před sebou, je v kožené vazbě a musím říct tak trošku přiznat se k tomu, že tu knížku mi půjčila moje kamarádka, to už mi bylo tak nějak přes 20, ale v každém případě já ji ještě nevrátila, ono už je to zase skoro víc jak 20 let, ale já jsem se jí omluvil před 10 lety a ona říkala: Honzo, nevadí, nechej si.
0: To je velice hezké. Prozradil jsem na tebe, že připravuješ pořady pro Český rozhlas a náš posluchač to díky tomu i poznal, ten tvůj hlas. Jsi tedy ten, kdo pořady obvykle moderuje. Jaký je to pocit dneska sedět na té druhé straně mikrofonu?
1: To je zajímavé, to se mi tady poštěstilo poprvé a musím říct, že mám trošku větší trému. Ono, když je člověk moderátorem, to je úžasná role. To je člověk jakoby nad věcí, samozřejmě musí si některé věci hlídat, ale jako nejde s tou kůží na trh, není to tak kůže jeho vlastní, on jenom je jako ten, kdo to tak trošku moderuje. Takže teď mám trošku víc trémy.
0: A není to nějak strašné, doufám?
1: No, já bych řekl, že ne, já si rychle zvyknu.
0: Já jenom doufám, že se naše role v průběhu večera neotočí.
1: No, je to možný, třeba bych se tě o tom na něco zeptal, ale v každém případě slíbil jsem sám sobě, že tedy se budu chovat slušně a budu odpovídat na otázky.
0: Děkuju. Dobře, řekli jsme si o tom, že děláš pro rozhlas, píšeš knížky, maluješ obrazy. Zkoušel jsi třeba někdy fotografovat nebo točit film?
1: No tak dokonce i točit film, to jsem dělal na tu osmičku, nebo jak se to říká, to ještě tatínek měl takovou starou kameru. No ale já jsem totiž takový jako netechnický typ a strašně nepořádný, takže já jsem si nechal vyvolat filmy, ale nikdy jsem to nedal dohromady. Bylo takové hodně obtížné, stejně tak jako to fotografování, to jsem asi dělala dokonce na střední škole jsem měl, protože jsem studoval propagační výtvarnictví, tak tam jsme měli 2 roky fotografování, takže jsem tohle musel zvládnout, měl jsem z toho i nějaké zkoušky a musím říct, že mě to bavilo. Dodnes mě to baví a je to příjemné, dokonce bych řekl, že mě někdy trošičku zlobí, že to malování je trošku zlouhavější. U té fotografie tam záleží na tom motivu a pak už stačí zmáčknout spoušť.
0: Měl jsem se možná zeptat jinak, co jsi neskoušel?
1: Co jsem neskoušel z toho výtvarného umění? No tak asi sochařit, sochaření, jako prostě tlouct něco do kamene, to jsem nikdy neskoušel, i když možná, že bych to i rád zkusil, ale ono je to zase náročné fyzicky a taky kde sehnat ten materiál někde v paneláku do 7. patra tát kvádry kamene, to nejde.
0: A bolí z toho prsty někdy po úderu kladivem. Jak všechny ty činnosti vůbec stíháš, prozrad to?
1: No, tak já mám hodnou ženu, která přebírá řadu zodpovědností za rodinu, protože jinak mám i 3 děti. A to je jedna věc. Já skutečně zrovna teď, včera mi to jako trošičku přece jenom naznačila, že nebývám moc často doma. To je takový ten trošku problém v rámci těch mých činností, ale já bych se nepovažoval za nějakého příliš činorodého člověka. Já mám pocit, že jsem naopak velmi líný člověk a jako, že bych mohl udělat víc věcí.
0: A teď prozraď, kterou z těch směrů uměleckých, který z nich máš nejraději, co nejraději děláš?
1: No tak i v tom jsem nejistý, o mě je známo, že jsem dost nejistý člověk, takže chceš po mně jednoznačnost, to já nemám chuť, já mám říct třeba chuť říct, že rád jím nebo něco takového, to je taková činnost, která mi je vždycky příjemná, ale když bych měl skutečně slušně odpovědět, jak jsem to sliboval, že budu tím, kdo bude slušně odpovídat, tak bych řekl, že to malování. To skutečně dělám rád a musím říct, že mě baví chvíli dělat pro děti, to jaksi je taková stabilní záliba, ale pak také malování obrazu olejem a to je spíš taková odpočinková záležitost, protože tam člověk se do toho musí ponořit a to je člověku moc dobře.
0: Dobře, říkáš malování, prozrať, jak jsi se k němu dostal, to není tak obvyklé.
1: No, zdá se, že můj tatínek také maloval, ale tenkrát v době války školy byly zavřeny, takže nemohl studovat to, co zrovna chtěl. A zůstalo to ale v něm, takže první jakési povonění olejových barev, protože všichni, co pracovali s olejovými barvami, vědí, že olejové barvy voní, obzvlášť když se smíchají s terpentínem nebo i s fermeží, tak to mě přitahovalo. A tady tahle ta vůně zrovna mě poprvé přitáhla k tomu, abych si vzal nějakou tu destičku, kterou mi tatínek dal a začal jsem malovat. Ovšem musím na druhou říct, že můj tatínek, protože se nakonec stal tím pastorem, tak byl takový trošku obezřetný a velmi zdrženlivý k jakémukoliv druhu umění, takže si myslím, že to místo jako člověka, který pracuje jako umělec, jsem si musel dlouho jako přece jenom nějak vydobít a trvalo to chvíli, takže spíš se doma na to dívali tak, jakože zase si hraješ, když jsem bral štětec do rukou. Nikdo se na to nedíval jako na nějaké úsilí, které má nějaký hlubší smysl. Ale bylo to i jinak. Moje maminka tam mě podporovala zase jiným způsobem, takže neříkám to tak, že bych byl nějak nazlobený na své rodiče. Ale v každém případě jsem si musel to místo pro to malování vybojovat.
0: No a jak tvoje manželka dneska, když zbalíš štětec, rámy, plátna a utečeš někam?
1: Já s tím neutíkám, to je právě, co by asi moje žena odporovala, ona právě naopak je ráda, když maluju, protože my bydlíme v paneláku v třípokovém bytě a zrušili jsme jídelnu a v té jídelně mám prostě velký stojan a spoustu regálů, takže když ona vaří, tak já vedle maluji, takže to jsme si nejvíc na blízku. Já utíkám spíš právě za tou prací, která je jiná. To je ta redaktořina a práce pro rádio.
0: Francis Schaeffer ve své vynikající knize Ten, který je skutečností, definuje umělce jako jedince, kteří se upřímně snaží svým dílem vyjádřit filozofii svého života, případně svou hlubokou beznaděj. Jene, co v tvém tvůrčím úsilí pohání tebe. Je to víc ta beznaděj nebo víc ta víra? A proč?
1: Já už jsem naznačil, že jsem takový spíš člověk, který se zmítá v nejistotách. Já si nemyslím, že bych byl nějaký pevně stojící člověk. A obzvlášť, když se začne mluvit o víře, to mně připadá, že to je věc velmi niterná a špatně se o tom mluví, protože všechno, co se formuluje doslov, tak už je tomu dána nějaká forma a vždycky to stejně znamená, že to všechno nepostihne, co člověk cítí. Stejně tak si myslím, když se hovoří třeba na téma křesťanství a umění, to je téma tak široké, že si myslím, že není možné ani, abychom to třeba obsáhli teď, když si o tom povídáme. V každém případě to rád vyznávám, že jsem člověk věřící. Samozřejmě připouštím, to jsem připouštěl vždycky, že za to trošku může to žít prostředí, ve které jsem vyrůstal, protože moji rodiče byli věřící a jsem rád, že jsem takové rodinné prostředí doma měl. Vedli mě k úctě k Bohu, ale i k lidem. A myslím si, že to nějak patří, a o tom už se dá mluvit, když se začne mluvit o lidech, že křesťanství postihuje nejenom ten rozměr vertikální, ale rovněž ten horizontální, tedy že nás učí Boha poznávat často skrze ty naše blížní. A to už je i součást toho života, když to řeknu hodně nadneseně, umělce nebo člověka, toho života mého. Prostě setkávám se v životě a to já mám strašně rád, proto taky rád dělám ty pořady, ve kterých moderuju, protože poznávám lidi a řekl bych, že tady to někdy rezonuje právě s tím poznáváním Boha. Já nechci říct, že bych v každém člověku našel Boha, ale spíš jakoby ti lidé kolem nás nám pomáhají právě v tom nasměrování. No a kdybych to měl definovat i tu svoji víru, já si myslím, že není ani tragédie to, že je člověk nejistý. Dokonce si myslím, že i v pořádku jsou pochybnosti v životě člověka, právě protože nás nutí k tomu, abychom Boha hledali. A to si myslím, že je toto nejpodstatnější, protože skutečně věřící člověk v pokoře vždycky musí uznat, že toho Boha jaksi nemůže obsáhnout. A to skutečně znamená přesto se k tomu Bohu přibližovat, protože ono jinak potom zůstane ta beznaděj. Takže zhrnuto, mně nezbylo v životě nic jiného, než abych se Boha držel.
0: Čili částečně tě motivuje beznaděj, částečně víra, se dá říct.
1: Dejme tomu, ale ta beznaděj není jako něco takového tragického. Spíš naopak, já si myslím, že člověk si musí uvědomit svůj stav a tou beznadějí si také projít. Jako, pak bychom se tady cítili moc dobře na tom světě a jak se začneme moc zabydlovat, tak právě přestaneme vidět ty druhé. A o to i v životě jde, abychom nezapomněli na to, že jsme, a já už tady možná moc pletu, ale že jsme poutníky a když bych ten život víry měl vůbec jaksi přirovnat, použít přirovnání, tak bych řekl, že to je skutečně putování životem. Život vlastně je putování vstříc Bohu.
0: Říkáš o víře a já se tě zeptám na to umění.
1: No, tak
0: jak bys ho definoval?
1: Jak bych ho definoval? Já si myslím, a teď možná někteří se mnou nebudou souhlasit, ale já to přesto tvrdím, že asi nejpravdivějším odrazem skutečnosti. Daleko pravdivějším než všechny sešity historie a učebnice dějin. A umění také vypovídá o člověku, o jeho nitru a je schopno zase toho druhého oslovit. A já bych řekl, že toto je myšlenka křesťanská. Člověk člověku.
0: Na toto téma mám připraveno několik otázek do takové malé ankety, kterou jsem si přetočil. A já vždycky položím otázku a požádám režii o záznam a potom požádám tebe o odpověď na tutéž otázku. Bude to trošku těžší pro tebe.
1: Dobře.
0: A odpovídat nám budou dva pánové. Jeden se jmenuje Juraj Kušněrik a je ze středoevropské nadácie z Bratislavy. Doufám, že jsem to neskomolil. A druhý je pan Miroslav Hora z pražského nakladatelství Návrat domů. Ta první otázka je, co pro tebe umění znamená? A já poprosím o záznam.
3: Umění pro mě znamená neoddělitelnou součást života. Je to... Kto si povedal, že hudba, a ja by som to vzťahol na umenie, že je taká potrebná ako kyslík, tak pre mňa je umenie potrebné ako kyslík.
4: Umenie pre mňa znamená nieco moc dôležitýho. Napríklad včera som poslouchal od Mozarta Requiem a je to pre mňa opravdu nieco zvláštního, cítiť takové mrazení v zádech, když posloucháte tu hudbu a cítíte vlastně něco, co vás úplně převyšuje, co je nad vámi, co není, co je zahrnutý v tomto životě a přitom to má ohromnou cenu. Takže pro mě umění znamená takový chleba života.
0: Co pro tebe?
1: No to bylo řečeno krásně, já už nemám co dodat. Já bych s těmi oběma pány souhlasil snad jenom to, že ještě to znamená pro mě jako dar od Boha, právě jako člověka, který může tvořit. Pán Bůh stvořil, tak je to podle Bible, stvořil člověka a Bůh dal člověku možnost tvořit a to je úžasný dar, tím se odlišuje od zvířátek a od dalších tvorů žijících, člověk může tvořit a to je, skoro bych řekl něco, jakoby dotek Boha.
0: Děkuji. Moje druhá otázka je, je umění nástavbou ekonomicky silné a prosperující společnosti, anebo by mělo být přirozenou součástí každé společnosti? A poprosím režii o další záznam.
3: Umění je součástí společnosti v akomkoliv štádiu ekonomického rozvoja. To znamená, že aj umění relativně chudobných krajín alebo komunít môže mať a často máva obrovskú silu. O tom svedčí jednak povedzme, východoevropské umenie ešte za komunizmu dokonca. A v súčasnosti mňa napadlo, hneď keď som túto otázku videl, tak ma napadol skvelý srbský hudobný skladateľ Goran Bregovič, ktorý robí filmovú hudbu, tým je známy. Čiže myslím si, že umenie vzniká v každom, v každej ekonomickej situácii. Ale ekonomická prosperita a komercia dáva pred umelcov, ale aj pred konzumentov umenia nové otázky.
4: Umění není nástavbou, ale je přímo součástí nás, naší kultury, našich osobností a všechno, co vlastně jsme.
1: No, já zase souhlasím. Myslím si také, že umění patří k životu. Já bych řekl také, že umění nebo úroveň umění vypovídá o svobodě člověka. Je ale pravda, že dokonalé nebo to skvělé, třeba nějaký kus hudební nebo umělecké jiné dílo může vzniknout i v nesvobodné společnosti, a to právě to, i v jakém stavu se ten člověk cítí. Možná, že je to jakýsi výkřik do tmy, ale když bychom se podívali do dějin, tak si myslím, třeba taková doba Karla IV. Ta nám zanechala spoustu darů právě uměleckých, především v tom výtvarném a umění a architektuře, tak ta svědčí o tom rozmachu. Tam si myslím, že je důležité třeba mít ten zdroj ekonomický, finanční, ale myslím si, že i bez toho je možno vytvářet skutečně nadčasové hodnoty.
0: A dokázal bys odpovědět na moji otázku, proč se tedy u nás v poslední době tolik někteří lidé, nebudeme jmenovat, zaštiťují tím, že si nejprve společnost musí na určité věci, včetně umění, vydělat a pak si to může dovolit?
1: No, je to složitější samozřejmě. Asi nemůžeme chtít, aby nám dotovala společnost všechno. Já si myslím, že to krásné umění skutečně vznikalo i v potu tváře, skutečně tak, jak to říkám, vždyť to je napsáno ve spoustě knih, jak takoví umělci utvořili. Ale v každém případě si myslím, že není správný přístup těch, kteří odmítají umění, nebo takhle staví umění do jakési vedlejší role, že si snad pomůže samo. Já si myslím, že umění potřebuje mecenáše a řekli bychom moderně sponzory. Ono samozřejmě přežije i to bez těch sponzorských darů a bez těch mecenášů, ale když se podíváme do minulosti, tito lidé, kteří podporovali umění, byli moudří lidé a to, co po nich zůstalo, bylo právě to umění. Možná, že si dnes ani nevzpomeneme na jméno těch mecenášů, ale v každém případě známe ta umělecká díla.
0: A paradoxní je, že mnozí umělci umírali v bídě a dnes se jich například obrazy prodávají za miliony dolarů.
1: Ty případy, a já si myslím, ale to je na další diskuzi, že dnes je to přece jenom trošku posunuto. Ale to souvisí, bych řekl, i trošku s náboženstvím, protože se mi zdá, že v poslední době umění trošku nahrazuje to místo, které lidé opustili, to jest tedy to náboženství, a tady najednou se začíná jakoby zbošťovat umění, a to je taky nebezpečné. Já bych řekl, že skoro modlo služebnit tomu umění. Ono je to jako, mi připadá až trošku potrefené, když se potom prodávají obrazy za desítky milionů dolarů. To už si myslím svědčí o něčem, co samozřejmě asi nebude mít taky dlouhého trvání. Já tím nechci jako znehodnotit autora třeba toho díla, které je prodáno takto, ale spíš to vypovídá o jakémsi nedostatku té společnosti.
0: A ještě k tomu názoru Juraje Kušněryka o té komercionalizaci. Nemáš pocit, že někdy se ta umělecká díla mnohdy v uvozovkách nevyrábí na běžícím pásu jako třeba hamburgery nebo boty?
1: To je další problém. Jako, já jsem si to uvědomil třeba v Kalifornii, ale teďka to bude trošku na vysvětlenou. Tam si každý může dovolit jezdit sám do práce autem, a dokonce, když se snažili redukovat ty lidi, aby jezdili třeba po dvou, po třech, tak se bouřili s tím, že mají přece na to právo. To je jejich nezadatelné právo. Všem, kdyby si takhle přáli jezdit všichni Číňani sami v autě, tak zabetonujeme celou země kouli. A to je problém i umění. Dnes chce mít každý člověk doma hezký obrázek. No a jsme v koncích, protože mít doma Van Gogha, každý, aby ho měl, no to jaksi nejde. Takže chápu to, že na to skočil prostě někdo, kdo ty penízky chce vydělat, a je to pochopitelné. Prostě je tam díra v té potřebě na tom trhu. Takže se na ty lidi ani nezlobím, ani na ty, kteří naplňují ty potřeby toho trhu, ale na druhou stranu samozřejmě připouštím, že došlo k sploštění a že to, co se vydává za umění, není vždy umění.
0: Takže jsme oklikou zpátky u ekonomiky. Já půjdu dál. V té naší anketě zbývá poslední otázka. Může být nebo je přípustné, aby umění bylo společensky angažované? A zase prosím o záznam režii.
3: To je ťažká otázka pre mňa, lebo myslím si, že mal by som chuť povedať, že nie. Že ako náhle umenie je politicky angažované, už zrazu stráca niektoré črty, ktoré definujú umenie ako také. Na druhej strane, pohľad do histórie umenia veľmi zbežný, hovorí, že veľa veľkého umenia od Michelangela a Leonarda až po sovietských režisérov, ako bol, ja neviem, Eisenstein, boli politicky angažovaní veľmi jasne a vedome, pričom ale to bola stále dielo géniov a robili veľké umenie. Čiže, stručne povedané, moja odpoveď, umenie, keď je politicky angažované, stráca niečo zo seba, ale keď to robí génius, tak to stále zostáva veľká sila.
4: Tato slova, když je slyšíme, tak se nám ježí srst, protože si představujeme politicky angažované písně a to víme sami, že to je něco hrozného. Radši používám slova lidsky angažovaný než politicky angažovaný. Vzpomínám vlastně na folkové zpěváky. Mnoho z nich vlastně zpívali proti politice. Ale když se politika v naší zemi změnila, tak v ten okamžik oni neměli co říct. Ale ti folkoví zpěváci, kteří zpívali lidsky angažované písně, mají co říct až do dneška.
0: A co na to ty?
1: No, já mám ty též pocity. Žil jsem v době socialismu značnou část života, tak tady to spojení politicky angažované, to je něco hrozného. Ovšem na druhou stranu si myslím, když si odmyslíme právě tu minulost vlastní, že je to nutné. Politicky angažované je také možno říci třeba občansky angažované a to už je příjemnější, to už je snesitelnější. Já si myslím, že by to nemělo být účelové umění, tedy jako takový vytvořený nějaký plakát k nějakému výročí, proč ne, ale tady bych asi váhal to nazvat přímo.
0: Ano,
1: váhal bych přímo to nazvat umění, ale tak, jak řekl ten první pán, skutečně ti velcí mistři byli schopni i třeba takovou jakousi angažovanost v té věci a to si zase myslím, že je na místě, když Picasso namaloval Guerniku, tak si myslím, že to bylo politicky angažované dílo a přesto je to únosné a zůstalo to jako skutečně umělecká hodnota. Takže bych se tomu přímo nebránil, jenom bych asi používal taková slova.
0: Řekl můj dnešní host a odpověděli i moji respondenti na naše otázky. Já poprosím režii o písničku.

0: No a my se ještě jednou vrátíme k otázce té angažovanosti umění. Vím, že jsi se jedním takovým projektem společensky nebo občansky angažoval ve prospěch dětí v Bosně. Byl bys tak laskav a přiblížil bys to trošku?
1: No samozřejmě rád, protože si myslím, že je třeba vždycky znovu o tom mluvit, jakkoliv se mi zdá, že právě o této knížečce jsem někdy z jara mluvil i na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Je to knížka nebo akce, která byla nazvaná Kam patřím a vznikla jaksi přímo pod vlivem zážitku mé návštěvy v Bosně. Nebyla to moje první návštěva v Bosně. Do Bosny jsem se dostal poprvé hned asi 14 dnů po příměří, po vyhlášení příměří v roce 95 někdy v září do Sarajeva a tam jsem strávil ještě potom se svojí kolegyní výtvarnicí více jak 14 dnů mezi sarajevskými dětmi na dvou školách, kde jsme s dětmi malovali a kreslili a vznikla z toho potom docela zajímavá výstava, kterou jsme se snažili pomoct těm dětem, aby dostali nějaký materiál do škol a tak dál.
0: Promiň, vstoupím ti do toho, jaké byly tvoje první pocity, když jsi se tam dostal po těch 14 dnech po uzavření příměří, co jsi tam viděl, jak to na tebe působilo?
1: No, vždycky znovu jsem si připomínal, že odtamtud odjedu, ale pak nějak po těch několika dnech tam člověk jaksi se zžil. Musím říct, že co bylo velmi příznačné, samozřejmě kromě těch rozbořených domů a zbombardovaných domů a rozbitých ulic a spousty všeho nepořádku, tak co mě oslovilo nejvíc bylo to, že ty děti na těch školách žijí dál úplně stejně jako ty naše děti. Děti totiž zapomínají. Děti nedokáží dlouho nenávidět. Na rozdíl od těch starých, kteří, když s námi mluvili, tak ta válka pro ně neskončila. Můžu to potvrdit právě z té mé poslední návštěvy Bosny. Musím říct, že staří nebo dospělí lidé, ti se té nenávisti nezbavili, prostě nedokáží odpustit nebo hůř odpouštějí, zatímco děti, a to je úžasný dar, děti mají úžasný dar zapomínání na ty zlé věci, takže děti, které třeba prožili 3 měsíce v jednom jediném malém bytě, nesměli vyjít ven, tak přesto se dokázali 14 dnů po zastavení války radovat a jako přijímat i tu naši návštěvu a ty barvy ze štětci a i pastel, všechno jako dar a hned to používali. Samozřejmě pro psychologa to bylo velmi zajímavé setkání, protože děti často používali černou barvu a taky je pravda, že třeba 7leté děti, když začala válka, tak měli 4, takže drželi barvy poprvé v ruce a nevěděli, co s nimi. Ale v každém případě to bylo asi to nejsilnější, že děti zapomínají, neumí nenávidět. Nějak jako dlouhodobě.
0: Takže v tom bylo víc té naděje, než...
1: Ano, já bych řekl, že odtamtud jsem neodjížděl nějak jako úplně nešťastný, jakkoliv vím o těch problémech, které tam jsou, ale myslím si, že... Možná, že ještě jednu věc, na kterou jsem si vzpomněl teď, jako daleko víc jsem si uvědomil, jak je zneužitelné náboženství, národnostní cítění k tomu, aby člověk nenáviděl. Takže když jsem se vracel, jsem si říkal, ne, musím si vždycky znovu připomínat, že jsem součást toho celého světa a tvrdit, že jsem jenom ten Čech nebo že jsem jenom takhle věřící, to je sice hezké, ale v určitém okamžiku prostě to málo znamená. Prostě jsem odpovědný sám sebe, ale taky za ty ostatní a přijímat i ty druhé s tím, s tou samou důstojností.
0: Vraťme se tedy k tomu projektu, kdy tě to poprvé napadlo pustit se do toho?
1: No, já jezdívám s ředitelem humanitární organizace ADRA. On mě vezme s sebou do kamionu a sedíme vedle sebe a tou cestou, protože ten kamion nejede nic moc rychle, že, tak jedeme vedle sebe a povídáme si, no a zpravidla to vznikne tady za těch rozhovorů. A tady ten nápad vznikl na cestě zpátky, kdy jsem taky navštívil několik škol v Priedoru v tom prostředí, kde pracuje dodnes náš český SFOR, naši čeští vojáci, tam jsem taky 2 noci spal přímo v tom našem vojenském středisku a když jsem se setkal s těmi dětmi, tak jsem zjistil, že přestože válka skončila v tom roce 95 a já tam byl v roce 98, tak ty děti stále žijí v provizoriu. Oni jakoby žijí neustále na cestě, oni nemají svůj domov a někam patřit jsem si to tam nějak víc uvědomil, to je taková jako naléhavá věc a ty děti nemají tu možnost. No a tak jsme vymysleli cestou, že oslovíme naše české děti, moravské děti, které někam patří, které ví, kam patří, aby o tom psali a malovali, a z těch nejlepších prací, že vznikne knížka. A to se skutečně uskutečnilo. Je také pravda, že nám v tom byli nápomocni skutečně lidi schopní a dobří. Mohu jmenovat pana doktora Milana Uhdého, Terezu Boučkovou, spisovatelku, dramaturga České televize, Jana Kutálka, Tereza Boučková také nám pomáhala. To už jsem vlastně jmenoval, ale Dana Němcová. Takže tito lidé nám pomohli při té selekci, pak také výtvarníci nám pomohli vybrat, protože se nám sešlo asi 3000 obrázků a asi 200 literárních prací, takže z těch 3000 obrázků to nebyla vůbec žádná legrace vybrat asi 40 obrázků, které
2: se potom, 40 ano, mohlo být,
1: které se potom objevily v té knížce. A také najít místo, kde jsme všech těch 3000 obrázků mohli rozložit. Takže jsme našli potom v Praze modlitevna adventistů nahoře na Malvazinkách, tam je velké foaje. No ale nevešli jsme se do toho foaje, museli jsme i do modlitevny přímo, kde se to tady rozložilo na podlahu, a podařilo se to asi během 4 hodin tedy udělat jakousi selekci. No a pak vznikla ta knížečka. No a záměrem bylo, že tu knížečku si každý, kdo chce pomoci dětem v Bosně, koupí. A ten čistý zisk, my jsme se snažili to udělat paperbackovou formou, takže ty náklady na ten jeden výtisk nebyly víc jak 40, no něco přes 40 korun. Ten zbytek do té 100 koruny prostě půjde na pomoc dětem. Je fakt, že se nám trošičku zdrželo ta pomoc tou válkou v Kosovu, takže kamion nebyl vyslán tak, jak se plánovala v květnu, ale pojede tam teprve teď, někdy v říjnu. Ale v každém případě z peníze se scházejí. Není prodáno ještě všechno, tady bych si dovolil takovou jako jemnou propagaci této knížky, ale skutečně je to pro humanitární účely. A abych ještě upřesnil, co se za ty peníze utržené za prodej té knížky koupí, tak to budou právě školní potřeby, trvanlivé potraviny a spodní prádlo pro děti, které žijí stále jako uprchlíci v provizoriu. Prostě pro děti, které zatím nikam nepatří.
2: Šel. A navíc se to zkomplikovalo, jak jsi zmínil, Kosovem, kde situace bude velice podobná.
1: To je další věc a možná, že bychom už dnes mohli rozjíždět nějakou další akci, další projekt. Až je to velmi smutné, setkal jsem se s mladými lidmi, kteří byli v Černé hoře právě v uprchlickém táboře, a je to velmi zajímavé v Ulcinu, kde v uprchlickém táboře jsou nejenom kosovští Albánci, ale také Srbové, Romové, všichni pohromadě, a jsou bezdomová. A vlastně tam se snaží na tom malém území toho tábora najít cestu k porozumění, a je fakt, že přitom asistují právě lidé od nás a oni si té pomoci moc váží. Přes celé léto tam byli mladí lidé, vždycky kolem 20 mladých lidí, a když jsem mluvil právě s těmi mladými lidmi, kteří se zrovna minulý týden vrátili, tak říkali, že jim skutečně bylo líto, že už odcházejí a že teď přes ten školní rok tam nikdo nebude.
2: Měl jsi možnost s nimi hovořit o té situaci, jak se na to dívají? Zmínil jsi, že jich je tam několik Romové, Srbové, Albánci na tom malém území v utečeneckém táboře. Jak se na to dívají teď? Najednou jsou spolu na mnohem menším prostoru, předtím měli větší prostor, nenáviděli se.
1: Já si myslím, že bychom měli pozvat někoho z těch mladých lidí. Já bych teď byl jenom ten, kdo zprostředkovává, a možná, že už by to bylo zase jako výkladové. Ale asi tam jde o to odpuštění, najít cestu k tomu odpuštění, protože to je něco nadlidského, a tady bych řekl, že to křesťanství může pomoci, víra, pokud je dobře pochopeno, pak si myslím, že může pomoci právě tomu křesťanu, aby nabídl tu ruku k smíření. Tam jde o to, kdo první, kdo vykročí s tou nabídkou smíření, protože tam si má každý co vyčítat, protože všichni ztratili ty domovy, všichni o všechno přišli, a teď kdo za to může? No a dokud si budu klást tu otázku, kdo za to může, no tak k tomu usmíření nikdy nedojde, protože vždycky si toho viníka nějakého najdu. Jde o to prostě najít nějakou tu deadline, tu čáru, od které mám odvahu žít skutečně, jako bych zapomněl. No a tady znovu si vzpomínám na ty sarajevské děti. učit se od dětí zapomínat a potom se i snázejí odpouští. Ale myslím si, že to odpouštění skutečně není snadná záležitost. Mně se o tom dobře mluví, ale já sám s tím mám problémy.
2: Viděl jsi mnoho bolesti, sám si na sebe prozradil, že jsi s Adrou navštívil Bosnu. Já na tebe prozradím, že jsi před několika týdny doprovázel leteckou pomoc do Istanbulu po zemětřesení. Prozrať, jak to na tebe působí jako na člověka, který má citlivou duši, který maluje, který je přece jen trošku citlivější než ti druzí.
1: No, mám potřebu o tom něco napsat, ale ze všeho nejvíc třeba právě v tom Sarajevu jsem měl potřebu, sbíral jsem si všechny papírky, které mě zaujaly v Sarajevu a dodnes to nemám, jako neprovedl jsem to, ale představoval jsem si, že bych udělal takový jako cyklus koláží, takové, protože to na mě skutečně sedlo a měl jsem představu něčeho takového velmi chmurného, černého. Žel, že to zůstalo jenom v té mé hlavě, ale jako inspirovalo mě to k tomu tvoření. Udělal jsem něco jiného, udělal jsem knížku pro děti, protože si myslím, že je to užitečnější, ale nosím to v hlavě dál. Jako ty kontrasty, ty jsou tam velmi silné, ta bolest lidská, s kterou se člověk setkává, to taková, jako vždycky, jako dítě jsem si pamatoval právě jenom tu válku z těch dokumentárních snímků z druhé světové války. Já myslel, že už to skončilo. A tam najednou jsem se setkal právě s tou válkou, která skončila zrovna nedávno. A ti lidé, to byli přímí svědci a já jsem se potřeboval vyrovnat s tím, že ta nenávist prostě kulminovala takovým způsobem, že se lidi byli schopni zabíjet. To je něco strašného. A žel, že si člověk uvědomuje, že každý z nás dnes v tom světě, který je plný napětí, balancuje tady na té hranici, kde se najednou ten blížní, ten, kdo je vedle mě, stává mým nepřítelem. A co se stane v té hlavě, že najednou soused, vedle kterého žijí 20 let, je schopen takových hrozných věcí, nebo já jsem schopen. To tam skutečně bylo tak, že v tom Sarajevu, kde se sousedé navzájem zabíjeli.

0: Ještě jednou mě to nedalo, teď jsme se v průběhu té písničky spolu dohadovali, jestli se do toho pustíme nebo ne, krátce, k té angažovanosti umění. Znova běží náš dobře známý, nechvalně známý major Zeman. Co si o tom myslíš a co k tomu můžeš říct?
1: No, ono už toho bylo tolik řečeno, že asi nemá smysl už nic víc říkat. Já se přiznám, že jsem se na majora Zemana nedíval kdysi a nedívám se ani dnes. Už proto mohu se vymluvit, protože zrovna ve čtvrtek vysílám v Českém rozhlase Plzeň. Ale myslím si, že skutečně to může někoho velmi urážet. Setkal jsem se právě teď ve čtvrtek a v pátek s lidmi, kteří byli během času komunismu, tedy v 50. letech zavřeni, a tyto lidi to velmi uráží. A nějak, když jsem jim naslouchal, tak chápu, proč se jim nelíbí, že se major Zeman promítá. Na druhou stranu si zase myslím, že řadě lidem, pakliže ten komentář je příhodný, to může nějakým způsobem pomoct, protože já si pamatuju zrovna na své děti, které se strašně smály na Vltavě 3, na Praze 3 dávali, na Vltavě dávali ukázky projevu k 1. máji všech těch pohlavárů, a naše holky se mohly uplácat smíchy a vždycky se nás znovu ptali: tati, a vy jste tomu skutečně věřili, to mysleli vážně? No, takže možná, že tahle ta reakce těch mladých lidí, možná, že je to třeba někde vyventilovat.
0: Ta mladá generace vlastně nezná tu historii a ani po té stránce angažovanosti, tak jak jsme to možná zažili, já trošku o pár let míň, ale přece jenom si také vzpomínám na ty neblahé věci. Dobře, a vraťme se tedy ještě jednou křesťana umění, ten vztah. Hans Ruckmacher, který se zabýval historií umění a moderním uměním, tvrdí, že křesťané, zvláště pak protestanté, úplně vyklidili pozice na poli umění.
1: No, já si myslím, že to vždycky bylo tak. Protestanté trošičku byli vstřízlivější v tom. Konečně Tridentský koncil jaksi programově vedl katolické umělce k tomu, aby skutečně tu slávu církve projevovali, a taky proto máme baroko, a české baroko je toho také výrazem. U protestantských umělců skutečně tam byla vždycky na místě ta pokora, taky když vidíte Rembrandtovy obrazy, to je typický představitel protestantismu, tak jsou spokorněné. Já si myslím, že ty obavy křesťanů dnes, nebo v takový jakýsi zdrženlivý postoj k tomu umění, je právě dán tím, co to umění je. Já už jsem o tom říkal, že se mi zdá, že jakoby umění nastoupilo na místo, které bylo vyprázdněno náboženstvím. Ten sekularizovaný nevěřící člověk jakoby trošku zboštil to umění a postavil ho na takovou rovinu, kde se ten křesťanský umělec cítí nesvůj, a je tedy pochopitelné, že je jaksi zdrženlivější, a nazvat, prostě malovat jenom proto, že je to třeba, to prostě nelze. Ten umělec

0: to potřebuje prostě ze sebe dostat z toho nitra a skutečně asi to není tak snadné. Takže to nemám za zlé těm křesťanským umělcům. Na druhou stranu bych se nebál tedy aspoň o tom hovořit a zkusit hledat cesty. Ale tím nemyslím, že by se mělo jaksi ilustrovat náboženství. Řada lidí vnímá křesťanské umění jako tak, že se ilustruje Bible, jako namaluje se nějaký obraz s výjevem ukřižovaného Krista. Já si myslím, že křesťanské umění může být třeba malování kytiček. Jo? To je taky křesťanské umění. Prostě to spíš jakoby je jako ten podtext, to vyznání, ten můj životní styl, který se projeví i v tom, jak maluji třeba nebo dělám hudbu. Nutně nemusí být sakrální hudba.
1: A dneska křesťanští umělci, znáš určitě nějaké, jak na tebe působí, není to z jejich strany někdy trošku křeč, to jejich sebevyjádření?
0: Je, tak to bych si nedovolil kritizovat. Já si myslím, už to hodnotím, že vůbec mají odvahu tohle něco udělat, protože samozřejmě už tam stojí řada kritiků pod těmi jejich obrazy a říká, no tak kdo ví, jak to myslel. Takže už to, že jdou s tou svojí kůží na trh a pokouší se vlastně interpretovat znovu tu myšlenku, která v křesťanství už je 2000 let, to je, k tomu je třeba velké odvahy a já si toho moc vážím. Takže jakýmkoliv způsobem, i když třeba pro řadu lidí to může být, jak si vyvolat nějaké jiné emoce, než které by si přáli, i to je možná dobře. Konečně v tom chlévě, kde se narodil ten Kristus, Kristus tam to taky zapáchal a přesto jsme za to jaksi vděční a myslím si, že i to patří k umění. Jako třeba i ta chlévská mrva.
1: A moje úplně poslední otázka, která se znova vrátí k tomu projektu, o kterém jsme hovořili. Chystáš něco dalšího, jako byla kniha Kam patřím?
0: No, musím říct, že toho času tolik není, ale snil jsem o tom udělat projekt pro to, že je dnes rok vyhlášen, tento rok je vyhlášen jako rokem stáří, udělat něco pro staré lidi, kde by děti navštívili třeba staré lidi a udělali s nimi interview přes magnetofon, protože dělám v tom rádiu a že bychom z toho vytvořili nějaký audio záznam, který by si potom poslechli další lidé. Myslím si, že se něco takového chystá.
1: Řekl můj host Jiří Bárta.

Pořad Poklady z archivu končí. Vyslechli jste v něm rozhovor Petra Plaňanského s někdejším ředitelem nadace ADRA a výtvarníkem Janem Bártou. Rozhovor vznikl v září roku 1999 pro pořad Na křesťanské vlně Plzně, který tehdy vysílalo plzeňské studio Českého rozhlasu.

Křesťan a umění bylo téma rozhovoru Petra Plaňanského s Janem Bártou v pořadu Poklady z archivu. Premiéru si můžete poslechnout v sobotu v 16 hodin.

Byly 2 hodiny. Na Rádiu 7 běží noční program, kterým vás ve čtvrtek 28. května provází Aneta Lofítková. V téhle hodince nás už za 15 minut čeká čtení na pokračování, ale ještě předtím několik písní.